tři lilie na hrobě sebevraha. A teď jsou tam prostě tři sloky a tři takové oblouky v té hudbě a pomalu se dovídáme vlastně, o čem to je, že jo? Ten text se odvíjí pomalej vždycky v hudbě. Takže nejdřív se dozvíme, že kořeny té lilie, to jakoby vypráví ten sebevrah, který tam leží někde za zdí hřbitova a má tam jenom prostě mohylu a ty tři lilie. A kořeny jedné lilie mu vrůstají do těla, jedny pak do úst a něco pak dokonce do očí. Takže takovýhle tvrdý text, ale hudba vlastně dlouho je taková čistá, půvabná, když člověk teda je už zvyklý trošku na ten kód 20. století. Je tam solo violončela ve vysoké poloze převážně, v duetu s tou sopranistkou nebo mezzosopranistkou a ona zpívá o těch třech liliích a krásný je na tom, jak pracuje teda se zvukem toho verše, protože tam je tři lilii tři. Několikrát to zopakuje a ještě to takhle obrátí. Jo. A když se do toho zaposloucháme, tak tam je pořád lilii tři, lilii, lilii, lilii tři. Pořád to i. Takže takováhle je to kompozice velmi rafinovaná i v tomhle, čeho si člověk obvykle, co si u hudby neuvědomí. Jo? Zvuk těch slabik. No a historie těch nahrávek. Já jsem si to koupil na LPčku někdy v 80. letech v Drážďanech. Možná už z kraje 80. let. A tam to zpívala nějaká úplně úžasná Ruska, která měla takovej ten temnej hlas, mohutnej, takže ho vlastně mohla používat v těch lirických pasážích jen tak jako na desetinu intenzity. A pak do těch výšek šla ale s takovou brilancí, že vůbec, no prostě to bylo krásný, už jsem dneska nenašel tak hezkou nahrávku. LPčka jsem všecky zahodil, když jsem se po druhý stěhoval, protože od toho bolej záda a není na to místo v bytě. A dneska to teda mám na CDčku v taky docela hezkým podání s Magdalénou Hájošijovou a slovenským rozhlasovým orchestrem, tehdy ještě československým rozhlasovým orchestrem z Bratislavy, dirigent Ladislav Slovák. Ale to LPčko, co jsem si koupil, já si asi neodpustím tu historku v těch Drážďanech. Tam se tyhle ty věci dobře nakupovaly, protože to bylo levný a měli víc soudobý hudby. Já jsem byl takový sběratel a tady to bylo dost nedostupný. Takže jsem tam prostě byl v nějakém obchodě a teď jsem se domlouval svou mizernou gymnaziální němčinou. Sešrouval jsem složitě tu větu, že bych chtěl teda nějakou hudbu a pak jsem většinou nerozuměl ty odpovědi. No ale nějak se mi podařilo, že už jsem měl v ruce toho Šostakoviče a teď jsem se ptal, jestli by měli něco ještě modernějšího. Jenže bohužel jsem si poplet slova a místo noh ještě jsem řekl nur, jenom. Jo. A ta slečna mi nosila čím dál starší hudbu. Protože se zřejmě ptal, to máte jenom takové málo starou hudbu nebo co. Šla asi pětkrát a nakonec mi přinesla nějakou předrenesanční věc. Tak, myslím, že už si můžeme poslechnout Šostakoviče.

0: Čtvrtou část ze symfonie číslo 14 od Dmitrie Šostakoviče jsme vyslechli v nastudování Ladislava Slováka se symfonickým orchestrem českého, tenkrát tedy československého rozhlasu. Solistkou byla Magdaléna Hájošiová. Jsme na návštěvě u Martina Smolky a Martin už drží v ruce kompaktní disk s hudbou Oliviera Messiéna.
1: No škoda, že ten disk nemůžem ukázat posluchačům, ono to má pěkný obal, bílej. Koupil jsem si to v Paříži, takže to už, ani bych to nemusel pouštět a už je to takový milovaný předmět. Úplně si pamatuju tu ulici a ten obchod prázdný, ceny vysoké, ale jinak bylo všechno snadné. A koupil jsem si tohle toho Messiéna tak trošku vlastně naslepo a měl jsem štěstí, ta interpretace je výborná. A ta skladba Messiaen kvartet pro konec času. Jednu část si poslechneme a tam je dojemný příběh, možná ho říkám zbytečně, asi to leckdo zná, že Messiaen byl jakožto francouzský voják za druhé světové války, z kraje z druhé světové války, padnul do zajetí a byl ve Zohořelci, v Görlitz, v zajateckém táboře. A tam nakomponoval tuhletu úžasnou skladbu, jedno z největších děl 20. století. A taky s úžasnou duchovní hloubku to má. No a teď historie, pamětníci říkají, že hráli na porouchaný nástroje. Byl leden a hráli vězňové a měli nějaký porouchaný nástroje. Byla zima příšerná. Ale tisícový publikum, několik tisíc lidí, včetně personálu tábora. A měl štěstí prostě na nějakého osvíceného velitele německého, protože ten obstaral Messiaenovi notový papír, umožnil mu, já mám to takovou pěknou knížku, vlastně je to katalog z nějaký výstavy všech možných Messiaenových předmětů, takže tam je i vyobrazena partitura Petrušky, kterou si prostě Messiaen do toho lágru nechal poslat z domova. Stravinskýho Petrušku, noty. No a nejdojemnější je na tom, že brzo po tom koncertě byli všichni čtyři hudebníci propuštěni domů do Francie. A ta skladba je nádherná a já jsem vybral tu část, která se jmenuje Tanec zběsilosti pro sedm trumpet. Čili je tam jasně slyšet ta souvislost s apokalypsou, se zjevením svatého Jana, které ovšem si Messiaen přizpůsobuje. Jednak je to instrumentální hudba a každá z částí té skladby má nějaký takový název, který odkazuje na to zjevení svatého Jana, ale zároveň je to takový vizionářský Messiaenovo básnický vizionářství. No a ta skladbička, já ji taky rád analyzuju se studentama, ono je to totiž, ta věta je celá unisono. Čtyři nástroje, klarinet, housle, klavír a violončelo hrajou celou dobu všichni pořád jednohlas. A je to úžasné kompoziční cvičení nebo objekt pro analýzu, protože teď mě napadá, že budu říkat něco podobného jako u toho Mahlera, u toho Adagia. Ta melodie se velmi rafinovaně pořád rozpíná přes větší a větší rozsah. Na vrcholu jsou obrovský skoky přes čtyři oktávy a podobně pracuje s intervaly, ty se taky od malejch povětší, ty kroky jednotlivý, melodický. Podobně s dynamikou, která na začátku je taková střední a pak se na chvíli stiší a na chvíli přidá a postupně se taky takhle rozepne, jako je to velmi rafinovaná kompozice a přitom je to tak krásný a působí to vlastně spontánně, jako kdyby to naimprovizoval.
0: Tak si tuto větu poslechneme, je to jedna věta z kvartetu pro konec času od Oliviera Messiaena v podání členů souboru Waltra Boykense.

0: jednu část, konkrétně tedy šestou část z kvartetu Pro konec času od Oliviera Messiaena, jsme vyslechli v podání členů souboru Waltra Boyckense. S Martinem Smolkou postupujeme dál a dostáváme se k Johnu Cageovi.
1: Není potřeba se lekat, je to ta skladba od Johna Cage, která se dobře poslouchá, která vlastně zní skoro jako kdyby ani nevznikla v 20. století. Protože Cage za mladá asi 10 let vydržel psát jenom pro bicí a pro klavír a přitom taky vynalez ten svůj preparovaný klavír. A poprvé z toho vybočil někdy v roce 1949-50 a napsal smyčcový kvartet. Jmenuje se to String Quartet in Four Parts. My si poslechneme první a druhou část. Ale něco z těch bicích mu tam zůstalo. On si totiž předkomponoval, a i v partituře je to i v předmluvě, předkomponoval si několik takových krátkých úryvků. Někdy je to akord, někdy jsou to dva tóny, někdy je to maximálně takt. Takže si vytvořil takovou jakoby sadu bubnů a na ty se tam prostě hraje. Jo? Ty úseky se takhle střídají v takový mozaice. No, a interpretaci, kterou mám doma, nejdřív jsem to kvůli ní nechtěla vlastně pouštět, ale tak dlouho jsem ji poslouchala, až se mi zalíbila. Totiž to hraje smyčcové kvarteto z Lipska. Nahráli to někdy, myslím, ne tak dávno. Taky jsem to někde dostal asi při nějakým zájezdu svým jako skladatelským. A oni to nacvičili snad až příliš důsledně. Protože Cage, jak to nakomponoval z těch částí, trošku to tak jako skáče hluboko, vysoko, uprostřed, akord, jeden tón, tak ono to v jiných interpretacích je dobře slyšet, to střídání a to, jak to vlastně úplně jako nenavazuje, ty švy tak jako hrknou. No a tady ti důslední lipští, ti potomci Johana Sebastiana, to nacvičili tak precizně, že tam ty švy není slyšet v té první větě. A to střídání těch nástrojů je prostě uhlazeno. A ve druhé větě bych jim zase vytknul, ta je taková klidná a oni tam jsou akcenty a oni je hrajou hrozně důkladně. Čímž ten klid trochu narušujou. Ale stejně si to poslechneme.
0: No ještě než si to poslechneme, tak mi řekni, jaký ty máš vlastně k tomu osobní vztah. K Cageovi vůbec.
1: No já už jsem chtěl být stručnější, ale Cage to je fantastická postava, jeho dílo pro mě jako pro skladatele. Někdy ty nahrávky třeba i mě nebaví, ale poznávání té osobnosti, toho, co říkal, toho, co dělal, toho, co vyzařoval a je to nepřeberný, tak to poznávání je prostě velký zážitek, to stojí za to. No a tuhle tu skladbu mám jaksi rád i ve zvuku. To je těsně před tím přelomem, než přišel s těmi krajními modernizmy po válce, tak měl takový období stišených lirických skladeb. A v tomto smyčcovém kvartetu se používají téměř výhradně nebo převážně konsonance. Je to skoro v A-mol.

0: To byly dvě části ze smyčcového kvartetu od Johna Cage v podání Lipského smyčcového kvarteta. Já jsem se teď odmlčela Martine Smolko, u něhož jsme na návštěvě, protože tady hledím na ta naše CDčka srovnaná a vidím, že po Johnu Cageovi máme připravenou skladbu od Arvo Pärta.
1: Jednak jsem to CDčko zase získal při příležitosti, na kterou rád vzpomínám. Psal jsem skladbu a měl jsem vynikající provedení díky sbormistru, který se jmenuje Petr Dijkstra a v té době byl sbormistrem sboru Bavorského rozhlasu z Mnichova, což je vynikající sbor. Tak zase při příležitosti toho, jak jsem tam přijel na zkoušky, mi prostě darovali několik CDček. A tady ten Pärt mě hezky překvapil, protože jsem tu skladbu neznal a ona je taková veselější, světlejší. Pärt, to jeho typický Tintinabuli, bývá takový, jako hodně to připomíná jako vzdálenou historii, že jo, bývá tam taková atmosféra chrámu, vážná. A tato skladba je prostě světlá a střídají se tam světy, není to jednobarevný. A je tam určitá odlehčenost.

Že Pärt to našel vlastně v nějaké ruské publikaci z roku 1902 a líbil se mu, inspiroval ho archaický jazyk. A tak to nechal přeložit do italštiny a zhudebnil to. A zhudebnil to touhletou veselější notičkou než obvykle. Skladba se jmenuje Dopola Vittoria.

0: Skladbu již dal její autor Arvo Pärt, název Dopola Vittoria, jsme vyslechli v podání sboru Bavorského rozhlasu se sbormistrem Péterem Dijkstrou.
1: Hanse Abrahamsena jsem poznal tak trošku díky tobě, Vando. Prostě jsem si jednou namátkou tady na lednici pustil zmáčku rádio večer a tam hrála překrásná hudba. A bylo to, myslím, z Hradeckého festivalu. A byla to skladba Let Me Tell You od tohohle toho dánského skladatele. A to zase teda jdeme zpátky k určité vážnosti až tragice. Ale o té skladbě chci říct dvě věci. Jednak její fantastičnost vděčí to prostě za velkou působivost pěvkyni, pro kterou to bylo napsáno, Barbara Hannigan, Kanaďanka. A upozorním na něco, co vlastně v jejím podání není ani poznat. Že to je hrozně těžký zpívání. Že tam jsou velikánský skoky, jsou tam závratné výšky i pro ten soprán operní. A pak je tam taky zajímavost, kterou jsem si pro sebe nazval jako kodrcání dlouhého tónu. Já za chvíli vysvětlím, proč se o tom zmiňuji. Že tam prostě jsou dlouhé tóny, na kterých se děje něco takového. Tak to jako poskakuje. Nebo přerušuje se. No a ten Abrahamsen je zajímavý tím, že ono to zní, ten zvuk, aspoň tak jako na první nebo povrchnější poslech, je srovnatelný s tím Mahlerem, třeba s tím adagietem. A Abrahamsen má různé nenápadné, rafinované prostředky, jak to vlastně obohacuje, až je to úplně jedinečné a nezaměnitelné. Jedna věc je třeba, že v tom partu pěveckým, který celkem by mohl působit konvenčně, ona to zpívá taky prostě s užitím takového toho operního fondu, tak je to kodrcání toho dlouhého tónu. Další zvláštnost, veliká zvláštnost, tam je poslední část desetiminutová, která je asi nejpůsobivější. Tam prostě zní normální akord a ta tercie, to, co rozhoduje, jestli je to dur nebo mol, on tam k tomu přidá čtvrttón. On to rozlaďuje. Ale tak jako je to tam vlastně tiše, nenápadně v těch smyčcích. Takže my slyšíme ten hezký akord, ale je malinko nemocný tímhletím narušením. Trochu tam bzučí ty interferenční rázy. No další taková rafinovanost, že souběžně tam bubeníci šustějí. Oni mají nějaký papíry, kterýma jako vláčejí po bubnu.
0: A jako ve šné, v jiné skladbě Abrahamsenově.
1: Tam je to výrazněji v tom šné. A pak tam má takový sestupný stupnice, které jsou i z jiných tónin, které tak jako v pozadí klopí tady dolů. Každá v trošku jiném tempu. Jo, takže takovýmhle jemnýma jako věcma, které tam jsou nenápadně přidaný, je to nakonec jedinečný. Ta hudba, která je jinak přijatelná i pro konvenčně založené ucho.
0: Ona je ta skladba velmi dlouhá, takže předpokládám, že ty si zase vybral jenom nějakou její část nebo části.
1: Hlavně tam bude teda těch posledních 10 minut, ale předtím si poslechneme ještě 7 minut hudby, která tomu předchází, aby jsme to měli v tom kontextu, že nejdřív je to trochu hůře stravitelné, temnější, drsnější a pak přijde ta záře.
0: A je to z nahrávky s tou Barbarou Hannigan, tedy samozřejmě, a se symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu pod vedením Andrise Nelsonse.

0: Tak to bylo několik závěrečných částí z mnohem rozsáhlejší skladby Hanse Abrahamsena Let Me Tell You. Sopránový part zpívala Barbara Hennigan, ta pro níž vlastně ta skladba vznikla. Orchestrálním partnerem jí byl Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, který řídil Andris Nelsons. Martine Smolko, co pak držíš za CDčko v ruce teď?
1: No jak tak postupujeme tou historií ke dnešku, tak teď jsme opravdu skoro v dnešku. Skladba vznikla v letech 2015 až 2017 a je to skladba mého kamaráda, který býval před lety mým studentem na JAMU v Brně. A ta skladba vyšla v Anglii. Adrian žije, protože se zamiloval do Španělky a osud ho prostě zavál do Španělska, že žije ve Španělsku, má tam rodinu, je Slovák a když byl na JAMU v Brně v Čechách, tak ještě studoval v Litvě a v Rumunsku. Tak takovýhle internacionál je ten Adrian. A pustím zase jednu větu, pětiminutovou, z dvouvěté skladby. Je to kánon v D-moll a ten se mi prostě strašně líbí. No a to téma toho kánonu se jakoby pořád dere vzhůru a má v sobě takovou netrpělivost, spěch a těch tónů, které jako jdou jak po velkých schodech nahoru, je nejdřív 5, pak 4, pak 3, pak 2. No a tohleto krácení, mám chuť říct postřižiny, to se děje pořád dokola. A to vlastně říkám proto, abych vysvětlil, že je to velmi umně zkonstruováno. A že je to jedna z těch skladeb, který rozbíjejí takovou tu pověru, že když je něco racionálně zkonstruováno, že tam není cit. Protože ta skladba je vlastně, má v sobě takovou zraněnost, takovou zasaženost, jako kdyby měl šrám na srdci nebo nesl tíhu světa. I když stylově to může trošku připomínat minimalismus.
0: Ten kánon je psán pro obsazení housle, violončelo, klarinet a klavír a hrají ho Mira Benjamin, Anton Lukoševěce, Heather Roche a Philip Thomas.

0: Vyslechli jsme jednu větu z dvouvětého kvarteta. Kvarteta pro housle, violončelo, klarinet a klavír v podání Miry Benjamin, Antona Lukoševice, Heather Roche a Filipa Tomase. Autorem byl Adrián Demoč. Adrián Demoč a ten, u něhož teď sedím doma na návštěvě a který nám tu krásnou hudbu pro sobotní dopoledne na stanici D-dur vybírá, je Martin Smolka.
1: No a teď se dostáváme k takové mojí celoživotní lásce a to je minimalismus Steva Reicha. My to tak tady říkáme v Evropě, že jo, i když Američani vyslovují rage. Skladba se jmenuje Music for the Large Ensemble a je to ta originální nahrávka ze 70. let, kterou natočil Reich se svým ensemblem Steve Reich and Musicians. A já jsem tuto skladbu slyšel prvně už na té konzervatoři, ještě jsem tápal, komponoval jsem tak trochu jako Bartok a taková hudba se mi taky líbila. Malinko už jsem koketoval s Webernem a s nějakou jako novou hudbou poválečnou, ale spíš skoro s takový jako věrnosti tomu zakázanému ovoci, než že by se mi to už líbilo. No a najednou ten náš pan profesor František Kovaříček mezi tu analýzu Bacha a Beethovena zamíchal zvláštní hudbu, která mi připadala trošku jako když je v televizi nějaká přestávka. A hraje nějaký takový ten tehdy býval žánr, který snad už neexistuje, jako zábavní orchestr Českého rozhlasu nebo něco takového. Bylo to takový, myslím, že tomu říkala ta generace našich otců vyšší populár.
0: Ano, ano.
1: No a František Kovaříček byl úžasný, protože on měl rád Stravinskýho, co bylo pozdější, to mu moc jakoby se nelíbilo, ale měl v sobě, prostě on taky léta pracoval teda v rádiu předtím, takže toho spoustu znal od tamtud. A on prostě nám ukazoval i dával nám poznat i věci, které mu nevoněly. A získával je tak, jsme uprostřed nejhorší normalizace, rok 1980, a on neměl chalupu na Šumavě, a tam poslouchal vídeňský rádio a bavorský rozhlas a měl kazeťák a když přišlo něco, co mu připadalo zajímavý, tak ho prostě zmáčknul nahrávání a to pak používal taky při výuce. Takže z takovýhle ilegální kopie přes hranice, přes zadrátované hranice jsem prvně slyšel Steva Reicha a na počátku jsem tomu jakoby neuvěřil, jo. Ono mi to tak jako rozjařilo, jo. Bylo to jiný, to bylo fajn, ale vlastně jsem to považoval za něco podřadného. Ohrnul jsem nad tím nos. Vyšší populár. A netrvalo dlouho, 2-3 roky a stalo se několik věcí. Přečetl jsem si publikaci, která vyšla tehdy v jazzové sekci o minimalismu ve výtvarném umění. A s Mirkem Pudlákem, tehdejším spolužákem, kamarádem z konzervatoře, jsme se rozhodli, že uděláme koncert z našich skladeb a když jsme tak někde u piva jako vymýšleli, jak ho pomenovat, tak jsme si řekli koncert minimální hudby, aniž jsme pořádně věděli, co to je minimal music. Jo? Vzali jsme to z té publikace jazzové sekce. Než ten koncert nastal, to se taky nějakou dobu píše ty skladby a nacvičuje, tak už jsme něco slyšeli, takže snad dokonce druhá půlka koncertu už byla nějaká jako blížší tomu Reichovi. Už se podařilo něco nasát někde. No ale hlavně jedna ze zakladatelek ansámblu, který z toho později vzniknul, ansámbl Agon, flétnistka Veronika Kopelentová, dneska Pudláková, byla v Paříži na devizový příslib a přivezla LPčko, který pak prostě kolovalo po Praze mezi kamarádama a tam jsem se naprosto na první poslech zamiloval, zvláště tady do té Music for a Large Ensemble.

0: Music for a Large Ensemble, skladbu Steva Reicha, jsme vyslechli v podání souboru Steve Reich and Musicians. Dopoledne, sobotní dopoledne s Martinem Smolkou uběhlo, zbývá nám poslední skladba, bude to výběr z jednoho kompaktního disku s vokálním kvartetem, s dámským vokálním kvartetem Anonymous Four.
1: No, já poslouchám hudbu většinou s takovým tím poznávacím záměrem. Vůbec si myslím, že vážnou hudbu má smysl poslouchat jenom soustředěně. Nebo že je k tomu určená. Jasně, že třeba Vivaldiho, kterého jsme tady poslouchali, to si lze pustit jako kulisu, to bude příjemný, když člověk vejde do hospody a bude to tam hrát. Ale já jsem prostě příznivcem toho soustředěného poslechu.

0: je to moje léčba hudbou. Je to léčivá hudba. Andělské hlasy, na kterých vlastně není nic už... No když řeknu, že na tom není nic lidského, tak to by bylo nelidské, ale opravdu andělské hlasy, čisté, klidné, bez emocí, zpívají přehlednou hudbu. Důležité je taky, že v chrámové akustice, a to mě léčí. Tak doufám, že to bude působit léčivě i na posluchače, kterým děkuji za pozornost.
1: Martine, i já věřím, že za všechny posluchače D-dur ti děkuji. Děkuji ti za sobotní dopoledne, které jsme mohli s tebou a s tebou vybranou krásnou hudbou strávit. A těším se na zítra. Anonymous 4, Lily and the Lamp.

Několik skladeb z projektu dámského vokálního kvarteta Anonymous Four, The Lily and the Lamp uzavřelo sobotní setkání s Martinem Smolkou na stanici D-dur. Za naším dnešním hostitelem se vypravíme i zítra. Od mikrofonu se loučí Vanda Dobrovská.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Sledujete vysílání stanice Českého rozhlasu D-dur, která 24 hodin denně nabízí klasickou hudbu. Teď před sebou, vážení posluchači, máme pravidelný vysílací projekt od Klaudia k Ludvigovi, věnovaný historicky poučené interpretaci staré hudby. Hudby od Monteverdiho k Beethovenovi, tedy hudby od počátku 17. do počátku 19. století. Vaším průvodcem je Petr Weber. Budou nám hrát například Rinaldo Alessandrini, nebo Il Giardino Armonico, nebo English Baroque Soloists, nebo Le Musicien de Louvre. Máme také pro vás připravené nahrávky Magdaleny Kožené, Barbary Marie Willi, Johna Elita Gardinera, Marka Minkovského a mnoha dalších. A prvním z nich je loutnista Ron McFarlane. Uslyšíme od něj Čakonu pro loutnu od Silvia Leopolda Weisse, jednoho z nejslavnějších loutnistů všech dob, hudebníka sloužícího u dvora v Drážďanech, skladatele, který zemřel ve stejném roce 1750 jako Johann Sebastian Bach.

Chaconu Silvia Leopolda Weisse nám, vážení přátelé, hrál loutnista Ron McFarlane. Alessandro Scarlatti působil ve Florencii, v Římě, ale hlavně v Neapoli. Je autorem 6 desítek oper, ale také katolické chrámové hudby. Uslyšíme od něj Magnifikat, oslavnou skladbu s textem, který je adventním chvalospěvem. Velebí má duše pána. Uslyšíme zpěváky souboru Concerto Italiano, který řídí Rinaldo Alessandrini.

Vážení posluchači, uplynulých 20 minut patřilo na stanici D-dur Českého rozhlasu chrámové hudby Alessandra Scarlattiho. Slyšeli jsme jeho magnifikat, tedy adventní chvalospěv Velebí má duše pána. Učinkoval soubor Concerto Italiano, provedení řídil Rinaldo Alessandrini.

Koncert D-moll má v Bachově seznamu skladeb číslo 1052. Je to jeden z 8 čembalových koncertů, kompletně zapsaných v roce 1738. Není vyloučeno, že původně šlo o houslový koncert. Na čembalo hraje a od čembala řídí Rinaldo Alessandrini. Účinkuje Concerto Italiano.

podání souboru Concerto Italiano dozněl na stanici D-dur koncert pro čembalo a orchestr D-moll BWV 1052 od Johanna Sebastiana Bacha. Na čembalo hrál a od čembala řídil Rinaldo Alessandrini. Vážení posluchači, v roce 1694 Henry Purcell pro svátek patronky hudebníků svaté Cecílie nenapsal ódu k její poctě. Ty už zkomponoval předtím čtyři, ale zhudebnil text Te Deum, tedy Tebe, Bože, chválíme. Skladbu uslyšíme v podání chlapeckého a mužského sboru Choir of Christ Church Cathedral z Oxfordu a hraje The English Concert, řízený Simonem Prestonem. Pro zajímavost, bohoslužby v tomto univerzitním anglikánském kostele v Oxfordu začínají vždy o 5 minut později, protože dodnes tam používají takzvaný starý oxfordský čas.

posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. A dnes je to zvláštní vysílací projekt od Klaudia k Ludvigovi, věnovaný historicky poučené interpretaci staré hudby. Dozněla duchovní skladba Te Deum od Henryho Persla z roku 1694. Zpíval sbor Christ Church Cathedral z Oxfordu, hrál soubor The English Concert a celé provedení řídil Simon Preston.

Biagio Marini, Le Lagrime di Erminia. To je dílo italského skladatele, které vychází z eposu Osvobozený Jeruzalém, Torquata Tassa. Jde o epizodu Tancrediho, který miluje Klorindu, ale zamilována je do něj Erminia. Marně, proto ty její slzy, lágrimé. Zpívá a hraje soubor The Concert of Music, který založil v roce 1969 Anthony Rulli. Mají na svém kontě už na 120 nahrávek.

V podání souboru The Concert of Music jsme vyslechli skladbu Lagrime di Erminia od Biagia Marinio. Bachova kantáta na 13. neděli po Trojici zpracovává chorál Allein zu dir, Herr Jesu Christ. Uslyšíme ji v podání English Baroque Soloists a Monteverdi Choir pod řízením Johna Eliota Gardinera. Sola zpívají Natalie Stutzmann, Christoph Gentz a Jonathan Brown. John Eliot Gardiner založil sbor Monteverdi Choir v roce 1964 v Cambridge a jejich nahrávky jsou pro řadu děl dosud těmi referenčními.

Posloucháte stanici D-dur. Allein zu dir, Herr Jesu Christ. To je kantáta Johanna Sebastiana Bacha v soupisu jeho skladeb s číslem 33, určená na 13. neděli po Trojici. Zpívali Natalie Stutzmann, Christoph Gens, Jonathan Brown a Monteverdiho sbor, hráli English Baroque Soloists, řídil John Elliot Gardiner.

Vážení posluchači, Fantazii C-moll v Kechlově seznamu s číslem 475 od Wolfganga Amadea Mozarta nám teď na kladívkový klavír zahraje Christian Bezuidenhout.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Partitury.
2: Pěkné ráno od vltavských partitur vám z Českých Budějovic přeje Petr Hanzlík. Dnešní pořad se ponese kompletně na vlnách příjemného současného jazzu. A začneme v Čechách u Libor Šmolda z Organ Tria, které v roce 2026 oslaví kulaté desetiletí své existence. My si však připomeneme skutečný úsvit tohoto zajímavého hudebního uskupení, když Moldasovo trio vystoupilo v tehdejším legendárním českobudějovickém River Music Clubu, dříve známého jako Highway 61. Libor Šmoldas spolu s varhaníkem Jakubem Zomerem a bubeníkem Tomášem Hobzekem zahráli převážně vlastní skladby, vycházející především z jazzové tradice. Čerpají však také z blues, funku a soulu 60. let a zároveň působí současně a moderně. Charakteristický zvuk kapely tvoří vedle Liborovy kytary Tomášovi precizní bicí a především autentické varhany Hammond B3 Jakuba Zomera nástroj, který potěší každého milovníka této hudby. Kapela vystupovala už doslova po celém světě, od Kennedy Center ve Washingtonu přes Melbourne Recital Center až třeba po festival v Yokohamě. A samozřejmě také pražské koncerty tria se staly doslova legendárními. Libor Šmoldas se během uplynulých dvou desetiletí vyprofiloval v předního jazzového kytaristu evropského významu. Jeho koncertní aktivity pokrývají 4 kontinenty a zahrnují světové metropole jako New York, Washington, Sydney, Peking, Vídeň, Berlín, stejně jako prestižní světové festivaly a kluby. Hraje a natáčí s hvězdami světového jazzu, mezi které patří George Mraz, Jeff Ballard, Bobby Watson, James Morrison, Brian Cherrett, Gregory Hutchinson a mnoho dalších. Učí na pražské konzervatoři Jaroslava Ježka a pravidelně vede mezinárodní workshopy v Anglii, Německu, Řecku, Itálii i Austrálii. No a teď tedy nabízím koncert Libor Šmolda z Organ Tria tak, jak jsme jej s českobudějovickým Českým rozhlasem zaznamenali v listopadu roku 2016.
3: Dobrý večer, dámy a pánové. Tohle je Libor Šmolda z Organ Trio a rád bych vám představil muzikanty, kteří se mnou hrají. Jakub Zomer hraje na opravdové varhany Hammond. Na bicí vám hraje Tomáš Hobzek. Na opravdové bicí. A na opravdovou kytaru já, Libor Šmoldas. Děkuji moc. První naše skladba je věnovaná Kenny Barrellovi, což je jeden z mých oblíbených jazzových kytaristů a jmenuje se Case Stands for Kenny.

Děkujeme moc krát. My hrajeme muziku, která je hodně inspirovaná jazzem 60. let. Je to jazz, ale zároveň je tam hodně blues, soulu, raný funk a takovéhle věci. To je to, co nás baví hrát. Takže naše vlastní skladby jsou inspirované tady tím obdobím. Stejně jako ta, co teďka bude následovat, která se jmenuje Mr. Dinosaur. A to je taková funková písnička.

My vám zahrajeme skladbu, která je v 9/4 taktu, takže se vám na ní bude špatně tančit.

0: Děkujeme moc, to je skladba Well Around It Squares.
1: Děkujeme, díky moc, díky, že jste přišli.

Organ trio kytaristy Libora Šmoldase dohrálo v záznamu koncertu z českobudějovického River Music Clubu z listopadu roku 2016. Šmoldasův generační souputník Shay Maestro patří mezi nejvýraznější klavíristy současné jazzové scény. Izraelský hudebník na sebe upozornil už jako člen tria kontrabasisty Avishaye Cohena, se kterým procestoval svět a podílel se na několika mimořádně úspěšných albech. Postupně se ale vydal vlastní cestou a vybudoval si pověst originálního skladatele a improvizátora, jehož hudba spojuje jazzovou tradici s klasickou hudbou, blízkovýchodními inspiracemi i moderním zvukem. Pro maestrovu tvorbu je typická citlivost, velký smysl pro melodii a neustálý dialog mezi jednotlivými hudebníky. Jeho kompozice jsou především prostorem pro společné hledání nálad, barev a emocí. Není proto překvapením, že našel umělecké zázemí u legendárního vydavatelství ECM Records. A právě u ECM vyšlo v roce 2021 album Human, které si dnes představíme. Vedle dlouholetých spoluhráčů, tedy kontrabasisty Jorgeho Ledra, bubeníka Ofriho Nehemai, zde poprvé zaznívá také trumpetista Philip Dysack. Jeho jemný a lirický tón dodává nahrávce novou zvukovou dimenzi a rozšiřuje původní klavírní trio do podoby komorního kvarteta. Název Human pak odkazuje k lidskosti jako zdroji inspirace i samotnému procesu tvorby. Shay Maestro zde nesází na okázalou virtuozitu a soustředí se spíše na přirozenost, emoce a sdílený hudební prožitek. Výsledkem je hudba, která dokáže být zároveň křehká i intenzivní, meditativní i dramatická. Je to album, které si získává posluchače svojí upřímností a hloubkou a potvrzuje, že Shay Maestro patří k nejzajímavějším osobnostem současného evropského i světového jazzu. Z Českých Budějovic se loučí a pěkné dny plné jen dobré hudby srdečně přeje Petr Hanzlík.

0: Jazzové byly partitury, které pro dnešní 16. srpnové ráno připravil Petr Hanzlík. Je neděle, krásný poslech z Českého rozhlasu Vltava vám přejeme, milí posluchači. Je přesně 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Od mikrofonu Martina Kolejová vám ještě jednou, milí posluchači, přeje krásné nedělní 16. srpnové ráno. O 8. hodině vás každou neděli zveme k pořadu Spirituála, ani dnes tomu nebude jinak a už za malou chvíli nás čeká další prázdninová kapitola, kterou ze svého seriálu Duchovní Evropa vybral jeho autor Martin C. Putna společně s Ninou Rutovou. Nás za chvíli čeká tedy další část jejich letního seriálu. 8:30, to je pořad Credo, které se tentokrát zastaví u spisovatele Dana Browna a také u jeho románu. A že to bude téma poněkud kontroverzní, napovídá už podtitul dnešního Creda, kde můžeme číst tajemství a výmysly Dana Browna. 9:00 bude tradičně patřit bohoslužbě. My se tentokrát přidáme ke společenství Českobratrské církve evangelické, které se schází pravidelně v kostele u Jakobova žebříku v Praze Kobylisích. A dnešní duchovně zaměřené, klidné a doufám, že pro vás také inspirativní sváteční ráno završíme od 10:00 hodinkou s duchovní hudbou. A tentokrát se zastavíme u 15. srpna, tedy u včerejšího data, na které připadá v katolickém liturgickém kalendáři slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Právě tomuto svátku věnujeme dnešní pořad duchovní hudby. Nanebevzetí Panny Marie ve světle ekumenismu, tak zní jeho název. Připravila ho Markéta Králová a my její pořad budeme poslouchat mezi 10:00 a 11:00. No a pokud by vás zajímal seriál, který je také tradičním příspěvkem do dopoledního programu Vltavy, pak vězte, že dnes v 11, čili hodinu před polednem, otevřeme první část třídílného seriálu podle románu polské spisovatelky Olgy Tokarčukové Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých. To tedy ale až v 11 hodin. Teď minula 8. hodina, nejvyšší čas, abychom vás pozvali k pořadu Duchovní Evropa Martina C. Putny.

0: Simchat Tóra, neboli radost Tóry, jeden z nejradostnějších židovských svátků. A řekli bychom, náboženství, které nemá svátky radostné, ne, že by nemohly být a neměly být i ty druhé, ale tam, kde chybí radost, ne, nám něco chybí zcela zásadního.
1: My už jsme tady mluvili o svátku Sukot. Pamatuju si, že tenkrát jsme četli z deníku paní Šagalové, nebo ano, přímo Šagal?
0: Ano, s paní Beli Šagalové, která, jak se nám to krásně propojuje, žila v tom Vitebsku, neboli Vicepsku, v tom Bělorusku. To znamená kousíček od toho Polocku.
1: Jo, ten... O kterém jsme mluvili minule.
0: Prostě jsou tajemné souvislosti. Takže trošku serióznosti. Simchat Tóra letos připadá na sobotu 10.10., respektive neděli 11.10. K tomu jsou strašně složité předpisy. Ono je to trošičku jinak v Izraeli a trošičku jinak v zemích diaspory, neboli prostě zbytku světa mimo Eretz Izrael. A do toho já se nechci pouštět, mimo jiné i proto, že o svátku Simchat Tóra už byly vlastně i na Českém rozhlase Vltava natočeny pořady s panem doktorem Leonem Pavlátem, takže nebudeme dublovat něco, co nemůžeme a nechceme. Já to chci vzít trošku z jiného konce, z toho, než ten výklad liturgie, jak probíhá, ale trošku ty širší kulturní souvislosti. Jo? To nás tady zajímá, to je konec konců naše proprium. Takže my začneme nikoli v textem, ale obrazem. Jak jinak v rozhlase než obrazem. Představte si, milí posluchači, jak v ulicích... Nejenom, že Jeruzaléma nebo v židovských čtvrtí v Brooklynu, ale celkem kdekoliv jinde, kráčí procesí, vepřu nese Tóru. Cože kráčí? Ono tančí. Rabín a další muži nesou na začátku toho průvodu svitky Tóry a jásají hurá, prostě hurá, máme Tóru, máme zákon. Mm-hmm. Tak když říkám obraz, tak ještě mám na mysli zcela konkrétní obraz z moderních českých kulturních dějin. To je ta slavná fotka Dagmar Hochové. Jak se Václav Havel, tehdy prezident, účastní vynášení Tóry. A kdy prostě takhle stojí v jedné řadě on s panem rabínem Sidonem a s dalšími tehdejšími představiteli židovské náboženské obce. Jsou to nějaké rané devadesátky. A strašně si to užívají. Pojďme si to taky alespoň trošičku užít. Pustíme si kousek jedné taneční písně na Simchat Tóra.

0: Ajajaj.
1: Dočetli jsme knížku tlustou.
2: Máme radost. No, dočetli, ale hned ji začneme číst znovu.
1: Ale to nezačíná smutkem, že ji začne číst
2: znovu. Ne, naopak, jo, tam je právě to zvláštní, že ona, ta Tora, je prostě rozdělena na ta čtení tak, že se prostě během roku celá přečte, jo, přece třikrát týdně, úterý, čtvrtek a sobota, prostě celá se přečte, ale zároveň na ten svátek Simchat Tora připadá jakoby čtení začáteční a konečné. Jo, že vlastně ono se to jakoby zdvojí, že ten konec je zároveň začátkem a jedeme znova. Čili to není došetli jsme a už se tím nemusíme zabývat. Ne, jdeme číst Tóru znova. Juhu! Víš, to je taky zvláštní věc. Všechno náboženství mají nějaké posvátné knihy. Staří Řekové měli Homera jako posvátnou knihu. Ale zároveň s posvátnými knihami, které jsou staré, je problém v tom, že oni mívají prostě různé literární žánry. A něco, co konvenuje nějaké době, a tato doba tomu rozumí a nachází v tom odraz vlastních životů, potom v nějaké jiné době nad tím trošku jako se krčí ramenom a říká, no tak jako je to teda tam, co s tím naděláme. Takže příznačně i při katolické bohoslužbě se vlastně nepřečte celé evangelium od začátku až do konce. Jo, během roku jsou předepsána nějaká čtení a tam se jistě prostě většina přečte, ale nikoli v celé. Proto ty liturgické knihy rozlišují evangelistář a evangeliář. Evangelistář, to si je ten prostě soubor těch čtení z evangelia, která jsou pro liturgii, ani to se prostě nečte.
1: Když to Tóra se čte opravdu celá, ať už nás tam něco dnes oslovuje víc, anebo vůbec tomu nerozumíme?
2: Přesně tak. Ona se prostě přečte celá. Ona je rozdělená na takové úryvky, kterým se říká paraša, od té první prostě od Berešit, prostě na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, až prostě po konec páté knihy Mojžíšovi, a čte se prostě všechno, i když tomu jakoby občas nerozumíme, nebo říkáme si, proč to tam je. Zase, jak se nám to krásně spojuje. Minule jsme hovořili o Františku Skorinovi a o tom, jak říká, z knihy Numery se můžete naučit aritmetiku. No, protože ve čtvrté knize Mojžíšově je opravdu spousta těch výčtů. Jo? Výčty těch náčelníků a těch synů a ty rodokmeny a pak jsou tam ty prostě podrobné popisy, jak má prostě vypadat chrámové vybavení. A člověk si často říká, no jako k čemu to je, respektive když už ten chrám vlastně nestojí. Jo, a bohoslužba probíhá v synagogách, nikoli prostě v jeruzalémském chrámě a tak dále. Ale prostě, když je to posvátná kniha, tak je to posvátná kniha a basta fidli šmidli.
1: A mně připadá, že je v tom naděje. Dnes jsem nerozuměl, ale za rok třeba porozumím. A když je na to celý dlouhý život, tak třeba člověk porozumí i pasážím, nebo si je propojí nějak, nebo má nějakou životní zkušenost a porozumí, že mně přijde to tajemství, to, že něčemu nerozumíš, vlastně dobrou součástí života.
2: Nino, ty jsi na dnešní vysílání, natáčení četla nějaké rabínské výklady.
1: Ale to je, já čtu tak, že to mnou proteče. Madla říká, a ty dočteš a nevíš, co zčetla, viď?
2: No, protože teď si opravdu hovořila tak, jak hovoří mnozí rabíni v mnozích výkladech.
1: Aha.
2: To je přesně takhle.
1: No vidíš to.
2: Prostě čte se to a člověk tomu jako nikdy možná porozumí.
1: Já jsem tak četla Medvídka Pů v dětství. Já jsem tam nerozuměla té ironii, té nadsázce vůbec prostě. A nikdo mi s tím nepomohl. A já jsem doufala, že jednou porozumím a byla jsem urputná.
2: Ano, a tady je důležité to porozumím a nikdo mi nepomohl. A to je další aspekt totiž. Ona, ta Tóra, se nečte samotná, oni se k ní čtou ještě úryvky z proroků, tomu se vždycky říká takzvaná haftara, že ke každé té pasáži z Tóry je prostě připojená nějaká tematicky související pasáž z některého proroka, z Jeremiáše a podobně. A potom samozřejmě existují výklady. Jo? A judaismus je opravdu náboženství výkladu. Komentujeme, jo? Nerozumíme, jo? Nebo opět svět se posunul, jak to máme chápat, napíšeme další komentář. A pokud tomu komentáři zase už nerozumíme, tak se prostě napíše nějaký jiný a pokud jsou v nich jiné názory na stejné téma, tak to vůbec nevadí. Naopak, jo, prostě.
1: Jen tak může to náboženství totiž zůstat živé, bych řekla.
2: Ne, přesně, tak. A dokonce ten princip vykládání, to, že prostě Tora má být nejenom čtena, ale vlastně i vykládána, je v samotném písmu už sepsán a zapsán. A já ti poprosím o úryvek z knihy Nehemiáš. To je jedna z těch knih, které se moc nečtou. Ony jsou tak jakoby ke konci, zase jsou tam ty výčty. Ale tam je důležitý vlastně v 8. kapitole předpis, že se ten zákon prostě má přečítat. Jo, to je situace vlastně po návratu z babylonského zajetí. A že potom učenci to mají vykládat. Když to není srozumitelné, tak to mají vysvětlit.
1: Tehdy se všechen lid jako jeden muž schromáždil na prostranství před vodní bránou a žádali učeného Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, který Hospodin přikázal Izraeli. Tohoto prvního dne 7. měsíce tedy kněz Ezdráš přinesl zákon před schromážděné muže, ženy a vůbec každého, kdo mohl slyšenému rozumět. Četl z něj na prostranství u vodní brány od svítání až do poledne všem mužům i ženám, každému, kdo mohl rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal knize zákona. Učenec Ezdráš stál na dřevěném pódiu zvlášť k tomu zhotoveném. Vpravo od něj stál Matyáš, Šema, Anajáš, Uriáš, Chilkiáš, Máseáš, vlevo Pedajáš, Mišael, Malkiáš, Chašum a Chašbadana, Zachariáš a Mešulam. Ezdráš otevřel knihu před očima všech, stál totiž výše než všechen lid. A jakmile ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš pak dobrořečil Hospodinu, velikému Bohu, a všechen lid zvedal ruce a odpovídal Amen, amen. Padli před Hospodinem na kolena a klaněli se mu tváří k zemi. Když se lid znovu postavil, levité Ješua, Bani, Šerebiáš, Jamin, Akub, Šabetaj, Hodiáš, Maasejáš, Kelita, Azariáš, Jozabat, Chanan a Pelajáš vysvětlovali lidu zákon. Četli v knize Božího zákona, vykládali a objasňovali smysl, aby tomu, co se čte, bylo rozumět. Když lid uslyšel slova zákona, všichni plakali. Guvernér Nehemiáš jim proto s učeným knězem Ezdrášem a s levity, kteří vyučovali lid, říkal: netruchlete a neplačte, vždyť dnes je svátek Hospodina vašeho Boha. Jděte, řekl jim, jeste a pijte lahodné věci a dělte se s těmi, kdo nemají nic připraveno. Dnes je svátek našeho Pána, netrapte se, vždyť Hospodinova radost je vaše síla. Podobně lid těšili také levité. Přestaňte, dnes je svátek, netrapte se. A tak šli všichni jíst a pít a dělit se s ostatními. Nesmírně se radovali, protože porozuměli slovům, která slyšeli číst. No, tak on jim to musí jakoby až přikázat, že nemají smutnit.
2: Ano.
1: A radovat se.
2: Proč ti to přijde tak srandovní?
1: No, protože mně přijde, že oni tomu rozuměli jinak a teprve jim právě musel několikrát tady tohle vtlouc, že se mají radovat.
2: Ano, že radost se někdy musí vtloukat. No. Ano, tak jako dobrý. A ne. Tam jde zase prostě o ty kontexty, o ten návrat z Babylona a oni pořád to chápou vlastně emocionální, že se prostě obnovuje ta bohoslužba a tak dále. Ale ten jako důraz na to, že prostě náboženství není něco, co má člověka principiálně trápit, ale prostě má být dobrou zvěstí. Jo, být to slovo dobrá zvěst si spojujeme s evangeliem, ale Tóra je vlastně taky dobrá zvěst. To je prostě židovský národ, dobrá zvěst, prostě juchů, prostě Hospodin vám dává návod, jak máte žít, ale zároveň ten návod je udělaný tak, abyste si museli trošku lámat šišku. Takže biblický fundamentalismus, takové to, takhle to tam je, doslovně a do písmene, biblický fundamentalismus je proti Bibli. Jo, kniha Nehemiáš jasně říká, že biblický fundamentalismus je proti Bibli. Mám to říct ještě po třetí, já myslím, že to stačilo. Ale Hospodin zjevně prostě byl na své židy velmi náročný. protože výklad Tóry opravdu není legrace. Jak už jsme říkali, jsou tam ty literární žánry, ty předpisy, které se vztahují k bohoslužbě, a tím pádem ty výklady začaly samozřejmě vznikat jakoby historicko-filologické, ale taky výklady alegorické a symbolické. Jo, to, že když se tam píše, například když jsou tam přesně tahle ta jména, jo, se kterými ty tady tak statečně zápasila, takže to nejsou jenom historická jména nějakých osob, ale že prostě je v tom nějaký smysl. A ten smysl, často když se nedá opravdu vyložit z toho textu, z toho významu, jo? Ješua, Bani, Šerbiáš, Jamin, Akub, Šabetaj, Hodiáš, Másiáš, Kelita. A co má být? Jo? Jasně to bylo někdy tehdy, před mnoha staletími, a co my s tím? Tak potom se řekne, že ten smysl je skryt v samotných písmenech. Že všechna ta písmena jsou posvátná. A že ten smysl se prostě musí hledat ještě zatím. A že to prostě není jenom kniha historická. Tady tě poprosím ještě o jednu ukázku. Ta bude tentokrát z textu Karla Sidona, z jeho úvodu ke knize Chumša Chumša Tóra, což je vlastně jeho překlad Tóry, který vlastně vychází z rabínské tradice. To je strašně důležité, protože naprostá většina překladů, které čteme, vychází z tradice křesťanské. Jo, a už to prostě sebou nese nějaké stereotypy a tradice. A on říká, to je jako jiná tradice. Tam říká, já jenom kratičkou, tu dlouhou nechám na tobě, neboj. Svět svébytného textu Tóry není prostě redukovatelný na svět, ve kterém žijeme, ačkoliv s ním koresponduje. A že je to zapsáno lidskou řečí, ale je v tom více a je to i výzva pro, a teď zazní klíčové slovo, je to výzva pro imaginaci.
1: Bůh není přítomen jen uvnitř svého svatostánku, podobným svatostánkem má být tělo pro duši. Naplňování 613 micvot obsažených v Tóře je cestou praktického posvěcování života a spojuje tento svět s jejím světem a tento život s životem jako takovým. Zákazy a příkazy Tóry proto není možno vydělovat z ostatního textu. Stvořitel si jimi podrobuje tento svět a na člověku je, aby jej posvěcoval jejich plněním. Pokud přijímáme Tóru jako boží dar, jehož smyslem je spojení stvoření s jeho stvořitelem, nesmíme zapomínat, že sice byla stvořena pro tento svět a je proto zapsána lidem srozumitelnou řečí, ale jako dílo boží moudrosti, s níž Bůh tento svět stvořil, pochází z jiného světa a přináší jej jako boží výzvu lidskému rozumu, lidské imaginaci a vůli se s ním stotožnit. Mně se to propojilo s tím, jak vlastně v tom prvním úryvku několikrát zdůrazňuje, že všechen lid pozorně naslouchal a že znovu tady je, kdo jako rozuměl, tak ten musel, kdo měl uši, a že tedy museli ten výklad připodobňovat tomu, aby ty lidé rozuměli. A mně přijde v tom úryvku, že asi nerozuměli a proto neslavili a proto jim to museli přikázat. A tady je vysvětlení, že ve chvíli, kdy to není všem srozumitelné, tak vlastně nemají moc co rozumět, co mají činit, nevědí, co mají dělat.
2: Tak a to je potom přesně úloha rabínů a vykladačů, aby jim to vysvětlili. Případně, a jak tady prostě Karlo Sidon říká, použili svou imaginaci. V tomto smyslu on má opravdu poměrně mimořádnou pozici v tom, že je rabín, studovaný ortodoxní rabín, a současně umělec. Současně ten, který stále píše a i ve své rabínské funkci víme, že prostě vydal ty prózy pod tím pseudonymem. To myslím, že je docela důležité, použití imaginace. A zároveň ta moderní umělecká imaginace se nějakým způsobem podobá jistému typu té imaginace staré, která se rozvinula v jednom typu judaismu. A to je ten, který vztáhne tu posvátnost, jak jsem říkal, k samotným písmenům. To je ta mystika písmen. Já, když nerozumím těm jménům a opravdu mi to nic neříká, tak je to tam skryté ještě zatím. A to je to, čemu říkáme kabala. Teď pozor. Pozor, pozor. Jo, tady vztyčený veliký Putnův prst. Pozor. Jistě o Kabale je mnoho knih k dispozici a mnoho z nich je mizerných. Mnoho z nich jsou takové různé okultně New Ageově blábolivé, řeknu to slušně, texty. Tak to ne. Kabala je samozřejmě velmi seriózní a velmi stará tradice. Osadní to samo slovo kbl vlastně znamená přijetí nebo tradice. A podle vlastní kabalistické tradice, ona začíná už vlastně v biblické době. Jo? Jedna z těch kabalistických knih, Sefer Jecíra, je připisována už Abrahamovi. Knihu Zohar, což je další slavná kabalistická kniha, měl napsat už Simeon bar Jochaj v prvním století obecného letopočtu. Ale reálně ta kabala vlastně pochází spíš až ze středověku. Takhle, je doložitelná ze středověku, a to většinou ze Španělska. Většinou ze Španělska pod vládou muslimských emírů a dalších vládců, kteří ty židy konec konců nechávali většinou být. A ovšem po rekonkvistě, neboli dobytí Španělska zpátky křesťany, katolíky, Španěly, došlo k vyhnání židů a k jejich putování potom Středomoří. Oni vlastně utekli z toho křesťanského území na to území muslimské a někteří utekli do svaté země. Že tady by se někdy mohl říct, no pozor, pozor, přece jako v duchovní Evropě vždycky musí být nějaké místo, o kterém také hovoříme. No a to místo, ke kterému se takto dostáváme, je město Safed, neboli Cfat. Cefat, ono se různě prostě vyslovuje. A to je místo v Galileji. Jo, dokonce, když člověk tam putuje, jakoby to křesťanské putování po stopách Ježíšových, tak kousek dál už prostě je cedulička Safed. A to je místo, které mělo svoji posvátnost už předtím, podle jedné tradice, tam byl hrob Makabejských a jejich matky, ale vlastně opravdu svatým se stalo v 16. století, kdy tam právě odešlo několik velmi významných kabalistů původem z toho Španělska a potom přes severní Afriku různými cestami se tam dostávali. A to jsou taková jména jako Josef Caro a Moshe Cordovero. Jo, tam do Cordovero slyšíme tu Cordobu. Ano. Tak, tak. Jo. A nebo Isaac Luria, vůbec ten nejproslulejší z nich. A tenhle ten Safed se v 16. století stává vlastně centrem té radikální kabaly, která tu mystiku písmen rozvine skutečně do jakési úplně alternativní nauky, ve které pak už se vyskytují různé prostě božské bytosti a ženská podoba Boha, o které my budeme potom ještě hovořit zase v nějakém jiném díle, který už se chystám. A dokonce ten Luria uvedl do kabaly motiv reinkarnace. Jo. Tady budu čerpat ze Gershoma Scholema, německo-židovského učence 20. století. Naštěstí už z Gershoma Scholema je lecos česky. Teď mimo jiné vyšla jeho korespondence s Hannou Arendtovou. Jo, takže opravdu jako celá klíčová postava. A ten vlastně má několik studií o té luriovské kabale a říká, že tam existuje ta představa, že se duše těch učenců speciálně jako vlastně nějak navštěvují a že prostě z té duše se kousek jako vyleje do duše jiné. Takže ta nauka, to rozumění, ten talent výkladu není jenom to, co fyzicky jde ve škole, jo, a rabín učil žáka a ten se stal rabínem, ale že to prostě může jít i prostě napříč prostorem a časem, že se nějaké pochopení přelije do něčeho jiného. Gilgul se tomu říká, kolotání.
1: Kolotání ducha a vanutí.
2: Ano, ano, ano, přesně, přesně, přesně tak, jo. Ono těch kabalistických metod je samozřejmě množství a různé vlastně záměny písmen a kombinace číselných významů těch písmen. Ale mně z toho všeho připadá úplně nejlepší jedna kabalistická teze, kterou se tady rozloučíme. Tora má tolik smyslů, kolik bylo Izraelců na Sionu. Každý z nich měl svůj. A bylo jich tam, milá Nino, podle tradice 600 000. A my se svým kabalistickým světem, do kterého jsme opravdu jenom tak lehce nahlédli, rozloučíme hudební ukázkou, která pochází z téže doby, z toho 16. století, čili to si teoreticky mohl zpívat Isaac Luria nebo nějaký jeho žák, a bude to Salomone Rossi Detto il Ebreo, jakýsi pan Šalamoun Růžička, který píše hudbu na hebrejské liturgické texty, ale je to ve stylu pozdní italské renesance.

0: Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Tak to jsme, milí posluchači, o dnešním nedělním svátečním ránu slovy Martina Putny lehce nahlédli do světa Tóry, čili jde o první část hebrejské Bible. A Tóra je tradiční označení pro pět knih Mojžíšových. Martin Putna nás společně s Ninou Rutovou provází i v tomto prázdninovém čase každou neděli spirituálou, pro kterou pro letní čas připravil speciální letní seriál. A my se k jednomu z jeho pořadů vrátíme opět příští neděli a tentokrát vybral Martin Putna pořad, který nás zavede do starověké syrské Antiochie. Protože Martin Putna ve svém seriálu Duchovní dějin Evropy začíná právě od těchto blízkovýchodních kořenů a my se tedy s ním vydáme do místa, které se dnes jmenuje Antakia, najdete ho v jižním Turecku a byla to skutečná kolébka, ze které se nová víra odpoutala od svých čistě židovských kořenů a vydala se do řecko-římského antického světa. Martin Putna a Nina Rutová tedy ve spirituále příští neděli a nás už za chvíli, protože je 8 hodina a 30. minuta, čeká pořad Krédo, ve kterém se bude skloňovat jméno spisovatele, kterého znají čtenáři, troufám si říct, po celém světě. Je to spisovatel, který dokázal skloubit akademické znalosti spolu s čtivostí, historické reálie s konspiračními teoriemi a také vědecká fakta s náboženskými mýty. Možná už tušíte, že ono jméno zní Dan Brown. A právě o jeho románech, konspiracích, vztahu k náboženství i kontroverzích s ním spojených bude teď v Krédu mluvit Matěj Senft spolu se svým hostem, religionistou Janem Kozákem.

0: Do. Spiritualita a náboženství v dialogu.
1: Dan Brown, jeden z nejprodávanějších spisovatelů současnosti, autor románu Spiknutí, konspiračních teorií a muž řady kontroverzí, zasadil svou nejnovější knihu Tajemství všech tajemství do pražských ulic. Jak ve svých knihách pracuje s náboženskými tématy? Proč jeho Šifra mistra Leonarda vzbudila nejen zájem čtenářů, ale také kontroverze a nevoli ze strany katolické církve? A jakou roli sehrává Dan Brown na poli konspiračních teorií? O tom budu mluvit s mým dnešním hostem. Ve studiu vítám Jana Kozáka, překladatele, terapeuta, religionistu a člena badatelského týmu Konspiritualita. Dobrý den, Jane.
2: Dobrý den.
1: Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Senf.
0: Krédo.
1: Jane, je Dan Brown konspirační teoretik?
2: Tak já myslím, že Dan Brown je především velmi úspěšný spisovatel.
1: Přesto se v jeho dílech konspirační teorie do velké míry objevují.
2: Je to tak. Konspirační teorie, to je vlastně takový nástroj, jak pořádat složité společenské situace do jasných vzorů. A v lidské mysli je něco, co rádo vzory vyhledává. Je to dokonce něco, co nám poskytuje vědecké teorie, co nám poskytuje vůbec schopnost nějak systematicky uvažovat o světě kolem nás. A tato schopnost nás také přitahuje k příběhům, které slibují odhalení nějakého finálního vzoru. To je ten týž důvod, proč mnoho čtenářů baví číst detektivky nebo jiné příběhy, které nám slibují nakonec, že to do sebe zapadne. No a konspirace vlastně slibují něco podobného, nebo minimálně jeden druh konspirací slibuje velké odhalení po odkrytí roušky něčeho nejasného a spatření odpovědi na otázku. To je něco velice chutného pro naši mysl.
1: To je podstata mnohých Brownových knih, tedy myšlenka, že si lidé nejsou vědomi sil, které hýbou dějinami a ti, kteří jimi hýbají, jsou státní představitelé a bezpečnostní složky, kteří jsou však ještě bezmocní v tváří tvář mnohem větší síle, která je právě schovaná za oponou a která se v průběhu toho románu odhaluje. To by se mohlo zdát na první pohled jako ještě obyčejný románový příběh. Mm-hmm. Ale například americký profesor Matthew Snyder-Meyerson dává do souvislosti úspěch Brownových románů, těch konspirací, které v nich prezentuje, s ději a rozvojem popularity konspiračních teorií po útocích 11. září 2001, protože právě až Brownovy knihy po tomto datu začaly mít velký čtenářský ohlas, zatímco ty vydané předtím nikoli. Tak jak si tohle vysvětlujete? Souhlasíte s tou tezí nebo si myslíte, že je to ještě někde jinde, ta popularita, že si prostě Browna lidé všimli jen později?
2: To je zajímavá otázka. Já to vnímám tak, že vlastně moje studium konspiračních teorií mě přivedlo k tomu, že k jejich velkému boomu nastalo už v 90. letech. Na konci 90. let vycházejí první velké odborné práce o konspiračních teoriích a tehda ještě konspirační teorie nebyly vnímány jako tak bezprostřední hrozba, jak to vidíme dnes. Byly to většinou spekulace ohledně toho, jak byl zavražděn prezident Kennedy, potom různé konspirace ohledně vlády, experimentů na lidech, UFO a podobně. A bylo to vnímáno víc jako taková kuriozita. Takže například v 90. letech běžel slavný seriál Akta X, ve kterém se zcela vážně předkládala celá řada konspiračních teorií způsobem, který to představoval jako něco k zamyšlení. A nestavil se k tomu nutně kriticky. Naopak v lidech tu představivost svým způsobem vyvolal. Čili já myslím, že Dan Brown přichází v okamžiku, kdy je publikum připravené. A jistě tomu nějaký impuls dali i teroristický útok v roce 2001, kdy se podobně jako u jiných neúplně jasně zodpovězených otázek se vždycky objeví konspirační teorie. Takže stejně jako nebyla uspokojivě vysvětlená okolnosti zabití prezidenta Kennedyho, tak mnoho lidí si kladlo otázky kolem toho, jak mohly spadnout ty mrakodrapy A kolem toho pak začaly vznikat čím dál divočejší konspirační teorie o tom, jak to bylo celé plánováno mnoho let dopředu a podobně. Takže tehdy konspiracismus dostal další šťouchanec a do tohoto přichází Dan Brown. Já jsem nečetl jeho předchozí knihy před Šifrou mysla Leonarda, takže nemohu srovnat, jestli například začal psát nějakým zajímavějším způsobem, ale je pravda, že se to trefilo nějak do dobového trendu. Plus já myslím, že se to trefilo i do trendu, já přesně nevím, jak datovat na západě vycházení překladů těch apokryfních gnostických evangelií, ze kterých to vychází, ale je možné, že se to kryje s takovou nějakou popularizací v devadesátkách, nejenom u nás, pokračoval jistý takový boom alternativní spirituality a do toho vlastně tedy nové zprávy o křesťanství z raných dob. Sice ty objevy jsou už z poloviny 20. století, ale možná, že popularitu teda začalo získávat až v 90. nebo 0. letech. A Dan Brown krásně sestavil příběh založený teda z části inspirovaný těmito apokryfními evangelii nebo evangelii nepatřícími do kánonu a vytvořil příběh plný konspirací, který se dobře trefil do tehdejšího vkusu.
1: My se ještě podrobněji na ty konspirace a teorie, které Dan Brown zpracovává v Šifře mistra Leonarda, podíváme. Ale když ještě dořekneme tu konspirační složku těch jeho románů, tu otázku, jestli je nebo není konspirační teoretik, tak i důvod, proč jsem se na to ptal, není jen ta teze Matthew Schneidera Meyersna, ale i výrok samotného Dana Browna, který v rozhovoru krátce poté, co Šifra mistra Leonarda vyšla v CNN Sunday Morning, vlastně řekl, že všechno, co tam píše, je pravda. Vyjma samozřejmě symbologa Roberta Langdona, hlavní postavy jeho románu a toho samotného 24-hodinového narrativu. Ale ty všechny teze, které tam předkládá, ty teorie o tom, jak to bylo, tak jsou pravdivé. Tak proto jsem se ptal, jestli není konspirační teoretik, protože tvůrci Act X například netvrdili, že ty případy, které tam řeší vyšetřovatelé, se skutečně udály.
2: Toto tvrzení Dana Browna, že naprostá většina, kromě samotné postavy, je založena na faktech, tak je rozhodně neodpovídající realitě. Řekněme, že on se nechává volně inspirovat a možná to uvidíme, když bychom se pak podívali blíž na konkrétně ta apokryfní evangelia, tak se nechává volně inspirovat. Velmi často dokresluje věci, například nějaké řády, které vznikly v 19. nebo 20. století, nebo nějaký folklor, který vzniknul teprve nedávno, tak tomu dodává neuvěřitelnou starobylost, která neodpovídá realitě. Čili on se vždycky něčeho chytne a to teda je nějaké historické jádro, ale řekl bych, že tak 50%, nebo já nevím, jestli třeba 70% toho jsou nějaká historická data, ale minimálně třetina je dokreslení. A v tomto smyslu je vlastně podobný konspiračním teoriím, což je zajímavé, protože ty analýzy těch vlastních konspiračních teoretiků, tak oni začínají na mnoha velmi technických a velmi faktických detailech. To jo, vyrůstají vlastně z těch dat a pak z nich ale začínají dovozovat někdy diskutabilní a někdy teda už vidíme, že tam, jak tamhle tam začnou pobíhat zelený mimozemšťané, anebo tam někdo prostě nosí lidskou kůži nataženou na svém plazím, to tak vidíme, že to je už spíš mytologie. Takže v tomto je to podobné. Začínáme od nějakých faktů a budujeme z toho dramatický příběh. Takže ta logika je velice podobná.
1: A pojďme tedy už konkrétně k té šifře mistra Leonarda. Jak tam probíhá tahle práce od toho, co je fakticky podložené, od nějakých objevů právě druhé poloviny 20. let, až k něčemu, co je čistá spisovatelová fabulace.
2: On tam pracuje s tím, že teda ukáže se, že Ježíš měl ženu, to byla Marie Magdalena, a spolu splodili potomky a z toho je celá linie pokrevní, která trvá až do současnosti a táhne se přes dynastii Merovejců, středověké Franské říše a tak dále a tak dále. A to je zároveň ten svatý grál, po kterém pátrali už dávno a tak. No a to je založené na náznacích, doložených v těch takzvaných apokryfních, nebo někdy se jim říká gnostické, podle toho zabarvení evangeliích, kde najdeme například ve Filipově evangeliu takovou slavnou pasáž, kdy se říká, že tam se píše, že Ježíš často líbal Marii na ústa. A teď to je hezký začátek. Přitom ale podrobnější textová analýza ukazuje, že možná ten výraz ústa není úplně přesný.

0: Ježíšovou partnerkou. Tato interpretace je možná. A ta snaha to určitě vyloučit, za ním by se dala tušit taková snaha vlastně Ježíše vnímat jako dokonale čistou nesexuální bytost, což samo o sobě si můžeme ptát, jestli teda sexualita je něco špatného, jestli jako mít partnerku je něco, jako, co by poškozovalo Ježíšovo učení nebo tak, tak to je zajímavá otázka. Ale nic o manželství a nic o potomcích se tam neříká. Čili to všechno už si Dan Brown domyslel a zrovna tak on vlastně navazuje na knihu, která myslím vyšla někdy v 80. letech, taková trochu spekulativní nebo hodně spekulativní, taková jako trochu New Age mysterio kniha, která se jmenovala něco jako Svatá krev a svatý grál, kde teda trojice autorů předkládá vlastně tuhle tu teorii, že Ježíš měl potomka a že až k merovejcům a později a že to je ten svatý grál. Čili Dan Brown tohle prostě vzal od spekulativních mystikospisovatelů tuhle teorii a jak vidíme na pramenech, je založená velice maličko. Takže to je třeba ukázka toho. Tady bych řekl, že je to 15% prameny, 85% fantazie.
1: A i ten počátek samotných pramenů je, vlastně vychází z neoficiálních evangelií a jenom z nejasných náznaků, které se tam objevují. Protože mnozí biblisté, religionisté, církevní historici věnovali po tom, co tenhle román vyšel a získal popularitu po celém světě, tak mnoho času tomu, aby uvedli právě všechny ty nepravdy, které tam jsou, nebo spekulace, které nejsou založeny na žádných tvrdých faktech, na pravou míru. Protože, a to je další důležitá oblast toho fenoménu Dana Browna, že tomu ty čtenáři věřili. A mě by zajímalo, proč? Proč vlastně něco, co je od začátku vydávané za román, přestože třeba autor tvrdí, že je to pravda, tak vede k tomu, že to lidé začnou přijímat jako něco, co je pravdivé. Souvisí to taky s těmi konspiračními teoriemi?
0: Rozhodně. Jedna ze zajímavých vlastností, kterou zmiňuje klasik badatel o konspiračních teoriích Michael Barkun, on tomu tam říká fact-fiction reversal, tedy prohození faktů a fikce. A všímá si toho, že některé ty příběhy jsou tak silné, že vlastně začnou být chápány jako pravdivé. Typický příklad toho je film Matrix, který je mnohými lidmi na tom spektru konspiračním vnímán jako skutečná message. Vlastně Matrix odpovídá realitě.
1: Film o tom, že žijeme v nějaké počítačové simulaci.
0: Že žijeme v počítačové simulaci, v níž jsme drženi temnými silami, teda nějakými mechanickými strojovými silami, a ze které se můžeme probudit a osvobodit se. A dokonce po internetu běhá takový mem, kde sám hlavní představitel toho hlavního hrdiny, Keanu Reeves, říká, ve skutečnosti Matrix byl dokumentární film. Takže tady vidíme tu situaci. Já myslím, že ve hře je fakt, že i v nás, kteří nemáme nutně konspirační tendence, dobrá literatura vzbuzuje dojem, jako kdyby mluvila o jakési pravdě, i když se jedná o fikci. Tak se o tom někdy mluví, že to je způsob, jak pomocí lži říkat pravdu. Čili tady silný příběh s námi může pohnout a pro některé lidi, kteří třeba nemají nutně jakoby rozlišovací schopnosti toho, proč to s nima pohlo, tak se může vybavit představa, že je to proto, že to musí být pravda doslova, nikoliv jenom jako nějaká metafora o životě nebo tak, ale že to je doslovná pravda. A tímto způsobem podle mého názoru fungují i ty třeba divočejší konspirační teorie, protože oni symbolicky vyjadřují nějaká reálná hnutí nebo nějaké reálné problémy, jako například konspirační teorie o tom, jak nejvyšší vrstvy společnosti nebo osoby na vrchu vysávají z lidí krev a pijou jí, tak to je něco, co tak jako zřetelně je metaforou o nějakých sociálních obavách, že vlastně teda my jsme vysáváni těmi nahoře. Ale přitom brát to úplně doslova je možná moc, i když potom, co vyšly najevo některé dokumenty o kauze Jeffreyho Epsteina, tak vlastně si člověk říká, kdo ví, co se tam nahoře odehrává.
1: Ale zároveň, dokud člověk nemá v ruce tyto dokumenty, tak jsou to
0: spekulace.
1: Spekulace, teorie tak. A nějaké výmysly. Zároveň ta síla toho příběhu, která má moc člověka přesvědčit, že je to pravda, že to není jen fiktivní vyprávění, tak mě přivádí k další otázce, kdy se dostáváme do porovnání Dana Browna a Umberta Eka. Oba jsou totiž autoři románu Spiknutí, ale Umberto Eko zkoumá právě tohle, jak se stává z příběhu, který si aktéři vymyslí, vyfabulují, něco, čemu sami nakonec uvěří a propadnou. A Eko dokonce v jednom z rozhovorů řekl, že má pocit, že Dan Brown je jedna z postav jeho románu, že sdílí tu fascinaci spiknutími rozekruciánů, zednářů, jezuitů, princip toho, že je vše propojeno, a v nadsázce uvedl, že má podezření, že Dan Brown ani neexistuje, že se ho vymyslel. Ale když se na to podíváme trochu vážněji, bez té nadsázky, tak není skutečně Dan Brown postavou z Ekova románu, akorát v našem reálném světě, tedy nepropadl svým vlastním konspiracím tomu, že ty jeho příběhy, které zhmotnil, se najednou pro něj a pro mnohé jeho čtenáře staly pravdou, i když na počátku stál jen dobrý fiktivní příběh.
0: Já se domnívám, že pro některé Brownovi čtenáře to nepochybně má takovýto fascinující efekt a propadnou tomu. Ovšem, a to zakládám pouze na svém pocitu, Dan Brown je spisovatelem, který napsal řadu knih, spousta různých příběhů, a domnívám se, že je spíš opravdu dobrým prodejcem něčeho, co ví, co se bude prodávat. Jeho volba témat je opravdu velice podobná takovému tomu, když najdete ten časopis 100 plus 1 historických tajemství nebo tak, čili on opravdu ví, co jako kdyby je taková ta bulvárně přitažlivá zápletka, umí to postavit. Samozřejmě, že bude tvrdit, že to je z 99% historické, aby nalákal čtenáře na to, že na tom opravdu něco je, že to není jenom úplná fábule. Ale domnívám se, že soukromně má od toho odstup a je si vědom, že vlastně jenom vytváří čtivý produkt.
1: Neděje se tohle i na poli konspiračních teorií, tedy že ti tvůrci těch fabulací a výmyslů a konspirací vlastně tomu sami nevěří a jenom proto natknou ostatní lidi, kteří tomu už ale opravdu propadnou?
0: To je dokonce otázka, na kterou se pokusil odpovědět výzkum o šiřitelích konspiračních teorií, a ukázalo se, že skutečně to s tou explicitní vírou je problematické, že řada šiřitelů to vnímá jenom jako nějakou zajímavost, mem, který chtějí poslat dál, a samozřejmě řada sami sebe vnímá jako výzkumníky, shromažďuje co nejvíc těch alternativních informací, čili ty motivace jsou různé, a je pravda, že je tam i ta motivace, pojďme poslat tenhle zajímavý nápad dál. Ve většině případů ale tam není ten jednoduchý vztah k finančnímu zisku. Jakoby je pravda, že většina těch konspiračních portálů je nějak, běží tam nějaké reklamy a tak, čili nějakým způsobem se živí. Ale zdá se, že pro spoustu konspiračních teoretiků je skutečně fascinující samotné to hledání a sdílení. Nepřemýšlí o tom tak jako o příběhu, který by se měl primárně prodávat, což si myslím, že je perspektiva Dana Browna.
1: A neměl by, zvláště v dnešní době, kdy je ještě větší rozpuk konspiračních teorií, než byl třeba v těch 90. letech, tak mít nějakou autorskou odpovědnost toho nešířit další konspirace v době, kdy už jich v našem světě je dost?
0: To je dobrá otázka. Moje instinktivní reakce, teď úplně bez ohledu na odbornost, tak ne. Prostě já se domnívám, že spíš bychom měli kultivovat společnost vzděláním o literatuře a o tom, jak číst knihy, a tak, aby procento těch, kteří to začnou brát zcela doslova jako realitu, tak aby zbytečně nerostlo. Ale myslím si, že jedno z kouzel knih je luštění záhad a příběhů, které prostě obsahují konspirace, že to bylo tématem knih ještě dlouho před boomem konspirací v 90. letech nebo v 0. A že já bych to spisovatelům nebral.
1: A když se na to podíváte z té odborné perspektivy, protože teďka jste to hodnotil osobně, ale jako religionista, který se sám konspiračním teoriím věnuje, tak byl by ten pohled stejný?
0: To je náročná otázka, protože jako z vědeckého pohledu já nemám data na to, abych se ujistil, že je tam korelace s vydáváním Brownových knih a vzrůstem konspiracismu v populaci.
1: Není jisté, že to spolu
0: takže,
1: souvisí.
0: Takže vlastně můžeme se na to téma jenom dohadovat. Až to někdo změří, tak v tom směru budu moct říct, aha, tak to možná není zas tak dobrý nápad.
1: Na tu autorskou odpovědnost jsem se ptal i v návaznosti na to, že se to třeba v americkém a anglickém prostředí často řeší. Hmm. Například Salman Rushdie nedávno mluvil pro BBC, jak je to psát fikci v době lží. Proto se na to ptám i vás, jako někoho, kdo je sám autorem fikční knížky, u které je to ale vlastně dost jasné, že ten váš příběh se tam neodehrál skutečně. Zatímco
0: právě,
1: stejně
0: že to,
1: jako...
0: Právě, že to jasné není. A ta kniha se nachází velmi často v kategorii historie anebo mýty a legendy, přestože se jedná o fikční příběh.
1: A v tenhle moment teda možná, protože pro mě jako čtenáře to bylo očividné, ale možná pro někoho, kdo tu knížku vezme do ruky, tak i tou stylizací záměrnou to pak může skončit třeba v knihkupectví právě v tomto fochu historie. Hmm. Není tedy možná nakonec cestou hlubší vzdělání lidí o tom, co jsou fakta, co je konspirace, jak je rozpoznávat. Vlastně něco, co tu dlouhou dobu nebylo potřeba, protože se ty nepravdy nemohly šířit tak rychle a tak masivně.
0: Je to tak. Každé nové médium sebou přináší vlastně nový typ šíření informací, nový typ problémů, které jsou jakoby emergentní. Znamená, vynořují se jako nová vrstva. Čili spolu s tím mám skutečně dojem, že my tápeme pozadu trochu ve vzdělání obyvatel, pokud jde o nová média. Ale Dan Brown zrovna náleží ke starým médiím, že to je normální kniha.
1: Ale nemůže být třeba i tato diskuze, kterou tu vedeme v návaznosti na jeho knihy, na ta stará média, právě cestou, jak otevřít tu diskuzi o tom rozpoznání mezi tedy pravdou a smyšlenkou, protože ono je to sice staré médium, které ale se pak probírá v těch médiích nových a v ten moment se to začíná rychleji šířit a možná ty návazné konspirace a to, že lidé, že někdo napíše, že to je založené na Filipově evangeliu a takže je to pravda, přečte si to někdo další a dál to sdílí, tak vlastně se hůř zastavuje to, že lidé těm konspiracím věří. Tak jestli není ta cesta ty lidi, i když třeba to najdou v tom starém médiu, nějak vzdělávat a vést a třeba otvírat i v návaznosti na Brownovy knihy tyto diskuze, které by pomohly i vám, by mohly usnadnit práci.
0: Rozhodně. Já nikdy nemohu říct si ne na vzdělávání. Současně to vzdělávání musí být opatrné v tom, že cílem není lidem jakoby nadiktovat, co jsou fakta a co je fikce. Naučit je spíš číst texty a nutně je to práce, při které je potřeba určitá reflexe. Je to vlastně fakt těžká otázka, jak to navrhnout tak, aby to nebylo direktivní, aby to zároveň dávalo těm lidem možnost si ty věci, jako kdyby si na ně přijít sami, to je podle mě ta základní vlastnost.
1: Protože jinak to vede jen k tomu utvrzování v té konspiraci často.
0: Je to tak. Konspiracismus je založený vlastně na nedůvěře. Ve chvíli, kdy z nějakého důvodu nemáme důvěry k standardním autoritám nebo k systému, pak jakékoliv vysvětlení nebo nátlak ze strany toho systému, který se nám snaží přesvědčit o tom, že ho máme poslouchat, nemůže mít vlastně z podstaty věci úspěch, protože přichází z té strany, které rovnou už nedůvěřujeme. Takže jediná možnost je pokusit se přemostit znovu tu propast. Systém nebo, jak to říct, zástupci vzdělávání a tak dále musí natáhnout ruku, aby mohli natáhnout ruku z druhé strany samozřejmě nějací ty umírnění antisystémoví lidé s tendencí ke konspiracismu, kteří ale nejsou příliš hluboko v té králičí noře. Dá se říct, že základní problém, kterému dnes čelíme, je, že paušálně tlačíme třeba čtvrtinu nebo třetinu populace do jedné skupiny. To není jedna skupina, je to několik skupin. Na jedné straně je to malé procento, třeba 5% lidí, se kterými se opravdu z nějakého důvodu bavit nedá. Ty budou vždycky proti systému. Možná je dobře, že kultury mají vždycky těch 5%, kteří nesouhlasí, jako radikálně nesouhlasí, protože dávají nějaký limit fungování té kultury, ale pak je tady procento třeba 10-20% obyvatel, se kterými se vlastně nějak mluvit dá a které nesmíme nahnat do náruče tomu úplnému extrému a se kterými se dá o tom hovořit ve chvíli, kdy jim přestaneme lepit nálepku konspiracistů a záporáků a tak dále, protože pak se akorát s tou nálepkou stotožní a místo toho jsme vypěstovali 30% lidí, se kterými se o ničem nedá mluvit.
1: A neprospali jsme tu dobu? Je v téhle chvíli ještě možné to vzdělání a to vědomí o tom, co jsou konspirace a jak jim tak snadno nepropadat, lidem předat, nebo už je na to trochu pozdě, aby se to podchytilo a oslovili se všichni ti, kteří by naslouchali?
0: Já se nedomnívám, že je pozdě. Já se domnívám, že kultura má taky svoji dynamiku. To znamená, že ve chvíli, kdy přichází jedna vlna, tak časem vybuduje protivlnu. A že sice teď je pravda, že jsme stále hluboko ve stavu rozdělené společnosti a z některých perspektiv se zdá, jako kdyby se ta propast rozšiřovala, ale já pevně věřím v to, že ve chvíli, kdy řada lidí nachází ve stavu, který jim trvale nevyhovuje, tak spontánně nutně začne vznikat nějaký protipohyb. A samozřejmě začíná to u každého z nás, takže ať už jsou to naše separátní vzdělávací projekty, nebo ať už jsou to naše rozhovory v rádiu, které si někdo poslechne, nebo ať už je to moje ochota mluvit s druhou stranou a zdůrazňovat to společné a ne to odchylné, tak prostě to jsou všechno kroky, které nějak pomůžou a samozřejmě nenechat se odehnat úplnými extrémy a tím pádem se zakopat v nějaké kamenné pozici, ze které se pak už nedá odejít a která nevede k žádnému řešení.
1: Jane, děkuji, že jsme tohle téma mohli společně probrat, otevřít, trochu se poučit o tom, co jsou konspirace, jak se s nimi pracuje v literatuře, jak se objevují v dílech Dana Browna i v naší společnosti a snad zase brzy nad tímto nebo jiným tématem naslyšenou v Krédu.
0: Děkuji za pozvání a naslyšenou.
1: Od mikrofonu se loučí a pohodový zbytek neděle přeje Matěj Senft.
2: Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: A zbývá dodat jen, že hostem Matěje Senfta v dnešním Krédu byl religionista Jan Kozák. Pořad Krédo naladíte na Vltavě zase příští neděli o 8 hodině a 30. minutě. Teď nás minutka dělí od 9. a to znamená, že Vltava vás za malou chvíli pozve k bohoslužbě.

0: Je právě 9 hodin, milí posluchači, a z Vltavy vám všem přejeme klidné ráno, inspirativní poslech a také dobrý začátek neděle.
1: Bohoslužba.
0: A teď už vás, vážení posluchači, zveme k poslechu záznamu bohoslužby Českobratrské církve evangelické z kostela u Jakobova žebříku v Praze Kobylisích. Káže farář Ondřej Kolář.

Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť si mě vytáhl z hlubin. Nedopřál s mým nepřátelům, aby se nade mnou radovali. Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal o pomoc a uzdravil jsi mě. Vyvedl jsi mě z podsvětí, Hospodine, zachoval jsi mě při životě, abych nesestoupil v jámu. Amen. Zpívat budeme píseň 98.

Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Sestry a bratři, vítám vás v kostele Českobratrské církve evangelické u Jákobova žebříku v pražských Kobylisích. Vítám i posluchače Českého rozhlasu, kteří nemohou být ve společenství své farnosti, a také ty, kdo tento program zvolili třeba náhodně. Vás všechny zvuk naslouchání Božímu slovu, díků vzdání a k radosti. Náš kostel je místem, kde se scházejí nejenom čeští křesťané, ale taky bratři a sestry z jiných národů, především z Koreje, Japonska a Konga. Bohoslužbami vás budu provázet já, jmenuji se Ondřej Kolář a jsem farářem sboru. Milost Pána našeho Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého ať je se všemi vámi.

I uslyší v onen den hluší slova knihy a oči slepých prohlédnou z temnoty a ze tmy. Pokorní se znovu budou radovat z Hospodina a nejubožejší z lidí budou jásat vstříc svatému Izraele.

0: Ztišme se k modlitbě. Nebeský Bože, oslavujeme tě za to, že ses nám dal poznat jako Bůh lásky. A zjevil si nám tím zároveň, že s láskou stojí a padá svět. Víme, že na něm stojí taky naše vztahy a naše životy. Vždyť ty si nás stvořil jeden pro druhého. Nedokážeme darovat sami sobě život a nedokážeme ani žít bez druhých. Potřebujeme své bližní a oni potřebují nás. Vyznáváme však, že nám často dělá potíže být pro druhé. Často milujeme jenom polovičatě, s ručením omezeným. Naše láska nebývá trpělivá a respektující, ale spíš chceme druhého přizpůsobit vlastním představám. Je v ní mnoho sobectví a kalkulu. A velmi snadno naše nitro naplní nenávist, zahořklost a strach. Přece však nejsme ve svých více či méně povedených vztazích sami. Děkujeme ti, že ty každého z nás bez výhrad a podmínek přijímáš a tak nás vedeš k sebepřijetí i přijetí našich bližních. Děkujeme, že jsi nám ve svém synu Ježíši Kristu zjevil sílu lásky, která překonává i smrt. Děkujeme ti, že nás tvá láska povzbuzuje k našemu vlastnímu milování, že nám dává náboj, stálost a obětavost. Děkujeme ti, že tvá láska rozhání naše strachy, malověrnost a úzkoprsost. Děkujeme ti, že nás tvá láska stále nese. A tak tě prosíme, nauč nás vnímat své bližní tvým dobrotivým a milosrdným pohledem. Prosíme tě, otevírej nás, ať v každém člověku umíme rozpoznat tvou tvář. Prosíme tě, pomoz nám vše dobré, čím si nás obdaroval, rozdávat dál. Prosíme tě za možnost sdílet se, porozumět si, opírat se jeden o druhého, inspirovat se. Prosíme tě o tvého ducha, který vede ke společenství. Amen. Poslechněme první biblické čtení, jak je zapsáno u proroka Izajáše ve 35. kapitole, 1. až 10. verš.
1: Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina, rozkvete kvítím. Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plésat. Bude jí dána sláva Libanonu, nádhera Karmelu a Šáronu. Ty uzří slávu Hospodinovu, nádheru našeho Boha. Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Řekněte nerozhodným srdcím, buďte rozhodní, nebojte se. Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí vás, přijde spasit. Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Ze sálající stepy se stane jezero a z žíznivé země vodní zřídla. Na nivách šakalů bude odpočívat dobytek, tráva tam poroste jako rákosí a sítí. Bude tam silnice a cesta a ta se bude nazývat cestou svatou. Nebude se po ní ubírat nečistý, bude jen pro lid boží. Kdo půjde po této cestě, nezabloudí, i kdyby to byli pošetilci. Nebude tam lev, dravá zvěř na ní nevstoupí, vůbec se tam nevyskytne. Nýbrž půjdou tudy vykoupení. Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sion s plésáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.
0: To jsou slova dnešního prvního čtení. Zpívejme nyní společně píseň 161.

Vyznávejme společně. Pane, nejsem hoden, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a budu uzdraven. Slovo, které se stane základem pro dnešní kázání, je zapsáno v Markově evangeliu v 7. kapitole, verš 31 až 37. Ježíš se vrátil z území Týru a šel přes Sidon k jezeru Galilejskému územím Dekapole. Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl Efatha, což znamená otevři se. I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně. Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím více jim to však nařizoval, tím více to rozhlašovali. Nadmíru se divili a říkali, dobře všecko učinil, i hluchým dává sluch a němým řeč. To jsou slova pro dnešní kázání. Sestry a bratři, milí posluchači, asi každý z nás někdy přemýšlel nad tím, co je větší ztráta. Přijít o zrak anebo o sluch. Záleží taky na tom, zda se tak už narodíme, anebo o daný smysl přijdeme až v dospělosti. Ti, kdo jsou nevědomí od malička, se mohou snáze naučit se svým handicapem žít. V případě sluchu je to naopak, myslím, ta horší možnost, protože neslyšící se těžko učí mluvit, tak jako onen člověk z právě přečteného biblického oddílu. Ztráta sluchu a řeči především bolestně odděluje od lidí. Seznamování, rozhovor, sdílení, vyřizování, to vše je značně znesnadněno, protože vyžaduje velké úsilí obou stran, neslyšícího i slyšícího. A pomysleme taky na to, kolik pocitů a jemných významových odstínů vyjadřujeme tónem a barvou řeči. V dnešní době si čím dál víc píšeme a čím dál méně se setkáváme a hovoříme, jenže psaná komunikace je nutně ochuzená a sploštělá. Mnohé se v ní ztratí. A je taky více náchylná k nedorozumění a tím i konfliktu a odcizení, ke kterému by v případě rozhovoru mezi čtyřma očima často vůbec ani nemuselo dojít. Mluvené a slyšené slovo naopak dokáže otevřít skutečnou blízkost. Proč se oni vlastně dobrovolně připravujeme? Nejspíš z ní máme strach, protože na nás klade větší nároky. A tak se raději stáhneme do bezpečné zóny u svého počítače, chráněni před oslovením i nasloucháním. Příběhy o Ježíšově uzdravování mají obvykle dvě roviny. V té první jde o samotné tělesné uzdravení, o pomoc člověku v nouzi. V té druhé Ježíš sděluje nějaké poselství, skrze čin znázorňuje a stvárňuje evangelium. Obě tyto roviny jsou stejně důležité. Na obou Ježíš přináší Boží království do našeho nemocného světa. Ježíšovi současníci často ulpívali jenom na té první, bezprostředně viditelné rovině. Ježíš se jim jevil jako mimořádný léčitel, který si dokáže poradit s každou nemocí a zatočí s každým démonem. Ježíš se pravděpodobně stal slavným nikoli kvůli svému učení, ale právě kvůli zázrakům. Záhy mu byl v patách zástup lidí, kteří netoužili až tak moc po Božím slovu, ale prostě chtěli být uzdraveni. V pozdější době církev zas příliš zdůrazňovala tu druhou duchovní rovinu.
A poněkud zapomínala na to, že Ježíš nepřišel zachránit pouze lidskou duši, ale taky tělo celého člověka, se vším, co k němu patří, se všemi vztahy, ve kterých žije. Boží království nevytrhuje člověka ze zlé tělesnosti, ze slzavého údolí světa, ale je právě nápravou a uzdravením tohoto světa. A právě příběhy o Ježíšově uzdravování nám to důrazně připomínají. A tak si obou těchto rovin, té tělesné i duchovní, všimneme i v tom dnešním příběhu. Jistě není náhoda, že se příběh odehrává v cizině, v nábožensky nepřátelském prostředí. Ježíš je mezi pohany. Týros, Sidon a Dekapole, to vše bylo pro Židy symbolem bezbožnosti a zvrácenosti. Těmto končinám se zbožný člověk raději zdaleka vyhnul. Ježíš sám v tom zpočátku nebyl výjimkou. Své poslání viděl především mezi svými bratry a sestrami. Chtěl oslovit boží lid Izrael. Později ale tu hranici mezi našinci a cizinci, mezi vírou Hospodina a pohanstvím překročil. Tento příběh je o obnově komunikace. A Ježíš v tomto směru činí první krok. Abych mohl druhého pochopit, musím nejprve překonat předsudky a zbourat bariéry, které mě od něj oddělují. Musím být nejprve s ním, připustit si ho k tělu, být mu na blízku. Nemohu porozumět, když jsem odkázán na informace z druhé a třetí ruky, nebo dokonce na záměrně šířené zlovolné fámy, polopravdy a lži. Ježíš se odvážně vydává po neprošlapané cestě, aby se mohl setkat s cizím člověkem a naslouchat mu, dozvědět se, čím žije, co ho trápí a co mu dělá radost. Ještě dříve, než hluchoněmý uslyší a začne sám mluvit, Ježíš sám vytváří podmínky pro to, aby mohlo dojít ke skutečnému setkání. Bůh nečeká na to, až ho začneme hledat. Jde za námi do naší hluchoty a otvírá nás, abychom slyšeli to, co pro nás má. Ještě než se našim uším vrátí sluch a ústům řeč, komunikace z boží strany je už navázaná. Ale ani to pohanské okolí není zas tak hluché a uzavřené vůči Bohu, jak by se mohlo zdát. Najde se někdo, kdo nemocného přivede až k Ježíši a vysloví zástupně prosbu o uzdravení, protože sám nemocný kvůli svému postižení vyslovit nedokáže. Ano, i v té pohanské cizině narazí Ježíš na lidi ochotné pomoci. Tito lidé možná nemají tu správnou víru, ale přece o Bohu něco tuší. Především nestratili lidskost a soucit. A nejenom to, nezdráhají se poprosit o pomoc cizince, tedy odhodit své předsudky a snad i strach vůči představiteli jiného náboženství. Nejenom Ježíš, ale i tito neznámí pohané překročují hranice. Ježíš se přibližuje jim a oni se přibližují jemu. A tak může dojít ke zdárnému setkání. Z každého zdárného setkání vyjdou nakonec obě strany proměněny. Každé setkání, které není jenom formalitou nebo předstíraným zájmem o druhého, jeho účastníky posouvá dál. Každý rozhovor, který je skutečným rozhovorem a nejenom dvojitým monologem, upravuje pohled na sebe sama i na svět. Každé mluvení a naslouchání, které není ani jen zatvrzelým odmítáním, ani jenom tupým přikyvováním, člověka obohacuje. Ježíš uzdravoval různým způsobem. Někdy stačilo pouhé slovo,
ale nyní je zapotřebí mnohem víc. Ježíš neodstraňuje pouze jakousi tělesnou závadu na tělesné schránce, ale vrací nemocnému schopnost žít v plnohodnotných vztazích. Všimněme si, Ježíš obnovuje komunikaci druhého tak, že s ním sám komunikuje. Vstupuje s ním do těsného vztahu, možná na náš vkus až příliš intimního. Ježíšovi prsty v uších nemocného jakoby rozrážely všechno, co brání naslouchání, jakoby odstraňovali všechny usazeniny, krusty a zábrany v člověku. A svou slinou jakoby Ježíš dával kus sebe, kus svého jazyka a své řeči tomu druhému, aby jeho jazyk rozvázal k mluvení. Až tak blízko přichází Bůh v Ježíši k nám. A nakonec přichází přece jenom jedno slovo, efatha, otevři se. Ježíš přitom pohlédne k nebi, protože tady se má odehrát skutečně cosi mezi nebem a zemí. Otevři se. To není jenom výzva nemocným orgánům, aby začaly fungovat. Celá bytost se má otevřít. Otevři se, přikazuje Ježíš, a člověk se otevírá a stává se plně člověkem. Tím je totiž jenom tehdy, když je tu pro druhého, když nežije jenom sám pro sebe, když se dá oslovit a sám oslovuje, když přijímá a rozdává, když je vetkán do společenství. Otevři se, přikazuje Ježíš. A tím nás uschopňuje, abychom se otevřeli nejenom vůči bližním, ale taky vůči Bohu. Stali se vnímavými pro Boží oslovení. Nechali do sebe proudit oživujícího ducha. Otevři se a dej se Bohem vytrhnout, otřást a vyvést k novým obzorům. Připraven na to, že Bůh v tvém životě učiní velké věci. Možná nás překvapí, že Ježíš v zápětí nařizuje přítomným, aby o zázračném uzdravení nikde nic nerozhlašovali. Nenastala naopak teď ta pravá chvíle o tom mluvit? Jak může mlčet někdo, komu se právě vrátila řeč? Vícekrát čteme o Ježíšových obavách, že jeho mocné činy budou špatně pochopeny, že to podstatné lidem unikne. Lidé okolo Ježíše však v tuto chvíli moc dobře pochopili, s kým mají v Ježíši tu čest. Dobře všecko učinil. I hluchým dává sluch a němým řeč, říkali. Pohané, kteří nikdy nečetli Bibli, nevědomky ocitovali jednu z jejich nejdůležitějších částí. Kdo učinil všecko dobře? Nesnad Bůh sám, který stvořil nebe a zemi, slunce a hvězdy, zvířata a rostliny a viděl, že to vše je dobré? Ježíš není jenom potulný léčitel. On vrací člověku jeho původní stvořitelské určení. Napravuje to, co člověk porušil. Otevírá nejenom oči, uši a zrak, on otevírá celého člověka a tím obnovuje jeho vztah k Bohu, k bližním i sobě samému. Smiřuje, co bylo odcizeno, spojuje, co bylo zpřetrháno. Otevři se, člověče, zní Ježíšovo slovo taky pro nás. To znamená, neboj se a následuj Ježíše v jeho otevřenosti. Ježíš otevíral proto, že byl sám otevřený. Otevřel se především svému nebeskému Otci pro poslání, kterým ho pověřil. A otevřel se taky všem lidem. Nikdo pro něj nezůstal cizincem. Každému se přiblížil. Lidem na okraji, nemocným, zločincům, opovrhovaným a nakonec i lidem jiné víry. Mluvil s těmi, se kterými nikdo jiný nemluvil. A tak jim vracel řeč, zval je zpátky do společenství.
otevři se. To je náročná výzva ve světě, kde se upevňujeme ve svých názorech a vzájemně si nenasloucháme, kde méně vedeme dialog a více na sebe pokřikujeme a očerňujeme se, kde se šikujeme do nesmiřitelných táborů a nesnažíme si porozumět. Místo, aby naše řeč stavěla mosty, často jenom ještě víc rozděluje. Naše naslouchání se zaměřuje jenom na to, s čím už předem souhlasíme a před tím ostatním zavíráme uši. Naproti tomu Ježíš učí jiné cestě. Cestě otevřeného a odvážného naslouchání. Naslouchání, které druhého otevírá a dává mu prostor, aby se vyjádřil. Je to jistě cesta mnohem náročnější. Ale právě ta nás vede k našemu původnímu stvořitelskému určení. Vyvádí nás ven ze sobectví do společenství, kde jeden druhého respektuje a přiznává mu místo na zemi. Vyvádí nás z pyšné osamocenosti do vztahů, v nichž se nebojíme ani vzájemných odlišností, ale snažíme se, aby nás obohacovali. Efata, otevři se. Amen.

0: Povstaňte prosím a skloňme si nyní společně před svatým Bohem. A v tichosti srdcí mysleme na svá provinění, na své chyby, na svou malou lásku. Před tebou, Bože, vyznáváme, že jsme nedokonalí a chybující. Nejsme před tvou tváří o nic lepší než druzí lidé. Vyznáváme, že i my neseme vinu za bídu tohoto světa. Potvrďme prosím, sestry a bratři, hlasitým vyznáváme. Vyznáváme. Předstupujeme však před tebe, Bože, s nadějí na odpuštění pro milost tvého syna Ježíše Krista. Věříme ve spásnou moc jeho smrti a vzkříšení. Potvrďme to hlasitě, věříme. Věříme. Pamětlivě toho, že Bůh v Kristu odpustil nám, odkládáme i my nyní všechen hněv a výčitky a odpouštíme těm, kdo nám ublížili. Jste-li, bratři a sestry, ochotni odpustit, vyznejme to spolu hlasitě, odpouštíme. Odpouštíme. Kdykoliv takto ve svém srdci vyznáváte, věříte a odpouštíte, nepochybujte, že máte skrze Kristovu smrt a vzkříšení odpuštění hříchů. Amen. A společným vyznáním víry se nyní chceme posilnit a utvrdit v našem přesvědčení. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekla, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla smrtvých vzkříšení a život věčný. Amen.
1: Zpívejme nyní píseň číslo 688.

0: Milí posluchači, jak je při našich rozhlasových přenosech zvykem, snažíme se přiblížit taky něco ze života našeho sboru nebo církve. Jak mnozí z vás víte, je naše církev zřizovatelem diakonie Českobratrské církve evangelické. Její střediska rozesetá po celé republice pomáhají lidem, kteří se z různých důvodů dostali do nepříznivé situace. Středisko celostátních programů a služeb, které chceme představit dnes, mimo jiné pracuje s lidmi, kteří přišli do naší republiky a hledají v ní nový domov. Dovolte, abych mezi námi nyní přivítal paní magistru Lucii Michalovou, která řídí projekt Doma, financovaný Evropským sociálním fondem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co vlastně znamená zkratka Doma?
1: Doma je zkrátka pro spojený diakonie otevírá možnosti azylantům. Azylanti jsou lidé, kterým náš stát udělil mezinárodní ochranu, krátce azyl. Kromě azylantů v současnosti pracujeme i s žadateli o mezinárodní ochranu a s migranty ze třetích zemí. My pro zjednodušení používáme oslovení nově příchozí.
0: A co je cílem projektu Doma?
1: Máme dva hlavní cíle. Prvním cílem je pomoci nově příchozím, aby se v České republice cítili co nejvíce jako doma. Aby se u nás zorientovali, nezůstali izolovaní, získali dobré sousedy a přátele. Náš druhý cíl míří na Čechy a dobře rezonuje s kázáním bratra faráře. Chceme umožnit Čechům, aby získali osobní zkušenost s uprchlíky. Migraci totiž chápeme jako přirozený proces, který probíhal v minulosti, probíhá nyní a jistě bude třeba z jiných důvodů, než nyní, probíhat i v budoucnosti. Společnost, která se uzavře a nepomáhá, spěje k zániku. V tomto ohledu považujeme za důležité podporovat setkávání, komunikaci a vzájemné poznávání. Díky tomu se totiž daří bořit mýty o migraci a uprchlících. Ze zkušeností víme, že při seznámení Češi často ztrácí předsudky a stereotypní názory.
0: Jakým způsobem to děláte?
1: V 6 krajích České republiky a v Praze působí krajský kontaktní pracovník, který pomáhá nově příchozím s tím, co zatím sami nezvládnou. Třeba vyznat se na trhu práce a najít zaměstnání, jednat s úřady, lékaři, školami pro své děti, zkrátka stabilizovat situaci. Spolupracuje také s dobrovolníky, kteří například doučují češtinu nebo tráví s rodinami volný čas. Kontaktní pracovník také organizuje vzájemná setkávání nově příchozích z Čechy, což považujeme za velmi důležité. V tom nám pomáhají také evangelické sbory v jednotlivých krajských městech. Například tím, že poskytují prostory pro setkávání, jejich členové se účastní aktivit a někteří se stávají dobrovolníky. Ale spolupracujeme například i s metodisty v Plzni a s katolíky.
0: Jaká je náplň setkání, co spolu Češi a nově příchozí dělají?
1: Témata setkávání jsou různá. Oblíbené je vaření tradičních jídel, šicí dílna, výtvarné techniky, sportovní aktivity, v létě výlety a grilování. Také pořádáme besedy, na nichž nově příchozí představují Čechům zemi svého původu. Ve spolupráci s evangelickým sborem v Praze 3 se scházíme každý čtvrtek na kafé Obýváčku, což je multikulturní kavárna, která je inspirována podobnými aktivitami ve Švýcarsku a Německu. Všechny aktivity jsou však jen cestou k tomu, jak se vzájemně poznat. Když spolu lidé něco dělají, spojuje je to.
0: A jak se vám projekt daří?
1: Odpovím vám několika čísly. Za necelých 18 měsíců jsme poskytli přes 5000 hodin podpory 200 klientům. Uspořádali jsme více než 200 setkání a našli, vyškolili a propojili s rodinami příchozích přes 30 stálých dobrovolníků. Věříme a vidíme, že věci se hýbou, lidé mohou změnit názor a projekt Doma má tudíž smysl.
0: Poslední otázka, kde se můžeme o projektu Doma dozvědět víc?
1: Můžete se podívat na naše webové stránky www.doma.diakonie.cz a můžete přijít také na některé naše setkání, jste srdečně zváni.
0: Moc vám děkuji za rozhovor. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Bohoslužba zde u Jakubova žebříku pokračuje. Budeme zpívat píseň 627.

0: Stišme se k modlitbě. Každou prosbu ukončíme společným zvoláním, prosíme tě, vyslyš nás. Všemohoucí Bože, předkládáme před tebe všechny, kdo jsou dlouhodobě vystaveni trápení a zkouškám a ztrácejí naději v dobrou budoucnost. Modlíme se za těžce nemocné, za lidi s tělesným či duševním postižením, za rodiny žijící v nedostatku. Dej se jim poznat jako jejich bratr, kterému lidská bída není cizí. K tobě voláme. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme za místa, kde je v nebezpečí lidský život a ohrožena lidská důstojnost. Modlíme se za pronásledované pro svou rasu, náboženství nebo politické názory. Přimlouváme se za lidi trpící ve válečných konfliktech. Pane, vyváděj nás z otroctví vnějšího i vnitřního. K tobě voláme. Prosíme tě, vyslyš nás. Modlíme se za všechny nemocné, lidi bez domova, za děti v dětských domovech, za lidi osamocené, za uvězněné, za ty, od kterých se ostatní odvrací. Posílej jim pomoc od druhých lidí. Pozvedni je, povzbuď k nové naději. K tobě voláme. Prosíme tě, vyslyš nás. Pane, prosíme za mocné tohoto světa, kteří svým rozhodnutím ovlivňují osudy druhých. Dej, ať v pokoře přijímají svěřenou moc jako tvůj dobrý dar k budování spravedlnosti, k zachování svobodného a důstojného života svých bližních. K tobě voláme. Prosíme tě, vyslyš nás. Bože, modlíme se za tvou církev. Dej, ať se dobrá zpráva, která je nám svěřena, stává oslovením i konkrétní pomocí pro všechny potřebné. Předkládáme před tebe i naše slabosti, malou víru a neochotu následovat tě. Ujmi se nás a proměňuj svým duchem, abychom nebyli v tomto světě sami pro sebe, ale ve službě tvého království. K tobě voláme. Prosíme tě, vyslyš nás. A vše, co ani nedokážeme vyslovit, nyní vkládáme do modlitby, kterou si nás skrze svého syna naučil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.
1: Poslechněme slovo poslání zapsané v Lukášově evangeliu 7. kapitole verš 21 až 23.
2: A v tu hodinu uzdravil Ježíš mnoho lidí z nemocí, utrpení a z moci zlých duchů a mnohým slepým daroval zrak. Odpověděl jim, jděte, zvěstujte Janovi, co jste viděli a slyšeli. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží.
1: Vážení posluchači, bohoslužby zde v kostele u Jákobova žebříku budou ještě chvíli pokračovat. Ale se všemi vámi, kdo jste zde dnes byli s námi prostřednictvím Českého rozhlasu, se už musíme rozloučit. Přeji vám všem pokojné letní dny. Prožijte je v důvěře, že Boží láska, která se v Ježíši Kristu vydala na cestu k nám, je silnější než všechny lidské předsudky, strach a nenávist. A tato víra nás uschopňuje a povzbuzuje k tomu, abychom také my mezi sebou hledali cesty porozumění a pokojného soužití. Přijměte požehnání. Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce, ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i na věky. Amen. Zpívejme společně píseň číslo 408.

0: Jako každou neděli, milí posluchači, i dnes jsme vám v našem dopoledním programu Českého rozhlasu Vltava nabídli bohoslužbu. A každá bohoslužba má svou sbírku, jak víte, a vy se nyní můžete opět zapojit, a to prostřednictvím Českého rozhlasu a nadace Divoké husy. Dnes podporujeme organizaci Kunštát pro futuro. V ateliéru Kreat vytvářejí zázemí pro výtvarníky se znevýhodněním. Pomozte jim vybavit prostor pro tvorbu, potřebují nerezová umyvadla a závěsný systém, který jim umožní prezentovat jejich hotové obrazy. Váš dar pomůže lidem se zdravotním postižením rozvíjet jejich talent a také tvořit naplno. Své příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 60/0100. Variabilní symbol je 723. Ještě jednou opakuji, číslo účtu 27 60/0100. Variabilní symbol 723. Můžete také poslat dárcovskou SMS, a to v hodnotě 30, 60, 90, 190 nebo 490 korun. Například pokud odešlete SMS ve tvaru DMS, mezera husy, mezera 290, na telefonní číslo 87 37, pak darujete částku 290 korun. Pro její změnu stačí pak nastavit číslo ve zprávě. Pokud chcete pomáhat pravidelně, pak máte možnost poslat SMS ve tvaru DMS, mezera TRV, mezera husy, mezera 290, opět na číslo 87 777 a každý měsíc automaticky přispějete částkou 290 korun. Vaše podpora mění dobré nápady ve skutečnou pomoc. Díky vaší podpoře získala organizace Locika 60 000 korun na pomoc dětem, které zažívají násilí v blízkých vztazích. Ano, i malý dar může být velkým znamením naděje a my vám všem, milí posluchači, děkujeme. A dnes jsme vám ve vysílání Vltavy nabídli záznam bohoslužby Českobratrské církve evangelické z kostela u Jakubova žebříku v Praze Kobylisích. Kázal farář Ondřej Kolář.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
3: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadelní představení i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Litomyšl, Belhartice, Šternberg, Zákupy, Loket, Špilberg a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: A od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vás krátce po 10. hodině opět vítá Martina Kolajová. Naše dopolední nedělní vysílání pokračuje. My se už za malinkou chvíli v rámci hodinky s duchovní hudbou budeme věnovat jednomu z nejdůležitějších mariánských svátků, který se slaví 15. srpna, tedy v den, kdy se slaví to, že Panna Maria byla vzata do nebe s tělem i duší. Ano, slavnost na nebe vzetí Panny Marie, hlavním křesťanským svátkem slaveným právě 15. srpna. My si ho prostřednictvím hudby připomeneme už za malou chvíli a 11. hodina dopolední bude patřit jak jinak než seriálu a my otevřeme první kapitolou třídílný seriál podle románu spisovatelky Olgy Tokarčukové Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých. Je to román, který byl také sfilmován režisérkou Agněškou Holland. Rozhlasovou podobu tedy tohoto románu Olgy Tokarčukové od 11. hodiny. Krásný poslech Českého rozhlasu Vltava, hezké nedělní dopoledne vám všem.

Včera, milí posluchači, jsme si připomněli slavnost nanebevzetí Panny Marie. Je to svátek, který připadá v katolickém liturgickém kalendáři na včerejší den, tedy konkrétně na 15. srpna. A právě tomuto svátku bude věnována následující hodinka s duchovní hudbou. Nabízíme vám pořad, který se jmenuje Nanebevzetí Panny Marie ve světle ekumenismu. Jeho autorkou je Markéta Králová. Slovem nás bude provázet Daniela Čermáková.

Milí posluchači, vítejte u nedělního pořadu Duchovní hudba. V jeho úvodu jsme vyslechli část Et exultavit z evangelijního mariánského chvalospěvu Magnifikát Johanna Sebastiana Bacha, a to v interpretaci mezzosopranistky Magdaleny Kožené a souboru Muzika Florea, který řídil Marek Štrincl. Dnes se pozastavíme u slavnosti, kterou katolická církev nazývá Na nebevzetí Panny Marie a která připadá na 15. srpna. Zastavit se musíme hned u samotného názvu slavnosti a jeho významu. Ačkoliv je tento svátek znám v církvi od nejstarších dob, v prvních staletích hovoří církevní otcové pouze o nebeské slávě Panny Marie a výslovně nezmiňují její tělesné na nebevzetí. Později, zhruba od 6. století, se v církvi stává všeobecnou naukou, že Maria byla vzata s duší i tělem do nebe. A teprve 1. listopadu roku 1950 papež Pius XII. V návaznosti na tuto staletou víru vyhlásil nejnovější mariánské dogma. Na nebevzetí Panny Marie znamená, že neposkvrněná bohorodička, vždy Panna Maria, když se završil běh jejího pozemského života, byla vzata s tělem i duší do nebeské slávy. Papež při vyhlášení dogmatu poukazuje na boží zaslíbení dokonalého vítězství nad zlem, které spočívá v přemožení hříchu a smrti. Přitom připomíná, že Ježíšova matka je v tomto božském vykupitelském úkolu s Kristem co nejúžeji spojena, i když je mu podřízena. A proto, stejně jako na nebe vystoupil Kristus, podobně byla oslavena Panna Maria, aby takto po svém pozemském životě ani tělem nebyla odloučena od svého syna. Zde je třeba zdůraznit, že také všichni svatí jsou takzvaně na nebe vzatí, ale jen Maria doslova zažila to, co samotný Ježíš, vykoupení z duší i tělem. Tak jako z mrtvých vstalý Kristus měl duchovní, prozářené tělo, podobně i Panna z Nazareta zakusila proměnu své duše i pozemského těla. Zbožňování Panny Marie nalezlo své místo a vyjádření nejen v modlitbách, ale také v malířství, sochařství, hudbě a poezii. Na nebevzetí navazuje svátek Panny Marie Královny, jak Matku Boží nazývá mystická literatura. Na oslavu Královny nebes také vznikl mnohokrát zhudebněný latinský hymnus Regina Coeli Laetare, neboli Vesel se nebes královno. Jeho autor není znám, pochází však nejspíš z 12. století. My si teď poslechneme chorální zhudebnění tohoto hymnu a pak bude následovat skladba Cristobala Moralese z 16. století, která využívá techniku šestihlasého kánonu, založeného na původní chorální antifoně. Chorální verzi hymnu Regina Coeli Laetare přednese Gregoriánská schola z opatství svatého Mořice a svatého Maura v Clairvaux v Lucembursku, renesanční kompozici The Brabant Ensemble pod vedením Stevena Rice.

Slavnost nanebevzetí Panny Marie byla slavena s velkou pompou, obzvláště v časech barokních. Ke slavné liturgii a jejímu grandioznímu hudebnímu doprovodu si ještě můžeme domyslet uchvacující vizuální prostředí barokních chrámů pohroužených do dýmu kadidla. Liturgická slavnost zde na zemi měla být obrazem slavnosti nebeské. V předvečer svátku byly zpívány velké mariánské nešpory, jejichž zhudebnění známe například od Claudia Monteverdiho, Antonia Vivaldiho a mnohých dalších skladatelů všech dob, včetně třeba Petra Ebena. Vivaldiho veledílo, jehož délka přesahuje 2 hodiny, bylo prováděno v předvečer na nebevzetí v chrámu svatého Marka v Benátkách. Jednalo se o velkolepou, mnohostylovou hudební přehlídku. Součástí byly chorální antifony, instrumentální koncerty, monumentální zhudebnění žalmů či sólové mariánské hymny a antifony. My si teď poslechneme jeden z instrumentálních koncertů, tradičně nahrazující chorální antifony před žalmy. Soubor Concerto Italiano řídí Rinaldo Alessandrini.

Výklad slavnosti nanebevzetí Panny Marie v pravoslavné církvi se vcelku podobá interpretaci katolické. Podle východní tradice se po seslání Ducha svatého apoštolové rozešli kázat evangelium a zakládat církev po celém světě. Panna Maria putovala s nimi do různých měst, ale když se apoštol Jan stal biskupem v Efezu, odešla k němu a po nějaký čas žila v jeho domě. Většinu času však Bohorodička prodlévala v Jeruzalémě, kde byla velice milována a ctěna všemi členy církve. Panna Maria byla nejsvětější osobou na zemi, protože Kristus Spasitel přebýval v jejím lůně a ona byla přirozeně naplněna větší vírou a pochopením svého syna Ježíše Krista, než mohl být kdokoliv jiný. Když přišel čas, kdy byla svatá Panna povolána do nebe, prošla tělesnou smrtí jako každý smrtelný člověk. Tento den, kdy si připomínáme smrt Panny Marie, nazývá pravoslavná církev zesnutí přesvaté Bohorodice a vždy Panny Marie. Pravoslavný termín usnutí vyjadřuje víru, že smrt je jenom spánek, jen na čas, a každý znovu vstane v den vykupitelova návratu, kdy Kristus bude soudit živé i mrtvé. Archanděl Gabriel se zjevil Bohorodici 3 dny před její smrtí, podobně jako když jí přišel zvěstovat, že se stane matkou Boha, a sdělil jí, co se má stát. Když svatá Panna uslyšela o svém blížícím se odpočinutí, zaradovala se, neboť toužila být se svým synem a Bohem, Pánem Ježíšem Kristem v nebi. Pozvala k sobě všechny křesťany z Jeruzaléma, aby se s nimi mohla rozloučit. Byla poslána zpráva svatému apoštolu Janovi a Bohorodice mu řekla, kde má být pohřbena. Všichni její příbuzní a věrní se začali shromažďovat, plakali a truchlili, ale svatá Panna je utěšovala a nabádala, aby se s ní radovali, protože Kristovi následovníci se smrti nebojí. Svatí apoštolové spěchali k jejímu lůžku, aby se s ní rozloučili a poprosili ji o její svaté modlitby. Přesvatá Bohorodice pokojně zesnula s nadějí a radostí o 9. hodině. Její svaté tělo bylo s úctou neseno apoštoli v průvodu k jejímu rodinnému hrobu poblíž Olivové hory v Getsemanské zahradě. Jenom apoštol Tomáš, který šel kázat na východ, nepřišel včas k pohřbu, ale dorazil do Jeruzaléma, jakmile dostal zprávu. Poté prosil ostatní apoštoly, aby otevřeli hrob přesvaté Bohorodice, a on je mohl naposledy spatřit. Proto je tento svatý Tomáš podle tradice zobrazován, jak se chytá cípu pláště Panny Marie, zatímco ona již stoupá k nebesům. Když Marijin hrob otevřeli, byl prázdný. Kristus vzal tělo své svaté matky na nebesa jako zvláštní svědectví církvy o jistotě vzkříšení našich těl. Tak pravoslavní věří, že Maria žije na nebi, vzkříšena z mrtvých, a neustále se modlí za kněze, mnichy a mnišky a dává nám pomoc a útěchu v dobách soužení. Jak jsme mohli odtušit z předchozího výkladu, Panna Maria se mezi pravoslavnými věřícími těší velké úctě, proto jí byly věnovány mnohé kompozice východní církve už od nejstarších dob. My z této bohaté pokladnice nabízíme k poslechu 2 skladby, které od sebe dělí více než 5 století. První představuje anonymní středověký chvalospěv Ifsiu Krotost na Matku Boží a její rodiče, druhou Bogorodicie Děvo, česky Zdráva s Maria, Igora Stravinského. Obě skladby přednese soubor The Thalys Scholars, který vede Peter Phillips.

V protestantské tradici je vztah k Matce Boží poněkud komplikovanější. Protestantismus se víc než ostatní křesťanská vyznání stal citlivým na nebezpečí nesprávného chápání titulu Matka Boží. Protestantští teologové jasně odsoudili zbožťování Marie a silně zdůraznili, že Maria je Ježíšovou tělesnou, fyzickou a pozemskou matkou v aspektu lidství. Termín Matka Boha má obohatit pokladnici užitečných teologických formulí. Skrývá však v sobě nebezpečí, protože sugeruje nežádoucí závěry. Martin Luther k tomu přidává tvrzení, že Mariino srdce přitahuje srdce lidská a odsunuje Krista Spasitele do stínu. Luther upozorňoval na obtížnost praktického sladění Mariina kultu s ústředním místem Krista v křesťanské praxi. Kdyby někdo řekl, že není třeba uctívat Marii, byl by prohlášen za bludaře, když však byl zanedbán Kristus, nikomu to nevadilo. Upozornil na to, že v modlitbě Zdráva s královno se mluví o Marii tak, jako by Kristus byl soudcem, který se nestará s láskou o věřící, a o ním milosrdenstvím byla Maria. Přitom o ním spasitelem plným milosrdenství je právě Boží syn Ježíš Kristus. Ovšem bylo by velkou chybou si myslet, že Luther samotnou panu Marii odmítá. To samozřejmě není pravda. Je to právě naopak, což nejlépe dokazuje jeho výklad, nebo chcete-li komentář, biblického chvalospěvu Magnifikát. Ten patří dodnes k nejkrásnějším textům o Matce Boží, které kdy vznikly. Zmíněný chvalospěv, evangelijní kantikum Velebí má duše Hospodina, zhudebnili takoví velikáni evangelické hudby jako Felix Mendelssohn Bartholdy či Johann Sebastian Bach. Právě část Et exultavit z velkého Magnifikát lipského kantora jsme slyšeli v úvodu dnešního pořadu. Na závěr si poslechněme jednu z moderních verzí mariánského kantika od současného slovenského skladatele Vladimíra Godára. Jeho Magnifikát pro ženský hlas, sbor, smyčce a harfu z roku 2003 využívá text z takzvané Kamaldulské Bible, nejstaršího slovenského překladu písma svatého, pocházejícího z poloviny 18. století. Rozlučme se parafrází Lutherových slov v jeho komentáři k Magnifikát. Nám všem zpívá Maria svůj chvalospěv Hospodinu, abychom jej zpívali s ní.

O nedělním dopoledni na Vltavě jsme si formou hudby připomněli jeden z hlavních a nejstarších svátků, nejvýznamnější mariánský svátek katolické a pravoslavné církve, slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Je to svátek, který je slavený 15. srpna. A my jsme v pořadem, jehož autorkou byla Markéta Králová a jímž nás provázela Daniela Čermáková, si připomněli tento svátek. V jeho závěru zazněla poslední skladba Magnifikát slovenského autora Vladimíra Godára. Zpívali Iva Bitová a sbor konzervatoře v Bratislavě se sbormistrem Dušanem Bilem. Hrál soubor Solamente Naturali, který dirigoval Marek Štrincl. Hodinka vyhrazená o dnešním a tedy nedělním vltavském dopoledni, vyhrazená pro duchovní hudbu, ještě není u konce. My si poslechneme ještě skladbu od Tomáse Luise de Victoria, což byl nejslavnější španělský renesanční skladatel. A my si poslechneme jeho duchovní skladbu pro smíšené hlasy a instrumentální doprovod. Poslechneme si jeho Magnificat primi toni. Zpívá La Capella Real de Catalunya, hraje Hesperion 20, řídí Jordi Savall.

0: Magnifikát, to je slavný biblický chvalospěv Panny Marie a jeho text inspiroval řadu hudebních skladatelů a patří k nim i nejslavnější španělský renesanční skladatel Tomás Luis de Victoria, který spolu s Giovannim Pierluigim da Palestrino a Orlandem de Lasso patří k hlavním skladatelům pozdní renesance. A jeho působivé polyfonní dílo Magnificat primi toni jsme poslouchali v podání členů sboru La Capella Real de Catalunya. Hrál ensemble Hesperion 20, řídil Jordi Savall. A zatímco jsme poslouchali dopoledne, nedělní dopoledne 16. srpnové pokročilo, máme krátce po 11. hodině, čas, kdy vás Vltava pravidelně zve k poslechu rozhlasového seriálu. Ten dnešní otevíráme první částí, je to třídílný rozhlasový seriál, který vznikl podle románu polské spisovatelky Olgy Tokarczukové s názvem Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých. Čeká nás román polské nobelistky, názvem kniha odkazuje na verš anglického básníka a mystika Williama Blakea. Čeká nás seriál podle románu, který je ekologickým a morálním thrillerem zasazeným do odlehlé přírody.
1: Radioseriál.
0: Román polské nobelistky Olgy Tokarczukové Svůj vůh i pluh veď přes kosti mrtvých do podoby třídílného seriálu zdramatizovala scénáristka Kristýna Májová a velkou hereckou příležitost v seriálu dostala Jitka Smutná, kterou uslyšíme v hlavní roli Jany Dušejkové. Seriál natočila režisérka Izabela Šenková, v dalších rolích uslyšíte Miroslava Hanuše, Kláru Suchou, Jiřího Rozkota, Luboše Veselého, Jana Vondráčka a řadu dalších herců. Svůj vůh i pluh veď přes kosti mrtvých, první část.

0: zdraví dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdáleka.
1: Kdo bydlí tady?
2: Dušejková.
3: Paní Dušejková.
1: Učí nás angličtinu, je bezva. Hele, pojď se podívat, má na autě super hustou vlčí hlavu.
3: Je to vaše? Není. Tak na to nesájte.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Nechcete se zahřát týhle zimě?
3: Rádi.
4: Ahoj, Tomku.
2: Dobrý den.
4: Binku.
5: Dobrý den.
4: A tebe neznám, Baltazare.
1: Já jsem Michal.
4: Ahoj, Michale. Tak pojďte, udělám čaj.
1: A můžeme se radši koulovat?
4: Můžete.
3: To jsou my ministranti.
2: Paní Dušejková, už jste našli vaši psy?
6: Ne.
7: Tu máš.
6: Ještě se nenašli.
3: Chlapci mi říkali, že jste jejich oblíbená učitelka.
4: Ano, s dětmi to snad umím. Tady mám od Vánoc perníčky, snad ještě půjdu ukousnout.
3: Ale no tak, co pak vás trápí? Jestli chcete, tak se pak můžeme spolu pomodlit. Třeba se vám uleví.
4: Mé fenky se ztratily. Nemůžu je najít už kolik dnů.
3: Rozumím vaší bolesti. Ale jsou to jenom zvířata.
4: Pro mě jsou jako rodina. Dcery.
3: Neměla byste přirovnávat psy k dětem. To je rouhání.
4: Nejvíc mě trápí, že nevím, co se s nimi stalo. Kde jsou jejich těla? Já je nemůžu ani pohřbít.
3: O psech nemůžeme mluvit, jako by to byli lidé. Je to hřích. Lidská pýcha, tyhle zvířecí hřbitovy.
4: A to se píše v Bibli?
3: Lidem, ne zvířatům, máme věnovat svou lásku.
4: Myslím, že zvířata si ji zaslouží víc.
3: Měla byste víc chodit mezi lidi a modlit se. To je vždycky dobré.
4: Za ně.
3: Za sebe. Zvířata nemají duši, nejsou nesmrtelná a tak nemohou být vykoupena. Modlete se sama za sebe a uvidíte, že přijde úleva.
4: Možná se ještě najdou.
3: Tak se do toho dáme.

0: Christus, Nation, Benedicat. Christus, Nation, Benedicat. Christus, Nation.
1: Jak se tváří vážně, když mi tady poctivě kropí všechny zdi a u toho drmolí modlitbu. Takhle mluví pořád. Říkám mu šelest. I to jeho roucho, jako by na něm pořád šustilo. Ani si neoklepal boty. Určitě už by byl nejradši pryč.
2: Mohl bych si před cestoviště odskočit.
3: Tamhle dozadu a doprava.

0: Paní učitelko, kam chcete napsat KMB?
1: Máme svěcenou ksídu.
2: Radši mi tam napiš vaše iniciály. To mi udělá daleko větší radost. Napište tam T, Z a M.
0: Tak jo, ale to nejsou iniciály tří králů, to KMB. To znamená Kristus požehnej tomuto domu.
2: No jo, tak to jsem asi nedávala na náboženský pozor.
3: Tak, jdeme ještě k panu Švěrštinskému. My parkujeme za zatáčkou.
2: Já půjdu s vámi. Můžete se mnou volat moje psy?

0: Holky, holky, co to je? No, máte do grudky. Tak, tak. Ještě, ještě, tak. Co to je? Holky! Nedívej se na mě, svítíš mi tou čelovkou do očí.
1: Promiň. Velká noha umřel.
0: Co?
1: Potřebuju, aby si šla se mnou a pomohla mi s ním.
0: Teď v noci?
1: Byl to náš soused. Nikdo jiný tu není. Nemůžeme ho tam takhle nechat. A počkám, až se nachystáš.
2: Svetr. Teplou bundu, mám si nechat tu noční košili, nechám, i když jsem ve věku, kdybych se měla oblíkat slušně, co kdyby si pro mě přijela sanitka, ale ne, utrala jsem si na bundě zimu a to jsem velkou nohu ani neměla ráda.

0: Pořád se nenašli.
1: Co?
0: Moji psi. Nenašli se.
2: Nenašli. A to jsem dneska byla skoro až na hranici. Každou noc se mi o nich zdá. Prosím tě, dej mi chvilku. Já si musím odpočinout. V tom sněhu se mi špatně jde. Co jsi u velké nohy dělal teď v noci?
0: Ten jeho pes byl ještě hůř než jindy. A navíc on vždycky zhasíná, protože šetřil. A teď se tam svítilo a svítilo. Tak jsem se šel podívat, co tam vyvádí, jestli něco tomu psovi zase nedělá.
2: Takže si nás Fenka zavolal.
0: No, vlastně jo.
2: Tak malá, takhle truchlit pro někoho, kdo ji jen trápil.
0: A jo, psi.
2: Podívej, co to tam je u domu. Teď.
0: Kde?
2: Viděl jsi to? Ne. Teď jim zasvítili oči. To jsou dívky. A vůbec se nebojí.
0: Dívky?
2: Jo, letošní srnky. Vydávám je tu od podzimu. Akorát bývají 4 metry. A pak máte kamarádku. Jděte pryč. No, jděte. No tak. Ani se ne, no. Úplně jako kdyby nám chtěli něco říct.
0: Připrav se, není to hezký pohled.
3: Dione, to jsem já. Našli jsme se sousedem velkou nohu. Je mrtvý. Vypadá to, že dostal mrtvici, drží se za krk. Je zkroucený. Prosím tě, informuj takhle úřady. Tady nemáme dobrý signál. Pokud zjistím jeho datum narození, tak ti řeknu potom víc, až se uvidíme. Uvařím polívku.
0: Už to pošli, nemáme moc času. Za chvíli stuhne a už s ním nepohnem.
4: Posláno.
0: Měl jsem jim zkusit zavolat ještě z kopce.
4: Jo, dělá u policie, zařídí to.
0: No jenom, jestli jim to vůbec dojde. Měla jsi napsat radši SMS-ku.
4: Já na telefonu nerada píšu. Stresuje mě ten počet znaků. Hele, už mi to hlásí, odesláno.
0: Tak asi začnem. Pojď. Odtáhneme ho na pohovku. Chceš nohy nebo ruce?
4: Tak nohy. Víš, co si myslím? Že podle nohou se pozná charakter člověka. Jo, jsou úplně nelidský.
0: Tak a natři, jo?
4: Jo, tak. Na co je? Ty si myslíš, že mu ubližujeme? Ne. Už ho nic nebolí.
0: Není na tebe moc těžký.
4: Ne, jde to.
0: Tak natři, jo. Raz. To. Tak já ho vyslíknu z těch hadrů. Ty mu najdi zatím něco slušnějšího. Musíme ho oblíct, než přijedou.
4: Dobře, podívám se mu do skříně.
0: Co se?
4: No teda.
0: V životě jsem snad na něm neviděl nic jiného než tenhle rátelník. To asi nebude žádná škoda, když ho rozstřihnu, ne?
4: No to určitě nebude. Samozřejmě. Má tady myslivecký klobouček. Přitom všichni věděli, že pytlačí. Myslíš, že to s tím pírkem už fasujou? No. No, vydá. Tohle docela ujde, viď?
0: Jo. Možná mi ho nejdřív pomoct omýt.
2: Zvláštní, jak oblékání mrtvoly připomíná mazlení. Myslím, že nic takového nikdy nezažil. Snažíme se mu obléct košily. Leží mi u toho na prsou.
4: Napřed jsem myslel, že odporem omdlím. Pak mě napadlo tělo k sobě přitulit, poplácat ho po zádech a utěšit. Netrap se, všechno bude zase v pořádku.
0: Ještě mu podvážeme bradu. Najdi nějaký šátek nebo...
3: Jo. Hele, je to jenom šála. Nebo kravata.
0: Nechce zavřít pusu.
4: Jo, vadí tam ten jazyk. Já ho zatlačím dovnitř. Co to tam má, prosím tě?
0: Já ti posvítím.
4: No.
0: On se prostě udusil kosti. Tak ho ještě učešeme a...
4: Co bude s tebou, malička? Dostáváš vůbec něco k jídlu?
0: Nechceš si ji vzít?
4: Jí se u mě nelíbilo, viď?
0: Jak to?
4: Jednou ke mně utekla, když se na ní velká noha zase vyřádil. Byla celá zubožená, ale při první příležitosti se k němu vrátila. Možná jí vadily holky. Měl by si vzít ty. Možná je jí líp s muži.
0: No to... Uvidíme. Potřebuju panáka, dáš si taky?
4: Ráda.

0: myslím, že jsme udělali, co bylo třeba. Nikoho jinýho neměl. Co tvůj mobil?
1: Zatím nic.
0: Já jim jdu přece jenom ještě zkusit zavolat. A tady netvrdneme věčně. Víš, jak se jmenoval? Tak dlouho mu říkáme Velká noha, že jsem to zapomněl.
1: To znamená, že jsem to jméno vybral dobře.
0: Někde tady musí mít poklady nebo poštu. Prosím tě, podívej se tady. Kuchyně, já jdu do letnice.
1: Jo. Pro boha!
0: To je?
1: Je tady hlava. A čtyři nožičky. Je to jedna z těch letošních dívek. Ještě, že sebou vždycky nosím igelitku.
0: Našel jsem účet za elektriku. Tak já jdu volat. Ať o co tyhle vypadne. Chceš jít se mnou?
1: Ne, musím sebrat všechny kosti. Malička, tady tě nenechám. Ale fakt. I z pekáčku, víš? Nechala se určitě nalákat na jablko. A pak padla do oka. Musela příšerně trpět. On jí zabil, rozčtvrtil a upekl.
0: Já věřím.
1: Jedna bytost požírající druhou. Potichu, v noci, bez slitování. A nikdo neprotestoval, z nebe nezařmělo, ale trest démona stejně dostihl, i když smrt nepřišla lidskou rukou. Zabila ho srna. Já vím, že za to nemůžeš. Nedívej se na mě tak. No, mohla jsi být dávno u mě. No, budeš asi trošku hloupá. To nevadí, jsou i jiné vlastnosti. Mohla bys být Mariša? No, líbí se ti to? No, Mariša nevíš, kde by mohl mít doklady? Co? Nemám to hledat. Ale já potřebuji vědět, kdy se narodil, víš? Musel mít něco v nepořádku v osmém domě. Jinak se to nedá vysvětlit. To snad ani nemohl být člověk, když zabil takovou krásu. Chodidla taková neměl. Tak se mimochodem poznají démoni. Pečetí zemi jinak. No prosím. 21. prosince 1950. Střelec. Lovec s toulcem a šípy. I na té pasovce vypadá vzteklé. Asi se tak už narodil. No, tady má fotky i s myslivci. Chodil jim dělat na lov poskoka. Tak si asi vysloužil ten pitomý klobouček. Okamžitě brával s sebou. Já vím, že sama bys nešla. A další mky to role. Prava. Člověk by řekl, že se budou stydět a ne si to fotit. Všechny tyhle fotky odnesu na policii. Je mi to jedno. Ne. To ne. Ty ses na to musela dívat.

0: Tak na zdraví, pánové.
1: Hlavu zdár.
0: Hlavu zdár.
2: Mrtvá srnka, dobrá srnka.
0: Ten kanec, než chcípnul, to trvalo.
3: Proběhli si ty syrový játra domů.
4: Tak, chlapi, a teď všichni pěkně k sobě a řekneme sír.
0: Sír.
5: Co je? Snad kvůli němu nebrečíš. To přece nestál.
6: Jen se mi udělalo slabo.
5: Pořád mám jenom český signál. Jdeš klidně spát. Já tu počkám do rána.
6: Měl by ses Marišu vzít. Hodí se k tobě.
5: Dřív jsem psa chtěl.
6: Hele, to je diod. Policii zavolal. Máme tu počkat. Píše, ať hlavně na nic nesaháme.

0: Když se tam koukáte na detektivky, vypadal vážně hrozně. Taky byste mu pomohl, náčelníku. No. Musíme to sepsat. Tak, pojďte třeba vy, paní. Počkáte mi vedle?
1: Jo.
0: Takže, podle vás se udusil kostí.
2: Víte, já si myslím, že on se neudusil jen tak. Ulovil srnu a ta se mu pak pomstila. Zabila ho. Její přítelkyně, spolupachatelky, se přišly podívat.
0: Aha. No a kde je tady ta kost?
2: Tu jsem dala k ostatkům, tedy jiným kostem. Mám ji v igelice na stromě před domem, jestli chcete, můžu pro ní dojít, myslím, že kost z krku poznám.
0: No, to už je asi jedno. Když jste viděla souseda naposled?
2: To nevím. Já jsem mu vyhýbala. Myslím, že to byl člověk, který měl být dávno nějak potrestaný. Ostatně psala jsem na vaše oddělení několik dopisů, kde jsem vylíčila, jak se chová, jak ohrožuje mnoho bytostí, lidí i zvířat.
0: Nebojte, určitě se to nějak řešilo.
2: A proč se tady nikdy nic nestalo? Nikdo tady nebyl to prošetřit. Vy sám jste mi řekl, že s tím nic neuděláte, akorát jsem mě odkázal na nějaké zvířecí spolky.
0: Paní Dušenková.
2: Dušenková.
0: Já vám nemůžu vysvětlovat, jak policie pracuje.
2: Můžu se zeptat, kdy jste se narodil?
0: Proč vás to zajímá?
2: Vytvářím horoskopy. Mohla bych vytvořit i jeden pro vás. Chcete?
0: Ne, děkuju. Tyhle věci mě vůbec nezajímají.
2: Budete vědět, co vás v životě čeká.
0: No, já musím mluvit ještě s vaším sousedem, panem Švěrščinským. Jen běžte hezky domů a nechte nás pracovat. Ano?
2: Nejsem si jistá, jestli to doopravdy řekl.
0: Ženská bláznivá.
2: Ale myslím, že ano.
3: Přes víkend zemřelo 25 lidí, čímž se počet obětí proti loňskému roku zvýšil o 4. Okluzní fronta bude postupovat ze severu.
2: Všichni jsme jen obětí planet. I velká noha. Tak pojď. Podíváme se, co zbyl zač. Tak 21.12.1954. Škoda, že neznám hodinu narození. To je klíčem k duši. Řekla bych, že ses narodil v noci. Do úplné tmy. Štír. Ve 4 ráno, to by se dělo. U štíra. Ten, když se nepovede, tak nemá empatii. Neumí odpouštět a libuje si v krutosti. Dravec, který žije jenom proto, aby rozséval utrpení. Vlastně si tak vypadal. S tou zubatou pilou ve svalnaté ruce. Tak schválně. Jestli tě smrt navštívila ve správnou dobu. Podíváme se na Saturn. Co, holky? Škoda, že jsem neznala váš čas narození. Ale kdo ví, jestli by to pomohlo? No nic. Musím se zeptat doktora Aliho, jestli není samomluva nezdravá. No tak, samuraji. Mi pomoct. Jsme na tom stejně, brachu. Já skočím. No. Slibuju, že ti nechám vyměnit olej, až mi škola pošle plat.

0: Maryšo! Maryšo! Mazej domů!
1: Ta tě teda poslouchal.
0: Tak je zvyklá od velký nohy. Chceš nějaký dřevo? Asi mi zbude.
1: No, děkuju. Mám se stavit, nebo?
0: Ne, já ti to dovezu.
1: Můžu se stavit, až pojedu z obchůzky.
0: To je nesmysl. Přivezu ti to a rovnou ti to složím do kůrny.
1: Tak děkuju.
2: Jak on vlastně je, Stanislav? Nebo Svatopluk? Na schránce má jenom S. Švěrščinský. Známe se tak dlouho, že svoje opravdová jména nepotřebujeme. Říká mu hej nebo sousede. Ani on mi neříká Jano. Taky cítí, že to jméno se ke mně vůbec nehodí.
0: Hele, já jsem zažil něco strašně divného včera, jak jsem se vracel. Málem jsem narazil do auta, který stál u silnice. Tu se zeptáte, jestli se jim něco nestalo. A v tom autě sedí mladá ženská a říká mi, že čeká na manžela. Mně vůbec nedošlo, rozumíš, že jsi šel... No, odskočit. Tak jsem tam prostě stál jako tvrdý. Počkej, ale to není všecko. Pak teda vylez z křoví ten jejich chlap. Já jsem si chvíli myslel, že mám halucinace. Měl na sobě nějakou speciální helmu, brejle snad s nočním viděním a k tomu nábojový pás. Rozumíš? Pořád na něj civím. Pak si tu helmu sundal a víš, kdo to byl?
2: Vepřek.
0: No, jak to víš?
2: Taky jsem mu takhle potkala. Vypadal jako z Hvězdných válek. K tomu to veliký auto. Určitě si tím něco kompenzuje. Malý penis, jestli mi rozumíš.
0: Já vím, co znamená kompenzovací.
2: I se tak choval. A to jsem se ho jenom slušně zeptala, jestli neviděl holky.
3: A co tady chcete?
1: Já? Co vy tady děláte?
3: A vy?
1: Já tady bydlím.
3: Aha, no, měli jste si ty psi držet u baráku.
1: Byli vždycky na mém pozemku.
3: Vidíte, a ten váš pozemek by mě zajímal. Kdybyste chtěla někdy tu barabiznu prodat, dám vám nejlepší cenu. Tak s Bohem.
0: Taky mi to nabízel. Snad mu brzo zruší aspoň tu liščí farmu. To bych mu přál. Odporný chlap.
2: No jo, může za to Saturn.
0: Co jiného? Má ještě sněžit. Jeď opatrně.
4: Pane profesore, ve sklepě žije netopíří rodina, ale škody nepáchá. Dům se zdá být v pořádku a zahrada je taky v pořádku. Milý studniční, všechno je v pořádku. Jeden strom okousala srna, ale zima je letos krutá, tak se na ní nezlobte. Paní spisovatelko, nejsem si jistá, jestli ten plašič Kuny funguje.
2: Ahoj. Tak co? Jsi tam? Já to vypnu. Oni říkají, že ty kmitočty lidi neslyší, ale já mám vždycky pocit, že tu tak nepříjemně vibruje vzduch. Chvilku si tady s tebou sednu a budeme spolu poslouchat ticho. Přes zimu tu zůstáváme jenom Mátoha a já. Ostatní ličtí obyvatelé planiny zmizí. Jejich domy jsou vystaveny rozmarům počasí a já se jim o ně starám. Každý týden jim pošlu zprávu, že je všechno v pořádku.
1: Zase zapnu ten plašič, promiň. Ale nezdá se, že by ti vadil. Možná už se do jara neuvidíme. Tak na sebe dávej pozor.

0: Přiletěla si na pohřeb. Možná si ji znala. Chodili ve čtyřech letošní srnky. Dívky.
1: Já vím.
0: Tak se připrav. Bude to trvat, protože země je úplně zmrzlá. Straka už tu leží taky. Tamhle narazila na dráty. Vedle je starý kocel. Pak kočka, co umřela při porodu se svými mláďaty. Taky liška. Liška, kterou zabili dělníci. Pod stromem jsou krtci. Kdyby Šelest viděl, jak velký je ten můj pyšný hřbitov, tak mi to tady vůbec nesvětil. Jo, taky mě to pobavilo. Vypadlo ti pírko.
1: Nech si ho.
0: Díky. Vezmu ho dětem.

0: dostanete do kruhu a jakmile se ozve a tissue, we all fall down.
1: That's all here.
0: Ring a ring a roses, a pocket of roses, a tissue, we all fall down. Tak, všichni, Anička taky, we all fall down.
2: Tohle rozpočítávadlo prý vzniklo v Anglii během moru. Všichni kichneme a padneme. A pak znovu vstaneme. A točíme se dokola, dokud nesplatíme účty v karmickém indexu. Tak děti nenápadně připravuju na smrtelnost těla.
3: Paní učitelko, co jste nám dneska přinesla?
0: There is not much to be found in woods these days. But does anyone know what is this?
3: Uh-huh. Pírko, feather.
0: Stračí pírko a straka se řekne magpie. Všichni řekneme
4: magpie.
0: Tak. A tady mám tři šišky. Pine cones. Kdo je chytí, může si je nechat. Tak pozor, připravte se. Hop.
3: Mami.
5: Paní učitelko, půjdeme zase hledat vaše psy.
0: Už ne, Peťo, je moc zima. And some of your parents were a bit angry. Rodiče se zlobili. Víte, co je tohle? Do you know what is this?
3: A stone.
0: A stone. A what stone?
3: A big stone.
0: Is granite. Žula. Víte, že se tady dřív těžila?
3: Ne.
5: Tatínek říká, že se zas bude těžit. Že pan Vepře koupí i zbytek plošiny.
0: To má tatínek asi pravdu. Your dad is right. Jak by se řeklo pan Vepřek anglicky?
3: Mr. Piggy.
5: Nebo Pig. Jako Peppa Pig.
2: Díváme se s dětmi na Peppu Pig. Nevadíme, že si k tomu vytáhli jídlo nebo pití. Dvě holčičky mají Pepu na tričku a k tomu jedí chleba se šunkou. A vůbec jim to nepřijde zvláštní, protože to nepřipadá zvláštní ani jejich rodičům, kteří žijí v tomhle hrozném městě.
0: Dobrý den. Haló. Je tu někdo? Ahoj. Můžu si vás pohladit?
6: Jo, dobrý den. Jo, můžete. Nedrápou.
0: Víte, že v Japonsku černé kočky nosí štěstí?
6: Mně nosí štěstí i tady. No jo.
0: Máte krásný obchod.
6: Jo, děkuji.
0: Je tu úžasný klid.
6: A co pro vás můžu udělat?
0: Já bych potřebovala bundu. Hmm. Aby byla teplá a proti dešti. A aby nebyla stejná jako ostatní bundy, černá nebo šedá, ty vypadají všechny stejně.
6: Dobře.
0: Aby měla kapsy, hodně kapes. Abych měla na klíče, na telefon, na doklady. A abych nemusela nosit tašky.
6: Něco
0: člověku jen překáží.
6: Co se tady pro vás najde? Co třeba?
5: Tahle.
2: Kdyby ses mohla jmenovat Dobrá.

0: piju.
1: Když jsem se chodila starat o mámu, tak jsem si říkala, že to pak půjdu studovat. No, že by mi to šlo. Sociální práce nebo pečovatelství třeba. Mm-hmm. A učitelka na gymplu mi zase říkala, že musím jít na polonistiku. U maturity se mi to odpřísáhla.
2: A co jste nakonec studovala?
1: Nic. Máma umřela a já se musela postarat o bráchy. Pořád to nevzdávám. Ale už to odkládám tak dlouho, že tomu už ani sama moc nevěřím. Z platu totiž nic nenašetřím.
2: A to nemáte nárok na žádnou podporu od státu?
1: Bohužel. Kdybych byla nezaměstnaná, neutáhla bych byt. Ale tady si můžu aspoň číst. No, není to tak špatný.
2: A co ráda čtete?
1: Nejradši horory.
3: Vážený úřad práce, obracím se na vás s důvěrou, že mi pomůžete napravit křivdu, která postihla jednu mou dobrou známou. Již několik let svědomitě vede secondhandový obchod u nádraží. Tato dívka je v prekérní situaci, kdy nemá dle svých slov nárok na žádnou státní podporu, aby mohla dokončit vzdělání. Detaily jejího životopisu vám popíši níže, nicméně bych se za ní ráda přimluvila, protože by se svou empatií a inteligencí mohla dosáhnout vynikajících výsledků v humanitních vědách nebo například ve zdravotnictví. Tyto informace se mi podařilo získat z jejího horoskopu, který také přikládám. Jak sami uvidíte, tato dívka se nenarodila proto, aby prodávala oblečení.
4: No tak, saburej, prosím. Musíme spěchat. Díky, prachu.
5: Hej, stůjte!
6: Paní, stůjte, sem nemůžete. Paní, sem nesmíte. Slyšíte mě?
7: Slyšíte na mě? Že...
5: Hej, pojďte mi s ní někdo pomoct!
7: Přestaňte!
6: Paní Dušeková, nechoďte sem! Mě. Je to nebezpečné!
7: Okamžitě přestaňte!
6: Jděte, prosím, pryč, tady se střílí!
7: To vidíte pryč. Jinak zavolám policii.
6: Není třeba. Policie už je tady.
8: Co se tam děje?
6: Ale nic, to je ta stará paní z plošiny.
8: Jo, to jste vy.
6: Máš na sebe prý zavolat policii.
8: Tak to, abych na sebe zavolal někoho z okresu.
7: Nesmíte střílet v možných tvorech.
6: Vybavujte se s ní, je to magor. Všechno je v pořádku, paní Dušejková, klidně jděte domů. Střílíme jen bažanty, že?
7: Nechte toho hned. Vyvrazi!
5: Do prděle, má celý pár.
6: Držíš jí?
5: Jo, mami. Tak co, už přestaneš dělat kraviny?
6: No tak přestaňte, vás tady musíme pacifikovat.
5: No tak co, bude už klid?
6: Doprovodíme vás k autu.
5: Pravdu, uklidněte se. Jsme v právu, čili že neděláme nic, co by znamenalo...
7: Půjdu sama.
6: Já na to dohlídnu.
7: Povídám, že půjdu sama.
6: Počkám, až zalezete do auta.
7: Střílec, brokovnice. To je hrdinství. Chudáci ptáci, co vám udělali, že na nich pácháte takovou genocidu?
6: Nelete nesmysly.
7: Takhle by vypadal svět, kdyby tady dodnes byly koncentráky. Nikdo by na nich neviděl nic špatného.
6: Jasně. Tak připoutejte se a naschle.
9: A ještě jednou. Dobře. Sestři, smějte prosím Dani to šejkový tlak.
10: Tak ukažte. Pravou.
9: Odkud máte ty modráky tady na zádech?
2: Modřiny?
9: Modřiny.
2: Dělají se mi snadno. Spadla jsem.
9: Musíte být na sebe opatrně. Zase se vám to zhoršilo. Ten mas, co jsem vám dal poslední, zafungoval?
2: Výborně. Ale... Asi bych potřebovala něco silnějšího.
10: 105/59.
9: Děkuji. Nižký tlak. Necítíte slabost?
2: Já cítím slabost pořád. Mám taková období, kdy jediné, co cítím, je bolest. Bolí mě celé tělo, kůže.
9: Snídala jste?
2: Ne.
9: Máte ráda kokosové jídlo. Nabídněte si.
2: Děkuju. Ráda si dám sušenku.
9: Sušenku.
2: Nevadí vám, že vás takhle vždycky opravím. Já jsem totiž učitelka.
9: Ne. Kdepak. Jinak se polsky neučím. Uh-huh. Ještě mi řeknete, o ty potíže máte.
2: No, to bude tak 20 let. Začalo to v Sýrii. Projektovala jsem tam mosty.
9: Aha.
2: Tam se to stalo poprvé a musela jsem skončit s prací.
9: A jak dlouho trvá, než odezní?
2: Ty potíže?
9: Hmm.
2: No, tak to je různé. Ale zdá se mi, že trvají čím dál, tím déle.
9: Dobře. Započtím vám přisto na ten tlak.
2: Mm-hmm.
9: Sestřičko, sepište to.
10: Ano.
9: Chcete něco pro ty bolesti?
2: Dejte mi prosím něco, co by mě znecitlivělo. Určitě takové léky existují, abych nic necítila, netrápila se, abych se konečně vyspala. Je to možné?
9: Jo, jo, něco najdeme. Hlavně po žádné jeste.
2: Nebojte, dneska, ke mně přijede můj žák, uděláme si dobrý oběd. Jsme vegetariáni. On je navíc alergický na lepek, laktózu, papriku, ořechy a na vejce.
0: Čečková?
2: Jasně. Pořádně si toho sol. Sůl působí blahodárně na mozková spojení. Osvěží mysl. I když se bojím, že mě by nepomohla ani celá tahle solnička. Připadá mi, že to nejde.
0: A něco přijdeme.
2: No, nevím. Protože my, milí Dione, žijeme v zemi, kde rozpočítávadla fungují úplně jinak než v Anglii. Počkej, jedno ti přečtu. Nevadí ti to u jídla?
0: Ne, klidně ještě. Slu už začíná působit.
2: Tak poslouchej. Tohle je o tom, kolik vidíš strak. To mě zaujalo, protože jsem si všimla, že jich je teď mnohem víc. Za chvíli budou jak holuby. Když jsem byla mladá, u nás se říkalo, že jedna nosí smůlu a dvě štěstí. Jenže teď je jich tolik, že by i toho štěstí muselo být násobně víc. Což mi nepřipadá, že by se dělo. Tak poslouchej. One for sorrow, two for mirth, three for funeral, four for bears, five for heaven, six for hell, seven for the devil, his own self. Rozumíš? Tohle si tam říkají už malí děti. Povídají si o životních možnostech, o peklu a o ďáblu. Jak to chceš přeložit do země, kde si říkají maximálně ententiky, dva špalíky, čert vyletěl z elektriky.
0: Bo jeden, dva, tři, jsme bratři.
2: Přemýšlela jsem o tom. Proto jsme národ, který vůbec není schopen přijmout astrologii.
0: To nejsem schopen přijmout ani já.
2: Našel jsem ti statistiku. Tvoje generace věří jenom statistice. Jakmile je to v procentech, je to pravda. Goklena znáš?
0: Ne.
2: Je to psycholog, víš? On spočítal efekt Marsu. Mars je planetou zdatnosti, síly, soupeření a tak dále. No a v horoskopech sportovců zaujímá statisticky mnohem častější místo než v horoskopech nesportovců.
0: Jsi mi to načetlo. Tady píšou, že je to dost kontroverzní názor. A vysvětluji to tím, že si vybíral ty sportovce, kteří se mu do výzkumu hodili. A vynechával ty, kteří tomu efektu neodpovídali.
2: A jak vysvětlíš to, že Hitlerův astrolog vypočítal datum jeho atentátu?
0: No, ale nezabránili tomu, ne?
2: Ty prostě astrologii věřit nechceš, to je to.
0: Bylo to výborný. Děkuju. Teď pojďme na toho Blakea.
2: Jo.
11: Je každou noc a každý den někdo k bídě narozen. Je každý den a každé noci někdo zrozen k slasti žhnoucí. Někdo je zrozen k slasti žhnoucí, někdo zase k věčné noci. Mně se tam prostě nelíbí to slasti žhnoucí.
12: To vůbec nezní běžně, nebo ty bys to takhle řekla, žhnoucí slast?
2: Slasti žhnoucí. Máš pravdu. Slasti žhnoucí. Slasti žhnoucí. Slasti žhnoucí. Já když si to takhle opakuju, tak úplně ztratím ten význam.
12: Tak můžeme zkusit tu další část? Jak bys přeložila? God appears and God is light to those poor souls who dwell in night.
2: Nevím, všechna ta slova jsou úplně jasná. Co naděláme s tím, že se prostě světlo a noc u nás nerýmuje?
12: Tak místo světlo může být třeba jas, nebo záře.
2: Ale jas ani záře nemá tolik významu jako světlo. Světlo v temnotě je něco jiného než jas nebo záře v temnotě.
12: Je ti něco? Jsi dneska nějaká podrážděná.
2: Promiň. Jsem už prostě unavená.
12: Nevadí. Budeme pokračovat příště.
2: Nechceš tady přespat? Podle předpovědi bude pršet celou noc.
12: Ne, radši půjdu hned.
2: Dobře, hlavně jeď opatrně a pošli mi zprávu, až dorazíš.
12: Neboj. Tak třeba zase za týden.
2: Ráda.
12: Díky.
13: Sněhové podmínky se budou spíše zhoršovat. Podle meteorologů možná letos zimě odzvonilo. Podobně jako v minulých letech bylo...
12: Jano, něco tam je. Dole na cestě svítí světlo.
2: Aha. Asi se tam někdo motá s baterkou.
12: Pojď, půjdeme se tam mrknout.
2: Teď v noci? Vždyť je hrozně mokro. Možná, že má to a ztratil baterku a to tam teď svítí.
12: To není světlo baterky. Nebo tady počkej, já tam zajdu sám.
2: Samotného tě tam nepustím.
14: Every night and every morn, some to misery are born. Every morn and every night, some are born to sweet delight.
12: Já to auto znám. To je Toyota našeho náčelníka. Haló? Haló, je tu někdo?
2: Podívej, vidíš to? Tady jsou jeho stopy.
12: A co je tohle?
2: Stopy srnek. To jsou srnky. Je jich tady spousta, tady taky.
12: Pane bože, pane bože. Ty stopy vedou tamhle k lesu. Jdeme. Kriste pane, to jsou boty. Někdo tam je. Musíme ho vyndat.
2: Ne. Nesmíme na nic sát. Ale sám si mi to psal.
12: Ale možná, že ještě žije. Nežije, viď? Co budeme dělat? Je to náš policejní náčelník. Znova se tam nepodívám, ale podle mě je to on. To bude hrozný průšvih.
2: Byla to zvířata. Není to nemožné. Zvířata jsou silná a moudrá.
12: O čem to mluvíš?
2: Někde jsem četla o krysách, které byly předvolány k soudu, protože způsobily hodně škody.
12: Ježišmarja, o čem to mluvíš?
2: To se fakt stalo, myslím, že ve Francii. 16. století, vážně.
12: Jsi v šoku. Co to pro boha blábolíš?
2: Byly to srnky. Poslouchej mě. Proto tam bylo tolik těch stop. Počkali si tam na něj. Jedna možná ležela na silnici. Věděla, že náčelník zastaví, aby si ji odnesl domů.
15: A ještě je teplá.
2: Ha, to asi řekl. A těšil se, že budou hody. Jenomže ona najednou vstala, kulhala k lesu, lákala ho.
12: Jano!
2: Neříkej mi Janovi, že to nesnáším.
12: Hlavně tohle neříkej při výslechu. Přece nechceš, aby si mysleli, že jsi...
2: bláznivá.
12: To jsi řekla ty.

0: Na Vltavě skončila první část třídílného rozhlasového seriálu podle románu polské novelistky Olgy Tokarčukové Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých. Autorka ve svém románu spojila hned několik žánrů. Detektivní vyprávění, horor, úvahy na téma ekologie, práv zvířat anebo astrologie. A to vše proložila odkazy na tvorbu Williama Blakea. Jehož cituje právě i onen název knihy. Knihu do češtiny přeložil Petr Vidlák do podoby třídílného seriálu román Olgy Tokarčukové zdramatizovala Kristýna Májová. Režisérkou seriálu byla Izabela Šenková, spolupracovala s hudebním skladatelem a zvukovým designérem Miroslavem Totem a také zvukařem Jonášem Rosulkem. A my jsme v hlavní roli slyšeli Jitku Smutnou, která v seriálu dostala velkou hereckou příležitost a zhostila se role nonkonformní vypravěčky. Rozezněla zvláštní vnitřní svět Jany Dušejkové, která jakoby měla schopnost slyšet hlasy zvířat a jejich nářek. Dále účinkovali Miroslav Hanuš, Klára Suchá, Jiří Rozkot, Luboš Veselý, Jan Vondráček, Andrea Elsnerová nebo Marek Daniel. Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých podruhé na Vltavě zase příští neděli v rámci nedělního dopoledního radioseriálu. Poslouchejte opět od 11. hodiny. No a dnešní den, neděle 16. srpna, je v polovině. Je tu 12 hodin. Přejeme vám krásné poledne, milí posluchači, a ke svátečnímu nedělnímu poledni patří na Vltavě tradičně také sváteční zvuk zvonů.
1: Naše prozatím poslední návštěva poutního areálu při kostele narození Panny Marie v Horní Polici u České Lípy bude vyvrcholením zatím nejpočetnějšího cyklu v historii vltavského projektu Zvony. Své hlasy spojí všech pět zvonů odlitých Petrem Rudolfem Manouškem v rozmezí let 2020 až 2024. Zvony Maria, Anna, František, Josef a Jáchym ze zdejší barokní zvonice, která je zároveň vstupní branou do monumentálního barokního areálu, ohlásí na stanici Český rozhlas Vltava sváteční nedělní poledne.

0: Součástí našeho kulturního dědictví jsou také hlasy památných zvonů z kostelů Čech, Moravy a Slezska. A více než 30 let je zaznamenává Český rozhlas. Garantem tohoto projektu je Radek Rejšek, který pro dnešní srpnové nedělní sváteční poledne vybral souzvuk zvonů Jáchym, Josef, František, Anna a Maria z poutního areálu v Horní Polici. Posloucháte Vltavu 5 minut po 12. hodině.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Od mikrofonu Vltavy vás zdraví Martina Kolejová a přijměte prosím, milí posluchači, pozvání k našemu nedělnímu odpoledni. Otevřeme ho poezií, pak nás čeká polední koncert, budeme pro vás mít povídku a také hru pro pamětníky. Začínáme světem poezie, který otevřeme už za malou chvíli a v jeho rámci vám dnes nabídneme průřez současné polské básnířky Mařeny Bogumily Kielarové. Polední koncert bude stejně jako včera patřit hudebním velikánům ve filmech, protože v obou víkendových poledních koncertech si připomínáme hrané filmy, ve kterých vystupují jako hlavní postavy hudební skladatelé. Někteří dopadli dobře, jiní hůře, na jiné se úplně zapomnělo. Všem tématem těchto filmů málo kdy bývá samotná hudba. Hudební autoři bývají zajímavější svými osudy, a to zejména milostnými románky a skandály. V poledním koncertu i dnes se to pokusí napravit a věnovat se bude hlavně jejich skladbám Lukáš Hurník v poledním koncertu ve 12 hodin a 20 minut. A pak nás čekají příběhy o zvonech mistra Luky a také tragédie subotických lakírníků na věži kostela. Dva neobyčejné příběhy, které jsme vybrali ze sbírky Loď z vody, kterou napsal spisovatel Pavel Pavličič. Dvě jeho povídky vám nabídneme o půl druhé.
1: Svět poezie.
0: Mařena Bogumila Kielar je ročník 1963 a je to polská básnířka, která patří k těm nejosobitějším. Je autorkou několika básnických sbírek a také laureátkou mnoha prestižních literárních ocenění a my vám teď nabídneme její básně v překladech Michaela Alexy a Renaty Puclacher-Buchtové. Pořad připravila a úvodním komentářem opatřila Olga Stehlíková. Verše Mařeny Bogumily Kielar budeme poslouchat v podání Dany Černé.

0: Ještě před hodinou nevěstila raní mlha takové jasno, tak obrovské nebe a přelévání se ryb v rozehřáté vodě rybníka. Takovou radost, když vzlétající divoké kachny zanechávají výraznou stopu na zvrásněné hladině srpnového dne a dlouze táhnou za sebou stále klidnější zrak. Naplňují se mísy rezavých zahrad, vysypávají se klasy. A ty se stišíš, podivně nevinný, čistý. Něžná návrší stojí v honosném světle. Nízko v trávě se rozprostírá smrt.
1: Mažanna Bogumiła Kielarová je solitérem střední generace současného polského básnictví. Patří k nejoceňovanějším a nejpřekládanějším autorům v polské poezii vůbec, přestože je autorkou pouhých 4 poetikou konzistentních básnických knih. Téměř všemi význačnými domácími cenami ověnčeného debutu Sacra Conversazione, souboru Materia Prima, výrazného titulu Monodie z roku 2006 i Navigace z roku 2018. Její poezii představujeme v průřezu, zaměřeném na jednu z nejvýraznějších poloh této básnířky a filozofky. Komorně dramatickou, využívající neskrotné přírodní scenérie pro kontemplativně intimní, lyrická, ale přesto životaplná pozorování vlastního mikrokosmu.
0: Měsíc rýsuje na hladinu útlou čepelí brusle. Čas se rozlamuje jako tesaný kámen podél křehké jasné žíly tamté lásky.
1: Kielarová se stala v polské poezii hlasem zcela ojedinělým, zejména v 90. letech, kdy byla stejně jako u nás poezie majetkem mužů. Nezapadala navíc do tehdy dominujícího básnického civilismu, autorů kolem časopisu Brulion, proklamujícího všednodennost až k banalitě, ale ani do protiběžného neoklasicistního básnického proudu. Přesto si už její prvotina se svým důrazem na soukromí lirického subjektu, krajinu a absenci lidstva i civilizace, otištěná v neznámém nakladatelství, získala nebývalý ohlas. Literární kritika v jejím díle spatřuje blízkost s Elizabeth Bishopovou, Thomasem Transtremerem a Eugeniem Montálem. Zřejmě pro univerzální přesah jejich básní, jejich vesmírnou rozlohu a senzuálnost. Nepřizpůsobivou solitérností a odvahou k odlišnosti v kontextu své generace patří Kielarová mezi zásadní hlasy polské a šířeji středoevropské poezie.
0: Ze sbírky Monodie. Jezera. Nakonec se všechna bez výjimky stanou pevninou. Žírné přítoky, sesouvající se břehy, to kvůli nim zmizí. Déšť vápenitých vloček, drobných jako prach, v nich utvoří silné vrstvy křídy. Od břehů zarostou břízami a černými olšemi. Několik desítek tisíc let, podle velikosti, tak dlouho budou žít úžiny tmavé vody blízkající se mezi kopci. Těžké jezerní mísy, vykotlané v jílovém tylu, na prekambrickém podloží. Malé hnědovodé jezero s ptačím hnízdem ostrůvku, překonané délkou mého života, si bezmála věčné. Vedle tvého je můj život sotva brázda po dešti. Jenže pevnina už do tebe vstoupila. Ztrácíš běhu té vody. Pobřežní sítina a skřípinec si krok za krokem budují dno a jednou po něm dojdou až do prostřed, kde se teď potápějí radci. Pracují v nás ramena stejné delty. A dny, jako lodi s plochým dnem, do sebe narážejí boky, kolébané sluncem, v malé zátoce. Tatáž vlna nese mě i tebe i každý klacek a nikdy neustane. Okno do kuchyně. Mělké jiskřící kotviště zimních hodin. Zima pálí kosti podzimu, poté co z nich vysála všechen morek. Rozprašuje suchý popel po brázdách, prach slabik, to jsou její každoroční obřady. Její živý oheň, který očistí od rzy a vlhkosti odložený nůž. Den průzračný jako hmyzí křídlo, Blanka napjatá na kostře schytí.

Ze srdce, z jeho zasněžené stěny, nyní scházejí prachové laviny. A samota je jako staré tektonické jezero. Se dnem plným hlubokých vrypů, propadů, bahnem zanesených příkopů. Před měsícem pomyslela by sis, že tě pohltí? Že vplyneš do jejich vod jako teplý luční proud, ve kterém život jiskří, vibruje, kmitá. A budeš se probouzet všednoucím svítání jako na dně ohromného vývratu s kořeny trčícími k nebi. A v hlavě ti budou kroužit mrchožraví ptáci. Ze sbírky Navigace. Příliv. Zde se neudrží kořen, ani strom, ani zelené pláty lomy kamenů, ani inkrustace mechů. Jste pouze vy, tyčící se pilíře, vysunuté bastiony, rozlámané kazatelny z čediče, skály ve vražedném střetu s oceánem. Působíte jako nesmrtelné, jako by smrt ve vás i kvůli vám zemřela v prstencích příboje. Jako by to nebyla smrt, nenasytná jako sůl, kdo vládne pomíjení, když z hnízda pomalu vybírá jarní vrch. Hodiny, kdy roste světlo, otevírá se údolí vln, probleskují slova a ryby. Ona se rozhoduje nad vlastním stínem, rychlá jako regata. Napíná, cílí a zasahuje. Opájí se rychlostí. Odnese dům, zahradu s chmířím bodláčí na kůži, utne vlaštovčí radost dní. Medová terasa léta ještě zarůstá zimolezem. Ještě se kouří z šálku kávy a nikdo nesmetá drobty z ubrusu, když ona nedaleko natírá krví clonu mraků, ničí svět v kruhu velkých cyklů. Její palec objímá tětivu cvičebného luku. Lhostejní světkové svaly rukou a ramen, nastává červený příliv. Bezútěšná metafora lesa, z nějž všechno, co žije, při zrození vychází na palouky dní. A když umírá, vrací se do lesa, kam se zapisuje na věky. Generace lidí, hejna zlatooček, schromlý pes. Mandlová běl našich spočtených hodin roste a pustne. Někdo, koho milujeme, náhle vchází mezi skamenělé kmeny. Do noci bez křídel. Na rumiště tmavého světla. Kameny a básně. To pohyb ledovce na konci pleistocénu zde vytvořil morénové valy, které obklopují dům od jihu a od západu. Vyoral brázdu jezera, ve které se svítí. Vysoká zeď na jižní terase pevně stojí. Stavěl si ji ze zdejších balvanů, které sem přivlekl ledový příkrov. Rozbíjel si je, odsekával nerovnosti, slepoval cementem. Sbírala jsem od štěpky. Skvrnité diority, růžové a šedé žuly, porfiry, sienity a pruhovanou rulu s šupinami minerálů. Naše geologické dědictví. Vyskládala jsem si je do tabulky na kus lepenky, do zeměpisu. Právě tehdy, když mi bylo 10, jsem začala číst básně a sbírat knihy poezie. Přinášely jiný materiál. Slova opracovávala hmotu života, otupovala, někdy zostřovala hrany smrti. V půdě jejich těl vyrůstaly temné krystaly. Verše byly jako semena stromů, která se otvírají pouze při požáru, klíčí na spáleništi. Slova okamžitě vyrazila na otevřené moře. Vzdula se vlna jazyka. Zbělelý hřeben vlny, co hrne svět před sebou, otvírá jej jako mušly a padá do černí noci. A život, náhle osvobozený, spod něj divoce utíká a sládne.
Obrátil se vítr, takže vrány musí vzdálenější cestu vyorat nad špičkami nemilosrdných olší. Vítr je vynáší výš a lomcuje jimi, honí pod mrakem prchajícím jako zvíře. Pak je odhazuje. Vrány dlouhou chvíli plachtí v ostrém světle. Září. Ale jedna po druhé odpadávají jako odzvětrávající skály. Zabírají vesly křídel. Vítr přilnul k zemi. V hubě má zbytky trávy, pár brk. Teď je jako hříbě, kterému spoutali nárty. Nabírá sílu. Opět víří, opisuje jeden kruh za druhým a někdo, nepohnutý, sleduje jeho víření. Nad útesem noc. Smolou utěsněné dno její lodi je skandinávský hrob s trupem z balvanů napříč. S křupáním se drolí z ledovatělá krusta hodin a vytrácí se světlo rozervané na kry, tlumené bouřnou tmou. Na silném mrazu po opadnutí vod všechno strnulo. Remorkéry a bárky dní stlačené ke břehu. Kamenný náklad města se rozprášil, pohroužil se do sebe. Stejně jako v zemi, pohnulo se ve mně křídlo zlomu. Těžené úlomky milostných zaklínadel, tvoje jména, kříšená gesta, jako vršící se let, vnikla do lesů, na levády snů. Měsíc rýsuje na hladinu útlou čepelí brusle. Čas se rozlamuje jako tesaný kámen podél křehké jasné žíly tamte.

0: Nedělní vltavský svět poezie byl dnes světem básní polské spisovatelky Marzany Bogumiliki-Jelar. A my jsme vybírali verše z výboru nakladatelství FRA, z výboru Zatopený estuár, který ostatně dal název také pořadu, který připravila a úvodním komentářem opatřila Olga Stehlíková. Verše Marzany Bogumiliki-Jelar jsme slyšeli v překladech Michaela Alexy a Renaty Puclacher-Buchtové. V režii Lukáše Hlavici účinkovala Dana Černá. A teď, milí posluchači, na vlnách Českého rozhlasu Vltava poezii střídá klasická hudba, ale také tak trochu film. Čeká nás druhé setkání v rámci poledních koncertů tohoto víkendu, hudební setkání s Lukášem Hurníkem, který polední koncerty věnuje hudebním velikánům, tak jak byly stvárněny ve filmu, ovšem podíváme se na ně, na jejich životní osudy, které inspirovaly filmaře spíše z pohledu hudebního publicisty a odborníka na klasickou hudbu, kterým samozřejmě je šéfredaktor hudební stanice Český rozhlas D-dur Lukáš Hurník.
1: Polední koncert. V poledních koncertech připomínáme filmy, v nichž jako hlavní postavy vystupují slavní skladatelé. A už víme, že jejich tvůrčí umělecká činnost režiséry moc nezajímá. Je to logické. Práce sochaře nebo malíře je fotogenická. Umělecké dílo nám roste na plátně před očima. Také u spisovatelů lze jejich literární tvorbu propojit s jejich životem a kochat se jejich rozervaností. Ale co se skladatelem píšícím brkem nějaké kuličky? Mnohem zajímavější jsou životní osudy skladatelů s jejich vzestupy a pády a milostnými románky. O Joaquinu Rossinim natočil v roce 1991 film Mario Monicelli. Skladatel je představován hned dvěma herci, přičemž ten starší je Philip Noiret. Rossini senior vzpomíná na svou slávu i pozdější úpadek. Rossini, jak známo, na vrcholu kariéry nechal komponování a už jen jedl, pil a vařil. Jeho základními surovinami byly laníže a foie gras. Inu opera Lazebník sevilský z něho udělala boháče. Poslechneme si finále druhého dějství pod taktovkou Richarda Šajho.

Jistou rovnováhu mezi hudebním a řekněme lifestyleovým obsahem našel Petr Václav ve filmu o Josefu Myslivečkovi z roku 2022 Il Boemo. Ano, líčí se tam pikantnosti zhůvěřilého života mezi elitou italské společnosti 18. století, následky syfilisu a další nechutnosti, ale velká část příběhu se točí kolem hudby, estetiky tehdejší interpretace, otázky koloratur a propojení s obsahem textu. Hudební je vlastně i poenta celého filmu, kdy Mysliveček najde svůj nový kompoziční styl. Divákům, kterým klasická hudba moc neříká, mohl snímek připadat nudný, ale proč tedy chodí na film o hudebním skladateli? Josef Mysliveček, koncert pro housle a orchestr, hraje Leila Šejech, kolegium 1704 řídí Václav Lux.

Dozněl Myslivečkův koncert pro housle a orchestr pod taktovkou Václava Luxe. K výročí Bedřicha Smetany v roce 2024 vznikly zajímavé monografie, dokumentární filmy a jeden snímek hraný, jmenuje se prostě Smetana, zaměřený na poslední léta jeho života. Je to hořký film. Hluchota, křivdy, zášť, intriky, manželská nedorozumění, hypotetická nevěra, halucinace, demence. O hudbě je tam toho pramálo. Přitom právě ona mohla všechnu tu depresi vyvážit. Onen moment, že v tak strašných životních podmínkách mohla vzniknout tak nádherná hudba, byl v podstatě opominut. Českého génia jsme oslavili filmem o tom, jak jsme z něho udělali trosku.

Jitka Čechová zahrála fantazii na české národní písně Bedřicha Smetany. Na filmech o hudebnících jsou největším kamenem úrazu dialogy nebo překlady dialogů. Hudebníci tam často mluví, jak by ve skutečnosti nikdy nemluvili. Hudebník učí žačku na klavír, ta, co si zkusí, mistr ji zastaví a praví: musíš do té své hry promítnout celý svůj duševní život, což neslyšíš, jak v ní zpívá celá příroda? Při reálné výuce klavírní hry ale od pedagoga spíš uslyšíme větu typu: v té stupnici musíš rychleji podkládat palec. Ve filmu Antonín Dvořák z roku 1990 jsou všechny dialogy většinou v pořádku, protože scénář napsal skvělý muzikolog Jarmil Burghauser. A tuším, že právě v tomto filmu je půvabná scéna, při níž sledujeme Dvořáka a několik jeho kompozičních žáků nad partiturou. Dvořák lehce rukou ukazuje tempo, všichni zjevně hudbu silně prožívají, ale nic není slyšet. Hudba pouze zní v jejich hlavách, jak ji muzikanti čtou z not před sebou.

To byla koncertní předehra Karneval Antonína Dvořáka. Královskou Liverpoolskou filharmonii řídil Libor Pešek. Igor Stravinsky je výživný objekt pro filmové stvárnění. Do jeho života se promítá carská Rus, bolševická revoluce, emigrace do Francie a USA, dvě světové války a pak cesty v roli světové celebrity po celém světě. Film Coco Chanel a Igor Stravinsky z roku 2009 se sice opět zaměřuje hlavně na citový románek a manželskou nevěru, ale ve vedlejších liniích přibere hodně zajímavých momentů hudebních i historických. Pěkná je paralela postupného zrodu hudební skladby s parfémem Chanel číslo 5. Největší senzace se odehraje na začátku filmu, kde je historicky věrně a detailně zachycena skandální premiéra baletu Svěcení jara, při němž publikum řvalo, pískalo a házelo židle, až divadlo de Champs-Élysées skoro zdemolovalo. Je to klíčový moment hudební historie a my díky filmu máme k dispozici jeho autentickou rekonstrukci. Od premiéry Svěcení jara uplynulo 113 let a my stále vnímáme provokativnost toho díla a zvažujeme, zda je nejvhodnější třeba k nedělnímu obědu. V tomto smyslu měla Coco Chanel na Igora Stravinského pozitivní vliv. V roce 1920, kdy u ní bydlel, napsal zpívaný balet Pulcinella, něžný, hravý, klasicizující. K nedělnímu obědu se hodí ideálně. Tady je jeho závěrečná část v podání solistů a London Symphony Orchestra řídí Claudio Abbado.

0: Zpívaný balet Igora Stravinského Pulcinella je podle autora dnešního poledního koncertu šéfredaktora hudební stanice D-dur Lukáše Hurníka prý skladbou ideální k nedělnímu poledni a právě proto ji vybral na závěr druhého z poledních koncertů tohoto víkendu, které Lukáš Hurník věnoval hudebním velikánům stvárněným ve filmových snímcích. A my jsme Pulcinellu poslouchali v podání sopranistky Terezy Berganzy, tenoristy Rylanda Davise a basisty Johna Shirley Quirka. Hrál London Symphony Orchestra, dirigoval Claudio Abbado. Tolik tedy na Vltavě polední koncert. My se už za malou chvíli můžeme těšit na povídku, stejně jako včera. To bude povídka chorvatského spisovatele Pava Pavličiče. A pak si v krásných hlasek od 14. hodiny připomeneme dlouholetou solistku Pražského národního divadla, která doma i ve 20 zemí Evropy sklízela po celou svou pěveckou kariéru velké úspěchy. Byla to sopranistka Helena Tatrmušová a my si tuto pěvkyni připomeneme v krásných hlasech, připomeneme si její zářivý a úsměvem protchnutý energický projev, který je rozpoznatelný po pár taktech. Helena Tatrmušová zemřela před rokem, připomeneme si je tedy v krásných hlasech o 14. hodiny. Ovšem už za malou chvíli tu máme povídku.
1: Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.
2: Povídka.
0: A právě dnes, milí posluchači, a tedy 16. srpna se 80 let dožívá chorvatský spisovatel a literární vědec Pavao Pavličič. A my stejně jako včera v čase vltavské povídky sáhneme po jeho slavné sbírce povídek Loď z vody, kterou Pavao Pavličič napsal už koncem 60. let a poprvé vydal v roce 1972. Dnes nás čekají dva příběhy, jmenují se Velký zvon a špice a poslechneme si je v podání Zdeňka Bureše.

Velký zvon. Na věži kostela v našem městě největší zvon nikdy nezvoní. Jsou tam tři, ale ten prostřední, nejsilnější a největší se nikdy neozývá. Srdce má přivázané, aby ho vítr nerozhoupal, přestože se u nás jen vzácně objeví vítr, který by dokázal pohnout takovým zvonem. Málo místních zná důvod toho podivného mlčení bronzového květu se zlomeným pestíkem. Generace se vyměnily, do kostela chodí málo lidí, takže mnozí ani nevědí o existenci toho největšího zvonu. Když se ale zeptáte nějakého starce či pobožné stařenky, které i šaty voní kadidlem, nebo když oslovíte kostelníka, dozvíte se, proč zvon mlčí. A budete překvapeni a udiveni. Jeho příběh se vypráví tichým hlasem, s vážnými a nechápavými povzdechy, skrčením ramen a mávnutím rukou. Tak, jak se mluví o tom, čemu člověk úplně nerozumí a o čem si může udělat jen částečnou představu, zatímco všechno ostatní zakrývá tma, studená a neprůhledná, k níž se každý raději otočí zády, než aby se jí pokoušel zabývat nebo se do ní dokonce vydal. Ten příběh se posluchači svěřuje, on se do něj zasvěcuje. Takhle se mluví o nevysvětlitelných jevech v přírodě, o zjevování duchů, o božím prstu. Zde je tedy to, o čem vypravuje ten pravdivý příběh. Ten zvon na věži, onen zvonec naší vůčího berana, ulil už v minulém století známý a vážený Luka Vidovič, slévač a kovář. Mistr Luka žil na malé záplavové louce u Dunaje pod ostrohem ze žluté hlíny, v níž se rýsuje několik tmavších vrstev. Dům měl vyvýšený na malém náspu nad nivou plnou poměnek a když přišla velká voda, zvedl věci na police nebo na cihly, přemístil se na ostroh a pokračoval v práci. Nikdy ho ani nenapadlo přestěhovat dílnu a byt někam, kam se voda nedostane, odkud by každý rok nemusel na 2 až 3 týdny utíkat. Měl rád povodeň, stejně jako všechno, co souviselo s Dunajem. Žil sám, byl vdovec a měl jedinou dceru. Dívce bylo 12 nebo 13 let. Od ní vlastně začíná příběh o zvonu, či spíše o jeho tvůrci. Jednou na začátku podzimu dívčina onemocněla zápalem plic a vypadalo to, že umře. Mistr Luka byl zoufalý. Platil lékaře, platil mše v kostele, platil vědmi, ale nic nepomáhalo a dcerka dál chřadla. Ale když podzim pokročil a když pokročilo i mistrovo zoufalství, když počasí bylo sychravé a záludné, její horečka náhle odezněla. Dívka ožila a začala se uzdravovat. Mistr Luka tomu nemohl uvěřit. Celé hodiny chodil po městě a platil lidem pití. Tehdy v tom nadšení, šťastný jako nikdy, se rozhodl, že to svoje štěstí nějak zvěční. A protože bývalo zvykem, že ten, kdo se zachrání před velkým trápením, dá něco na kostel a jeho jméno je pak vyryto do kostelní zdi, rozhodl se Luka také něco darovat. Třeba, že nebyl horlivý křesťan, ba naopak, byl úplně průměrný. Říkal, že v okamžiku, kdy slyšel, že jeho dcera bude žít a kdy to vycítil, jasně vytušil existenci nějakého hlubšího spojení mezi sebou a všemi věcmi, ať už přírodními, božskými nebo lidskými. Pocítil jakousi vděčnost, jakousi nezničitelnost něčeho velkého a jasného v sobě. I potřebu to vyjádřit, osvětlit, darovat a nabízet, aniž by cokoliv žádal, věda, že je bohatý. A protože ho nenapadlo nic lepšího, rozhodl se proto, v čem si byl nejjistější. Udělat zvon pro kostel. A pustil se do díla. Vzal si pomocníky, pracovali měsíc a po celou tu dobu byl mistr Luka jako ve snu. A když bylo hotovo,
Slavnostně o Velikonocích byl zvon vyzdvižen na věž a začal zvonit. Měl mocný zvuk, jako varhany, a rozléhal se dodaleka. Mistr byl spokojený. A pokaždé, když ve svém vzdáleném domě, ve kterém všechno vonělo Dunajem a roztaveným železem, zaslechl zvuk svého zvonu, ozvalo se v něm jako odpověď cosi věčného a jasného, co mistrovi vyprávělo o velkém, jen díky zvonu pochopitelném řádu všech věcí, mezi nimiž se tehdy cítil dobře a klidně jako rovnocenná část celku. A nevadilo mu nadále věřit v Boha tou svou průměrnou vírou. Nebylo Boha, který by pro mistra Luku mohl učinit to, co učinil zvon. Potom nastalo nové období v Lukově životě. Začal se zdokonalovat ve svém řemesle, aby pomocí zvonů dokázal vyjádřit všechno, co cítí. Nikam nechodil, skoro s nikým se nevídal a celé dny a noci trávil odléváním slitin, vymýšlením směsí, zkoušením a posloucháním, rudý, upocený a začazený. Zcela se pohroužil do výroby zvonů. Jeden zvon je radostný a veselý, druhý zádumčivý, třetí smutný a nešťastný, některý je uštěpačný, jiný znepokojený, další nevlídný a panovačný, některý je jednotvárný a povídavý a některý prosebný. To ví každý, tvrdil mistr Luka. A každý také ví, že řeč zvonu závisí na okolnosti, ve které je posloucháme. Když jsme smutní, zvon se nám bude zdát plačtivý. Když máme radost, bude slavnostní a tak podobně. On však chtěl dělat zvony nezávisle na okolnostech. Zvony, které budou hovořit sami o sobě, které sami budou smutné nebo veselé. Takže jakmile někdo uslyší některý z nich, hned bude vědět, co zvon říká a co jim chtěl mistr vyjádřit. Chtěl, aby každý jeho zvon byl jako jedna píseň. A opravdu, zvon ulitý k ohlašování požáru nebo povodně se nehodil na pohřeb. A zvon udělaný pro zvonění na svatbách se nedal použít k polednímu či večernímu klekání, protože by to znělo divně. Mistr Luka ale nikdy nebyl úplně spokojený se zvony, které za ta léta ulil. Vždycky po dokončené práci cítil, že v ní něco chybí. Něco, co chtěl právě dokončeným zvonem říct, ale nepovedlo se mu to. Proto neustále pracoval na slitinách, zkoumal vliv tvaru a délky srdce na zvuk a dosahoval skutečných vědeckých objevů. Občas se vyptával, co ten, který zvon říká jeho dceři nebo někomu jinému. Takhle pracoval ve své dílně, ve své primitivní laboratoři asi 20 let, aniž se staral o něco jiného. Zapomněl na přátele, na politiku, na Dunaj. Zapomněl dokonce i na svou dceru a, co je nejpodivnější, zapomněl na svůj velký zvon. A to tak, že už ho večer ani neslyšel. Myslel jen na srdce zvonů, na směsi, tavení, kalení, praskání kovu. Už se nesnažil vyjádřit to, co cítí. Domníval se, že na to má čas. Chtěl se natolik zdokonalit, aby mohl vyjádřit, co si zamane. A pak by konečně hovořil s ně

Až jednou po více než 20 letech těžké práce nabyl dojmu, že úplně zvládl umění výroby zvonů. Věděl všechno o kovech, o slitinách, o srdcích. Nebylo zvonu, který by on nemohl udělat ještě lépe. Nebylo požadavku, který by nesplnil. Mohl udělat všechno, co chtěl, tak dobře znal své řemeslo. Připadal si, jako by i sám byl jedním bronzovým zvonem a mohl hovořit se svými výtvory. A opravdu prý to někdy dělal. Tehdy se rozhodl udělat zvon, který bude vyjadřovat něco velkého a hlubokého, podobného tomu, co cítil, když se mu uzdravila dcera, nebo když učinil rozhodnutí dovést své znalosti o zvonech k dokonalosti. Nic však necítil. Byl prázdný. Pociťoval pouze únavu. Pomyslel si, že je to důsledek přepracovanosti a vypětí. Proto počkal několik dnů, ale nic se nezměnilo. Ve své uzavřenosti zapomněl na lidi, na město, na Dunaj, na všechno. Nic kromě zvonů ho nemohlo vzrušit. Ale zvony už měl úplně přečtené. Už v něm neprobouzeli žádný zápal, žádný cit. Od nich už nemohl nic očekávat, když teď byl jejich pánem. Tu si vzpomněl na svůj zvon na věži a v obavách čekal, až se ozve. Seděl před domem na břehu, ale řeku neviděl. Potom se zvon v mírných vlnách rozezněl přes ostroh, přes město, přes řeku. Zvuky byly temné a hluboké. Už se do nich ale nedalo proniknout. Onen velký a nádherný pocit se nedostavil. Ono věčné světlo v mistrovi zhaslo a on už nic necítil. Zvon dozněl a všude se rozhostilo nesnesitelné ticho. Mlčení. Když ho mistr poslouchal podruhé, dopadlo to úplně stejně a ani další dny nepřinesly změnu. Přišel na to, že když dělal pokusy a poslouchal, co mu zvony říkají, nemluvil s nimi, nýbrž s kovy, z nichž byly odlity. On, velký tvůrce zvonů, byl teď hluchý k jejich písni. Byl zoufalý a začal pít. Když se opil, povídal, poslouchejte, jak zvoní, běžte do dílny a poslouchejte, jaký hlas má moje duše. Nádherný. Don, don, z bronzu, bron, bron. V střízlivém stavu obvykle mlčel. Lidé se mu vyhýbali. On pil stále víc a také více mluvil. Byl sám. Dcera se dávno provdala za nějakého puškaře z dalekého města a toho trápilo ještě více. I ze samoty obviňoval zvony. Jednoho rána po celonoční pitce řekl lidem v krčmě, že se jde podívat, jestli se ještě může zachránit a že přijde hledat svou duši. Nikdo ho nebral vážně. Šel domů a ten den už nepil. Byl klidný. Díval se na řeku a přemýšlel. Na zítří ráno vylezl na věž, když se rozednívalo a nikdo nebyl na blízku. Vyšplhal nahoru mezi holuby, odněkud vzal provaz a provlékl ho uchem, na kterém bylo zavěšeno srdce zvonu. Potom se spustil ke kouli na srdci, větší než lidská hlava, k místu, kde začíná věnec. Zřejmě chtěl opět vidět svůj zvon, dotknout se ho, ťuknout do něj, poslechnout si ho jako kdysi, neboť se domníval, že ho může zachránit. Že možná pocítí všechno to, co cítil kdysi, všechno to velké, jasné a dobré. Tenkrát, když ho tvořil, sice ještě dokonale neznal veškeré taje svého řemesla. Přesto to byl jeho nejlepší zvon, v němž bylo obsaženo všechno, co bylo jeho, i on sám, ale jako pán, ne jako otrok. Svítalo a byl čas první mše. Přišel kostelník a začal tahat za provaz velkého zvonu. Provazy jsou v malé místnosti pod zvony prostrčeny stropem, takže zvony nejsou vidět.
Kostelník tahal za lano, ale žádný zvuk se neozýval, neboť srdce bylo do mistra Luky, který mlčel a neví se, jestli z radosti nebo ze zoufalství. Nikdo totiž neví, co mu toho jitra dal jeho zvon. Kostelník se lekl a začal tahat silněji. To se ozýval jen jeden úder, na jednu stranu. Na té druhé byl mistr Luka. Nakonec to kostelník vzdal a zazvonil druhým zvoncem, když v tom uslyšel ránu do stropu místnostky a utekl. Potom našli mistra Luku mrtvého. Přivázali srdce a od té doby už velký zvon nikdo nikdy neslyšel. Ve městě se o mistru Lukovi hodně povídalo. Pohřbili ho v rozpacích a po dlouhém zvažování mu položili na hrob kamenný zvon, ale bez srdce. Od té doby uplynulo mnoho let. Některé jeho zvony slouží dodnes, ale lidé už zapomněli, kdo je vyrobil. Používají je k různým účelům a všem vyhovují. To je tedy pravdivý příběh o zvonu na věži kostela mezi kaštany v našem městě. I teď po tolika letech je spoután a nezní. Kdo ví proč? Možná proto, že se z kostela nesmí ozývat hlas vraha, byť by jim byl zvon. A možná se lidé bojí jeho zvuku. Kdyby ho odvázali, jistě by spílal životu i osudu. Vždyť čím je bez svého tvůrce?

špice. Když jsem měla naposledy natřít kostelní věž, a bylo to před více než 10 lety, pozvali lakírníky až ze Subotice. Starý nátěr se poněkud oloupal, jako když se šiška otevírá a je stále širší a nesouměrnější, až nakonec tvrdé šupiny začnou po jedné opadávat. Nejprve se pod ocelově modrou barvou objevil oranžově červený suřík a potom pod ním začala vykukovat hnědá plechová krytina, takže věž vypadala, jako by byla obložena opálenou loupající se pletí. Lakírníci byli 4 a stáli prý dost peněz, protože šlo o nebezpečnou práci a oni byli vyhlášení svou zručností. Ve městě se samozřejmě hodně probíralo, proč tu práci neudělají naši řemeslníci, ale nakonec převážil názor, že to lépe zvládnou tihle cizinci. Dorazili za jednoho letního soumraku a po večeři nahoře v klášteře sešli do města, aby se trochu porozhlédli, protože to byli docela světští lidé. Když někam přišli, každý věděl, kdo jsou, a všude se o nich mluvilo. Ale na tvářích těch lidí, kteří za velkého ohrožení natřeli už tolik věží, nebylo nic zvláštního. Dokonce vypadali trochu hrubě, jako každý z nás, i když se chovali dost hrdě a mohlo se zdát, že si vybírají ulice podle toho, jestli je z nich vidět kostel na ostrohu. Druhý den ráno se pustili do díla. Zrovna byl trh, takže všude bylo plno lidí, hluku, vozu a špíny, i vůně zeleniny, melounů a koní. Vyšplhali na věž a na kříž zavěsili úzký provazový žebřík. Stáli na něm odvážně, jeden pod druhým v té výšce, a v rukou drželi nějaké ostré předměty, s nimiž odstraňovali zbytky staré barvy. Jakýsi chraplavý, divný zvuk seškrábávání doléhal až na ulici. Bylo jasné ráno, zhora bylo vidět všechna pole a vesnice kolem města, a dole pod strmým ostrohem, na němž se vypínal kostel, ležel Dunaj, zatočený a tmavý, jako opasek vojáka, co utekl za ženou. Ohromné nebe bez jediného obláčku bylo takřka bílé a na loukách za řekou se jako skleněné střepy třpitila jezírka. Lakírníci vypadali jako 4 pavouci spřádající vlákna na síť pro velkou kořist. A když kostelník zvonil na mši, houpali se na tenkém žebříku do taktu temných bronzových úderů. Okouzlení a neohrožení, a celé město pod nimi se tetelilo horkem, jako by jej rozechvěly zvony. Zdola se lidé dívali na lakírníky, jak pracují. Vypadali jako 4 horolezci šplhající k ještě nedobitému vrcholu, jako 4 perly na krku štíhlé a hrdé ženy. Dole ve městě na ně všichni mysleli a lakírníci to cítili. Lidé každou chvíli vzhlíželi na věž, aby věděli, jak dílo postupuje. Jako kdyby ti nahoře byly 4 prsty ruky, která dělá nějakou velkou a důležitou práci, a oni, diváci, byli palec, který zůstal spojený s dlaní, s městem, a tam plní ten nejdůležitější úkol. Přidržuje všechny ostatní. Každý z těch pozorovatelů nějakým zvláštním způsobem cítil, že by se ta práce nezvládla bez něj, bez jeho podpory, bez jeho očí, které každou chvíli mžourající kvůli slunci vzhlíželi k věži. Odstraňování staré barvy trvalo 3 dny a celé město jakoby se pohybovalo v rytmu škrábání o něch ostrých předmětů po bání. A po celou tu dobu se věž pod rukama lakírníků měnila. Postupně se ukazovala úplně jiná, než jaký lidé znali. Od špice dolů měnila barvu úplně jinak, než jak ji mění stromy na podzim. Tím, že báň získávala novou a docela jinou barvu, se zdálo, jako by to už nebyl ten týž kostel. Všechno bylo nějak nové a ve stavu napjatého očekávání. A to všechno byla zásluha o něch 4 černých pych,
které jediné kazily celkový dojem z blištivé kostelní věže. 4. dne v sobotu, kdy se opět konal trh, se práce chýlila ke konci. Bylo ráno, ale plech krytiny už vyzařoval teplo a lakýrníci se potili. Byli veselí, zpívali si a smáli se, když v tom si všimli, že kříž, za nějž byl uvázán žebřík, se rozvyklal, že se naklání a že sletí na zem jako pták spolu s nimi. Už dlouho pracovali společně a nic podobného se jim ještě nestalo. Teď se však nesměli hýbat, protože každý výstup nebo sestup by urychlil zkázu. A tak tam stáli, ten horní se díval dolů, ten spodní se díval nahoru a ti zbylí dva před sebe do rozpálené báně. Všichni cítili, jak se kříž pomalu, ale jistě hýbe, jako závora, když se zavírá. Dole lidé spozorovali, že se něco děje, začali se srocovat a cosi pokřikovali. Ale lakérníci neodpovídali, jako kdyby i jediné hlasité slovo mohlo být osudné. A možná byli příliš hrdí, uvědomovali si, že jim stejně nikdo nepomůže a že to musí vyřešit sami mezi sebou. Udělali to velice rychle. Po jisté době, kdy tam stáli jako čtyři mouchy lapené v sluneční pavučině, najednou druhý lakýrník od spoda dvěma silnými údery o ním ostrým předmětem odřízl toho pod sebou. Udělal to, aby snížil zátěž zavěšenou o kříž. Neví se, jestli ten odříznutý chtěl schodit dolů. Jisté ale je, že třetí lakýrník od spoda byl proti. A nebo se možná i on bál, že je pro vás stále ještě přetížený, a odřízl toho pod sebou. Hned poté se připojil k těm dvěma dole na dlažbě, ačkoliv ani u něho není jasné, jestli zahynul z vlastní vůle nebo kvůli strachu toho nad sebou. Tak zůstal na provaze jen jeden člověk. Žebřík však už byl příliš rozhoupaný a kříž se stále nakláněl. Jakmile se vychýlil za polovinu, ohýbal se rychleji a rychleji. Dole lidé ještě více poodstoupili, aby udělali místo pro člověka i kříž. Věž se potom samozřejmě musela natřít. Zvládl to jeden lakýrník z našeho města úplně sám. Nevisel na žebříku, ale obestavěl věž křehkým pavučinovým lešením, po kterém se obratně pohyboval. Přesto se jedním dlouhým lanem připásal k novému kříži. Pro jistotu.

0: Tak se tady uzavřel tragický příběh zvonařského mistra Luky Vidoviče a my jsme si poslechli dvě povídky ze sbírky chorvatského spisovatele Pavao Pavličiče, který se právě dnes dožívá 80 let. A jeho sbírka s názvem Loď z vody patří k zásadním dílům chorvatské prozy. Pavličič je napsal na začátku 90. let. My jsme povídky poslouchali v překladu Jana Doležala v podání Zdeňka Bureše. Režii měl Lukáš Kopecký. Nás už, milí posluchači, za malou chvíli čeká hodinka s krásnými hlasy, ve kterých si připomeneme hlas zpěvkyně Heleny Tatrmušové a hra pro pamětníky, ke které vás pozveme v 15 hodin, bude první částí z 12-dílné dramatizace slavného románu Johna Galsworthyho Sága rodu Forsythů.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
3: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: A už je to rok, milí posluchači, respektive v červenci uplynul rok ode dne, kdy navždy odešla legenda české opery, pěvkyně Helena Tatrmušová, operní pěvkyně, lyrická koloraturní sopranistka a také pedagožka. Bylo jí 92 let a my si teď pojďme poslechnout medailon této legendární pěvkyně, který připravil Vojtěch Babka.
1: Krásné hlasy.
4: V blíže neurčeném čase a místě se odehrává příběh poslední opery Wolfganga Amadea Mozarta Kouzelná flétna. Jako vždy u Mozarta i zde jde ruku v ruce se zábavou a groteskou, morální povzbuzení a poselství. Tamino a Papageno hledají lásku a moudrost a na nebezpečné cestě je provází a zachraňuje kdo jiný než hudba, linoucí se z flétny a zvonkohry. Oba dva, jak známo, ve všech děsuplných zkouškách obstojí a dosáhnou svého cíle. Jak Tamino, jehož vede přesladká vidina krásného obrazu, tak Papageno, který netouží po ničem jiném než po krásné ženušce a spoustě malých papagéňat. Vojtěch Babka vám od mikrofonu přeje pěkné odpoledne. Dnešní krásné hlasy budou patřit sopranistce Heleně Tatrmušové. A otevíráme je duetem z Mozartovy Kouzelné flétny, ve kterém se k pěvkyni připojí nemenší pěvecká legenda, basista Karel Bermann.

Helena Tatrmušová a Karel Berman přednesli duet Papagény a Papagéna z opery Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta, který tvořil pevnou součást repertoáru Heleny Tatrmušové. Její jasný, třpitivý, zvonivý a jakoby úsměvem podbarvený soprán si o mozartovské postavy všemi mastmi mazaných mladých dívek a žen přímo říkal. Byla vynikající Konstancí, Zuzankou, Blondou, Fiordiligi a ovšem i Cerlínou, jak si ještě dnes připomeneme. Další výraznou linií v repertoáru Heleny Tatrmušové byly role v operách Bedřicha Smetany Blaženka, Jitka, Barče. A už v roce 1954, tedy v roce, kdy vstoupila v Ostravě do svého prvního angažmá, zabodovala v soutěži Pražského jara Karolínou ze Smetanovy opery Dvě vdovy. Dvě sympatické ženy sdílí vdovský osud, který ale každá prožívá po svém. První jako aktivní podnikatelka, druhá jako tesknící trpitelka. Ta navíc stíhaná výčitkami, protože do mladého lovce, přicházejícího právě teď opět do její blízkosti, se zahleděla jaksi už za života svého manžela. A ústřední dějový čtyřlístek prokresluje obhroublý, prostomyslný a o to více v kramflecích si jistý hajný. V kvartetu z prvního jednání zpívají Helena Tatrmušová, Marcela Machotková, Miroslav Švejda a Dalibor Jedlička.

0: Kde jest, milostivá paní, popis osoby?
1: Vlasy, prostřední oči, prostřední čelo, prostřední nos, prostřední ústa, prostřední brada, prostřední a pojď k popukání. Zrůst, prostřední vlasy, prostřední oči, prostřední čelo, prostřední nos, prostřední ústa, prostřední...

Povzbudivá a ozdravná byla prý pro Bedřicha Smetanu práce na opeře Dvě vdovy, na půvabné historce z lepší společnosti, ze které jsme si poslechli kvartet z prvního jednání a spolu s Marcelou Machotkovou, Miroslavem Švejdou a Daliborem Jedličkou se nám jako emancipovaná influencerka Karolína představila Helena Tatrmušová. Už nejranější pražské dětství Heleny Tatrmušové provázela hudba. Nejprve ji vstřebávala v řadách několika pěveckých sborů a pak jako studentka Pražské konzervatoře, kterou si už jako mladá dívka vysnila a kterou, jak sama říkala, uctívala coby svatyni a na které po letech také zakotvila jako hlasová kantorka. Jak už jsme řekli, v polovině 50. let nastoupila krátké angažmá v ostravské opeře, které jí přineslo více než desítku velkých operních partií. Ale už v roce 1956, jako 23letá, nastupuje do angažmá v Národním divadle v Praze. Vedle Dalibora Jedličky, kterého jsme právě slyšeli, a vedle tenoristů Bena Blachuta či Iva Žítka, označovala Helena Tatrmušová za jednoho ze svých nejoblíbenějších jevištních partnerů basistu Jaroslava Horáčka. Takto s ním v roce 1970 natočila chrámovou scénu ze čtvrtého jednání Gunodovy opery Faust a Markétka. Faust podepsal s ďáblem kontrakt a dostává vše, po čem jen touží. Mládí i krásnou dívku. Ta se jmenuje Markétka. Její bratr Valentín odchází do zbraně a dohlížet na ní má jeho přítel Síbl. Jenže Mefisto roztáčí své ďábelské soukolí a přestože se ho prozatím daří zahnat svěcenou vodou, ďábel pevně drží opratě svých plánů. Markétce tedy přivádí do cesty svůdce, Fausta, a zařídí, aby ji okouzlil a následně opustil. A nešťastnou dívku, která nedokáže zápasit s bolestnou ztrátou jinak než modlitbou, zpupně vykazuje z chrámu.

0: To byli Pražský filharmonický sbor a pěvci Helena Tatrmušová a Jaroslav Horáček. Slyšeli jsme je v chrámové scéně z Gounodovy opery Faust a Markétka. Sbormistrem byl Josef Veselka, provedení řídil Rudolf Vašata. Dirigent, který Helenu Tatrmušovou přivedl do jejího prvního angažmá v ostravské opeře v roce 1954 a poskytl jí na dvě sezóny před vstupem do Národního divadla empatické a citlivé vedení. Připomínáme-li si dnes umění Heleny Tatrmušové, nesmí chybět její opravdová parádní role, tedy Janáčkova Liška Bystrouška, kterou si Helena Tatrmušová podmanila nejen diváky, ale také odbornou kritiku. Nahlédněme tedy do kompletní nahrávky příhod Lišky Bystroušky alespoň malým kukátkem. A to ve chvíli, kdy mladá rebelka Bystrouška, jsouce uvězněna na dvoře myslivny, se snaží nabádat slepičí příživnice k revoltě proti autoritářskému Kohoutovi. Chvíli jí dokonce hrozí smrt ranou z revírníkovy flinty. Ale Bystrouška, zbavena pout, se vrhá v nový život ve svobodné přírodě.
1: Nevylizovat mýse. Čím si je člověk?

Helena Tatrmušová se nám spolu se svými kolegy Daliborem Jedličkou, Zdeňkem Kroupou, Libuší Márovou, Jaroslavou Procházkovou a dalšími představila jako Liška Bystrouška ve dvou scénách z prvního a druhého jednání Janáčkovy opery. Už jsme se zmínili o úspěchu Heleny Tatrmušové na soutěži Pražského jara v roce 1954. Už tehdy vedle Smetanovy Karolíny okouzlila soutěžní porotu také Rozínou z Lazebníka Sevelského. Další, tentokrát italskou partií jako stvořenou pro zářivý koloraturní soprán paní Tatrmušové, protchnutý neomezenou dívčí energií, které dokáže dát průchod kdykoliv, když je to potřeba. A právě taková Rozína musí být. Když se mě dotknou na mém slabém místě, stane se ze mě zmije, schopná tisícerých intrik. Ano, Rozína je schovanka starého doktora, pod jejím balkonem se promenují nápadníci a jeden z nich svou kavatínou trefil její srdeční sval. Jenže co počít, když jí poručník Bartolo zamyká v domácím vězení.

To byla Helena Tatrmušová jako Rozína z opery Lazebník Sevilský Joaquína Rossiniho. Helena Tatrmušová se stala solistkou Národního divadla v Praze v roce 1956 a byla mu věrná po celou dobu své kariéry. Od roku 1977 pak předávala své zkušenosti adeptům zpěvu na své Almě Mater, tedy na Pražské konzervatoři. Svůj repertoár budovala nejen z operních rolí, ale také z písňové literatury. České, německé, polské, ruské, italské. Solové party v kantátách a oratoriích interpretovala s nejlepšími domácími orchestry v čele s Českou filharmonií. Beethoven, Mahler, Bach, Haydn, Dvořák. A poznalo ji i publikum ve 20 evropských zemí, na obou stranách někdejší železné opony. Československý rozhlas i Československá televize zvali Helenu Tatrmušovou pravidelně do svých studií. Nahrávka Janáčkových příhod Lišky Bystroušky, kterou jsme si dnes také připomněli, byla ověnčena prestižními cenami ve Francii či v Japonsku. S Helenou Tatrmušovou se pro dnešek rozloučíme na místě, které milovala a které milovalo ji, tedy přímo na divadelním jevišti. Bude to jeviště stavovského dříve Tylova divadla, kde se v roce 1977 odehrálo slavnostní představení Dona Giovanniho ke 190. výročí světové premiéry této opery. Po boku svých oblíbených kolegů a vzácných hostů z ciziny zpívala Helena Tatrmušová Cerlínu, mladičkou dívku, která má před svatbou a která musí svého poněkud prostomyslného nastávajícího v jednu chvíli utěšovat jistým balzámem, poté co mu na ulici nabančili výtržníci. Balzámem, který nejde koupit v žádné apatice, ale který u sebe na tajném místě nosí každá správná žena. Vojtěch Babka od mikrofonu a Jiří Matějček z režie vám přejí krásný den s Vltavou. Helena Tatrmušová zpívá Cerlínu spolu s orchestrem Národního divadla v Praze, který řídí Jaroslav Kromboholc. Jako Mazeto sekunduje Dalibor Jedlička. Tylovo divadlo 1977.

0: Nedělní odpoledne, vltavská hodinka s krásnými hlasy, která byla tentokrát vzpomínkou na legendární pěvkyni sopranistku Helenu Tatrmušovou. Zemřela loni v červenci ve věku 92 let. A my jsme uvedli medailon, který připravil a uváděl Vojtěch Babka. A na závěr vybral ukázku, jejímž prostřednictvím jsme si Helenu Tatrmušovou dnes naposledy připomněli, a byla to scéna a árie Cerlíny z opery Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta. Helenu Tatrmušovou doprovázel Orchestr Národního divadla v Praze pod taktovkou Jaroslava Kromholce. A my jsme dnešní krásné hlasy a také připomínku pěveckého umění sopranistky Heleny Tatrmušové uzavřeli snímkem, který byl pořízen na představení v někdejším Tylově, tedy dnes Stavovském divadle v Praze v roce 1977.
1: Divadlo bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.
0: Je tu 3. hodina odpolední, pěkné nedělní odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Vltava vám i nadále přeje od mikrofonu Martina Kolajová. A zvu vás na naši pravidelnou nedělní pamětnickou hru. Od dnešního odpoledne, tedy nedělního odpoledne, budeme uvádět 12-dílnou dramatizaci slavného románu Johna Galsworthyho Sága rodu Forsythů. Dnes odpoledne vám nabídneme první dvě epizody tohoto 12-dílného rozhlasového seriálu. Sága rodu Forsythů je románová trilogie a zároveň je to nejznámější dílo anglického spisovatele Johna Galsworthyho, nositele Nobelovy ceny za literaturu, kterou získal v roce 1932. Jeho Sága rodu Forsythů je rozsáhlá kronika, která líčí osudy 3 generací anglického patricijského rodu, a to od roku 1886 až do počátku 20. let 20. století. Tato kronika vznikala téměř 16 let a kompletně vyšla poprvé v roce 1922. Podle Ságy rodu Forsythů existují 2 nebo dokonce 3 televizní seriály. My vám tedy dnes nabízíme jeho 12-dílnou rozhlasovou podobu. Seriál v roce 1999 natočil režisér Ivan Hrs. Román Johna Galsworthyho zdramatizoval František Pavlíček. A vy v hlavních rolích uslyšíte Veroniku Žilkovou, Vladimíra Ráže, Jiřího Holého, Františka Němce, Stelu Zázvorkovou, Bořivoje Navrátila a řadu dalších herců. John Galsworthy, Sága rodu Forsythů, dnes poprvé.
2: Hra pro pamětníky.

0: John Gasworthy, Sága rodu Forsythů. Kniha první, Vlastník. Díl první. Náš příběh začíná 15. června roku 1886. V 49. roce požehnané vlády britské královny Viktorie. V odpoledních hodinách toho dne se má konat malá domácí slavnost u příležitosti zasnoubení slečny June Forsythové, vnučky starého Jolyona, uznávaného patriarchy proslulého rodu Forsythů s panem Philipem Bosinnym. Dá se očekávat, že v Jolyonově domě se shromáždí nejméně 30 příbuzných, od nejstarší 85-leté slečny Anny a jejich 7 sourozenců až po vnuky. Neboť rodina Forsythů je požehnána nejen ohromným bohatstvím, ale i požehnaným počtem potomků. Celý obřad vyvolává vzrušení a zvědavost. Navzdory zdůrazňované diskrétnosti totiž není tajemstvím, že starý Jolyon, který se po smrti snachy a rozchodu se synem ujal výchovy své vnučky, není touto volbou příliš nadšen. Informace o jejím budoucím partnerovi vyznívají dost problematicky. Rozhodně to není muž na úrovni Forsythů.
1: June, myslím si, že tuhle nešťastnou věc jsem neměl nikdy dovolit.
2: Proč pořád říkáš mému zasnoubení nešťastná věc?
1: Protože jsem si jistý, že nemůže vést k dobrému konci.
2: To se mýlíš, dědečku. Filip a já jsme ideální dvojice a hlavně jsme do sebe až bláznivě zamilovaní.
1: Pomalu, holčičko, pomalu. Tvé blouznění jsem zažil pokaždé, když ses ujala některého ze svých ztracených případů, jako byl třeba loni ten zneuznaný malířský génius. Teď je to podobné. Neznámý architekt, ze kterého chceš udělat společenskou hvězdu.
2: To se nedá srovnávat, dědečku. Filip Bosinny má před sebou skvělou budoucnost.
1: Mě zajímá víc jeho přítomnost. Ty si můžeš kvůli němu nohy uběhat a on se tváří, jako by o tebe ani moc nestál.
2: To není pravda. Má prostě jinou povahu, je uzavřený a zdrženlivý. Nedává najevo své city.
1: Já bych spíš řekl, že je to podivín.
2: A co ti na něm vadí?
1: Je to nepraktický člověk. Neuživí ani sám sebe.
2: Filovi stačí jen hrnek kaká.
1: A co ty, June? Ty budeš živa taky jen z kaka.
2: Teď už začíná mít styky.
1: No, tak dobře.
2: Dědečku.
1: Jestli mermomocí chceš spadnout do neštěstí s pánem Bohem, dopřeju vám zasnoubení. Ale pamatuj si, ke svatbě ti nedám souhlas, dokud si ten tvůj genius nevydělá aspoň 400 liber ročně. A kde vůbec je ten tvůj pan Bosinny?
2: Čeká v mém pokoji.
1: Tak pro něj dojdi a děj se vůle Boží.
0: Kdo by byl poctěn výsadou účastnice rodinné slavnosti Forsythů, spatřil by okouzlující a poučnou podívanou. Příslušníky vyšší střední třídy v plném lesku. Na shromáždění této rodiny, ve které ani tři její synové necítí k sobě navzájem nic, co by se dalo nazvat náklonností, by divák nalezl obraz tajemné soudržnosti, která z rodiny vytváří jak mocnou společenskou jednotku, tak přesnou miniaturu patriarchální viktoriánské společnosti. Okolo 16:15 se hala ve velkém domě starého Jolyona Forsytha začíná plnit hosty. Osobnosti na úrovni své doby. Žluté vesty, šosaté kabáty, světlé rukavice, výkvět viktoriánské epochy. Generace praotců rozvětvené rodiny zámožných a úspěšných podnikatelů. Ctihodní mužové a ženy na vysoké společenské úrovni.
3: Esther, pojď mezi nás.
4: Anna nepřijela, Jamesy? A co Timothy? Esther, jak se mu vede?
5: Bál se odejít z domu, svědeme. Je prý teď všude tolik záškrtu a on se tak snadno nakazí. Vždyť ho znáš.
3: Ten ale umí o sebe pečovat. Je to hypochondr.
5: A jak se daří tobě, Jamesy?
3: No, o tom radši nezačínej.
5: Kde pak si nechal Emily?
3: Támhle. Roger jí co si vypráví.
5: To si tvoje choť užije. Roger neví, kdy přestat se svými provokacemi. A co ty, Svidine? Jak pak se máš?
4: Bídně, bídně. Trápí mě nespavost. A doktor neví proč.
3: Nemluv mi o doktorech. Co já jich vystřídal a není to k ničemu. Ty bys měl prostě zhubnout.
4: Abych vypadal jako ty, jsi hubený jako šindel.
3: Nemám v pořádku nervy. Kdy jaká maličkost mě vyvede z míry?
4: Mě občas zlobí játra.
5: Možná ti chybí pohyb, Svidene.
4: A nesmysl. Pohybu mám dost. Například v klubu nikdy nejedu z přízemí do prvního patra výtahem. Jdu pěšky.
3: A ty myslíš, že to stačí?
4: A dej mi pokoj s Felčary, Jamesy.
5: Kde pak je vůbec starý Joel?
3: Proč říkáš starý? 80 není žádné stáří. Sestře Aně je o 5 roků víc a řekla bys o ní, že je stařena? To, abych se bál, že to za chvíli řekneš o mně a tuhle o Svidinovi, i když je nám teprv 75.
5: Promiň, Jamesy, říkám o Joelonovi starý proto, že jeho syn je taky Joel.
3: Toho jsem nepleť. Když opustil ženu i malou June a utekl s její vychovatelkou, tak se na dosmrti vyřadil z naší rodiny.
4: Kde jsou ti zatracení snoubenci?
5: Zamilovaní chodí vždycky pozdě.
3: Tohle by jim Joelon neměl trpět.
5: Když on má takovou slabost na drahouška June.
3: Jsem zvědav, kolik jí dá věna.
5: Stejně nemá, komu by všechno odkázal, když svého syna Joelona vydědil.
6: Pan Soames, Forsyth, schotí.
7: Odpusťte, trochu jsme se opozdili. Ireno, dovolíš?
8: Prosím.
4: Poslyš, Jamesy, ta tvoje snacha je čím dál hezčí. Irena je prostě dokonalá.
3: Už jsem byl nervózní, že tu ještě nejsou.
6: Slečna June Forsythová a pan Philip Bosiny.
4: No, konečně.
3: Ten člověk má nemožný oblek. Takhle přijít k zásnovám.
4: Pojďte ke stolu.
3: Snad nemáš hlad, Svidine.
4: Ale nejde o hlad, ale o pořádek v jídle.
5: Počkejte, co nám poví starý Joelon.
9: Drazí příbuzní, dovolil jsem si vás pozvat na malou oslavu u příležitosti zasnoubení mé vnučky June. June všichni dobře znáte. Dovolte mi tedy, abych vám představil jejího vyvoleného. Pan Philip Bosiny, nadaný a nadějný architekt.
10: Dámy a pánové, považuji si za velkou čest, že jsem byl uveden do tak významné rodiny.
9: A teď vás, vážení hosté, prosím ke stolu.
3: Slyšeli jste to? Prý nadaný, nadějný architekt. Dokonce s uměleckými sklony. Ty o něm něco víš, Svidine?
4: No, jen to, co jsem zaslechl v klubu. Žádné stále zaměstnání, žádný příjem, tedy který by stál za řeč.
3: Mně nikdy nikdo nic neřekne.
5: Ale jinak je to hezký mladík, zajímavý. Až na ten nemožný oblek, co pak mu June nemohla poradit?
4: Psst, buď ticha, ať to neslyší.
11: Tetičko Esther, strýčku Jamesy, Svidine, jak se vám daří?
5: Drahoušku, teď je důležité, jak se daří tobě.
11: Nádherně.
5: Pozítří přijedeš na měsíc do Velsu.
11: Jenom na 3 týdny. Navštívit staré tety svého snoubence.
4: Do Velsu? O, tam si užiješ deště.
3: Poslíš, June, čistě mezi námi. Neměla bys tomu svému Philovi naznačit, jak by se měl obléct na oficiální návštěvu?
11: Strýčku Jamesy, Filipovi na tom nezáleží. Vsadila bych si, že ani neví, co má zrovna teď na sobě.
3: Jestli chce udělat v naší společnosti kariéru, měl by respektovat jistá pravidla.
11: Díky za radu, strýčku, já mu to vyřídím.
2: Ale za výsledek neručím.
5: Mně se pan Bosiny docela líbí.
3: V té hučce s rozčepířenými pačesy vypadá jako pirát. Romantický bukanýr.
5: Kde vůbec k němu June přišla?
3: Jako by si neznala, Ester. Je prostě výstřední a potrpí si na všelijaké podezřelé existence. Připadá si originální.
4: Tak pojďte ke stolu. Mě začíná být nevolno z hladu.
3: Musím osvobodit Emily od Rogerova žvaní.
8: Podle toho, co jsem slyšel, je ten mladík podivín.
7: June ho snad změní, drahý otče.
8: Ta není o nic lepší než on. Jestli bude po svém otci, který utekl z domova s její vychovatelkou a žil s ní na divoko.
5: Ale po smrti své manželky si ji vzal, Roger.
7: Prosím vás, proč pořád připomínat, co se stalo před 14 roky?
8: No já si stejně myslím, že starý Julian udělal chybu, když povolil June tohle zasnoubení s tím výstředním mladíkem.
5: Roger, pozor. Julian si vymínil, že svatba nebude dřív, dokud Bosiny nebude vydělávat nejméně 400 liber ročně.
3: To si tedy June počká hezkých pár let.
7: Stříčku Jamesy, Irena taky nic neměla, když si bral váš Soames.
3: Protože se do ní tak zbláznil. Ztratil zdravý rozum.
5: Ovšem pozor, Georgie. Irena je něco jiného než ten mladí.
3: To je výstřední bukanýr.
7: Za to Irena je nejkrásnější žena z celého rodu Forsythů. Dokonala.
3: Milý Georgie, k dokonalosti chybí dítě, které zatím zůstala Soamesovi dlužná.
5: Prosím vás, nebudeme se plést do jejich soukromí.
2: Ireno, dovol, abych tě seznámila s Filipem. Filip, tohle je moje nejlepší přítelkyně Irena.
10: Těší mě paní Soamesová.
12: Forsythová. Jsem Soamesova manželka, ne jeho majetek. Pokud vás ovšem Forsythové už nakazili svým vlastnickým komplexem, těžko to pochopíte.
10: Promiňte mi to, paní Ireno, jen jsem mechanicky opakoval, co jsem tu slyšel. Ale rozhodně nemíním Forsythy imitovat.
13: June, byla bys tak laskavá.
2: Ano, strýčku Soamesi.
12: Bude vás to stát mnoho síly, Filipe.
10: Člověk dokáže víc, než tuší.
12: Zvlášť, když jde o život.
10: Myslíte?
12: Mám před vámi časový náskok.
13: June pozapomněla, že taky patřím do rodiny, pane Bosiny.
2: File, to je strýček Soames, dědečkův synovec.
10: Filip, těší mě, pane.
13: Je tu nemožná tlačenice, nemyslíte, Filipe? Nechtěli byste k nám někdy přijít na večeři?
2: Díky za pozvání, strýčku, určitě přijdeme, určitě.
13: Domluv si to s Irenou, June. Pane Bosiny, naši seniori se tamhle dohadují o hodnotě keramiky, kterou strýc Svidin dnes koupil na nějaké aukci. Zajímal by mě váš názor. Omluvte nás, dámy.
4: No tak kolik?
3: Tak vážně, kolik si za to dal, Svidine?
4: Pakatel, 400.
9: Já bych za to nezaplatil ani polovinu.
4: Nerozdávej rozumy, Julione. Starej se o své obrazy. O sochách nemáš ponětí.
9: Tohle dělal štukatér a ne sochař.
13: Vážení, ať vás rozsoudí odborník. Pan Filip Bosiny se jistě vyzná v sochařině, ne?
10: Je to pozoruhodná práce.
4: Slyšíte, znalce?
9: Pozoruhodná čím?
10: Svou naivností.
4: Počkejte. Jak to myslíte?
10: Na to si každý musí najít odpověď sám. V umění to jinak nejde.
9: Tohle byla po čertech mazaná odpověď. Ireno, smím vám přinést skleničku?
12: Když mi dovolíte, abych vás pro ní doprovodila, strýčku Julione?
9: Jak se vám líbí Junin snoubenec?
12: Vlastně jsem ho jen zahlédla. Prohodili jsme pár slov.
9: Tuhle jsem si na vás vzpomněl. A víte, že jsem si vůbec nedokázal vybavit vaše dívčí jméno?
12: Tatínek se jmenoval Heron a byl profesor.
9: Chtěla jste říct chudý profesor.
12: Za to bratr mé matky byl podnikatelem v cementu.
9: To zní líp.
12: Ovšem zanedlouho zkrachoval.
9: Ireno, vám Forsythové zřejmě nepřirostly k srdci.
12: Neopovážila bych se takhle rouhat.
9: No, přede mnou můžete. Já vím líp než vy, jaká jsme sbírka podivínů, všichni do jednoho.
12: Včetně June?
9: Bohužel. Byl bych vám vděčný, kdybyste mé vnučce zůstala na blízku.
12: Jsme dobré přítelkyně.
9: Bojím se jednoho. June je do toho mládence zblázněná mnohem víc, než on do ní. To je na pováženou. Byl bych rád, kdyby si dokázala zachovat rozumnou míru.
12: Strýčku Jolione, láska nezná žádnou míru.
9: Proto z ní jde na mě strach.
12: Mládí se ničeho nebojí.
9: Bohužel. A nebo bohudí?
0: Starý Jolion si vzpomněl na syna, který utekl s vychovatelkou své dcery. Takový milý a nadějný chlapec. Byl za to vyvržen z této rodiny a současně ji tak připravil o dokonalé naplnění její rodinné pýchy. Zbavil svého otce potěšení, na které si dělal spravedlivý nárok. Tato myšlenka dodnes jitřila staré srdce. Tenkrát, když se to stalo, odváděl starý Jolion každou druhou neděli pětiletou June od její matky a babičky a chodil s ní do zoologické zahrady, kde nad medvědí jeskyní nabodával na deštník žemle pro její miláčky medvíďata. Ale to už je dávno. Dávno. Teď June vykročila svou vlastní cestou.
2: Dobrý den, Ireno. Holmes není doma?
12: Přijde až večer.
2: To je dobře, že jsme konečně sami. Promiň.
12: To nic. Pojď dál. Myslela jsem, že se v rodinném houfu Forsythů cítíš docela dobře.
2: Mně jsou teď všichni Forsythové lhostejní. Pověz mi, jaký dojem na tebe udělal můj Filip?
12: Oh, vždyť jsem ho viděla jen jednou. Posaď se.
2: Děkuju. Oni nad ním krčí rameny, protože ignoruje společenská pravidla, nenosí cylindra, nestará se o konexe.
12: Ale jemu to asi nevadí, že nad ním někdo krčí rameny. Čaj?
2: Za to mne to trápí. Chudák Phil nemá někdy ani na tabák. Proč by mu nemohli zadat nějakou stavbu? Já bych byla nejšťastnější, kdybych mu takovou příležitost mohla přinést sama. Možná, že si ani nedovedeš představit takové štěstí.
12: To máš pravdu.
2: Ne, promiň, takhle jsem to nemyslela. A dala bych si sherry.
12: Možná je dobře, že jsem nikdy neprožila nic takového jako ty. Myslím s Filipem. Mám to svým způsobem lehčí.
2: To bych neřekla. Znáš můj názor. Než v manželství žít bez lásky, tak je rozumnější se rozvést.
12: Nejde o to, co je rozumnější.
2: Tak o co, Ireno? O co jde?
12: O slušnost. Jednou jsem dala souhlas.
2: Ale byl to omyl. Každý se někdy může zmýlit. A nebyla bys první ani poslední.
12: Soames by mě nepustil. Prosím, tvoje sherry.
2: Díky. Co pak si jeho vlastnictví? Když někoho nemám ráda, tak mám právo odejít.
12: Svému otci si to právo nepřiznala.
2: Tenkrát pod nátlakem rodiny.
12: Ale neodpustila si mu dodnes.
2: A prostě na to nemyslím. Vždyť se vůbec nestýkáme. Dědeček Jolion se o něm za těch 14 roků nezmínil ani jednou.
12: Před tebou.
2: Nikdo o něm nemluví. Jen díky strýčku Georgeovi jsem se dověděla, že když maminka umřela, tak se s tou cizokrajnou kráskou oženila, má s ní dvě děti.
12: Odpusť, že jsem to připomněla.
2: Ale mluvíš o tom, jako by mě potkalo Bůh ví, jaké neštěstí, tak to není. Dědeček Jolion se o mne staral možná líp než tatínek. Prožila jsem docela hezké dětství a neumím si ho bez dědečka vůbec představit. Byl pro mě víc než otec i matka.
12: Teď budeš chybět ty jemu.
2: Ono se všechno časem vrátí do starých kolejí. Po svatbě. Až se Filip dostane k nějaké velké práci, nebude mít pro mne tolik času a já se ještě ráda vrátím k dědečkovi. Jen aby k tomu došlo co nejdřív.
12: Ano?
14: Milostivá paní, přišel pan James Forsythe.
12: Děkuji, byl znova. Ale řekněte mu, že manžel není doma, že je ve své kanceláři.
14: Ano, milostivá paní, ale starý pán by byl rád, kdybyste ho přijala vy. Přišel prý kvůli vám, ne za panem synem.
12: Samozřejmě. Že prosím.
2: To abych radši šla.
12: Proč? Určitě se dlouho nezdrží.
2: No vlastně, možná bych se ho mohla zeptat.
3: Jak se daří? A vy máte společnost, Ireno?
2: To jsem jenom já.
3: Jun, jsem rád, že tě vidím. Jak pak se máš?
2: Dobře, děkuju.
12: Jako šťastná snoubenka.
2: Stričku Jamesy, zrovna včera jsem si na vás vzpomněla. Byla jsem u Temže a viděla jsem překrásnou parcelu. Tam by stálo za to postavit dům.
12: Kde u Temže?
2: Blízko Pengbornu.
3: Jenomže kdo ví, jestli jsou ty pozemky vůbec na prodej. A co by stály?
2: Náhodou to vím. Zeptala jsem se na cenu.
3: Proč? Z jakého důvodu?
2: Napadlo mě, že kdyby si někdo z rodiny chtěl venku postavit dům na krásném místě. Stričku Jamesi, vás nikdy nenapadlo přestěhovat se na venkov?
3: Milá June, kdybych kupoval pozemky a stavěl domy, kdo ví, jestli bych na tom vydělal za rok 4%.
2: Ale žil byste v krásném prostředí a na čistém vzduchu.
3: Jenomže ty si neumíš představit, co by to stálo. Neznáš cenu peněz.
2: A doufám, že ji nikdy nepoznám.
3: Mně se zdá, že tě bratr Jolion rozmazlil.
2: Rozmyslete si to, stříčku. Ten člověk říkal, že za rok ty pozemky možná budou stát dvakrát tolik. Ireno, drahušku, už musím letět. V 5 mám schůzku s Filem. Stříčku Jamesy, přemýšlejte o tom. Naschledanou.
12: Naschledanou, June.
3: Slyšela jste to? Doufám, že nikdy nepoznám cenu peněz. Takový nesmysl. Jenže co se dá čekat od dcery mladého Joliona? A starý ji moc hýčkal.
12: Nesmíte brát vážně všechno, co říká.
3: June je prostě do větru, to má po své moci. Ireno, žijete tu v krásném prostředí. Soames je vzorný manžel, nic vám nechybí. Tak proč mám poslouchat všelijaké škodolibé narážky, že litujete svého sňatku a že nejste se Soamesem šťastná?
12: Jaké narážky? Nikdy jsem si nestěžovala.
3: Pozoruju, že syn je občas nervózní. A co chvíli je tu June se svými potřeštěnými návrhy. Ještě štěstí, že místo vás bude mít toho mladíka. Jolion si taky postěžoval, že ji teď vidí jen jednou za čas. Většinou je sám. Nevodí vám Jun svého snoubence jsem?
12: Byli tu spolu jednou na večeři.
3: Umělec. To je podezřelá branže. Od takových co nejdál.
12: Děkuju za radu. Ale nemusíte si dělat starosti, jsem už dlouho dospělá.
3: Nic vám nevnucuju. Říkám jen, co si myslím. A víte, kde je podle mého názoru příčina vašeho domácího nesouladu? Že nemáte dítě. Přišla byste na jiné myšlenky. Ta vaše oddělená ložnice, no to přece není normální.
12: Neměl byste si dělat těžkou hlavu z věcí, které se vás netýkají.
3: Proboha, nemyslete si, že vám chci něco vyčítat. Mně jde o vaše dobro, aby Soames byl šťastný. Kdybyste někdy zašli na kus řeči k nám...
12: O tom jsme už mluvili.
3: Nebo do divadla.
12: Máme předplatné.
3: Já o tom vlastně dohromady nic nevím. Mně nikdy nikdo nic neřekne. Jen mě napadlo... Aha. Už bych měl jít. Ireno, drahoušku, nezlobte se. Nechtěl jsem se vás dotknout. Já myslel na vaše společné štěstí. Jde mi jen o vaše dobro. S Bohem.
12: Naschledanou.

0: Hochu, já se v ní nevyznám. Možná, že jsem trochu přestřelil, ale za to může ona. Co je to za nesmysl chtít samostatnou ložnici?
1: Proboha, proč si o tom před ní vůbec mluvil?
0: Zase celou noc neusnu. Ale největší chyba se stala hned na začátku. Byl si do ní blázen, doprošoval ses, když ti dala košem, a jí to tvé bláznění stouplo do hlavy. Určitě neusnu.
1: Prosím tě, uklidni se. Tvoje nářky tu nic nezmůžou. Irena je velmi hrdá.
0: Protože jí moc dovoluješ. Přivdala se do rodiny Forsythů a musí to respektovat.
1: Mám ji rád a vážím si ji. Za žádnou cenu se jí nechci dotknout. Ty bys na to taky neměl zapomínat.
0: Žena potřebuje cítit pevnou ruku. To je ten tvůj nový obraz?
1: Korot.
0: Co s tím budeš dělat?
1: Chce to nový rám.
0: Já myslel, co s Irenou?
1: Uvažuji o tom, jestli by nebylo rozumné postavit si pěkný dům někde venku. Slyšel jsem o hezkých parcelách na Robin Hillu.
0: Dům na venkově? Víš, co by tě to stálo?
1: To zatím není podstatné. Robin Hill je 12 mil odtud. Za pár let tam budou mít pozemky 4x cenu. Postavit si tam dům v pěkném stylu by byla prvotřídní investice.
0: Nezdá se ti, že je to moc velký přepich? První v rodině Forsythů by zbudoval rezidenci na venkově.
1: Ani to není hlavní věc.
0: A co je tedy hlavní?
1: Dostat Irenu z Londýna. Dál od všelijakých pochybných přátel.
0: To je ono. Co nejdál od June. To je rozumná myšlenka.
1: Ledacos by se mohlo přitom změnit i v našem společném životě. Kdybych v ní probudil zájem o ten dům, mohla by ho zařizovat podle vlastního vkusu. Má umělecký cit. Mohla by dělat všechno podle svých zálib. Neměla by čas na jiné myšlenky. Kdybych sehnal dobrého architekta...
0: Ochu, to je nápad. Dostat jí z Londýna. Ani nevíš, jakou jsi mi udělal radost.
1: Zatím opravdu jenom nápad, tatínku. Tak o tom s nikým nemluv. Snad jen s maminkou.
0: Potomhle teprv neusnu. Tak tedy na venkov.

0: rovno. Přišla nějaká pošta?
1: 3 dopisy.
0: Mluvila jsi s otcem?
1: On se ti nesvěřil?
0: Zastavil se jenom na pár slov. Jestli se tě nějak dotknul, neměj mu to za zlé, je občas trochu dětinský.
1: Já to docela chápu, pokud se na svět dívám jeho očima.
0: Byla tu June?
1: Ano.
0: Vychvalovat ti svého snoubence? Teď prý mu dokonce dělá reklamního agenta. Chvíli mi to vypadá, jako by ho chtěla uhonat. Zajímá se o něho víc, než on o ní.
1: To není pravda.
0: Leckdo si toho všiml. Už se o tom začíná vtipkovat.
1: Slušný člověk by o tom nemluvil.
0: Ty na něj prostě nedáš dopustit. Ale počkej, až si přivlastní toho romantického bukaníra, klidně tě pustí k vodě.
1: Budeš na večeři doma?
0: Proč?
1: Abych se měla čas převléknout.
2: Soms se velice těší, že jeho žena u večeře sedí na jeho přání ve večerní toaletě s hlubokým výstřihem. Dává mu to pocit převahy nad většinou známých, jejichž ženy se kvůli tomu třeba ani nepřevlékají. Co může být hezčího, než vlastnit tenhle nádherný stůl, ty rubínové sklenice a starožitné stříbrné příbory, tu krásnou ženu. Jenže tady se probouzí bolestný neklid. Zlověstné tušení, že tahle krásná bytost není jeho. Nepatří mu její duše, ba ani její tělo, které se mu naopak vzdaluje víc a víc. Čím dál vtíravěji doléhá úzkost a znepokojení, miluje Irenu bez výhrad. Nemá tedy právo žádat stejnou oddanost? Místo té však cítí čím dál zřetelnější odstup a zdrženlivost. Bez důvodu a bez příčiny. Nese to jako nespravedlivé nedorozumění a nepochopitelný rozmar. A nebo je zatím něco hlubšího? Tajemnějšího? Kde hledat odpověď? Nemůže to přeci takhle zůstat navždy.

Okolo 700 stran mívají česká vydání ságy rodu Forsythů od Johna Galsworthyho. A je téměř neuvěřitelné, že její rozhlasovou adaptaci se podařilo vtěsnat, aniž bychom jako posluchači pociťovali jakýkoliv spěch či jakoukoliv násilnou redukci do pouhých 12 přibližně půlhodinových epizod. Zasloužil se o to v prvé řadě autor dramatizace František Pavlíček, dnes už bohužel nežijící. Mimochodem velice pozoruhodná osobnost nejen rozhlasové dramatiky, vytvořil i celou řadu televizních a filmových scénářů, včetně třeba Provláčilovu Markétu Lazarovou. Koncem 60. let byl František Pavlíček ředitelem divadla na Vinohradech, pak se ale z politických důvodů směl živit jen fyzickou prací a po podpisu Charty 77 byl dokonce vězněn. Těsně po listopadu se nakrátko stal generálním ředitelem Československého rozhlasu a v roce 2001, krátce před smrtí, obdržel cenu Vladislava Vančury za celoživotní dílo. Vytvořil také mnoho vlastních dramatických textů. No a my jsme se teď poprvé potkali s jeho mistrovstvím v rozhlasové podobě Galsworthyho ságy rodu Forsythů. Pokračovat v ní budeme od 15.45 druhou epizodou, ale některé herecké hlasy z první epizody už se dnes nevrátí, tak bych je rád jmenoval. Georgem byl Bořiboj Navrátil, Rogerem Steva Maršálek, Jamesovou manželkou Emily Blanka Bohdanová, sluhou Milan Slabihout a neozve se nám už v druhé epizodě ani hlas Jiřího Nováka. Všechny ostatní herce a herečky, protože s námi budou ještě pokračovat, odhlásím až potom, stejně jako celý tvůrčí a technický tým. No a jak strávit čas zbývající do 3/4 na 4? Co třeba poslechem hudby Edwarda Elgara? S Johnem Galsworthym byli jednak krajané, jednak současníci. Poslechneme si napřed dvě z Elgarových Enigma Variations.

Symfonický orchestr BBC pod taktovkou Leonarda Bernsteina nám zahrál dvě z variací na vlastní téma Edwarda Elgara, čili z takzvaných Enigma variací. A vejde se nám ještě ta asi úplně nejslavnější Elgarova melodie.

0: Zahrál nám ho Gil Shaham, doprovázený komorním orchestrem Orpheus. A teď už pokračujeme v dnešní hře pro pamětníky, což je vlastně tentokrát spíš seriál pro pamětníky.
1: John Gasworthy, Saga rodu Forsythů. Kniha první, vlastník, díl druhý. Rod Forsythů patří k základním kamenům viktoriánské Anglie. Je zárukou prosperity, podnikání a solidnosti. Všichni Forsythové mají to, čemu se říká zajištěné postavení. Vlastní podíly na všem možném, sbírají obrazy a podporují dobročinné instituce. Evidují pozorně ceny nemovitostí všeho druhu, aby nepustili jedinou výhodnou investici. Po otci Zedníkovi, který se vypracoval na stavitele, zdědili zvláštní zájem o podnikání ve stavebnictví. Fenomenální jsou jejich instinkty vlastnické. Rodovým znakem Forsythů je smysl pro domov a imperativ rodinné sounáležitosti. Právě proto vyvolávají zneklidnění náznaky, že mezi Soamesem a jeho ženou Irenou to nějak neladí.
2: Jamesy, ty Irenin rozmary nedokážu pochopit. Podle mého názoru je tvůj syn dokonalý manžel.
3: Irena opravdu má na co si vzpomene. Soames udělá, co jí na očích vidí.
2: Možná, že právě to je chyba. Ireně by se občas mělo dát najevo, že kromě krásy nepřinesla do manželství ani šiling.
3: Milá Esther, o tom nechce syn ani slyšet.
2: Co kdyby jí to naznačil někdo jiný? Třeba jako žena ženě?
3: Kde pak, Esther, to by bylo ještě horší. Ale zdá se mi, že Soames už hledá cestu z toho trapného bludiště.
4: Dobrý den, posyny. Nevyrušil jsem vás.
5: Spíš překvapil. Pojďte dál, pane Forsythe.
4: Trochu jsem se zadýchal. Vybral jste si byt uprostřed mezi nebem a zemí.
5: Ateliér v pátém poschodí je levnější než v mezanínu. Promiňte, zavřu okno. Jak jste mě vůbec našel?
4: Mám pár bloků odtud, kancelář. Adresu jsem se dověděl náhodou. Přišel jsem se s vámi poradit jako s architektem.
5: S neznámým začátečníkem?
4: Moji známí tvrdí, že jste originální příslušník nové školy, často dost nekonformní.
5: Vždycky.
4: Co si myslíte? Je dnes výhodné stavět?
5: Ideální. Libra si drží vysoký kurz, pozemky mají pořád ještě přijatelnou cenu. Postavit stylový dům je dneska znamenitá investice.
4: Ale může taky člověka přivést na mizinu. Kromě toho prvotřídní architekt neví, co chtít.
5: Proto jste se obrátil na outsidera, ano?
4: Bosiny, budu upřímný. Já bych vám, dejme tomu, nabídl příležitost udělat si jméno stavbou náročného domu. Vy byste mi ho postavil za rozumnou cenu a dovolil mi uplatnit přitom i můj vlastní názor.
5: Pane Forsythe, já se při práci spoléhám jenom na vlastní úsudek. Kdybych měl postavit dům, musel byste můj návrh přijmout do poslední čárky. A nebo ho odmítnout.
4: Já prozatím nejsem rozhodnutý stavět. Pouze uvažuji, jestli ano nebo ne.
5: A tak, rozumím.
4: I tak to musí zůstat jen mezi námi. Se svými úmysly se nesvěřuji ani vlastní ženě.
5: To je rozumné.
4: Znáte pozemky na Robin Hillu?
5: Aby ne. Je to nejhezčí končina v okolí Londýna.
4: Mám tu sebou katastrální plán toho území. Jeden můj klient je ve službách majitele těchto pozemků.
5: Byli jsme tam jednou v neděli s June. Je to pár týdnů. Opravdu krásné místo.
4: Tady uprostřed je parcela, není sice levná, ale ten člověk nechce slevit ani libru.
5: Pane Forsythe, za takové místo na dohled od Londýna není žádná cena dost vysoká. Za 10 roků bude mnohonásobně vyšší.
4: Je otázka, jestli si to mohu dovolit.
5: Ukažte mi ještě tu mapu. Vzpomínám si, my jsme tenkrát seděli s June pod ohromným starým dubem. Ano, tady je to. Na tomhle návrši. To by bylo ideální místo pro váš dům.
3: Jenomže tahle parcela stojí 2x tolik než ta, kterou jsem si vybral já.
5: Jděte k čertu s penězi, Forsythe, tohle místo je k nezaplacení. Rozhled na všechny strany. Tuhle je vidět až k Temži a dál na západ, až k pahorkům na obzoru. Tady bych vám dokázal postavit dům, který by vám každý záviděl.
4: Za kolik?
5: Tak 8-9 tisíc liber. Za 9 vám postavím úplný palác.
4: Tak ohromnou částku si nemohu dovolit.
5: Podobná možnost se naskytne jednou za život. Takovou krásu člověk vidí jen ve snu.
4: Vy jste zřejmě snílek. Jenže mým oborem nejsou ani sny, ani vidiny.
1: Opravdu málo který z Forsythů propadal sklonům k snění. Ani patriarcha rodu, starý Jolyon. Po smrti své snachy se ujal osiřelé vnučky June, protože její otec byl vyvržen za to, že opustil vlastní manželku s jinou ženou. Po celých 14 roků nahrazovala June ovdovělému dědečkovi celou rodinu. Ale teď po jejím zasnoubení s architektem Bosinim zůstal starý Jolyon ve svém velikém domě sám. Nakonec ho nesnesitelná osamělost po dlouhém váhání dohnala k rozhodnutí donedávna ještě nepředstavitelnému. Byla to kapitulace. Otec napsal zavrženému synovi a pozval ho k sobě.
6: Jak se ti vede, chlapče?
7: Jde to, tatínku. A tobě?
6: Čím dál tím hůř.
7: Ale vypadáš dobře.
6: Nepodivil ses, proč jsem ti napsal?
7: Předpokládal jsem, že mi to povíš.
6: Chtěl jsem se tě zeptat, nemáš finanční potíže?
7: V tomhle můžeš být klidný. A pokud nemáš jiné starosti?
6: Poslyš, Joe, proč jsi mi tenkrát vrátil ty peníze, které jsem ti poslal po tvém druhém sňatku?
7: Nepotřeboval jsem je tak nutně.
6: Dal jsem je uložit tvému chlapci na 5% úrok. Jak pak se jmenuje?
7: Jolyon. Říkáme mu Jolly.
6: A holčičce?
7: Holly.
6: Neuvěřitelné. Je to už 14 roků. Kam se poděli?
7: Tatínku, smím se zeptat, proč jsi mě pozval?
6: Předtím tu se mnou po smrti tvé matky bydlela June. Maličká June. A už jí bude 20.
7: Mohl bych ji vidět?
6: Není tady. Co se zasnoubila, nemá pro mě čas.
7: Je šťastná?
6: Především je bláznivě zamilovaná. A já teď čekám, až mi odejde na dobro.
7: Co budeš dělat?
6: Nevím. V tomhle obrovském domě.
7: Já si tě, tatínku, neumím představit v nějakém menším.
6: Měl jsem tolik plánů. Nakoupit domy v Soho. Ustavit správní radu nových uhelných dolů. Prodat americké akcie. Investovat do pozemků. Jenomže, když jsem uprostřed toho všeho sám, nebaví mě to. Život se mi jak živ nezdál, takhle chmurný.
7: To je mi líto.
6: Jak je to dávno, co jsi odešel? 14 roků.
7: Skoro 15.
6: Jsi šťastný?
7: Nikdy jsem nelitoval toho, co jsem udělal. A neměl jsem ti za zlé, že jsi mě vykázal z domu.
6: Tenkrát jsem neviděl jinou možnost.
7: Ale kdyby si smyslel, že my dva můžeme začít znovu.
6: Byl bych rád. Nevadilo by ti, kdybych někdy zašel k vám?
7: Radši bych přišel k tobě. Moje žena by tvou návštěvu možná dost těžce nesla. Trpí neurózou, je přecitlivěla. Kromě toho žijeme velice skromně. Ale sem k tobě přijdu rád.
6: Chlapče, neumíš si představit, jak jsem šťastný, že jsi přišel. Třeba jednou uvidím i tvé děti.
3: Soum si. Chlapče, kde kdo už si vypráví o tom, že se chystáš stavět přepichovou rezidenci? Ale mně nikdy nikdo nic neřekne.
4: Tatínku, prosím tě, uklidni se. Zatím se nic neděje. Ostatně, před pár týdny jsem se ti zmínil, že se chci s Irenou odstěhovat z Londýna.
3: No ano, ale když ti bude stavět dům ten bukanýr, bude mu ustavičně v patách June a ta nenechá Irenu na pokoji. June už prý všude vykládá, jakou ten její architekt udělá kariéru za tvoje peníze.
4: Nedělej si zbytečné starosti.
3: Musíš být pevný, Soumsi. Neoblomný. Vlastníkem si ty a nikdo jiný.
4: Jen hraj, Ireno. Prosím. Nechtěl jsem tě vyrušit. Prosím tě. Díky.
8: Byl to tvůj otec. Scháněl se po tobě.
4: Vím, setkali jsme se u mne v kanceláři. Jinak tu nebyl nikdo?
8: June.
4: Zřejmě si tě chce užít, než se odstěhujeme na venkov. Co tomu říkáš? Zdá se, jako by tě to vůbec nepřekvapilo.
8: Už jsem o tom slyšela.
4: Samozřejmě od June. Pro Bosinyho by to byla jedinečná příležitost udělat si jméno.
8: Mají z toho oba velikou radost.
4: A co tomu říkáš ty?
8: Nic.
4: Myslel jsem, že bys docela ráda žila na venkově.
8: Chceš říct, že to byl jediný důvod pro tvé rozhodnutí?
4: Zdá se mi, že nebudeš nikdy spokojená s tím, co udělám. Proč jsi předem zaujatá? Dělám, co mohu, abych si získal tvé sympatie. Mé city k tobě se v ničem nezměnily za těch 5 roků.
8: Za 4.
4: Já to počítám ode dne, kdy jsem tě uviděl poprvé. A pak se celý rok o tebe usilovně ucházel.
8: Nikdy tě nenapadlo, že mohlo být pro nás oba lepší, kdybych tě byla odmítla po páté?
4: Ne. Mám tě pořád stejně rád. Dal jsem ti všechno, nač si pomyslela. Tak co ti vlastně na mě vadí?
8: Nic.
4: Ale pak ti vůbec nerozumím.
8: Nedokázala jsem se do tebe zamilovat.
4: Nechyběla ti náhodou k tomu dobrá vůle?
8: Soumsi, láska a vůle nemají nic společného.
4: Tak proč si tenkrát nakonec souhlasila, že si mě vezmeš?
8: Nevlastní matka mě ustavičně přemlouvala přes 5 roku. Všichni mi tě vychvalovali až do nebe. Já byla neskušená, naivní. A nikdy předtím jsem nebyla zamilovaná. Neuměla jsem si představit, co to znamená. Netušila jsem.
4: Ale nakonec si mi dala slovo.
8: A ty jsi mi tenkrát slíbil, že jestli se naše manželství nevydaří, vrátíš mi volnost.
4: To jsem určitě nemohl slíbit.
8: Ale ano, 2x. Po druhé to dokonce byla přísaha, že budu svobodná a naše svatba neplatná.
4: Možná, že jsem ve slabé chvilce, abys byla povolnější. Ale nemohl jsem to myslet vážně. A z hlediska práva je rozhodující svatební smlouva. Ostatně, v čem se vlastně podle tebe naše manželství nevydařilo?
8: Už jsem ti to řekla.
4: To není důvod k rozchodu. Většina manželství, která znám, se uzavřela z rozumu. A jsou dokonalá.
8: Navenek. Jako naše.
4: Ale trvají. To naše pořád patří k nejlepším.
9: co vlastně chceš?
8: Nechci, abys na mě vymáhal projevy lásky.
9: Irenu, při trošce dobré vůle je možné všecko.
8: Právě v tomhle si nikdy nedokážeme porozumět.
9: Ale vždyť já chci jenom trochu naděje.
10: Pane, přišel architekt Bosiny.
9: Okamžik, byl snova.
10: Ano, pane.
9: Ireno, prosím tě, ujmi se ho na chvíli, musím se oholit. Slíbil mi, že přinese plány, bude to asi delší jednání. Tak jsem ho pozval na svačinu i s June.
8: Jak si přeješ? Uveďte pana Bosinyho.
10: Ano, paní.
11: Dobrý den, paní Forsythová.
8: Vítám vás. Pojďte dál. Manžel přijde za chvíli. Říkal, že přivedete i June.
11: Navštívil ji nějaký americký malíř. Přijde později.
8: Pořád ještě dělá spasitelku ztraceným případům?
11: Když si June něco vezme do té tvrdé rusovlasé hlavy, tak to...
8: Jako všichni Forsythové.
11: Jsem rád, že jste to řekla vy. Já bych si netroufal. V jedné z jejich svatyní.
8: Však já to taky řekla potichu, aby mě nevyobcovali.
11: Na vás je vidět na první pohled, že k ním nepatříte. Bohu díky.
8: Když jste u nás byli na večeři, měla jsem dojem, že vám nejsem sympatická.
11: Bál jsem se na vás dívat, aby se nepoznalo. Už na té zásnubní slavnosti se mi zdálo, že vidím zázrak. Promiňte, paní Ireno, asi bych to neměl říkat tak otevřeně.
8: Co vám mohu nabídnout? Sherry nebo brandy?
12: Vítám vás, Bosiny. Tak ukažte, co jste mi přinesl.
8: Nebudu překážet.
11: Vy nám? To nemyslíte vážně.
12: Jde konec konců o náš společný dům, Ireno. Zůstaň tu. Tak ukažte, co jste stvořil.
11: Jednopatrová stavba. Čtvercový půdorys kolem kryté dvorany. Ta by obklopená ochozem v prvním patře měla být pokrytá skleněnou střechou na 8 nosných sloupech.
12: Není to spousta zbytečného prostoru?
11: Předpokládám, že muž jako vy potřebuje dost místa, aby se cítil volný.
12: Jen kvůli orientaci. Kde je síň pro obrazy?
11: Napravo od dvorany, oddělená závěsem. Když ho rozhrnete, otevře se vám prostor 51x23 stop. Místo zadní stěny počítám s jediným velikým oknem. Světlo bude tudy přicházet od jihovýchodu a dvoranou od severu. Jinak jsem pro souměrnost. Volný prostor. Žádné zákoutí s ozdůbkami a tretkami.
12: Nebude to příliš strohé? Myslím, málo útulné.
11: Možná jste si představoval dům, jak je staví Little Master. Líbivý, služebnictvo má pokojíky v podkroví, hlavní vchod hluboko dole, aby se stoupalo vysoko po schodišti. Ale to by pak opravdu bylo líp zadat stavbu Little Masterovi. Je to mistr ve svém oboru.
12: Ireno, co tomu říkáš?
8: Radši bych se chvíli dívala a poslouchala.
12: Není stavba až moc rozlehlá?
11: Ale vy přece potřebujete prostor, světlo, vzduch.
12: Jenže mě taky zajímá, co to bude stát.
11: Nejradši bych viděl celý dům z kamene, ale vám by se to asi zdálo moc drahé. Tak jsem se spokojil jenom s kamennou podezdívkou. Ze stejného důvodu počítám se zelenou břidlicí místo měděné střechy. Celý dům, jak ho vidíte, by stál 8800, možná 9000.
12: Určil jsem jako hranici 8000. Víc ani libru.
11: Škoda. Tak to radši odložíme ad acta.
12: Neříkejte, že by se tam nenašla spousta drobností, na kterých by se dalo ušetřit.
11: Ani jedna.
12: Ireno, co myslíš?
8: Rozhodnutí je tvoje věc.
12: Ale mne by zajímal tvůj názor.
8: Ten plán je pouhá skica. A já nemám tolik fantazie jako architekt. Kdyby bylo po mém, spolehla bych se na jeho představu.
12: Tady jde ovšem o velké peníze.
8: Počkejme, co nám k tomu poví June.
12: June. Ta bude jistě nadšená výtvorem svého snoubence. Jenže mě na jejím soudu nezáleží. Bosiny, já bych si ty plány odnesl do pracovny a ještě jednou si všechno v klidu propočítal.
11: Vysvětlím vám, co budete chtít. Nedejte se vyvést z míry čísly.
12: Rád bych nad tím poseděl sám. Ireno, buď tak laskavá, ať Bilsnová připraví svačinu.
8: Počkáme snad na June.
11: Škoda, že jste si ten dům neobjednala vy.
8: Proč?
11: Když mám v plánu velkou věc, nemůžu ji ošidit kvůli 50 librám. Prosím vás, vysvětlete manželovi, že mi nejde o výdělek. Vy jste před chvílí řekla úžasnou věc, která by asi každého Forsyta ohromila. Spolehla byste se s důvěrou na mou představu díla, které mám teprve vytvořit. Copak?
8: Před chvílí jste vypadal jako jenom napolo skrocený leopard.
11: Myslel jsem, že mi říkají bukanýr.
8: Zdá se vám to výstižné?
11: Beru to jako výstrahu. Pozor, tenhle člověk nepatří mezi Forsyty.
8: June vám vybojuje důstojnější místo.
11: Na tohle její verva nestačí.

0: Dobrý den, slečno June, čekají vás.
1: Kde je najdu, paní Bilsnová?
0: Pan Forsyth je v pracovně, paní a pan Bosiny jsou, tuším, v saloně. Komu mám říct, že jste přišla?
1: Nikomu, Bilsnová. Musím se napřed trochu upravit.
0: Máte nádherné šaty, slečno June.
1: Díky. Jdeme s Filem do divadla.
0: Nebudu rušit.
2: Vysvětlit věci, které se nedají narýsovat, určitě bych vás přesvědčil.
3: Můžeme to probrat společně u večeře.
2: Na to musíme být sami dva.
3: To není tak jednoduché.
2: Co pak byste nemohla někdy přijet sama podívat se na parcelu do Robin Hillu? V neděli, když tam nikdo není.
3: Ledaže by mě tam zavezl strýc Svidin se svými novými šedáky. Nabízel mi to už několikrát.
2: Svidin? To je ten tlusťoch?
3: Je to velice milý člověk.
2: Tak prosím vás, přijeďte. Hrozně mi na tom záleží.
3: Proč?
2: Tahle hodina s vámi mě připadá jako úžasný svátek.
3: Nepřehánějte.
2: Prosím vás, udělejte to pro mne. Ne, mám si před vámi kleknout.
3: Ne, prosím vás, vstaňte.
1: Ireno? Proč neotevřete okna? Je to k zadušení.
3: Vítám tě, June.
1: Tak co jste dohodli o tvých plánech, File?
2: Čekám, až pan Forsyth vyřkne konečné slovo.
1: Já tu parcelu ještě neviděla. Co kdybychom se tam zajeli podívat všichni? Společně? Třeba v neděli?
3: V neděli ne. Mám už něco domluveno se strýčkem Svidinem.
1: Strýčka Svidina nech klidně plavat.
4: June, jsi čím dál hezčí. Ta tvoje rusá hlava září jako svatozář. Filip si může gratulovat k takové snoubence.
1: Díky za poklonu, strýčku Somsi.
4: Dokonce dvakrát si může gratulovat. Bosiny, rozhodl jsem se, že váš projekt přijmu.
2: Zrovna tak si můžete gratulovat i vy, pane Forsyth.
0: Prosím, svačina je připravena.
1: Díky, ale my se nemůžeme zdržet.
2: Proč?
1: Slíbila jsem jedné známé, že se cestou do divadla podíváme u ní na pár grafik.
2: To snad nemuselo být zrovna dnes.
4: Byl bych si rád poslechl tvůj názor na Filipův projekt.
1: Možná by to bylo nejvhodnější přímo na stavbě. Až se to ovšem bude hodit. Ale teď už nás omluvte, musíme jít.
3: Bilsnová pro vás objedná drožku.
1: Není třeba, je to kousek.
2: Díky za všechno. A nashledanou.
4: Náš bukanýr to nebude mít z June lehké. Ostatně, kdo to vůbec má lehké s tím druhým?

0: File, musím ti něco říct.
1: Ano?
0: Chtěla bych ti být ve všem co nejvíc platná. Ale ty mi k tomu nedáváš příležitost.
1: Co tě to napadlo?
0: Víš přece, že pro tebe chci být vším. Tvůj nejbližší a jediný partner. Jediný. A ty mi musíš dovolit.
1: Nezlob se, June, ale mě tyhle řeči nahánějí hrůzu. Musíš, nesmíš, jedině to a nic jiného.
0: File, já chci, abys mě v neděli odvezl na parcelu strýčka Soumse.
1: V neděli ne.
0: Proč?
1: Mám už něco jiného. Někdy jindy.
0: Ale já chci v neděli.
1: Lituju, ale nejde to.
0: Vysvětlil bys mi proč?
1: June, slíbili jsme si, že si jeden na druhém nebudeme nic vynucovat.
0: Co pak já si něco vynucuju?
1: A co tvoje kategorické chci či nechci?
0: Ale já mám přece právo.
1: Teď promluvil Forsyth.
0: Dobrá. Nemíním se doprošovat.
1: Ale promiň, nechtěl jsem se tě dotknout.
0: Dobrý večer, dědečku.
2: June, no to je milé překvapení. Odlož si. Kde jsi byla?
0: V divadle s Filem. A předtím u strýčka Soumse.
2: Filip pro něj přichystá projekt na stavbu rezidence. Co to Soumse napadlo stěhovat se na venkov?
0: Zřejmě chce Irenu dostat z Londýna.
2: Zabije dvě mouchy jednou ranou. Uplatní své vlastnické právo a tvému snoubenci umožní slibnou kariéru.
0: Jestli pak někoho zajímá, co to znamená pro mne?
2: Dělala si přece všechno pro to, aby Bosiny tu práci od Soumse dostal.
0: Netušila jsem, co může znamenat jeho setkání s Irenou.
2: No, počkej, holčičko. Irena přece není nějaká povrchní koketa.
0: Tím hůř, dědečku.
2: A čeho se bojíš? Jestli ti ten člověk něco provedl...
0: A proboha, to ne.
2: Já tě, June, varoval. Můžeš mi říct, co se vlastně stalo?
0: Zatím snad nic.
2: No tak proč ty slzy? Poslyš, June... Nebylo by lepší to zasnoubení zrušit?
0: Ne, já se ho nevzdám.
2: No, já nevím, June. Ale nejsem si jistý, jestli ten člověk zapadne mezi Forsythy.
3: K Irenině výletu na Robin Hill v kočáru strýčka Svidina došlo mnohem později. To už byla stavba Soumsova domu v plném proudu. Pro starého mládence Svidina znamenala ona neděle s Irenou výjimečný zážitek, který si nemohl nechat pro sebe.
4: Irena je mimořádná žena. Ocenila mé šedáky jako vynikající znalec. V kočáře se vyjímala jako vévodkyně.
5: Mně se zdá, že tě úplně uchvátila, Svidine.
4: Ale milá Ester, já totiž umím ocenit krásu a styl.
5: A jak tedy vypadá Soumsův dům?
4: To, impozantní stavba. Dvorana, sloupový, překrásný vinný sklep na dobrých 700 tuctu lahví. Nádherný rozhled, velká zahrada, ale do té už jsem nešel. Kochal jsem se vyhlídkou z křesla pod starým dubem. Irenu provázel Bosiny.
5: Ty jsi je nechal spolu o samotě?
4: Ale Irena přece nepotřebuje chůvu. I když se mě chvílemi zdálo, jako by se ten bukanýr do ní trochu zamiloval.
5: Jak jsi to poznal? Líbali se?
4: Ale Ester, co tě to napadá? Jen jsem si všiml, že jí upadl kapesník. On ho nenápadně zvedl a nevrátil jí ho.
5: A co ona?
4: Takový mladík přece nemůže Irenu zajímat, i když je pravda, že mu při loučení podala ruku dvakrát po sobě a podívala se na něj tak nějak...
0: Jak?
4: Ale když jsme se vraceli sami dva do Londýna, byla už jako jindy. No, je to prostě dáma velkého stylu.
1: Bosini, máte představu, kdy bude dům hotov?
6: Koncem června.
1: Nezdá se vám, že to všechno stojí víc, než jsme se dohodli?
6: Snížil jsem náklady, jak jen to bylo možné.
1: Přesto jste překročil rozpočet o 700 liber.
6: Pane Forsythe, vy chcete za svoje peníze třikrát víc než jiní. A teď, když máte dům, kterému se nevyrovná žádný jiný v celém hrabství, nechce se vám platit, Little Masterovi byste musel dát čtyřikrát tolik. Najel jste si dobrého architekta a chcete mu zaplatit jako nějakému pochybnému šuntovi.
1: Nebuďte tak nedůtkliví. Radši mi vysvětlete, proč došlo k překročení rozpočtu.
6: Zítra to dostanete písemně. Dnes musím být do 7 hodin v Londýně. Slíbil jsem June, že se pro ně stavím.
1: U nás?
6: Jestli vám to není vhod, počkám na ní před domem.
3: Kdo neví, co je zpravodajská burza Forsythů, neumí si představit, jaké vzrušení vyvolal Irenin výlet se strýcem Svidinem na stavbu Soamesova domu. A teď se k dovršení všeho teta Esther od jedné neteře dověděla, že Irenu viděli v obchodním domě s panem Bosinim.
5: Co tomu říkáte? Jolioné, Svidiné, copak je to slušné chodit po městě s cizím mužem?
2: Milá sestro, děláš si zbytečné starosti.
4: Bosiny konec konců není cizí, Esther. Patří do rodiny.
5: Ale co by tomu řekla June? Jak pak se jí daří, Jolioné?
2: Špatně. Londýn jí nesvědčí. Je tu příliš mnoho žvanění a klepů.
5: Vystydl ti čaj. Dám přinést čerstvý.
2: Děkuji, Esther, půjdu domů. Nemám chuť na čaj ani na plané řeči. Zbohem. Zbohem, Svidine.
4: Ten Jolion má v jednom kuse špatnou náladu.
5: Velice se změnil za poslední čas.
4: Hodně zestárnul. Na to, že je mu teprve 1,80.
3: Rod Forsythů, na pohled neochvějně důstojný, zažil v minulosti nemálo otřesů. Rogerovi hazardní hry, jednou dokonce hrozilo nemanželské dítě. A což teprve útěk mladého Joliona s vychovatelkou vlastní dcery před 15 lety. Tyhle nepříjemné věci však Forsythové rychle pouštěli z dohledu. V poklidu navenek bezúhonných manželství si nepřipouštěli, že láska není skleníková květina, ale temný květ, který vyklíčí v divoké noci a promění muže i ženy v omámené můry, bezmocně kroužící kolem něho.

Termín sága ve svém původním významu by měl evokovat hrdinské postavy a jejich obdivuhodné skutky, což na členy rodu Forsythů opravdu moc nesedí. Goldsworthy tedy zjevně využil názvu sága rodu Forsythů s pořádnou dávkou ironie, kterou ostatně nešetřil ani v textu samotném, jak jsme slyšeli v prvních dvou částech rozhlasové adaptace díla, které zajistilo Goldsworthymu nejen dodnes trvající světovou popularitu, ale také v roce 1932 Nobelovu cenu za literaturu. Ocenění se dostalo i herečce Daniele Kolářové, a to za roli Ireny v naší inscenaci. V roce 2001 s ní zvítězila v anketě Neviditelný herec. A koho dalšího jsme slyšeli v právě skončené druhé epizodě? Jako služebnou Bilsonovou Zdeničku Tichou, jako mladého Joliona Jiřího Plachého, jako June Veroniku Žilkovou, jako Jamese Jiřího Holého, jako Soumse Františka Němce, jako starého Joliona Vladimíra Ráže, jako Svidina Lubomíra Lipského, jako Filipa Bosinyho Jana Hartla, jako Ester Stelu Zázvorkovou a Viktora Prajse jako vypravěče. Text Goldsworthyho románu do češtiny přeloženého Zdeňkem Urbánkem pro rozhlas zdramatizoval František Pavlíček, dramaturgii měla Jana Vébrová, režii Ivan Chrs, technicky spolupracovali Milan Křivohlavý, Jitka Kundrumová, Petr Šplíchal a Dana Rajchová, natočeno v roce 1999. Pokračovat budeme třetí a čtvrtou epizodou celkem 12-dílného seriálu zase příští neděli, opět pod hlavičkou Vltavské hry pro pamětníky od 15 hodin. A také bych vás rád krátce pozval k poslechu našeho nejbližšího sobotního dramatu. V sobotu 22. srpna také v 15 hodin pro vás budeme mít rozhlasovou adaptaci slavného kdysi trezorového filmu Ucho se scénářem od Jana Procházky, přičemž ústřední dvojici ministerského náměstka Ludvíka a jeho ženy Anny stvárňují u nás v rozhlase Igor Bareš s olomouckou herečkou Ivanou Plíhalovou. A opět nám zbyl nějaký čas do dalšího pokračování v našem pevně daném programu. A tentokrát ten čas strávíme s Leošem Janáčkem. I ten byl víceméně vrstevníkem Johna Goldsworthyho, ale jinak už ti dva neměli mnoho společného. Snad jen to, že oba byli velmi kritičtí k přežilým společenským konvencím a pokrytectví. No a co si poslechneme od Leoše Janáčka? Bude to finále jeho druhého smyčcového kvartetu Listy důvěrné v podání Doležalova kvarteta.

0: Doleželovo kvarteto dohrálo finále Listu důvěrných Leoše Janáčka. A za chvilku tu bude Klapka s Tomášem Pilátem, věnovaná tentokrát skladateli Angelu Badalamentimu a jeho spolupráci s režisérem Davidem Lynchem a do značné míry i jejich společného vztahu k Československu, respektive k České republice.
1: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Fifeli. Filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
3: Na konci světa.
2: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba, podcasty, debaty i nečekané zážitky. Objevte filmy, které na velkém plátně běžně neuvidíte.
3: Litoměřice jsou blíž, než si myslíte.
2: Program a vstupenky na fifeli.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
3: Co je na konci světa?
4: Klapka. Angelo Badalamenti je vynikající hudebník, dvorní skladatel režiséra Davida Lynche, jehož filmovou hudbu jste určitě už slyšeli, aniž byste k tomu potřebovali vidět nějaký film, pro který ji skládal. Citát z práce teoretika filmové hudby a spisovatele Jana Vojtíška uvozuje dvoudílnou klapku věnovanou práci známého skladatele narozeného roku 1937 v New Yorku do italské rodiny. Skládal hudbu i pro jiné režiséry než zmíněného Lynche. Toto vydání pořadu bude ovšem věnováno spolupráci Badalamenti Lynch. A začínáme jejich prvním společným opusem, Modrým sametem z roku 1986.

Hudbu k Modrému sametu nahrávali Badalamenti s Lynchem v Praze. Psal se rok 1985. V knize Místo snění, což je mix Lynchovy biografie a autobiografie, na to Badalamenti vzpomíná. Tehdy v Československu ještě vládli komunisté. Dorazili jsme tam v zimě. Lidé v ulicích, hudebníci, technici, každý, s kým jsme se setkali, se bál mluvit a vůbec nikdo se neusmíval. Bylo to podivné. Naše hotelové pokoje odposlouchávali. V jídelně si nás někdo natáčel na videokameru a pořád nám byli v patách nějací muži v černých kabátech. Po sledovatelých ulicích jsme vždycky došli do nahrávacího studia, ve vchodu domu stály popelnice. Pak jsme vstoupili do temné chodby, osvětlené špatným, blikajícím světlem a vystoupali jsme po dlouhém schodišti do ještě daleko temnější nahrávací místnosti. Atmosféra, která sálala z lidí a domů a taky naprostý klid, představovaly ideální prostředí pro natočení hudby k Modrému sametu a Davidovi se to strašně líbilo. Vzpomíná v knize skladatel. A Lynch to potvrzuje. Hudba, kterou jsme tu nahráli pro Modrý samet, měla na film takový účinek, že jsem byl rozhodnut se sem v budoucnu vrátit. Čeští muzikanti jsou jedni z nejlepších a umí pracovat rychle. Vše tu dokážeme udělat dvakrát rychleji než jinde. Jsou výborní a jsem s nimi naprosto spokojený. Do pražského studia ve Smečkách číslo 22 se pak oba vrátili, a ne naposled, v červnu roku 1996, aby tu nahráli hudbu pro film Lost Highway neboli Ztracená dálnice.

A ještě jedna perlička. Kvůli Badalamentimu si během prvního pražského natáčení David Lynch strhl kýlu. Jeho pěveckému vystoupení ve studiu se smál tak, že se to prostě stalo. Hudbu spolu oba přátelé dotočili a Lynch šel na operaci. Angelo Badalamenti pak v Praze nahrával hudbu ještě k dramatu Podivná pohostinnost roku 1990 a ultratemné fantazy Jeana Pierra Jeuneta Město ztracených dětí z roku 1995. V knize Místo snění je Praha zmíněna ještě jednou. V roce 2000 po skončení polského festivalu Energa Kamerimáš doprovodilo několik členů realizačního týmu akce Lynche do našeho hlavního města, kde s ním natočili dokumentární film o tom, jak to s Angelem Badalamentim pracují na zvuku k filmu Mulholland Drive. Tenhle film byl další úspěšnou spoluprací skladatele a režiséra. Jednak máte opravdu skvělé muzikanty a také takové výjimečné povětří. Hudba se vznese do vzduchu a dříve, než ji zachytí mikrofony, pohltí do sebe východoevropský šmak. A ten tam přesně pasuje, řekl tehdy Lynch v rozhovoru pro iDnes o českých hudebnících a práci se zvukem na filmu Mulholland Drive.

Dozněla hudba Angela Badalamentiho klinčově filmu Mulholland Drive. Československé okénko v Badalamentově tvorbě zakončíme kompozicí nazvanou Snapshot from Prague, tedy momentka či snímek z Prahy. I ten dokumentuje skladatelův vztah k našemu hlavnímu městu.

To byla momentka z Prahy, zaznamenaná skladatelem Angelem Badalamentim. Od Modrého sametu se stal Lynchovým dvorním skladatelem. Skládal nebo se podílel na hudbě většiny jeho dalších filmů a seriálů.

To, co se nedá vysvětlit. David Lynch s Angelem Badalamentym vytvořili několik filmů a seriálových řad městečka Twin Peaks a hudba k těmto opusům patří ke skladatelovým nejceněnějším dílům. Na tvůrčí proces skladatel vzpomíná takto. Ještě než natočil jediný záběr, sedl jsem si k pianu, dali jsme kazetu do nahrávače, David se usadil vedle mě a říká: je velmi, velmi temná noc s měsícem na nebi. Skrze stromy vane slabý vítr a někde je v nich ukrytá sova. Její houkání lze slabě slyšet. Můžeš vytvořit náladu, která by toto obsahovala? Začal jsem hrát dedum, dedadada, dedum a on pak řekl: Angelo, to je nádhera, pokračuj dál. Chvíli jsem takhle hrál a on mi povídá: nádhera, zahraj tohle a zopakuj to. Pomalej a pomalej, to je úžasný. A pak říká: teď je tam dívka, vychází spoza stromu, je to teenager a je krásná, ale vypadá ztraceně. Můžeš přejít z tohoto námětu k této dívce? Změnil jsem styl na téma Lori Palmerové. David říká: to je nádhera. Teď přichází blíž ke kameře, mohl bys sestavit takovou melodii? Hrál jsem a on pokračoval: to je skvělé, jde stále pořád blíž a blíž, zkus tu hudbu dostat až na samý vrchol, to je ono. Říkám ti, je to prostě nádhera. OK, pokračuj s tím, můžeš jít trochu níž? Přešel jsem na klávesách o něco níže a on zase: teď se vrať zpátky do tmavého lesa, protože ta dívka se ztratila. Tak jsem sešel zpět, kde dum, dum. Přestal jsem hrát, asi po 10 až 15 minutách se podívám na Davida a on měl slzy v očích. Říká: Angelo, to je ono, vystihl si přesně celý Twin Peaks. Vidím všechny ty scény skrze tvoji hudbu.

To byla hudba Angela Badalamentiho k filmu Městečko Twin Peaks. Známá, temná, tajemná a podmanivá, stejně jako filmy i seriály točící se kolem tohoto místa uprostřed lesů. Zacitujme ještě jednou ze skladatelových vzpomínek. Já jsem hrál, poslouchal ho a on mi vše slovně popisoval. Nejkrásnější na tomhle je, že je to jako dobré manželství. Můžeš říct jen velmi, velmi málo a ten druhý hned přesně ví, co uvnitř cítíš. K většině Lynchových projektů skládám hudbu ještě před natáčením. David si vezme demo nahrávky, které udělám, případně ještě s několika muzikanty a používá je přímo na place. Herci pak mohou hrát přímo do rytmu a nálady té dané hudby. Dokonce jejich načasování a tempo jejich dialogů tím bývá ovlivněno. David ví, že muzika znamená mnoho a když má tu správnou, rád na jejím základě upravuje své filmy. Zatímco obyčejně se hudba přidává už k hotovému snímku. Takže takhle David někdy hudbou přímo ovlivní i některé už dané scény. Možná tomu tak bylo i u filmu Zběsilost v srdci, o lásce, vášni a odhodlání, ale i nenávisti.

To byla hudba k filmu Zběsilost v srdci. Snímek Příběh Elvina Straita se z Lynchovy filmografie trochu vymyká. Samotný režisér ho charakterizuje jako v uvozovkách docela normální. Jde o příběh podle skutečných událostí, kdy se starý a nemocný Elvin vydá na zahradním traktůrku na 600 kilometrů dlouhou cestu se svým ještě nemocnějším bratrem. Představitel hlavní role Richard Farnsworth o snímku řekl: tohle je film, na který s hrdostí vezmete své děti. Svůj podíl na tom jistě má i hudba Angela Badalamentiho. Než zazní, ještě rozloučení. Příjemné cesty, třeba i se skvělou filmovou hudbou, přeje autor pořadu Tomáš Pilát.

0: Angelo Badalamenti s Lynchem i bez něj a často v Praze. Tak by se dal heslovitě shrnout obsah Vltavské klapky, kterou právě zakončilo Rosino téma z filmu Příběh Elvina Straita z roku 1999. A teď je připravená repríza vizitky, v níž se letos 11. června mluvilo o hudbě, o vztazích mezi Čechy a Slováky, ale taky třeba o dobrovolné skromnosti a komunitním životě.
1: Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Vizitka.
1: Na Slovensku jsem tak pořád trochu na výletě. Na druhou stranu ten výlet trvá už 30 let a asi hned tak neskončí. Vždycky budu mít od některých zdejších věcí odstup a vždycky se na ně budu dívat českýma očima. Říká československá písničkářka Veronika Kicková. Dobrý den.
2: Pěkné dopoledne.
1: Pěkné dopoledne přeje i Ondřej Cihlář, který vás provede dnešní vizitkou. A teď už se vracíme k našemu hostu Veronice, která je karlovarská rodačka, našla před lety nový domov v kraji Horských Samot a Pohoří. Vtáčnik, v malé obci Prochod, nedaleko Žiáru nad Hronom. Na Slovensko odešla za svými sny a jednoduchým životem v horách, kde skutečně žije, jak se říká, postaru. Což mi tedy upřímně řečeno moc jednoduché nepřijde. Jak jsem viděl v jednom televizním medailonku, který je možné vidět také na i vysílání České televize. Se svým synem Jánem tvoří duo s názvem Hmlisto, tedy Mlhavo v českém překladu, které spojuje současné písničkářství a jemné vlivy folkloru. Získala prestižní slovenskou hudební cenu Radiohead Awards a to za album Československá, které natočila právě se synem Jánem a písničkářem Petrem Linhartem. Vedle hudby se Veronika Kicková věnuje i lidové umělecké výrobě dřevěného nádobí, nejčastěji ve stylu takzvaném korytářském. My si řekneme, co to znamená a jaká jsou specifika této, řekněme, podřezbářské činnosti. No a teď v červnu 5.6. Hmlistu vyšlo v nakladatelství Galen v pořadí už čtvrté album s názvem Samoty, které je o svobodě, tíze a omizení jednoho způsobu života. Tak to byl takový, řekněme, co nejstručnější souhrn vašich prací, činností a vlastně životní situace. Nechybělo v něm něco zásadního? Vy jste také autorkou jedné knížky, neumožnila jste nám označit vás za spisovatelku. Tak
2: já se tak necítím opravdu jako spisovatelka, tak napsala jsem jednu prozaickou pokus, řekněme, ve slovenštině před mnoha lety.
1: No nicméně, vaše čtvrté album Samoty znamená, že už je to čtvrté album, které je opatřeno výhradně vašimi texty. A já jsem říkal, že je o svobodě, tíze a omizení jednoho způsobu života. Tak pojďme si říci, který způsob života podle vás mizí a o čem vlastně to album vy jste napsala.
2: Jsou trošku dvě rozdílné věci, ale začnu od toho, co mizí. Definitivně mizí tradiční způsob života, tak stručně řečeno něco jako folklorní nebo ta lidová kultura ve svém projevu v praxi. Jo. Na Slovensku se dalo ještě koncem 90. let zažít poslední lidi, kteří žili skutečně na těch samotách, takže se do toho narodili a že žili a mysleli, což je tak velmi důležité, protože to myšlení je skutečně úplně jiný, než má moderní člověk, který mysleli tradičním způsobem života, vyrůstali v tom a to prostě vymřelo.
1: V čem to myšlení je jinačí?
2: No, tam ještě pořád funguje, třeba fungují pověry, jo, naprosto. Funguje takový to zjednodušování, tak ono to jako nebude znít velice romanticky, to, co teď řeknu, proto má takový dvě roviny. Jedna věc je, že ty lidi skutečně byli pověrčiví, příliš neanalyzovali, ale šlo hlavně o to dodržovat nějaký prostě vnější rituální věci skoro ve všem a vnímali věci zase na druhou stranu naprosto bezprostředně, třeba nezamykali domy. A nebáli se zlodějů, protože jim taky jako nebylo moc co vzít, že jo. Na tom hospodářství nějaký starý tetky, co si tam vemete, když tam přijdete, že jo. Tam prostě nějaký nářadí, trochu jídla, co tam bylo a jinak dál nic. A poutník byl považován, teda ten, kdo šel okolo, byl poutník, bez ohledu na to, kde se vzal, proč tam je. Tak ten byl považován za něco divžené, posvátného, že jo. Já už jsem teda nezažila tu situaci, že se pro něj dával i chléb na stůl a nůž, jako když šli třeba jako někam dál na pole, aby když tam někdo přijde, tak aby se jako obsloužil a neumřel hlady. Já už tohle nepamatuju, ale ty otevřené dveře na samotách ještě jo.
1: Mm-hmm. No tak povězte nám vlastně, co byla vaše taková hlavní motivace odchodu z Karlovarského kraje na Slovensko, a protože to, co jste teďka říkala, na jednu stranu působí romanticky, na stranu druhou v rámci toho přemýšlení, tak jak jste to lehce naznačila, ale může být, řekněme, spousta omezení tak. A řekněme i něco, co je dobře, že se dneska mění, protože třeba vzájemné postavení mužů a žen tak, bylo v tomhle ohledu velmi komplikované.
2: Jo, určitě. To byl prostě svět přísné hierarchie, v který bychom... Oni si ty lidi zase uměli jako někdy vydobít v tom svoje místo. Některé ženy byly dostatečně silné na to a taky záleželo od jejich ekonomického postavení. Ale je pravda, že bych v tom sama žít nechtěla. Já jsem si jenom představovala, když jsem tam odcházela, tak moje hlavní motivace, proč jít na Slovensko, to byla spíš náhoda, než že bych to až tak chtěla, byla Hana Librová a její tehdejší úvahy, které se schronovaly, to byly, myslím, tři knížky, ale ke mně se dostala jenom jedna, která se jmenovala Pestří a zelení. Mm-hmm. A to bylo v podstatě environmentalisticko-filozoficko-sociologický studie o dobrovolné skromnosti. Mm-hmm. A mě ten koncept dobrovolné skromnosti oslovil na jednu stranu jako myšlenkově a souběžně mě velmi vzala za srdce deska Petra Ulricha Tichý hlas, což zní jako fráze, ale ona mě vzala tak za srdce, že já jsem prostě hodila všechno za hlavu a řekla si, že ty hvězdní hudci, prostě co jsou tam hlavníma hrdinama a co reprezentovali tu hudeckou muziku, tak že já za tou hudeckou muzikou půjdu na kraj světa, no tak... To se úplně nepovedlo.
1: Jako došla jste na Slovensku?
2: Jo, na tom Horňácku jsem se nějak neetablovala shodou okolností a možná taky proto, že tam těch samot, kde by to šlo, zrovna moc není, a zase ty samoty, to byla podmínka pro to, aby člověk s tou přírodou byl skutečně v těsném kontaktu. Že jo? Když se odstěhujete někam do nějaké té vesnice, kde jste uprostřed vlastně zástavby, tak to nebude ono, jsem si řekla.
1: Na jedné z takových samot, o kterých mluvíte, bydlíte se svým manželem? A...
2: No ne, to už není aktuální.
1: To už není aktuální.
2: Bez manžela.
1: Bez manžela, nicméně jste na samotě. Ano. Ale pojďme tedy si teď v tuto chvíli poslechnout první píseň, kterou jste připravila. Ta, která je jako v pořadí první, se jmenuje Ťažná kobyla od vaší kapely, tedy kapely Hmlisto. Autorkou textu jste vy a předpokládám, že nástroje tedy opatřujete vy a váš syn Jan. Je to tak?
2: No, Jan opatřuje víceméně skoro všechno, myslím tady. A já jenom ty zvláštní irsky znějící housle.
1: Mm-hmm. K těm si řekneme více, protože to jsou housle, které jsou, řekněme, po domácku vyrobené pravděpodobně.
2: Ustoupili jsme od tohoto prvku Hmlista pod tíhou zvukařů, takže už používáme housle normální. Ne, jsou to housle úplně běžný, akorát já na ně hraju rukou člověka, který pracuje, takže to slyšet.
1: Takže to slyšet a uslyšíme to i my právě teď. Pokud byste chtěli na našeho dnešního hosta, československou písničkářku Veroniku Kickovou, mít jakýkoliv dotaz, tak jej pošlete prostřednictvím e-mailu vizitka@rozhlas.cz.

0: Posloucháte vizitku, tou dnešní vás provází Ondřej Cihlář a naší hostkou je československá písničkářka Veronika Kicková, která s námi hovoří česky, protože je původně z Karlovarského kraje, ale již několik let, zhruba 30, žije na Slovensku na samotě v horách, kde se taky staráte o celou řadu různých zvířat. Zajímá mě, jak to vlastně probíhá, když teďka jste zde, protože jsme řekli, že se svým synem Jánem tvoříte duo s názvem Hmlisto. Hudební duo, vaši písničku jsme právě doposlouchali. A on je paradoxně v Čechách, ve Friedlandu, už trvalé bydlící a vy, abyste mohli hrát, mohli zkoušet, tak musíte za sebou poměrně na solidní vzdálenost dojíždět. Tak kdo se teď stará o vaše zvířata? Kolik jich máte vůbec ve svém hospodářství?
1: Ta situace se změnila za poslední době, protože jsem se rozvedla, takže se nemá kdo starat o zvířata, takže zvířata jsme postupně omezili na 2 kočky, 1 psa, 3 andulky a 5 ovcí.
0: Mm-hmm. Takže kozy ovce, už taky nemáte?
1: Ne, kozy zatím ne, protože dokud není někdo, kdo by to pravidelně dojil, a hlavně kozy jsou potvory, oni rádi utečou. Ovce jsou takový, že když je člověk zkontroluje a ten plot není úplně špatný, tak je vysoká pravděpodobnost, že je tam za 3-4 dny najde, a když se jim dá dost vody, tak v podstatě tam není jako nějaký velký riziko. My máme ty oplůdky, se říká česky, tak my je máme velký. Takže to se nebojím.
2: Když to kozy, ty jsou teda mnohem zvídavější, ty utíkají.
1: No, ta zvídavost bych spíš, to je krásné slovenské slovo, maškrtný, to je mlsný. Aha. Oni jako nejsou zvědaví, co tam je, oni jsou zvědaví, co tam je dobrýho. A proto pořád zdrhají, no.
0: No, ale pojďme se vrátit zpátky k tomu, co jste tedy během vašeho odchodu zhruba před těmi 30 lety na Slovensku našla, protože vy, než jste se dostala na samotu, kde bydlíte v současné době, o které jsme teďka aspoň pár vteřin hovořili, tak jste bydlela v zajímavé obci, kde vznikl vlastně takový dost zvláštní komunitní život, který určitě stojí za zmínku. Tak o co jde? Pojďte nám to trochu popsat.
1: Tak to byla takzvaná první československá ekovesnička Zaježová, která Zaježová jako taková pořád funguje. Jestli se tomu dá říkat nebo nedá říkat ekovesnička, je na dlouhý debaty. Stejně tak jako s tou komunitou, protože to bylo v těch 90. letech, jsme měli opravdu zkreslený představy. Já jsem patřila k té první vlně osadníků Zaježové, takže jsem tam přišla v roce 95 a to jsme měli skutečně značně komunitní představy. Žili jsme v jednom domě, třeba nás tam bylo někdy 8, někdy 10, to bylo takový velice komunitní. No a postupně, samozřejmě tam to byla nejúspěšnější ekologická seznamka, postupně se tam lidi jako poznávali, že jo, a pak tvořili ty páry a vždycky měli jako samozřejmě potřebu soukromí, tak si hledali něco v okolí, pak se to začalo nabalovat a takovým organickým způsobem tam přišlo poměrně dost lidí. Předtím to byla velice neznámá a zapadlá vesnice, sice kousek od Zvolena, ale ona tam není dobrý přímý spojení do Zvolena, protože tam jsou kopce mezi Zvolenem a Zaježovou, takže se tam musí jezdit víceméně různýma oklikama a tak. Takže to bylo takové místo jako pánu bohu za chrbtom a ona tam potom ze začátku tam bylo šíleně levně. Tam se dalo koupit opravdu rozsáhlý pozemky za minimální investici. Tenkrát to nikdo nechtěl v těch 90. letech. I když tam se vlastně hospodařilo soukromně ještě 10 let zpátky, tam to družstvo jako bylo jenom chvilku, ale stejně prostě tam se dali koupit levně domy, dali se tam koupit levně pozemky. No a jakmile si toho všimlo víc lidí, tak samozřejmě ten trh zareagoval. A postupně, jak ta komunita se rozšiřovala, vznikaly tam větší síťování, přišlo víc lidí, začalo to být pestřejší, tak to zase začalo být dražší. A už to nabralo nějaký takový samospát. Já jsem už stejně byla pryč v té době. Tak
0: jak dlouho jste tam byla?
1: 3 roky.
0: No a řekněte nám, jak jako takovýhle život v té době, kdy jste tam žila, vlastně vypadal. Pardon, protože tam taky probíhaly různé víkendové workshopy, různé řemesel a tak dál, tak vlastně jak to vypadalo, čím jste se živili, jestli to bylo vyloženě jako, řekněme, zemědělský hospodář, klasického typu, jak si to dovedeme představit. Pojďte nám o tom trošku říct více podrobností.
1: Tak ono se to měnilo v čase, ale v půlce těch 90. let, kdy jsem tam byla já, tak hlavní věci nebo hlavní témata, co se tam řešily, byly dvě. A to bylo lidová kultura v takových těch projevech, hlavně těch řemesel a architektury v praxi. Takže se tam dělaly víkendovky, opravovaly se staré domy, někdy z holých zdí se tam opravdu podařilo vlastně resuscitovat domeček i se slaměnou střechou, hliněnýma podlahama a původně to bylo jako myšleno jako nějaký živý skanzen. Ono se to potom zase všelijak proměňovalo. A potom druhá věc, která tenkrát se tam řešila, byla recyklace odpadů. A to bylo v době, kdy to ještě vůbec nebylo normální, to vůbec nebylo téma. A vlastně zakladatel Zaježové, ten do toho přidal i to recyklační středisko, který vzniklo vlastně z toho důvodu, že jak po těch samotách ty lidi tam neměli kam ty odpadky vyhazovat, tak to dělali tak, jako jejich předkové. To znamená, že to vyhodili takzvaně na hroblu. A hrobla to je taková hromada šutrů, který se vyhazují z pole a hážou se na kraj a dělá to ty okraje těch polí, vlastně to odděluje od sebe. No a tam se vyhazovaly dřív všechny věci, které se vyhazovaly. To znamená, většinou tam najdete starý kožený boty, v lepším případě nějaký pozůstatky svršků z vlny a podobně, že jo, na těch úplně nejstarších místech. No a ty lidi si neuvědomovali, že když tam začnou vyhazovat kyblíky od rámy, že to jako nebude dobrý. No,
0: že ty plasty se musí rozložit.
1: A nejen plasty, že jo, že jako většina civilizačního odpadu je prostě v přírodě příšerná, nerozložitelná, tak z tohohle důvodu vlastně praktického tam vzniklo to recyklační středisko, protože Igor Chýra, který to založil, tak to chtěl řešit jako z gruntu, nechtěl to jenom tak nějak halabala, tak se do toho potom chudák dost zamotal, protože to vlastně byla práce velice náročná a dost beznadějná.
0: No řekněte nám po vaší zkušenosti, jaké máte pocit, že jsou řekněme největší kouzlo, má takový komunitní život, který vy jste tam vedli a jaké má omezení, protože vy jste tam vydržela v uvozovkách 3 roky, tak to není moc.
1: No já bych tam vydržela díle, oni to se mnou nevydrželi.
0: Jo. No tak pojďme si to zkusit nějak jako probrat.
1: Tak jednak to bylo v dobách, kdy se s tím začínalo a nebyla s tím žádná zkušenost. Bylo nás tam na kupě v jednom baráku XY a jezdilo tam na víkendy někdy 40 lidí dalších. A teď jako my jsme měli za úkol vlastně zorganizovat ty víkendovky a udržovat takovýto malý hospodářství spíš rostlinného charakteru. A měla jsem tam 2 kozy, který potom převzal někdo jiný, prosadila jsem tam koně a takovýhle ty věci mě to vždycky jako zajímalo po té stránce jít jako tomu až na dřeň a opravdu co nejvíc napodobit tu historii, udělat tam takový jako poloskanzen. Jsme tenkrát chodili v krojích a bylo to jako svým způsobem hezká zkušenost. Na druhou stranu jsme byli prostě parta mladých lidí, s kterýma něco šilo, ale o komunitním životě a psychologii neměli nejmenšího šajnu a já si myslím, že na to potom dost krachovalo. Že...
0: No a na co jste přišli? Jaký jsou vlastně omezení? Vlastně
1: no omezení jsou právě v tom, jak člověk nemá to soukromí a jak nejsme, jako naše kultura nás na to nepřipraví. Že jo? Tak všechny ty vnitřní trable, který člověk v sobě má a který ho kolikrát taky motivujou k tomu, aby odešel, my jsme tomu říkali civilizácia, ale to je prosím v úvozovkách, jo? Aby odešel další takový slovo v úvozovkách ze systému, tak všechno tohle to si člověk samozřejmě jako nese tam sebou. Že jo? A teď jsou to lidi, my jsme tam byli opravdu z celého Československa, nebo Česka a Slovenska, jo. A to jsou lidi, každý je jiný, má svou historii, svou psychologii a ten kulturní kontext. A teď dohromady, když se s tím nepracuje, o čem se tenkrát vůbec neuvažovalo, tam se prostě řeklo, hele, ty jsi tady dobrovolně, chceš tady dělat něco, děláš pre matku zem, tak jako všechno ostatní půjde přece levou zadní. A ono spíš to bylo tak, že jako to, čeho se běžní lidi říkali, že to bude problém, že já nevím, že se tam nosila voda z nějaký studánky, nebo studny spíš, že tam nebyl záchod splachovací, že to bylo prostě takový jako v tomhle syrový, tak s tím problém paradoxně nebyl. Jo? Já jsem neměla ani problém s tím, že kolikrát to byla opravdu dřina. Ale problém byl v těch, jak to říct, v těch povahách, v tom, že jsme se neuměli správně domluvit a tak, aby to fungovalo. Otázka je, jestli to vůbec jde, že samozřejmě jako existují lidi, kteří říkají, že komunity je úplný blábol. Já nemám na to žádný názor. Já jsem se potom vdala za člověka, který v takové komunitě ani žít nechtěl, tak jsem na tohle to rezignovala. A my jsme potom jako rodina žili solo a to má zase taky spoustu nevýhod.
0: No, samozřejmě ta krajina horská, slovenská, svým charakterem různých oddělených území, údolí a právě těch samot přirozeně vychovává trošku jiné lidi, nebo respektive lidi s jiným takovým tím větším novým naturelem, tak když to teďka takhle s nadhledem jste schopná trošku porovnat i s ohledem třeba na naše dlouholeté soužití se Slováky v jednom státě, tak kde se cítíte lépe a v čem vidíte ty zásadní rozdíly v těch povahách těch společností? Dá se to takhle jednoduše nějak pojmenovat?
1: To je právě otázka, jestli si troufáme to pojmenovat. Vždycky to bude nějaká velká generalizace.
0: Velká zkratka.
1: Velká zkratka, takže já mám dokonce pocit, že to možná ani nestojí za to. Samozřejmě, když člověk žije třeba v tom trošku opačným, nebo teda v tom kulturním prostředí, kde se nenarodil, tak začne narážet na to, že některé věci vnímá jinak. Ale já v tom nevidím problém. Spíš si myslím, že bychom se uměli obohatit. A to, že jsme vydrželi tak dlouho v jednom státě, považuji za velký pozitivum, kdyby nebyly tlaky na to, nebo kdyby nebyly síly, které zneužijou to, že to je náročný, tak asi bylo lepší v tom pokračovat, nicméně realita je teda jiná, že jo, zase ty vztahy na druhou stranu zůstaly. Pořád máme intenzivní vztahy a pořád...
0: Tak se co si mohlo trochu pročistit tímhle
1: způsobem?
0: No,
1: tak samozřejmě, tak je to ten nejjednodušší způsob, že jo? A kromě toho Slováci tedy bohatě zásobují Českou republiku pracovní silou kvalitnějšího rázu, že jo? To je jako úplně šílený. Nám prostě odchází valná většina inteligentní mládeže při nejmenším do Česka.
0: Což je také případ vašeho syna, který tedy přešel do Česka, do Friedlandu, do živého skanzenu, kde také tedy pracuje. To znamená, že do jisté míry v něčem tak trochu navazuje na to, s čím jste začínala na Slovensku. Jak vnímáte vlastně tady jeho existenci, která teda je mimo Slovensko a vzdálil se vám natolik, že pokud chcete udržovat vaše hudební těleso a hmlisto, tak za sebou musíte dost náročně cestovat?
1: To je složitá otázka, ale já to, jednak on je speciální případ, on jako nechtěl jít do Česka s úmyslem, že se tady lépe žije, nebo líp vydělá, nebo já nevím, je to tady příjemnější, prostě si našel přítelkyni zrovna v žijícím skanzenu, no a to je zase pravda, že je krásný, že vlastně nějakým způsobem v tom životním stylu pokračuje, že ty hodnoty tam, který jsem já nějak měla, takže vlastně v tom jede dál a tím pádem tomu obětujeme třeba tu vzdálenost, že jo. Prostě Tereska tam má koně, takže to nepřichází moc v úvahu řešit jinak, než že ona bude tam, kde jsou ty koně, který ona teda se o ně stará. Že?
0: Navíc koně do vaší komunity jste prosadila před lety i vy.
1: No jo, no, tak já jsem takový amatér s těma koňma, to dcerka to umí daleko líp než já, to já jsem to jenom tak zkoušela. No a tak my se učíme jako hmlisto existovat na dálku, tak je to takový kombinovaný, no. Tak když se vymyslí nová písnička, tak já mu nahraju na mobil, je to strašný, ale dělá se to tak dneska, tak mu nahraju nějaký takový původní prvotní demo, že jo, on si to poslechne, řekne, jestli to má perspektivu nebo ne, pak se má nějaký nápady, pak se sejdeme, uděláme nějaký první výstup, který se dá nazvat už písničkou, pak mě to naučí. Ano, a to se musíme sejít na to, aby mě to naučil a potom už mi to se nahraje ten základ a já si to pak cvičím do toho základu doma a pak se sejdeme a uděláme si zkoušku a nějak se snažíme to lepit. Uvidíme, jestli to takhle půjde. Zatím zkoušíme.
0: Zatím to jde. No, pustíme si další píseň Jáchymov, v tomto případě právě vašeho duetu Hmlisto, ovšem s Petrem Linhartem ve spolupráci, takže to byla pravděpodobně jiná deska, než ta, ze které jsme hráli předtím.
1: Jo, tohle to je ta deska československá, která je o desku zpátky. Já jsem tu písničku vybrala proto, že si myslím, že je důležitý, aby byly některé věci stále opakovány a hlavně na Slovensku nejsou opakovány dost z historie. To je takový to, co se dělo v 50. letech, třeba 40. letech. Ono v té kolektivní paměti je jednodušší to vytěsnit a říct si, že to už je dávno a nebudeme to řešit a teď to nebylo tak hrozný. Tohle to je nejhorší, s čím se potkávám. A co teda, když jsme mluvili o tom, v čem vidím ten kulturní rozdíl, tak já třeba ho vidím taky v tom, že Slováci mají dost sklon vytěsňovat selhání nebo nějaký jako špatný momenty ze své historie, úplně je ignorovat a jako myknout plecami, jako pokrčit ramenama a říct, no, čo už, jo, a jako jít takzvaně dál, ale ono se to potom s těma lidma tahá a pak mají vlastně tendenci se chovat podobně, jako ty, co tenkrát selhali.
0: Čili takové to klasické nepoučení se z vlastní historie.
1: Ano, a to nás jako může velmi krutě dostihnout tohleto. A naopak si myslím, že je dobrý se povzbudit k té odvaze, to vidět, i když to bolí. A taky proto jsem tu písničku napsala. Já jsem teda napsala tu slovenskou část, což je asi logické. No a ono, jako jak jsme to dodělali, tak ono je to hodně temný. Je to prostě případ vězně z uranových lágrů. Je to podle skutečný události, jako jich událostí byly tisíce. Kdy někdo za úplnou hloupost, tady šlo konkrétně o to, že byl takzvaně kulak, protože měl 10 hektarů, což je k smíchu, jako z toho se dá tak akorát těsně uživit, nebo dalo v těch 50. letech těsně uživit, ale to není někdo, kdo by se obohacoval, kromě toho i kdyby, že jo. No prostě někdo byl označen za kulaka, nešel v sobotu na povinnou brigádu pro kulaky s nějakýma pytlema brambor, tak prostě se spetil a řekl, že tam nepůjde. A oni si pro něj přišli a bez nějakého soudu ho poslali do uranových dolů, do lágru, protože Rusáci potřebovali uran, že jo. A ten člověk tam byl několik let.
0: Poslechněme si tuto píseň s názvem Jáchymov. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz na Veroniku Kickovou, hosta dnešní vizitky, tak použijte dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: My se vracíme do rozhovoru s dnešním hostem, československou písničkářkou Veronikou Kickovou. Dnešní vizitkou vás provází Ondřej Cihlář a pojďme ještě k tomu aktuálnímu albu Samoty, které tedy vaše hudební duo Hmlisto vydává právě teď v tuto dobu, tedy 5. června vyšlo. A je to o svobodě, o tíze a o mizení jednoho způsobu života. To mizení určitého způsobu života, za kterým vy jste na Slovensko odešla částečně hledat aspoň jeho poslední záchvěvy, jsme se už bavili. A teď pojďme k té tíze, kterou vy cítíte. Jaká je ta nejaktuálnější? Je to vaše osobní životní, nebo je to třeba i nějaká společensko-politická situace, která na Slovensku teďka v posledních letech je spíše těžší a možná je z ní východisko velmi složité?
1: To je pravda. Ono se to u mě tak hezky sešlo. Obě dvě tíhy najednou. Tu osobní bych se, a s tím bych tak moc neobtěžovala posluchače rozhlasu, to se nehodí, ani to nemá nějak smysl. Ale snad jenom se k tomu dá říct to, že sám o sobě život mimo civilizaci není zárukou automatickou ani neautomatickou nějakého osobního štěstí. To jsou prostě úplně dvě odlišné věci. A co se týče společenského života, tam je to vlastně trochu podobný, protože ono, tenhle životní styl přitahuje lidi, kteří mají s tím takzvaným tomu, čemu oni říkají systém, jako nějaký problém, který je většinou emocionálního charakteru, a to jsou takové ty věci, o kterých se nemluví úplně otevřeně, protože my je vlastně ani úplně pomenovat neumíme. Jsou to spíš třeba nálady nebo emoce, a docela v těch kruzích lidí, co odešli a třeba tak žijou i leta letoucí a jsou to moji přátelé, tak docela dost kvetou všelijaký ty konspirace a všelijaká taková to fandění velice podivným stranám, pokud je teda rovnou nevolí, tak nevolí nikoho a těmhle těm stranám fandí, a nějaká neochota přijmout zodpovědnost za většinu nový společenský systém, protože prostě ty lidi, těch se nejvíc dotýká buď citově, anebo z praktického života, to, že ten systém, oni si to vykládají tak, že na ně svým způsobem útočí a on prostě má svý stinný stránky a stinný místa, to je nepochybný, jo. Ale já jsem vlastně si tohleto období proskákala před těma 30 nebo 27 lety. Takže jakoby mám takový nešťastný náskok, že to, k čemu ta většina těch alternativně žijících dospěla třeba před 10 lety, kdy mám tak pocit, že začala by na vzestupu tahle ta konspirační vlna, pak už se to vezlo, že jo, pak už to jelo s očkování, je špatně tohle, je špatně tamto, je špatně, oni nás sledujou a chemtrails a tak. Ono jako o tom se hezky mluví, dokud je to teorie, dokud vaši bývalí kamarádi jako vám nezačnou vykládat, když se s nima potkáte, div, že nemají aluminiovou čepičku na hlavě některý, že jo, a teď jako najednou je to hrozně těžký lidsky, protože my jsme měli s některýma lidma hodně silný vztahy, třeba už když jsem fungovala jako písničkářka Horana, že jo, tak to moje písničkářství upřímně řečeno bylo velice drsné a poslouchat to vyžaduje značnou dávku odvahy. A teď ty lidi mě u toho udrželi jedině díky tomu, že vlastně se někdo našel, kdo by to poslouchal. Jo? A to byly většinou tyhle ty lidi, pro který jsou třeba environmentálně citliví, pro který ta matka zem je skutečně nějak jako posvátný pojem. No a tyhle ty lidi jsou právě ale bohužel zranitelný zase v těch konspiracích, protože oni jako jedou tu emoci a vlastně, když jim řeknu, no a co teda, jako jak byste si to představovali teda líp, tak na to není nějaká kloudná realistická odpověď, protože my ji nikdo neznáme. Ale to stačí na to, aby to zhoršovalo tu společenskou situaci. A teď tyhle ty lidi se vlastně přidávají teda k tomu obecnému lidu, který vlastně je to ale velice podobný, protože to jsou všechno emoce, že jo? Nebo z velký míry. Ještě potom je to taky hodně o tom, že ty lidi chtějí ty výhody. Jo, že čím si nás kdo koupí z těch třeba politiků. A ono i v té společenské situaci to je vlastně taky podobný, že jak dalece je ten člověk imunní třeba vůči těm konspiracím nebo extrémním politickým názorům, záleží vlastně od toho, jak se vnitřně cítí do velký míry.
0: Můžeme to zjednodušit a říct, jak jsou lidé odolní vůči populismu. což je absolutní zjednodušení, které častokrát ve svých důsledcích nedává vlastně logický smysl. Ale když to takhle vnímáte, tak přeci jenom, kde sebe vidíte za 10 roků? Vidíte se stále na Slovensku, nebo vidíte, jste otevřená?
1: Já jsem věčnej optimista, já si myslím, že za 10 roků že to zvládneme a vystřízlivíme, a ne, že by to byl nějaký ráj, ale že snad se nám povede třeba nějak to trošku obrátit.
0: No tak rád budu vašemu optimismu fandit. Nicméně pojďme se ještě podívat k další vaší činnosti, a sice vy se věnujete i lidové umělecké výrobě dřevěných, řekněme, nádob. Je to takzvané korytářstvo, čili je to něco, co jste se naučila na Slovensku.
1: Ano.
0: A pojďte to trochu popsat, v čem se to liší od standardního řezbářství, což by člověk řekl.
1: Tak korytářstvo, já to neumím opravdu přeložit do češtiny, budu ráda, když mě někdo upozorní, jak se to udělá správně.
0: Já bych řekl, že součástí toho je dlabání.
1: No to určitě je výroba nádoby ze syrového dřeva, které se právě teď se pokácil se strom a začalo se okamžitě vyrábět speciálníma nástrojema, korytářská motika. Na Moravě tomu nějak říkají, mě to slovo teďka vypadlo.
0: Čili je to speciální druh rydla, řekněme?
1: No to ne, to je druh přímo jako kopáč, se tomu taky na Slovensku říká. Prostě to vypadá opravdu jako motika, je to veliký a těžký, akorát, že ta, no teď jsme v rozhlase, takže já se budu snažit to popsat, že motika samozřejmě má ostří rovné, tak tohle to musí být ostří do obloukovitě prohnutý směrem dolů, aby to dokázalo vydlabat ten tvar, že jo? Mm-hmm. Potom samozřejmě to musí být taky a jinak to funguje úplně stejně princip jako motika. To znamená, že se s tím mlátí do toho dřeva a odlítávají poměrně velký třísky z toho, což záleží hlavně od šikovnosti, teda jednak toho člověka, co to dělá, a pak váhy a nabroušenosti nástroje. A tohle je tradiční lidový postup vlastně pro výrobu původně spíš velkých nádob. To znamená takových těch koryt na prasata, nebo třeba i okapů a všelijakých, nebo mis a takovýchhle věcí. No a já když jsem...
0: I necek třeba případně?
1: No dělali se, necky se dělali spíš přece jenom jako z fošen. Jako k sobě se zapouštěli vlastně, protože, ale dělali se i koryta určený pro koupání lidí tímhle tím způsobem, pokud se našlo vhodný dřevo. Tohle to je vlastně to, co tam člověka limituje, je to, jak je ten strom mohutnej, že jo, protože musíte mít tam ten objem, aby se to dalo vydlabat. Přitom je strašného odpadu, na tom je krásný to, že oni uměli ty starý řemeslníci využívat ten strom poměrně dobře, takže oni to uměli vysekat tak, že ty veliký kusy odsekli speciální technikou, ještě se na to používaly speciální normální sekery. A v kombinaci teda s těma motikama, takže vysekli velký kus dřeva, z toho udělali ještě menší nádobu.
0: Mm-hmm. No a teď mi řekněte, oproti standardnímu řezbářství, které probíhá, což je práce se suchým dřevem, tak tady vy jste říkala, že se pracuje ještě s tím mokrým, s tím surovým, čerstvě tedy pokáceným, tak jak to udělat tak, aby vám potom ta miska nepraskla?
1: No v tom je ten největší kumšt to usušit, že jo. To je v podstatě jako výrobní tajemství, ale já to shrnu tak jednoduše, musí se to sušit postupně, takže měsíce.
0: Mm-hmm.
1: A vlhkost a teplota musí stoupat jenom postupně. Tam jde vlastně, jsou tam dvě proměny, které jsou důležité. Jednak je postupné sušení a rovnoměrná tloušťka stěny nádoby.
0: Mm-hmm.
1: Kdyby ta stěna nebyla rovnoměrná, tak tam je v tom dřevě větší pnutí a potom to snadněji praskne.
0: Hmm. Čili to je nebezpečí, se kterým pracujete vždycky pravděpodobně.
1: Jo.
0: Vy už jste pravděpodobně korytnárka zkušená, tak chtěl jsem, trošku se mi to pletlo s korytnačkou.
1: Jo, jo.
0: Korytnárka zkušená, ale řekněte mi teda procentuálně, kolik vám z té výroby toho nakonec vlastně nevhodně praskne? Nebo vaše zkušenost už je taková, že už to nepopraská?
1: No, no to nepraskne nevhodně, že jo. Já umím, pokud se to vyloženě nepotrhá, že by se to jako praskalo na několika místech a to se mi stává zřídka a pokud se to stane, tak je to, že v tom dřevě bylo něco, čeho jsem si nevšimla. Mm-hmm. Prostě nějaká choroba nebo něco takového, vyloženě vada materiálu. Ale pokud to praskne nějak civilizovaně, tak já to zdrátuju nebo to sešiju koženým řemínkem a normálně to dál prodávám jako artefakt. Že jo? Mm-hmm. Tak dáte si do toho rozinky. Jo? Dokonce se to někdy dá prodat ještě dráž, protože dokonce. Je to zajímavější.
0: No vidíte, dostáváme se k další písni, v tomto případě Javorové hoře, Hany a Petra Ulrichových. Proč jste ji vybrala?
1: No, já jsem už mluvila tady o tom, že tichý hlas je mladý.

0: My se dostáváme k poslednímu vstupu s naším dnešním hostem, československou písničkářkou Veronikou Kickovou. No a bavili jsme se také o vašich různých důvodech a možná i pochybnostech v životě s komunitou, v komunitě a s komunitou a také tedy takzvaně mimo civilizaci na vašem hospodářství ve Slovenských horách nedaleko Žiaru nad Hronom. A pěkně nám do toho zapadá pozdrav naší posluchačky Hanky, která píše: pěkně zdravím do vizitky, děkuji za velice inspirativní hostku. Pardon, váš objektivní pohled na život v komunitě je skvělý, stejně jako hudba, kterou tvoříte. Hned jsem si vaše alba stáhla do své mediatéky. O zjednodušení životního stylu uvažuji se svou rodinou delší dobu a postupně se to i daří. Náš sen je právě život v blízkosti velkých horských pohoří, nikoli v komunitě, ale solo. Pocházím z Valaška, folklor mám tedy v krvi. Žiju v Německu, kde vedu taneční školu. Vaše písně určitě použiju tedy také na těchto lekcích Contemporary Dance. Krásný pozdrav do Prahy všem vizitkářům. Přeje Hanka. Děkujeme.
1: Děkujeme.
0: A chtěl bych se zeptat jenom vlastně na vaše doporučení, v čem třeba vidíte, i když tady naše posluchačka píše, že chce spíše bydlet mimo civilizaci, ale spíše sama než v komunitě. V čem obecně myslíte, že jsou ta největší rizika vlastně té komunity, tak jak jste to trochu už naznačila s nějakou tou, řekněme, takovým tím psychologickým rizikem té skupiny, ale častokrát v souvislosti s takovými komunitami bývají i třeba různí guruové, kteří jako zase trochu, řekněme, ovládají nebo manipulují těmi lidmi. Tak jenom velice krátce, máme na to opravdu chviličku, na co byste varovala?
1: Jste to řekl za mě, no. To jsou dvě hlavní rizika. Tak dneska už existují dokonce i návody, manuály, jak s komunitou pracovat, jak se sebou pracovat. Každý by si měl rozmyslet, jestli to myslí vážně, a pak, když to myslí vážně, tak si sám sebe nějak zkusit představit, jestli to opravdu chce, a když zjistí, že chce, tak ještě se zamyslet nad tím, co ho k tomu vlastně přesně vede, a nějak si to pomenovat, a pak samozřejmě počítat s tím, že za každou otevřenost se platí prostě i třeba psychickou bolestí a že všechno nemusí dobře dopadnout.
0: Hmm. Pak tady mám ještě krátký dotaz, možná na krátkou odpověď. Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda se nyní paní Veronice daří žít v nějakém užším společenství se sousedy, nebo zda je na svůj životní styl prakticky sama. Děkuji a zdraví Zuzana.
1: Tak úplně stručná odpověď je sama. A abych to malinko zkomplikovala, tak moje maminka se přistěhovala před 9 lety, takže sice ten životní styl je tak na půl cesty, ale nejsem teda úplně sama. Mám tam ještě maminku a tetu.
0: Mm-hmm. A vaši synové už tedy se rozutekli do světa?
1: Úplně ne, mladší syn žije s maminkou. Není to úplně na stejném místě, ale je to ve stejné vesnici.
0: Mm-hmm. Dobrá, my se teď dostáváme k poslední písni, kterou jste vybrala, a sice Zaspadne noc Roberta Křesťana a druhé trávy. Proč jste ji vybrala?
1: Protože mám velice ráda texty Roberta Křesťana, je to takový hezky temný.
0: Hmm. Máme před sebou už skutečně poslední vteřiny. Máte příležitost pozvat naše posluchače na nějaký váš koncert? Máte v hlavě nějaké datum, na které by se dalo pozvat?
1: My jsme to datum nedávno měnili, ale doufám, že to neřeknu špatně, ale křest samot v Kaštanu by měl být 29. října, tak srdečně zveme, a našimi hosty budou Maruška Putnerová a Martin Novák.
0: Díky za toto pozvání. Mým hostem dnešní vizitky byla Veronika Kicková, československá písničkářka. Já vám přeju hodně štěstí ve všech dalších životních krocích.
1: Děkuju.
0: Rádo se stalo, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.

0: Hostem vltavské vizitky vysílané letos 11. června byla sice hudebnice Veronika Kicková, ale ne všechna v pořadu byla její. Na samý závěr vybrala píseň Roberta Křesťana Zaspadne noc z desky Marcipán Stoleda. Zítra budeme vysílat vizitku opět v dopoledním čase po zprávách v 10 hodin a jím hostem bude píšící přírodovědec Jiří Sádlo, který dlouhodobě sleduje krajinu, včetně jejich proměn v posledních dekádách pod vlivem globalizace nebo suburbanizace. A zajímají ho i takové věci jako nová divočina, rostlinné invaze či plevel, který podle něj může třeba o městě vypovědět mnohem víc než pečlivě udržovaný trávník. No a hodně se bude zítra ve vizitce mluvit o tom, které rostliny si v poslední době postupně přivlastňují Prahu a nám prozrazují o jejich proměnách mnoho. Poslouchejte zítra od 10 hodin nebo kdykoliv později z vltavského audioarchivu. A za chvilku tu bude pravidelná vltavská půlhodina pro všechny milovníky jazzu, dnes zvlášť toho orchestrálního.
1: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz. Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: A autorem následujícího pořadu z poloviny letošního února a také jeho hlasem je Jan Hala.
1: Jazzový podvečer.
2: Na konci roku 2024 uzavřel americký kontrabasista John Goldsby 30 let svého působení v německém WDR Big Bandu. Jako dárek na rozloučenou natočil s WDR Big Bandem album Big Band Bass, které představuje Goldsbyho mistrovskou hru i jeho originální skladby v aranžmá jeho dlouholetých spolupracovníků Boba Mincera, Michaela Abina, Davea Horlera a Vince Mendozy.

Kontrabasista John Goldsby se etabloval na newyorské jazzové scéně počátkem 80. let minulého století. Vystupoval a nahrával s mnoha hudebníky světové úrovně, včetně Mela Luise, Michaela Breckera, Marka Marfeo nebo Wyntona Marsalise. Počátkem 90. let při evropském turné s Big Bandem Louie Belsna se poprvé setkal s německým VDR Big Bandem. O 4 roky později do něj nastoupil na stálé místo basisty.

Vedle stálého působení ve VDR Big Bandu Goldsby nahrával a vystupoval s vlastními skupinami, například s Billem Dobinsem nebo Peterem Erskinem. Některé své autorské kompozice z těchto projektů vybral pro album Big Band Bass. 7 jeho původních skladeb doplňuje na albu Sonatinita od Vince Mendozy.

Album Big Band Bass je dosud nejosobitějším projektem kontrabasisty Johna Goldsbyho, který o něm říká: spolupráce s VDR Big Bandem po dobu 30 let byla radostí a představit mou originální hudbu na tomto albu je splněný sen. S Bobem Mincerem, který aranžoval a hrál na saxofon, a s přispěním Vince Mendozy a dalších dlouholetých přátel, to pro mne bylo něco jako rodinný projekt. Od mikrofonu stanice Vltava se pro dnešek loučí a těší se opět naslyšenou Jan Hála.

0: Jak jinak by se měl rozloučit špičkový jazzový instrumentalista se špičkovým jazzovým orchestrem po 30 letech skvělé spolupráce než natočením společné desky? Přesně tak tomu bylo v roce 2024 v případě kontrabasisty Johna Goldsbyho a Big Bandu západu německého rozhlasu, čili WDR Big Bandu. Vznikla nahrávka nazvaná Big Band Bass a na Vltavě nám ji v dnešním jazzovém podvečeru představil Jan Hála. Premiérově jsme pořad vysílali v polovině února. Ale nebylo to zdaleka všechno, co jsme na dnešek připravili pro ty z vás, kteří máte rádi jazz. Dnešní sedmé nebe bude s Jaromírem Honzákem, který sám je výrazným jazzovým kontrabasistou a rád se nechává inspirovat pro své hudební výběry svými kolegy z celého světa. A tentokrát ho zaujala australsko-americká multiinstrumentalistka, zvláště ale basistka Anna Butters, a jí bude tedy patřit celá hodina mezi dnešní 19. a 20., což je přibližně za půl hodiny.
1: Četba na pokračování.
0: Jsem kluk z malého města v Montáně, který měl už před svou 25. to obrovské štěstí, že si splnil svůj největší pracovní sen, a tou knihou 6 dnů Kondora. Teď je mi 77, žiju ve šťastném manželství, mám dvě dospělé děti, jednoho vnuka a tu svou od malička vytouženou práci můžu dělat dál. Byl jsem ale mezi tím třeba i filmovým scenaristou nebo novinářským čmuchalem. Tak hovořil americký spisovatel James Grady, když ho letos na jaře požádali, aby řekl čtenářům jakéhosi listu něco krátkého o sobě. A těch zmíněných jeho 6 dnů Kondora, což je skutečně jeho dosud nejúspěšnější kniha, tak tohle jeho dílo máme aktuálně na Vltavě rozposlouchané a tady je premiéra 5. epizody. V režii Josefa Kačmarčíka účinkuje Jakub Albrecht.

Malcolm vysvětlil svůj problém taxikářovi. Má první schůzku s děvčetem a zapomněl její adresu. Věděl jen, že žije někde v Mount Royal Arms. Taxikář byl rád, že může napomoci mladé lásce. Zavolal do dispečinku, odkud dostal adresu do severozápadní části města. Když taxikář zastavil před postarší budovou, Malcolm mu dal dolar z propitného. Malcolm našel štítek s Heideggerovým jménem a zazvonil. Nahoře však nikdo nestisknul bzučák, který by otevřel dveře. Nikdo nezvedl telefon, aby se zeptal, kdo tam dole je. Když Malcolm znovu stiskl tlačítko zvonku, začala se ho zmocňovat nepříjemná, ale logická předtucha. Ani teď se neozvala žádná odpověď, a proto stiskl všechny zvonky najednou. V reproduktoru to zaskřípalo navzájem se překřikujícími hlasy a Malcolm zavolal telegram. Ozval se bzučák dveří a Malcolm vběhl dovnitř. Malcolm zaklepal na Heideggerovy dveře. Zevnitř se nikdo neozval, ale Malcolm to už teď ani nečekal. Poklekl a prohlédl si zámek. S největší pravděpodobností je pouze zabouchnuto. Četl řadu detektivek a viděl spoustu filmů, v nich si hrdina pohraje s kouskem celuloidu a dveře v několika vteřinách otevře. Celuloid. Kde teď vzít kousek celuloidu? Rychle prohledal kapsy, otevřel peněženku a vyňal svou celuloidovou pracovní průkazku. Průkaz zároveň s údaji o jeho vzhledu potvrzoval, že je zaměstnanec společnosti Tentrex Industries. Malcolmovi se vždycky líbily obě fotografie. Jedna, kde byl z profilu, a druhá, která ho zobrazovala z anfasu. Celých 20 minut Malcolm kýchal, hekal, zasunoval, popotahoval, prosil, hrozil, poklepával a mlátil do zámku svou průkazkou. Plastické pouzdro se nakonec rozlomilo a průkazka skončila za zavřenými dveřmi. Zoufalství vystřídal vztek. Malcolm se postavil, aby ulevil kolenům. Do nichž už začínal dostávat křeče. Jestliže mě až doteď nikdo nevyrušil, přemýšlel, můžu si klidně dovolit trošku hluku. Malcolm kopl do dveří a vložil do tohoto pohybu veškerou svou zuřivost, strach a frustraci z celého dne. Zámky a dveře nejsou v Mount Royal Arms zrovna nejkvalitnější. Společnost pronajímající byty se spokojovala s levnějšími činžemi a podle toho také stavěla domy. Dveře do Heideggerova bytu se rozletěly dovnitř, odrazily se od zdi a kdyby je Malcolm ramenem nezachytil, opět by se přibouchly. Malcolm tiše zavřel. Zvedl střísek svou průkazku a vešel pokojem k posteli. Neměli čas a proto se s Heideggerem nemazlili. Kdyby se Malcolm podíval pod pyžamový kabátek, uviděl by modřinu pocházející od tvrdého úderu na solar plexus. Mrtvola měla černomodrý obličej, což je mimo jiné známka škrcení. Pokoj páchl Heideggerovými výkaly. Malcolm si prohlédl tělo, které už se začínalo nadouvat. Bylo mu jasné, že tenhle stav rozkladu se nedostavuje už po několika málo hodinách. Znamenalo to, že Heidegger byl zabit před ostatními. Oni sem nepřišli poté, co objevili, že chybí v práci, ale ještě předtím, než přepadli budovu společnosti. Malcolm to nechápal. Pravý rukáv od Heideggerova pyžama ležel na podlaze. Malcolmovi se nezdálo, že by byl utržen během rvačky. Odhrnul pokrývku, aby se podíval na Heideggerovu paži. Těsně pod loktem byla tečka jako poštípnutí komára. Nebo,
Pomyslel si Malcolm a vybavili se mu jeho návštěvy na univerzitní klinice jako stopa po neobratně vpíchnuté injekci. Něco do něj napíchali, asi aby ho přiměli mluvit. Ale co? Malcolm neměl nejmenší ponětí. Začal prohledávat pokoj, když si vzpomněl na otisky prstů. Vytáhl z kapsy kapesník a otřel všechno, čeho se dotkl, včetně vnější strany dveří. Na příborníku našel pár zaprášených rukavic. Byly mu sice malé, ale prsty se mu do nich vešly. Když prohledal zásuvky u stolu, vrhl se ke skříni. Na horní polici našel obálku plnou peněz. Samé 50 a 100 dolarové bankovky. Na počítání neměl čas, ale odhadl, že je tam nejméně 10 000 dolarů. Posadil se na židli plnou poházených šatů. Nedávalo mu to smysl. Vyléčený alkoholik, účetní, který přednášel o výhodách úroků z uložených peněz, člověk, který se neustále bál přepadení a schovává doma takovou spoustu peněz ve skříni? Podíval se na mrtvolu. V každém případě, řekl si, už Heidegger ty peníze potřebovat nebude. Malcolm zastrčil obálku do zadní kapsy kalhot. Rychle se ještě jednou rozhlédl, opatrně otevřel dveře, sešel po schodech a na rohu naskočil do autobusu.

Malcolmovou první starostí bylo uniknout pronásledovatelům. Teď po něm půjdou nejméně dvě skupiny. CIA a ten spolek, který přepadl společnost. Věděli, jak vypadá. A proto ze všeho nejdřív musí pozměnit svůj vzhled. Nápis ve výloze kadeřnictví hlásal: obsloužíme vás bez čekání. A byla to jedna z oněch vzácných reklam, které nelžou. Malcolm si tváří ke zdi svlékl sako, ukryl pod něj pistoli a posadil se do křesla. Během stříhání ani jednou neodlepil oči od saka. Jak to chcete, mladý muži? Šedivějící holič významně zacvakal nůžkami. Malcolm ničeho nelitoval. Dobře věděl, jakou cenu pro něj má nový účes. Hodně nakrátko. Tak to bude velká změna. Holič zapnul elektrický strojek. Jo. Hele, mladý muži, zajímáte se o baseball? Já teda jo. A zrovna dneska jsem v Postu četl článek o našem manšaftu a tréninku na jaro. Podle toho pisálka by naši měli... Holičovi řeči o baseballu a vrčení strojku se slily do jedné monotónní směsi. Holič skončil a Malcolm se podíval do zrcadla. Řekl si, že tohoto člověka naposledy viděl před 5 lety. Jeho další zastávkou byl bazar s vyřazenou vojenskou výstrojí. Malcolm si uvědomoval, že pro život v ilegalitě musí mít člověk především správného ducha. Věděl však také, že dobré rekvizity jsou nenahraditelnou pomůckou. Prohrabal se celým skladištěm, až našel zachovalou vojenskou bundu, která mu docela slušně padla. Na jmenovce nad levou kapsou stálo Evans. Na levém rameni byla nášivka s trojbarevným orlem, pod nímž bylo zlatými nítěmi vyšito slovo výsadkáři. Malcolm se právě stal veteránem 101. výsadkové divize. Pak si koupil ještě džíny, do nich se hned převlékl, a pár předražených starých výsadkářských bot. Koupil si také spodní prádlo, levný pulóver, černé řidičské rukavice, ponožky, holící strojek a kartáček na zuby. Když vyšel z krámu se svým balíčkem v podpaží, nesl se rovně jako struna a kráčel vojenským řízným krokem. Všem dívkám, které míjel, věnoval drze vyzývavé pohledy. Ušel 5 bloků a potřeboval si odpočinout. Zapadl proto do jednoho z nesčetných washingtonských byster. Kafe, prosím, poručil si a snažil se přitom o jižanský přízvuk. Číšnici jeho protažená výslovnost nikterak neohromila. Přinesla mu kávu. Usadil se pohodlně na židli a začal přemýšlet. Ve vedlejším boxu seděly 2 dívky. Víceméně z celoživotního návyku začal naslouchat jejich rozhovoru. Takže ty nejedeš nikam na dovolenou? Ne, já prostě zůstanu doma. Na 14 dní se zavřu před celým světem. Zblázníš se z toho? Možná, ale nevolej mi. Asi nebudu zvedat telefon. Druhá dívka se zasmála. A co když ti zrovna bude volat krásnej chlap, toužící po tvé společnosti? Tak si bude muset 14 dní počkat, řekla první dívka s úsměškem. Já si chci odpočinout. No, jak chceš. Opravdu se mnou nechceš jít dnes na večeři? Ne, fakt ne. Díky, N. Teď dopiju kávu, pojedu domů a dám si na 14 dní pokoj od všeho toho spěchu a schonu. Tak dobře, Wendy. Měj se hezky. Malcolm uslyšel zaskřípění plastického sedadla židle a v zápětí kolem něj prošla dívka jménem N. Letmo zahlédl pár nádherných nohou, světlé vlasy a výrazný profil. Pak mu zmizela v davu. Tiše seděl a občas potáhl nosem. Byl hrozně nervózní. Právě totiž vyřešil problém s přespáním.

Dívce jménem Wendy trvalo ještě 5 minut, než dopila kávu. Když odcházela, na muže ve vedlejším boxu se ani nepodívala. Stejně by toho moc nezahlédla, protože schovával obličej za jídelním lístkem. Malcolm se za ní pustil hned, jak zaplatila a vyšla ze dveří. Hodil na stůl pár drobných a vyrazil. Zezadu mohl pouze usoudit, že je vysoká, hubená, ale ne vyhublá jako třeba Tamata, že má nakrátko ostříhané černé vlasy a jenom průměrné nohy. Pane bože, napadlo ho. Proč to nemohla být ta blondýnka? Štěstí Malcolmovi přálo i dál, protože dívčino auto stálo až na vzdáleném konci přeplněného parkoviště. Nenápadně kráčel za ní kolem tlustého hlídače parkoviště, schlížejícího na svět spod sprohýbaného plstěného klobouku. Počkal si, až dívka odemkne dveře starého korvéru a zakřičel. Wendy, kde se tady bereš? Dívka překvapeně, nikoli však vystrašeně, vzhlédla na zubící se postavu ve vojenské bundě, která se k ní blížila. To mluvíte se mnou? Měla hnědé, blízko u sebe posazené oči, velkou pusu, malý nos a mírně vysedlé lícní kosti. Naprosto obyčejný obličej. Nebyla téměř vůbec nalíčená. No jasně, že jo. Copak si na mě nevzpomínáš, Wendy? Už byl od ní jen 3 kroky. Já... ne, nevzpomínám. Všimla si, že muž drží v jedné ruce jakýsi balíček a druhou má v kapse. Malcolm se postavil vedle ní. Položil balíček na střechu auta a nenuceně natáhl levou ruku za její hlavu. Pevně jí popadl za krk a stlačil jí hlavu dolů, aby uviděla pistoli. Nekřičte a neškubejte sebou, nebo vám rozmáznu mozek po asfaltu, jasné? Malcolm ucítil, jak se dívka třese. Rychle přikývla. Nastupte a otevřete druhé dveře. Tahle věc střílí skrz sklo a já se ani na chvilku nebudu rozmýšlet. Dívka rychle usedla na řidičovo místo, natáhla se a odemkla druhé dveře. Malcolm přibouchl její dveře, sebral ze střechy svůj balíček, pomalu auto obešel a nasedl.

Zastřelím vás. Mohl bych se při bouračce rozbít, ale vy byste byla mrtvá. Nestojí to za to, jasné? Dívka přikývla. Tak jedem. Jízda do Alexandrie probíhala v napjatém tichu. Malcolm z dívky nespustil oči. Dívka se upřeně dívala před sebe. Odbočila z dálnice a zastavila na malém prostranství mezi bytovými jednotkami. Který je váš byt? První dům zleva. Mám přízemí a první patro. V suterénu bydlí nějaký muž. Dobře. A teď půjdeme ke dveřím. Předstírejte, že si vedete domů nějakého kamaráda. A nezapomeňte, že jdu hned za vámi. Vystoupili z auta a udělali několik kroků k budově. Dívka se třásla jako osika. Dlouho nemohla trefit klíčem do zámku, ale nakonec se jí to podařilo. Malcolm vešel za ní a tiše zavřel dveře.

čtvrtek večer až pátek ráno. Nevěřím vám. Dívka seděla na gauči, oči upřené na Malcolma. Už nebyla tak vystrašená, ale pořád ještě měla pocit, že jí srdce prorazí žebra. Malcolm si povzdychl. Už tu takhle seděli celou hodinu. Z toho, co našel v její kabelce, se dozvěděl, že se jmenuje Wendy Rossová, je jí 27 let, narodila se v Carbondale ve státě Illinois, kde také získala řidičský průkaz, že její 170 cm vysoká postava váží 65 kilo, že je pravidelným dárcem krve, že navštěvuje Alexandrijskou veřejnou knihovnu, že je členkou spolku absolventů Illinoiské univerzity a že je pověřena přijímat a vydávat oficiální dokumenty pro své zaměstnavatele, advokátní kancelář Bechter, Barber, Severs, Holron a Mackleston. Z jejího obličeje vyčetl, že se bojí a mluví pravdu, když říká, že mu nevěří. Malcolm jí to neměl za zlé. To, co prožil, mu také připadalo neuvěřitelné. Přesto věděl, že je to pravda. Podívejte, řekl. Kdyby to, co vám tu říkám, nebyla pravda, tak proč bych se vás asi snažil přesvědčit, že to pravda je? Nevím. Pane bože! Malcolm začal přecházet po pokoji. Mohl by jí svázat a používat jejího bytu, ale to by bylo moc riskantní. Kromě toho by mu mohla ohromně pomoci. Mezi dvěma kýchnutími dostal nápad. Podívejte se, řekl a otřel si hřbetem rukávu špičku nosu. Co když vám alespoň dokážu, že jsem zaměstnanec CIA? Pak byste mi věřila? Možná. Výraz dívčiny tváře se trochu změnil. Dobře, podívejte se na tohle. Malcolm přisedl k ní a ucítil, jak se chvěje. Podal jí pokroucený kus papíru. Co je to? To je můj služební průkaz. Na té fotce jsem já, jenže mám dlouhé vlasy. Jenže tady je napsáno Tentrex Industries a ne CIA, namítla odměřeně. Já totiž umím číst, víte? Viděl, že toho ironického dodatku lituje hned, jak ho vyslovila, ale neomluvila se. Vím, co je tam napsáno. Malcolm ztrácel trpělivost. Napadlo ho, že jeho plán nemusí vyjít. Máte tu telefonní seznam? Dívka kývla směrem k malému stolku, Malcolm přešel pokojem, sebral ze stolku tlustý seznam a hodil ho dívce k nohám. Napětí urychlilo její reakce. Zachytila seznam ještě dřív, než dopadl na zem. Malcolm začal křičet. A teď tam najdete Tentrex Industries, kdekoliv. Projděte seznam podniků i seznam služeb. Průkaz udává telefonní číslo a adresu na Wisconsinské Avenue, takže podnik by měl být v seznamu. Hledejte! Dívka dvakrát prolistovala příslušný oddíl seznamu, pak knihu zavřela a zadívala se na Malcolma.

Takže máte průkaz podniku, který neexistuje. Co to dokazuje? Správně. Malcolm znovu přešel pokoj. Vzal ze stolku telefon a přenesl ho ke gauči. Šňůra tak stačila. A teď, řekl tajemně, si najděte washingtonské číslo CIA. Uvidíte, že bude souhlasit s tím na průkazce. Dívka opět otevřela seznam a začala listovat. Pak chvíli seděla a usilovně přemýšlela. Když se ozvala, byl její hlas opět plný pochybností. Třeba jste si to zjistil předem, než jste si dal natisknout průkaz. Právě pro takový případ. Krucinál, pomyslel si Malcolm. Kýchl, zhluboka se nadýchl a začal znovu. Tak dobře. Třeba je to tak, jak říkáte, ale to se dá ověřit. Zavolejte na to číslo. Už je po páté, řekla dívka. Když to nikdo nezvedne, tak vám mám věřit až do rána? Máte pravdu, řekl Malcolm trpělivým, klidným hlasem. Pokud je Tentrex opravdový podnik, tak už mají zavřeno. Ale v CIA nezavírají nikdy. Zavolejte na to číslo a chtějte Tentrex. Podal jí telefon. Ještě něco. Já vás budu poslouchat, takže žádné hlouposti. Až vám řeknu, tak zavěsíte. Dívka přikývla a vytočila číslo. Na druhé straně to třikrát zazvonilo. VE43926. Prosila bych Tentrex Industries. Dívčin hlas zněl suše. Je mi líto. Zašumělo to v telefonu a ozvalo se jemné cvaknutí. Všichni z Tentrexu už jsou pryč. Budou tu zase až zítra. Můžete mi říct, kdo volá a s kým si přejete mluvit? Malcolm přerušil spojení dřív, než hovor mohl být třeba i jen přibližně lokalizován. Dívka položila sluchátko. Poprvé se podívala přímo na Malcolma. Nevím, jestli věřím všemu, co říkáte, řekla. Ale myslím, že věřím aspoň něčemu. Poslední důkaz. Malcolm vytáhl z kapsy u kalhot pistoli a položil ji do dívčina klína. Přešel na druhou stranu pokoje a usadil se do křesla. Dlaně mu zvlhly nervozitou, ale říkal si, že to radši riskne teď, než později. Máte pistoli? Mohla byste na mě alespoň jednou vystřelit, než bych se k vám dostal. Vedle vás je telefon. Důvěřuji vám a myslím, že vy byste měla důvěřovat mně. Zavolejte, komu chcete. Policii, CIA, FBI. Mně je to jedno. Řekněte jim, že mě tu držíte v šachu. Ale měla byste vědět, co se může stát. Váš telefonát se může dostat ke špatným lidem a ti tu pak budou dřív. V tom případě nás zabijí oba. Dívka si dlouho bez hnutí prohlížela zbraň na klíně. Pak, tak tiše, že Malcolm musel napínat uši, aby ji slyšel, řekla. Věřím vám. Náhle vstala, položila pistoli na stůl a začala přecházet po pokoji. Nevím, jak vám můžu pomoci, ale zkusím to. Můžete spát v ložnici pro hosty. Podívala se směrem ke kuchyňce a ostýchavě navrhla. Můžu udělat něco k jídlu? Ještě před chvílí si Malcolm myslel, že už se nikdy v životě nebude smát. Teď se usmíval. To by bylo fajn. Mohla byste pro mě udělat ještě jednu věc? Cokoliv. Udělám cokoliv. Wendy už věřila, že ji nezabije a její napětí povolilo. Mohl bych se vysprchovat. Strašně mě štípou vlasy na krku a na zádech. Usmála se na něj a pak oba propukli v smích. Zavedla ho po schodech do koupelny a ukázala mu, kde je mýdlo, šampon a ručníky. Neřekla ani slovo, když si sebou do koupelny odnesl pistoli. Jakmile odešla, rozběhl se po špičkách k opěradlu schodiště.
naslouchal, zdali neuslyší zvuk otevíraných dveří či vytáčení telefonu. Nic. Když uslyšel, jak Wendy otvírá a zavírá zásuvky kuchyňské linky a haraší příbory, vrátil se do koupelny. Svlékl se a vlezl pod sprchu.

Jednou z premiér letošního filmového léta na Vltavě je četba na pokračování z amerického špionážního thrilleru 6 dnů Kondora od Jamese Gradyho. A proč tato kniha z roku 1974? Protože nejenže už ona sama byla hned od začátku trhákem, ale navíc se hned v zápětí stala předlohou pro téměř stejnojmenný trhák filmový s Robertem Redfordem. Jmenoval se Tři dny Kondora. Všech původních 6 dnů knižních by prý vyšlo filmaře příliš draho. No a z Gradyho knihy si tedy premiérově čteme. Překlad je od Tomáše Korbaře, rozhlasová úprava od Michala Plzáka, režii měl Josef Kačmarčík a účinkuje Jakub Albrecht. A znovu ho uslyšíme v premiéře 6. epizody zítra opět od 18.30. Těch epizod je celkem 15. Výrazně kratší je naše aktuální četba s hvězdičkou ze slavného víc než 200 let starého průkopnického hororu Frankenstein od Mary Shelleyové. Tento příběh je u nás na Vltavě jen osmidílný a dnes pro vás budeme mít díl předposlední. Bohužel pro jednu z důležitých postav už úplně poslední. Poslouchejte od 23. hodiny. A teď zpátky k jazzu a k base. Slovo má Jaromír Honzák a jeho pořad je premiérový.

0: Sedmé nebe.
1: Když jsem ve svém dubnovém pořadu pouštěl album Close Up on the Outside, Bookera Stardrama, dalo se čekat, že se k okruhu muzikantů, s nimiž Stardram spolupracuje, ještě vrátím. A už je to tady a mou první volbou je jeho oblíbená basistka, také spoluhráčka z kapely SML, Anna Butters.

To byla skladba Bishop z druhého a zatím posledního alba Annie Butters s názvem Mighty Vertebrate. Album vyšlo v říjnu 2024 u chicagské nahrávací společnosti International Anthem. Anna Butters je autorkou všech skladeb a na albu hraje na baskytaru, kontrabas, kytaru, syntezátory, flétnu a drum machine. K osobnosti Annie Butters musím ještě předeslat, že se identifikuje jako nebinární a v angličtině se o ní mluví jako o them, nikoli her. Důležité je to nikoli samo o sobě, ale kvůli tomu, že v češtině tuto identitu neumíme zatím jazykově příliš uchopit a v tomto pořadu tak budu o Aně mluvit tradičně jako o ní, což je vlastně nekorektní. Nekorektní vůči ní, respektive jim. K použití nástrojů, na které nikdy nehrála, přivedl Anu koproducent jejího prvního alba, Pete Min. Netýká se to ovšem flétny, protože na tu Anna Butters začínala. Přimět hrát muzikanty na nástroje, na které nikdy nehráli, je jedním z konceptů vydavatelství Colorfield Records, u kterého její debut vyšel. Vraťme se ale zpět k albu Mighty Vertebrate, ze kterého si pustíme druhou skladbu nazvanou Shorn.

Anna Butters pochází z Adelaide v Austrálii, kde absolvovala Elder Conservatorium na University of Adelaide. Poté se přestěhovala do USA, kde pokračovala v postgraduálním studiu na Indiana University, aby získala magisterský titul v oboru jazzového kontrabasu. Po dokončení studií se trvale usídlila v Los Angeles, kde se rychle etablovala jako klíčová hráčka na moderní jazzové, experimentální a indie hudební scéně. Následuje skladba Dance, Steve, ve které uslyšíme kytaru hostujícího Jeffa Parkera, se kterým jinak Anna Butters vystupuje v jeho skupině ETA nebo ETA Quartet.

Anna Butters se zúčastnila rozhovoru na webovém portálu 15 Questions, kde se lze o různých umělcích dozvědět zajímavé věci. Otázka. Když poslouchám hudbu, vidím tvary, předměty a barvy. Jak to máte vy, když posloucháte? A jak to ovlivňuje váš přístup ke kreativitě? Odpověď Anny Butters. Hudbu vizuálně vůbec nevnímám. Místo toho cítím velmi silné fyzické pocity, které mi stěžují sedět v klidu. Někdy mi přijde až nepříjemné poslouchat hudbu, zejména živou hudbu, bez možnosti se k ní přidat. Snažím se tyto pocity identifikovat, když pracuji na hudbě, protože mě vedou. Následují zvuky, které mě fyzicky oslovují.

Dozněla skladba Ella z alba Mighty Vertebrate basistky Annie Butters. Další otázka z 15 Questions. Jak byste popsala svůj vývoj jako umělce z hlediska zájmu a výzev, hledání osobního hlasu a případně průlomů? Odpověď. Mé hudební zájmy se v průběhu času rozšiřovaly a v této fázi svého života se snažím nezaškatulkovat se do žádného žánru nebo scény. Pokud jde o hledání vlastního hlasu, myslím, že to přichází přirozeně s časem a zkušenostmi, spíše než jako něco, co bych vědomě hledala. Další skladba má název Labok.

Řekněte mi prosím něco o svém pocitu identity a o tom, jak ovlivňuje vaše preference jako posluchače i vaši kreativitu jako umělce. Odpověď. Jediné, co řeknu k identitě, je, že se celý život snažím být více sama sebou, což zahrnuje mnoho realit a zkušeností. Myslím, že různé aspekty tohoto já se projevují v mé hudbě, nebo alespoň se o to snažím. Další otázka. Jak byste popsala své názory na témata jako originalita a inovace versus dokonalost a nadčasovost v hudbě? Zajímá vás hudba budoucnosti nebo pokračování tradice? Odpověď. Zajímám se o hudbu současnosti. Umění přirozeně vyjadřuje prvky historického a kulturního okamžiku, ve kterém vzniká. Snažím se vytvářet věci, které jsou nové, ale zakořeněné v čase a místě, což je pro mě přítomný okamžik.

To byla skladba Pokemans. Pokračujeme v rozhovoru s Annou Butters. Jaké byly vaše nejdůležitější nástroje a pomůcky v průběhu vašeho vývoje? A jaké máte strategie pro práci s nimi? Odpověď. Můj kontrabas je krásný nástroj z 30. let 20. století, vyrobený v Německu. Posledních 18 let jsem strávila poměrně metodickým zkoumáním kontrabasu a to je můj hlas. Všechno ostatní je pro mě nové, takže si užívám energii plynoucí z toho, že jsem v něčem špatná a nevadí mi to. Následuje skladba Breadridge.

0: Yo quiero hacer magia.
1: Proveďte nás prosím jedním dnem vašeho života. Od možné ranní rutiny až po vaši práci. Odpověď. Momentálně jsem hodně na cestách, ale pokud jsem doma, začnu kávou, snídaní a během. Vyřídím všechny e-maily a pak se trochu věnuji kreativnímu úsilí. V poslední době pracuji na některých skladbách, stříhám živé nahrávky sama sebe a předávám bicí automaty a kytary. Necvičím nutně každý den, ale ráda o hudbě přemýšlím, poslouchám ji a hraji si s nápady. Dříve jsem víc hrála doma v Los Angeles, teď už méně. Když jsem doma, snažím se trávit čas s přáteli. Všichni hodně cestujeme, takže tomu teď dávám přednost.

To byla skladba Seeing You. Pokračujeme v rozhovoru s Annou Butters. Otázka. Poslech hudby může být jak samostatná, tak i společná činnost. Stejně tak může být tvorba hudby samostatná nebo společná. Můžete se zmínit o svých preferencích v tomto ohledu a o tom, jak tyto konstelace ovlivňují tvůrčí výsledky? Odpověď. Každá metoda má své výhody. Spolupráce samozřejmě přináší nápady, na které byste sami nepřišli, což hudbu vždycky posunuje jiným směrem. To může být opravdu vzrušující, ale je to také něco, co si užívám, když mám nad skladbou naprostou tvůrčí kontrolu. Album Activities bylo hodně společné a od té doby si se svou hudbou hraje ráda sama. Je zajímavé snažit se překonávat omezení vlastních představ. V jiném rozhovoru prozrazuje Anna Butters způsob vzniku alba, které právě posloucháme. Na konci roku 22 jsem právě dokončila několik turné a chtěla jsem jen psát hudbu. Zjistila jsem, že nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je stanovit si specifický a soustředěný úkol. Například, chci napsat píseň, kde basa nefunguje jako basa. Budu na tom pracovat hodinu a pak skončím. Nebo, chci napsat píseň, která používá skupiny 3-taktových frází. Nebo, chci něco samplovat a z toho udělat píseň. Začnu s bicím automatem. Každá píseň byla taková, pokračuje Anna Butters. Potom, jakmile jsem začala, prostě jsem se řídila tím, kam mě vedla moje mysl. Bylo to velmi strukturované. Následuje předposlední skladba alba Mighty Vertebrate s názvem Counterpoint.

Právě doznělo album Annie Butters Mighty Vertebrate a zbytek času využijeme k tomu, abychom si pro srovnání pustili kousek debutového alba Annie Butters nazvaného Activities. Ze sedmého nebe se s vámi loučí Jaromír Honzák.

0: To byla ukázka z debutového alba australsko-americké hudebnice Anny Butters. Jmenuje se Activities a vyšlo v roce 2022. Hlavně jsme ale v dnešním sedmém nebi s Jaromírem Honzákem poslouchali Aninu druhou a zatím poslední solovou desku Mighty Vertebrate z roku 2024. Zítřejší sedmé nebe bude filmově zaměřené se Sárou Vondráškovou a příští nedělní chystá Nina Marinová.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: A na vysílacím pracovišti stanice Vltava je dnes večer u techniky Romana Kouřilová a u hlasatelského mikrofonu Zdeněk Rakušan a oba vám přejeme klidný nedělní večer a příjemný poslech. Skladby dvou tak řečených terezínských skladatelů pro smyšcové kvarteto a písně Filipa Topola pro jeho kapelu Psí vojáci. Jak to jde k sobě? Tak jako letošní léto je u nás na Vltavě filmové, tak to loňské bylo zakázané. Zaměřovali jsme se tehdy na různá díla v různých dobách nežádoucí, hlavně z politických důvodů. A hned k zahájení toho loňského, tedy zakázaného léta, se konal koncert v libeňské synagoze. V jehož programu se potkala právě hudba Ervína Schulhofa, Hanse Krásy a Filipa Topola. A už za chvilku pro vás budeme mít záznam onoho koncertu. Protože stopáž jeho je delší než čas vymezený pro nedělní koncert Bez hranic, tak si pak poslechneme ještě skladby dalších dvou terezínských skladatelů. A to bude vlastně velmi plynulý přechod k Futurissimu, vltavskému magazínu pro soudobou artificiální hudbu. Jehož náplní dnes bude komorní hudba čtyř současných skladatelů a jedné skladatelky v nastudování ansámblu Konvergence. A zase půjde o záznam koncertního provedení. To se konalo v loni v červnu v jednom ze svatostánků na Malé Straně v Praze. Program měl název Silent Eternum. A podle toho se jmenuje i dnešní Futurissimo, Ticho a věčnost v malostranském kostele svatého Vavřince v Praze. Začátek bude ve 22 hodin. No a během poslední hodiny vysílání se ještě budete moct nechat vyděsit tím, co z části nechtěně přivedl na svět ambiciózní mladý přírodovědec jménem Viktor Frankenstein. A pak půl hodiny před půlnocí bude ještě jedna možnost zaposlouchat se do novější až nejnovější vážné hudby. Budou to skladby dvou brněnských skladatelů Petra Fialy a Dalibora Spilky. Takový tedy bude náš dnešní večerní program a jste samozřejmě srdečně zváni k jeho poslechu. A teď už je tu tedy, jak předesláno, záznam z loňského léta, přesně z 3. července 2025.
1: Koncert Bez hranic.
3: Krásný dobrý večer vám všem tady v hledišti Nové libeňské synagogy v Praze na Palmovce i vám, milí posluchači a posluchačky Českého rozhlasu Vltava. Přeji od mikrofonu Anna Marie Šorm, budu vás provázet dnešním večerem, ale nebudu na to sama, jak ještě uvidíme. Ať už jste tu s námi ve čtvrtek 3. července naživo, nebo posloucháte ze záznamu v neděli 13. července, právě začíná zakázaný koncert Bez hranic. Předznamenává tak tematický program letošního letního vltavského vysílání. To se ponese ve znamení zákazů, a to v nejširším smyslu slova. Jaké konotace může toto slovo vzbuzovat, ať už negativní, anebo někdy i pozitivní, to si ještě během večera představíme na výběru vltavských pořadů. Tématem dnešního večera, jak asi tušíte, jsou zákazy ryze destruktivní a mocenské, konkrétně perzekuce a umlčování kulturního života ze strany totalitních režimů a boj proti tomuto. Dnešním koncertem si připomeneme, že svoboda v jakékoliv formě není samozřejmostí a zároveň končí tam, kde začíná svoboda druhých. Každopádně že proti bezpráví a útlaku stojí za to bojovat. Ještě než uvedeme dnešní koncertní program, pozvu na pódium Alenu Maršíkovou-Michálkovou, vedoucí hudební redakce Českého rozhlasu, aby nám řekla něco více o hudebním programu, jímž se jako červená nit bude letos v létě proplétat téma zákazů. Aleno, než nás nalákáš na hudební zakázané léto na Vltavě, tak pojď malá zpověď, rychlá, vzpomeň si, co ti kdy kdo zakázal a nebylo to fér.
4: Tak dobrý večer, tak já kdybych měla jeden takový zážitek vybrat, tak to bylo, když jsem začala někdy ve 20 letech hrát v kostele na varhany a tam zdejší ředitel kůru tak mi zakázal používat vybrané rejstříky a byly to úplně ty nejhezčí, které ve varhanách můžete najít. Tak to mi přišlo tedy hodně nefér.
3: To je ošklivé a nesportovní. Nečestné a nesportovní. Protestuji. No a já už v tvé ruce vidím takový krásný kulatý papírek, až odsud prosím půjdete tamhle vzadu na tom pianinu si také můžete vzít, protože je to velice praktický vějíř. A zároveň na tom papírku jsou právě ty pořady, které stojí za to si z hudební nabídky Českého rozhlasu Vltava letos v létě poslechnout, ať už jste kdekoliv. Povíš nám o tom něco víc, Aleno?
4: Tak já bych rovnou začala u koncertu Bez hranic, kde si vybrala opravdu velmi krásný program. Máme tam spoustu zakázaných kapel, máme tam Plastic People, máme tam Filipa Topola, máme tam opravdu spoustu krásné nabídky právě té zakázané a perzekuované hudby. Ale co budeme slavit v srpnu, tak v srpnu uplyne 50 let od smrti Dmitrije Šostakoviče, což byl skladatel pronásledovaný sovětským režimem. A my jsme připravili týden s Dmitrijem Šostakovičem a v rámci tohoto týdne tak uslyšíte Sedmé nebe Vladimíra France. Kromě toho zazní koncert České filharmonie s hudbou Dmitrije Šostakoviče. Místo operního večera tak nabídneme speciální program, kdy zazní všech jeho 24 preludií a fug pro klavír. A v poledním koncertu tak se můžete těšit na uvedení speciální verze jeho 13. symfonie, přičemž ten text bude zpíván v češtině. Takže tohle to bude výročí Dmitrije Šostakoviče. Kromě toho tak každé pondělí v 9.30 v Mozaice tak můžete poslouchat seriál o zakázané hudbě, jmenuje se to Kapitoly z dějin zakázané hudby, už i celý je vyvěšený na webu, takže ho můžete poslouchat i s předstihem. A kromě toho, tak jsme připravili i takový pořad nebo průřez CDčky, kde byla natočená takzvaná Entartete Musik, hudba pronásledovaná nacismem. Tento seriál také uslyšíte v Mozaice.
3: Moc krát děkujeme a doufáme, že jsme vás tady s Alenou Maršíkovou-Michálkovou, vedoucí hudební redakce na Vltavě, nalákali k poslechu hudebních pořadů. Děkujeme.
4: Není zač. Hezký poslech.
3: Tak a teď už k hudbě samotné. Na pódium Libeňské synagogy zvu smyčcové kvarteto Krása kvartet, jmenovitě houslistku Šárku Petříkovou, houslistu Jana Paloučka, violistu Daniela Menharta a violončelistku Marii Forestovou.

V jejich podání uslyšíme díla dvou židovských skladatelů. Jejichž život byl násilně přetnut nacistickým režimem a následně byla jejich hudba pro svůj příklon k avantgardě a takzvaně západním vlivům umlčována a komunistickým režimem zcela opomíjena záměrně i později po jejich smrti. Nejprve vyslechneme divertimento pro smyčcové kvartetu opus 14 Ervína Schulhoffa, tedy skladbu z jeho raného tvůrčího období, a potom téma a variace pro smyčcové kvarteto Hanse Krásy z roku 1935 až 36. Jde o variace na nápěv písně, kterou Krása složil pro divadelní hru Mládí ve hře od Adolfa Hofmeistera. Přeji příjemný poslech první části zakázaného koncertu na Vltavě.

0: Moc děkujeme Krása kvartetu za citlivé provedení divertimenta opus 14 Erwina Schulhoffa a variací pro smyčcové kvarteto Hanse Krásy, tedy skladeb dvou skladatelů zakazovaných totalitními režimy. Pokračuje program zakázaného koncertu na Vltavě, kterým zahajujeme letošní letní tematický cyklus Zakázané léto. Doufám, že jste se občerstvili, neváhejte usednout, pokud je ještě kam. A já v rychlosti ještě jednou pozvu na pódium Alenu Maršíkovou Michálkovou, protože ještě si musíme něco říci o slovesných a literárních pořadech, které také stojí v rámci zakázaného léta za to slyšet. Tak Aleno, co tam máme dál?
1: Tak určitě si nezapomeňte poslechnout román George Orwella 1984, který už teď visí celý na našem webu, takže můžete poslouchat třeba úvody. Potom si určitě nenechte ujít četbu na pokračování, kdy jsme připravili deníky režiséra, scénáristy a také chartisty Pavla Juráčka. A naposled tak vás pozvu k novému podcastu, který bude na konci července zveřejněn. A v těchto dnech to bude přesně 20 let od rozehnání Czech-Techu v Mlýnci na Tachovsku, takže tomu se tento podcast bude věnovat.
0: Tak, moc krát děkujeme Aleně Maršíkové Michálkové. Neváhejte poslouchat Vltavu, což určitě všichni činíte i tak, zachovejte nám přízeň. Nyní přijde to, na co všichni čekáme, ve druhé polovině kapela Květy a v jejich podání písně Filipa Topola a Psích vojáků, čili rovněž program interpretů, kteří mají se zákazy a perzekucemi bohaté zkušenosti. Martin Kišperský, Aleš Pilgr, Ondřej Kias a jako host saxofonista Radim Hanousek. Květy hrají Psí vojáky.

proč si mě okouzlila? Tak pospíchej, pospíchej, pospíchej, pospíchej, pospíchej, stihni to.

a trošku dolů a kousek se posunem od toho zmaru. A na tuhle horu šplháme znovu s rukou v klíně a s držkou v hlíně. Tak pospíchej,

pospíchej, stihni to. A nečekej, nečekej, nečekej, nečekej, nečekej, umře to. A nepo...

tobě a kruhy v pěstích a kruhy před očima a kruhy jak steklý psy, svistot kruhů a svistot kruhů mezi tlapama.

a kruhy v pěstích a kruhy před očima a kruhy jak steklý pře a svistot kruhů mezi tlapama, svistot kruhů mezi tlapama. No tak mi pomož, no tak mi pomož rozplést nekonečný kruhy, no tak mi pomož.

Chodím po tom městě a nemám ani na tramvaj a není jaksi na místě, že bych se z toho vyhrabal. A půjčil jsem si 500 a od výčepu k páru jsem mi mezi prstama.

zahoulím se do sebe a budu vzpomínat, že měl jsem kdysi nebe a nikdo už mi nezavolá, nikdo už mě nepohladí, všem lidem totiž moje bytost vadí.

0: děkujeme moc.
1: My jsme měli určitou obavu, že v tomto prostoru některé písně nevyzní, pokud je budeme hrát v těch tuhých rockových verzích. A proto jsme přikročili k některým změnám. Například tuhle píseň jsme takhle nehráli my a rozhodně ji takhle nehráli Psí vojáci. A vlastně to ani nedává smysl hrát ten žánr tady, ale prostě to tak bude.

Děkujeme. Tak této krásné dámě teď věnujeme píseň, ale tou se neinspirujte, až usednete za volant.

tak venku chodí krásný holky a začíná novej den. Občas se osprchuju a zatopím v kamnech a holky se mi dívají do oken a z televize se na mě taky dívají. No jo, ale co dělat? Chce

a byla moc krásná a voněla a kouřela drahý cigarety a furt se smála a v očích měla plameny. Byla to velká láska, no ale co dělat?

sednu si a zapnu televizi, tak venku chodí krásný holky a začíná nový den. No jo, ale co dělat? Chce se mi spát.

děkuji moc, že jste přišli. Já jsem k tomu vlastně nic dneska neřekl. A moc toho říkat nebudu, protože asi je vám taky trošku teplíčko, jako nám. Ale snad jenom to, že když Filip umřel, tak za náma přišel Rome Ganzlík, manažer kapely Psí vojáci, a říkal, já bych chtěl, aby se udělal koncert s písničkama, který Filip s vojákama napsal, a aby prostě se to dalo sdílet naživo, protože desky jsou super, ale slyšet písničky na koncertě společně je zase dobrý trošku jinak. Tak jsme ty písničky se naučili, zahráli jsme na koncertě pro Filipa. A pak se bohužel stalo, že umřel i Romek, protože z ničeho nic onemocněl. No a tak se teď děje to, že čas od času ty písničky hrajeme a myslíme na tyto dva skvělé muže. Tedy jim posíláme závěrečnou písničku. Díky, že jste přišli. Až dohrajeme, běžte se někam občerstvit. Dávejte si pozor na nožičky, ať si je neuříznete, a mějte hezký léto. A nazdárek. Ahoj.

pocity jak žiletky, žiletky mý baletky.

0: kapela Květy. Kapela Květy a nezničitelný host. Kapela Květy a nezničitelný host, Radim Hanousek. My moc děkujeme, že jste dneska přišli. Jsme nadšení, kolik je vás tady je. Takže chci ještě jednou poděkovat Květům, chci poděkovat Krása kvartetu a chci poděkovat taky spolku Krajinou přílivu, který provozuje krásné věci nejen ve zdejším prostoru Libeňské synagogy. Poslouchejte Zakázané léto na Vltavě a poslouchejte jenom ty zákazy, které mají smysl a řiďte se svým srdcem. Krásné léto!
1: A já už jenom doplním, že koncert, jehož záznam právě skončil, se živě konal v Libeňské synagoze v loni 3. července v rámci našeho loňského prázdninového dramaturgického projektu Zakázané léto, což byla obdoba letošního léta filmového. A moderátorkou koncertu byla naše redaktorka Anna Marie Šorm. Jako mistři zvuku spolupracovali Adam Koval, Jakub Veselý a Albert Pospíšil a jako produkční Kateřina Brožová. Program koncertu byl tedy vícežánrový. Kromě písní Filipa Topola v podání kapely Květy s frontmanem Martinem Kišperským zazněla také díla dvou tak řečených terezínských skladatelů Ervína Schulhofa a Hanse Krásy. Tedy vynikajících českých komponistů uvězněných napřed v Terezíně a odtamtud pak na podzim 1944 deportovaných do Osvětimi a tam zavražděných. Dále patří do okruhu terezínských skladatelů zejména Viktor Ullmann, Pavel Haas či Gideon Klein. A my pro vás teď máme v návaznosti na právě skončený koncert připravené ještě skladby právě Viktora Ullmanna a Pavla Haase. Od Ullmanna to bude Slovanská rapsodie pro orchestr a obligátní saxofon. Dílo vzniklo v roce 1940, tedy ještě před skladatelovým příchodem do Terezína, a odráží Ullmannův hluboký zájem o český a moravský folklor. On sám pocházel z německy mluvící židovské rodiny, přátelil se ale s řadou českých skladatelů, včetně třeba Alojze Háby. A právě Hábovu nejoblíbenější lidovou píseň, jakousi jeho osobní hymnu, Ullmann ve své slovanské rapsodii cituje. Je to píseň Ej, musel by to chlap byť, čo by mi chcel nabyť. A dále se ve skladbě objevuje citát taky moravské lidové, keď na vojnu verbovali, 100 tolarů slibovali. Slovanskou rapsodii Viktora Ullmanna nám teď zahraje německý symfonický orchestr z Berlína pod taktovkou Gerda Albrechta. Solistou na saxofon je John Edward Kelly.

dozněla Slovanská rapsodie pro orchestr a obligátní saxofon od Viktora Ullmanna. Hráli John Edward Kelly na saxofon a Deutsches Symphonieorchester Berlin, řízený Gerdem Albrechtem. A od dalšího z tak řečených terezínských skladatelů Pavla Haase, což byl bratr herce Huga Haase, tak od něho si poslechneme studii pro smyčcový orchestr. Jen úplně krátce k této skladbě. Ta už vznikla přímo v Terezíně v roce 1943 a tam ji také několikrát dirigoval Karel Ančerl. Ostatně pro jeho terezínský smyčcový orchestr Haasova studie vznikla. A i zde, podobně jako v Ullmannově Slovanské rapsodii, se objevují prvky moravského folklóru, tedy mimo jiný hudební materiál. A kompozice je výrazně polyfonní, jejím základem je fuga. Asi vůbec nejčastěji hrané dílo Pavla Haase, jeho studii pro smyčcový orchestr, teď uslyšíme opět v nastudování Gerda Albrechta, tentokrát ale s Českou filharmonií.

0: po skončení dnešního koncertu Bez hranic na stanici Vltava jsme si poslechli ještě skladby dalších dvou terezínských skladatelů. Po slovanské rapsodii Viktora Ulmana to byla a právě dozněla studie pro smyčcový orchestr Pavla Háze. Českou filharmonii řídil Gerd Albrecht. A teď na hodinu k hudební současnosti. Futurissimo.
1: Hezký nedělní večer s hudbou, kterou komponují současní skladatelé a hrají za jejich povzbuzování interpreti dneška. Futurissimo dnes s názvem Ticho a věčnost v malostranském kostele svatého Vavřince v Praze. Ensemble Konvergence a výběr z jeho programu Silent Eternum z 9. června 2026. Díky spoludramaturgovi zmíněného programu skladateli a také terapeutovi Tomáši Pálkovi a jeho kolegům ze skladatelského spolku Konvergence, založen byl v roce 2002, ale tentokrát i díky skladatelům z Albánie se dnes zaposloucháme do hudby Markéty Brotánkové, Aulona Načiho, Jiřího Lukeše, Ardiana Gegi. K cyklu koncertů Konvergence, jak z června, ale také jara 2026, se vrátíme na Vltavě dalšími nahrávkami v soudobé hudbě půl hodinu před půlnocí 5. září. Od mikrofonu vás zdraví Renáta Spisarová. Tedy, listuji programem z 9. června tohoto roku, který začal skladbou Tomáše Pálky. Jehož učiteli byli také Pavel Zemek-Novák nebo Marek Kopelent. Tomáš se ve svých skladbách zaměřuje na vyjadřování svého vztahu k duchovním hodnotám a do svých kompozic často začleňuje prostor, ve kterém znějí. V současnosti působí jako hudební skladatel na volné noze a jako terapeut v soukromé praxi v Bavorsku. O skladbě Silent Distance v básnickém překladu jako vzdálenost ticha uvádí. Ticho, jehož hloubku nelze uchopit. Ztišení, pokora, láska, porozumění. Ticho je v každém z nás. Rodíme se z něj a opět se k němu vracíme. A možná se někdy v prostoru ztrácíme, právě když jsme obklopeni neutuchajícím zvukem kolem sebe. Ticho, vnější, akustické, ale snad i obrazně. Ticho, kde neustále myšlenky umlkají a mohou umlkat, dáme-li vnitřnímu klidu dostatek prostoru. Silent Distance Tomáše Pálky s délkou asi 15 minut.

Tomáš Pálka, ročník 1978 a jeho skladba Silent Distance, úvodní skladba Sdružení Konvergence z koncertu 9. června tohoto roku, který členové sdružení a přizvaní hosté pořádali v malostranském kostele svatého Vavřince v Praze a hráli Davida Nel na housle, Sebastian Todd violončelo a Egli Priftip klavír. Zatímco Pálková skladba vznikla před 13 lety, na řadu v programu Silent Eternum, věčné ticho, jeho název je asi záměrně kombinací latinských a anglických slov, nová skladba Markéty Brotánkové na koncertě, za kterým se dnes ohlížíme, zazněla v premiéře. Markéta Brotánková patří Brnu. Ve svých skladbách se nechává inspirovat přírodou, tichem, duchovním životem a momentálně dětským vnímáním světa a času. V současnosti je hudební skladatelkou na volné noze a věnuje se krásným mateřským povinnostem. A s jejich začátkem souzní také skladba Waves, Wings and Light, nádech, výdech. Pomalu přicházející kontrakce, která se postupně rozpustí, jako vlna dotýkající se pevniny, sluneční paprsky prosvětlující oblohu. Ptáci přilétající do korun stromu, poznamenává autorka, vlny a vítr jsou patrné hned v úvodu. Tak se zaposlouchejte a pozorně.

Jiří Mráz, klarinet, Ondřej Štochl, viola, Sebastián Tóth, violončelo, Eglipriffy, klavír. Mimochodem je spoludramaturgem tohoto programu, tedy zjevně albánské části. Teď hráli v nové skladbě Markéty Brotánkové Waves, Wings a Light. Premiéru měla na červnovém koncertě Konvergence skladatelského sdružení, kterému moc děkujeme za sdílení jejich nahrávek s Českým rozhlasem Vltava. Program obsahoval česko-albánské konexe. Teď jméno skladatele z Albánie jmenuje se Aulon Nači, je ročník 1983, studoval v Itálii. Se svou hudbou a publikacemi cestuje po celém světě. V současné době vyučuje skladbu na Univerzitě umění v Tiraně a od roku 2015 působí jako radní pro kulturu ve Vloře v Albánii a je ve spojení také s italským institutem kultury. Grasping Floating Memories, zachycení prchavých vzpomínek. Tak jeden z možných překladů názvu této skladby. Autor k ní dodává, moje hudba a zejména toto dílo se pohybuje od výzkumu tónových a koloristických aspektů propojených se smíšenými rytmickými módy, konstantami mé země, Albánie. Vše je zachyceno skrze vzpomínky na minulou dobu, jako archaická vzpomínka a nové světy, napodobující lidské hlasy, písně, slzy a pocity.

Aulo Nači, v albánském a italském světě známý skladatel, klavírista a hudební činovník. Slyšeli jsme jeho poměrně novou skladbu, která svým obsahem naplňovala program skladatelského sdružení Konvergence na pražském koncertě 9. června tohoto roku. Kompozici dal Nači název Grasping Floating Memories a hrál Jiří Mráz na klarinet, Sebastian Thor na violončelo, Jiří Lukeš na akordeon a Jiří Lukeš je také skladatel. Po studiích hry na akordeon pokračoval na katedře skladby HAMU v kompoziční třídě Ivany Loudové. Ke svému novému dílu Balkan Maze, v překladu něco jako balkánský labirint, uvedl: poetika otevřené formy mne poslední dobou velmi láká. Balkan Maze pro 5 hráčů je případem takové formy. Pojďme se bavit a nehledat žádné hlubší poselství, dodává Jiří Lukeš a cirka 10minutové skladby jeho nového díla pro klarinet, violončelo, violu, akordeon a housle se ujal Jiří Mráz, Sebastian Thor, Ondřej Štochl, Jiří Lukeš a David Danel. Ansámbl Konvergence.

Stále se nacházíme v prostoru Futurisima, pořadu, který se snaží každou neděli v roce zprostředkovat především aktuální skladatelskou tvorbu. Dnes jsme zhruba 2 měsíce zpět na jednom z koncertů skladatelského sdružení Konvergence. Ten dostal název Silent Eternum, ticho a věčnost, a konal se v malostranském kostele svatého Vavřince v Praze. Skladatelé Tomáš Pálka, Markéta Brotánková, Aulo Načíří Lukeš. No a vedle nich také zazněla skladba Ondřeje Štochla, kterou jsme nedávno slyšeli ve studiové nahrávce Marka Keprta, Insomnia římská 2. Teď tedy to bude komorní skladba kosovského skladatele, který se jmenuje Ardian Gega. Letos má 36 let, žije v Hamburku a jeho kompozice se jmenuje On the Edge of Silence. Je z roku 2022. Na hraně nebo na okraji ticha. Můj klavírní kvartet zkoumá zvuky, které se vynořují z ticha a mizí zpět v temnotě. Možná, že jen na okraji ticha slyšíme svůj vnitřní hlas, říká skladatel Ardian Gega. Dodávám jen, že jako posluchači budeme muset být v rozhlase zvlášť velmi trpěliví a pozorní.

0: David Daniel housle, Ondřej Štochl viola, Sebastian Tod violončelo, Egli Prifty klavír ve skladbě a Diana Gegi On the Edge of Silence, na hraně nebo samém okraji ticha. U konce je dnes Futurissimo, které bylo záznamem koncertu skladatelského sdružení Konvergence a jejich původem albánských kolegů ze dne 9. června v Malostranském kostele svatého Vavřince v Praze. Motem tohoto koncertu bylo ticho a věčnost v něm. Loučí se Renáta Spisarová s připomínkou, že 5. září v pořadu Soudobá hudba, půl hodinu před půlnocí, se sdružení Konvergence a jeho ansámbl s námi podělí ještě o dvě skladatelská jména, která se objevila v první půlce letošního roku v jejich pražském koncertním cyklu. Uslyšíme skladby Pavla Zemka Nováka a Alexandra Pečiho. Klidnou noc.
1: A připojím ještě krátkou pozvánku k poslechu příštího Futurissima. To bude z Brna a poslechneme si výběr z koncertu konaného letos v červnu na nádvoří hradu Špilberg. Ústřední skladbou koncertu byl Archeon od Elišky Cílkové, napsaný speciálně pro špilberskou zvonkohru Brno Contemporary Orchestra, konkrétní prostor hradu a onen večer. Skladba tam tehdy měla světovou premiéru. A záznam tedy uvedeme na Vltavě za týden, v neděli 23. srpna ve Futurissimu opět od 22 hodin.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Pastvina zmizelých.
4: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
3: Kam se poděli?
5: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
3: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
6: Je to pěkně zamotaný.
3: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
7: Četba s hvězdičkou.
1: Viktor Frankenstein je velmi ambiciózní a kreativní badatel, ale v tuto chvíli už hořce lituje toho, že se mu podařilo oživit tvora, kterého sestavil z různých tajně shromážděných lidských pozůstatků. Výsledkem jeho práce je totiž spíš než tvor, netvor. Nelidsky ohyzdný a bohužel nadlidsky silný. A nejhorší na tom je, že si žádá vytvoření družky. Trpí totiž nesnesitelnou samotou a touží po soucitu a přijetí, čehož se mu těžko dostane od někoho, kdo nepřišel na svět stejným způsobem jako on. A Viktor se pod jeho tlakem skutečně pustil do práce, ovšem představa, že jeho vinou vznikne ještě druhé takové monstrum, ho vyděsila ještě víc než netvorovy výhrušky. A teď nás čeká další pokračování tohoto příběhu, který se v roce 1818 značně odlišoval od ostatní romantické literatury a kterým vlastně jeho autorka Mary Shelleyová položila jeden ze základních kamenů hororové prózy. Překlad Tomáš Korbař, v režii Ivana Chrze opět účinkují Jiří Hromada a Lukáš Hlavica.

0: Frankenstein. Část 7.
1: Když netvor spatřil, jak jsem zničil bytost, na jejímž budoucím životě záviselo jeho štěstí, zmizel s výkřikem plným ďábelského zoufalství a pomsty. Vyšel jsem z laboratoře, zamkl dveře a slavnostně jsem se zapřísáhl, že se už nikdy k té práci nevrátím. Potom jsem odešel nejistým krokem do svého pokoje. Byl jsem sám. Na blízku nebyl nikdo, kdo by mě zbavil těžké sklíčenosti a hrozných představ. Uplynulo několik hodin a já zůstával u okna a díval se na moře, jež bylo téměř nehybné, protože se vítr uklidnil a celá příroda odpočívala pod okem klidného měsíce. Na vodní hladině se pohybovalo jen několik rybářských lodí a tu a tam vánek zanesl na břeh zvuk hlasu, jak na sebe volali rybáři. Náhle můj sluch zachytil zvuk vesel a nedaleko mého domku přistál člun. Za několik minut jsem zaslechl zaskřípění dveří, jako by se je někdo snažil tiše otevřít. Chvěl jsem se od hlavy až k patě, tušil jsem, kdo to je, a chtěl jsem probudit někoho z vesničanů, kteří žili v nedaleké chatrči. Přemohl mě však pocit bezmoci, tak častý v hrůzných snech, kdy se člověk marně snaží uprchnout před hrozícím nebezpečím a zůstává přikován k zemi. Tu jsem zaslechl nablízku zvuk kroků. Dveře se otevřely a netvor, jehož příchodu jsem se obával, vešel do chatrče. Zavřel za sebou, přistoupil ke mně a tiše pravil: zničil si dílo, které si počal. Co máš v úmyslu? Odvažuješ se porušit daný slib? Odvažuješ se zničit mou naději? Jdi pryč. Zrušil jsem svůj slib. Nikdy už nestvořím tobě podobného tvora, stejně znetvořeného a zlého jako ty. Hodina mé nerozhodnosti přešla a tvé výhrušky mě nedonutí, abych vykonal zhoubné dílo. Naopak mě utvrzují v přesvědčení, že ti nesmím vytvořit společníka v konání zla. Jdi mi z očí. Jsem neoblomný a tvá slova jen jitří mou nenávist. Netvor četl v mé tváři neodvolatelné rozhodnutí a v bezmocné zlobě skřípal zuby. Má snad každý muž pro sebe najít ženu a každé zvíře svoji družku, jen já mám zůstat sám. Člověče, měj se na pozoru. Tvůj čas uplyne v hrůze a utrpení a brzy dopadne úder, který tě navždy zbaví štěstí. Křivdu, kterou si spáchal, odpikáš. Přestaň, netvore, a neotravuj ovzduší svými hrozbami. Oznámil jsem ti své rozhodnutí a nejsem tak zbabělý, abych ustoupil před tvými slovy. Zmiz odtud, mě nepřesvědčíš. Dobrá, půjdu, ale pamatuj. O tvé svatební noci budu s tebou. Vyskočil jsem a zvolal: bídáku! Chtěl jsem se na něj vrhnout, ale vyklouzl mi a rychle vyběhl z domku. Za několik okamžiků jsem viděl, jak ve člunu letí po vodě rychle jako šíp a brzy se mi ztratil mezi vlnami. Vše zase stichlo, ale netvorova slova mi zněla v uších. Byl jsem rozpálen vzteklou touhou pronásledovat vraha svého klidu a svrhnout ho do moře. Proč jsem za ním neběžel a neutkal jsem se s ním v zápase na život a na smrt? Dopustil jsem, aby odplul, a on míří k pevnině. Zachvěl jsem se při pomyšlení, kdo by mohl být další obětí zasvěcenou jeho neukojitelné pomstě. A potom jsem si znovu připamatoval jeho slova: o tvé svatební noci budu s tebou. Takovou chvíli tedy vybral pro naplnění mého osudu. Právě o svatební noci mám zemřít a ukojit a uhasit tak jeho zlobu. Noc uplynula a nad mořem vyšlo slunce. Přecházel jsem po ostrově jako neklidný duch, oddělený od všeho, co miluje, a nešťastný ve svém osamocení. Jestliže se vrátím, bude můj život obětován, nebo budu přihlížet, jak ti, které nejvíc miluji, umírají ve spárech démona, kterého jsem sám stvořil. Zlosinova slova mi stále zněla v uších jako umíráček. Náhle jsem spatřil, jak blízko mě přistává rybářský člun. Jeden z mužů mi přinesl balíček. Byly v něm dopisy ze Ženevy a jeden dopis od Clervala. Prosil mě, abych za ním přijel. Psal, že ve Skotsku zbytečně marní čas, nemůže déle odkládat odjezd do Londýna, a tak mě prosí, abych mu poskytl svou společnost. Vyzval mě, abych odjel ze svého odlehlého ostrova a setkal se s ním v Persu, odkud bychom cestovali spolu na jih. Clervalův dopis mě znovu volal do života. Ráno jsem nastoupil do člunu a odrazil jsem od břehu. Obloha se zatáhla, ale vzduch byl svěží. Vál slabý severovýchodní vítr a tak mě osvěžil a naplnil příjemnými pocity, že jsem zatoužil odpočinout si na moři. Vložil jsem vesla do člunu a natáhl se na dno. Mraky zakryly měsíc, všechno tonulo ve tmě a jediné, co bylo slyšet, byl člun, jak přídí proráží vlny. Jejich šum mě ukolébával a zakrátko jsem tvrdě usnul. Nevím, jak dlouho to trvalo, ale když jsem se probudil, slunce stálo již vysoko na obloze. Vítr zesílil, vál od severovýchodu a hnal mě na širý oceán. Plul jsem mnoho a mnoho hodin. Postupně, jak se slunce sklánělo k obzoru, vítr se stišil v mírný vánek. Jenže pak nastalo silné vlnobití, z něhož se mi udělalo tak špatně, že jsem stěží udržel vesla. Náhle jsem spatřil na jihu vystupovat z moře obrys pevniny. Skalnaté pobřeží vypadalo divoce, ale když jsem se ještě více přiblížil, zahledl jsem u břehu lodi a za malým výběžkem jsem viděl vyčnívat špičku věže. Protože jsem byl zesláblý, rozhodl jsem se plout přímo k městu, kde si nejspíše budu moci opatřit něco k jídlu. Když jsem přivazoval člun a schrnoval plachty, seběhl se dav lidí. Bylo vidět, že je můj příjezd překvapil, jenže se chovali tak, že jsem se poněkud polekal. Nicméně jsem je přátelsky oslovil. Dobrý den, řekli byste mi laskavě, jak se jmenuje vaše město a kde vlastně jsem? To se brzy dozvíte, odpověděl mi chraplavě jakýsi muž. Možná jste přišel někam, kde se vám to nebude moc líbit. A kde se ubytujete? O tom se nikdo s vámi bavit nebude, za to vám ručím. Proč mi odpovídáte tak nevlídně? U Angličanů přece nebývá zvykem vítat cizince tak nepohostině. Nevím, jaké zvyky mají Angličané, odsekl neznámý, ale zvykem Irů je nenávidět lotry. Tu ke mně přistoupil nevzhledný muž, poklepal mi na rameno a vyzval mě. Pojďte se mnou, pane, musíte k panu Kirvinovi. Vysvětlíte mu, kdo jste. Kdo je pan Kirvin? A proč mu mám vysvětlovat, kdo jsem? Pan Kirvin je soudce. A vy mu musíte podat vysvětlení o smrti muže, kterého jsme tu našli v noci zavražděného. Taková odpověď mě vyděsila, ale hned jsem se opanoval. Ničeho jsem se nedopustil a mohl jsem to snadno dokázat. Proto jsem mlčky šel za svým průvodcem. Předvedli mě před soudce, starého, laskavě vyhlížejícího muže, klidného a mírného vystupování. Přísně na mě pohlédl a pak se obrátil k mužům, kteří mě přivedli, a zeptal se jich, kdo se hlásí za svědka. Vystoupilo jich asi půl tuctu. Soudce z nich určil jednoho a ten vypověděl, že minulé noci vyplul se svým synem a švagrem na lov. Když asi v 10 hodin spozorovali, že se zvedá silný severák, zamířili zpět k přístavu. Noc byla velmi tmavá, protože ještě nevyšel měsíc. Nepřistáli v přístavu, nýbrž v zátoce asi 2 míle pod ním. Svědek vyšel na břeh jako první a syn a švagr ho následovali. Když šel po písčitém břehu, o něco zakopl a upadl. Jeho druhové mu přiskočili na pomoc a ve světle lucerny spatřili tělo jakéhosi muže, který byl podle všech známek mrtev. Zprvu se domnívali, že je to mrtvola nějakého utopence vyvržená na břeh. Avšak při bližší prohlídce zjistili, že oblek nebyl mokrý a tělo ještě nebylo vychladlé. Marně se ale pokoušeli přivést neznámého k životu. Byl to mladý, asi 25letý muž. Zřejmě byl uškrcen. Na těle totiž nebyly žádné stopy násilí, kromě černých otisků prstů na krku. První část výpovědi mě vůbec nezajímala, ale při zmínce o otiscích prstů jsem si okamžitě vzpomněl na zavraždění svého bratra a zmocnilo se mě obrovské vzrušení. Celý jsem se roztřásl. Před očima se mi dělaly mžitky a musel jsem se opřít o židli, abych neupadl. Soudce mě bedlivě pozoroval a z mého chování pochopitelně vyvodil nepříznivý závěr. Syn potvrdil otcovo líčení, stejně tak třetí rybář. Soudce se vyptával několika mužů, odkud jsem asi připlul, a všichni souhlasně vypovídali, že silný severák, který se v noci zvedl, mohl můj člun honit po moři mnoho hodin, takže jsem se zřejmě vrátil k místu, odkud jsem vyplul. Podle jejich názoru jsem tělo přivezl odjinud, a protože jsem neznal pobřeží, vplul jsem pak do přístavu, aniž jsem tušil, jak blízko je odtud místo, kde jsem mrtvolu odložil. Po skončení vyprávění mě pan Kirwin vyzval, abych se odebral do místnosti, kde ležel mrtvý, připravený k pohřbení. Chtěl zjistit, jak na mě ten pohled zapůsobí. Spolu s několika dalšími osobami mě proto zavedli do hostince. Mimořádné okolnosti osudné noci mě pochopitelně mátly, ale protože v době, kdy byla mrtvola nalezena, jsem rozmlouval s lidmi na svém ostrově, byl jsem zcela klidný a nijak jsem se nelekal výsledku šetření. Vešli jsme do místnosti, kde ležel mrtvý. Zavedli mne k rakvi. Lze vůbec popsat moje pocity, když jsem se do ní podíval? Ještě teď mnou prostupuje hrůza. Ještě dnes nedokážu vzpomenout na onen strašný okamžik bez zachvění a bolesti. Přede mnou ležel mrtvý Jindřich Clerval. Zalapal jsem podechu, vrhl se na rakev a zvolal: tak i tebe připravili moje vražedné úklady o život. Už jsem zničil dva životy, další čekají na svůj osud, ale že také ty, můj přítel, můj dobrodinec. Mé tělo již nevydrželo rány osudu, jimž bylo vystaveno. Vynesli mě z místnosti v prudkých křečích. Pak mě přepadla horečka a dva měsíce jsem se potácel na pokraji smrti. Jak jsem se později dozvěděl, strašně jsem blouznil a nazýval se Vilémovým, Justininým a Clervalovým vrahem. Občas jsem prosil, aby mi někdo pomohl zničit nepřítele, který mě mučí. Naštěstí jsem mluvil svou mateřštinou, které rozuměl jedině pan Kirwin, ale mé posunky a trpké výkřiky z dostatek vyděsily každého, kdo mě viděl a slyšel. Proč jsem nezemřel? Proč jsem neklesl do zapomnění a odpočinku? Smrt si bere děti v rozpuku života. Bere si milence plné zdraví a vyhlídek do budoucna. A já jsem prostě odsouzen k životu. Když jsem se po dvou měsících jakoby probral ze sna, zjistil jsem, že ležím na ubohém vězeňském lůžku střežený žalářníkem. Bylo ráno, když jsem se poprvé s plným vědomím kolem sebe rozhlédl. V první chvíli jsem zapomněl, co se vlastně stalo, jen jsem měl pocit, že se mi přihodilo nějaké velké neštěstí. A až když jsem se rozhlédl a spatřil zamřížované okno a ubohou místnost, v paměti se mi všechno vybavilo a já jsem hořce zasténal. Laskavý pan Kirwin mezitím uvědomil mého otce v Ženevě a k mé velké radosti otec přijel, aby mi svou přítomností ulehčil čekání na den soudu. Pan Kirwin se postaral i o obeslání svědků a o mou obhajobu. Protože bylo dokázáno, že v době, kdy bylo nalezeno tělo mého přítele, jsem byl ještě na Orkneyích, porota zamítla mé obvinění. 14 dní po vynesení osvobozujícího výroku jsem byl propuštěn z vězení. Otec byl šťasten, že se s ním mohu vrátit do vlasti. Den před odjezdem do Švýcarska jsem obdržel dopis od Alžběty. Milí příteli, měla jsem velkou radost, když mi strýček napsal. nejsi už tak strašně daleko a mám naději, že tě spatřím dříve než za 14 dní. Ubohý bratránku, jak jsi asi trpěl. Zimu jsem letos strávila smutně, protože mě trýznila mučivá nejistota, ale teď doufám, že v tvém obličeji naleznu výraz klidu a že tvé srdce nebude zcela zbaveno radosti a pohody. Nechtěla bych tě v době, kdy tě sužuje tolik nepřízní osudu, obtěžovat, ale rozhovor, který jsem měla se strýčkem, způsobil, že bych ti ráda ještě před naším setkáním něco vysvětlila. Jen těžko se teď odvažuji dát ti otázku, kterou jsem dosud neměla odvahu ti položit. Víš dobře, Viktore, že náš sňatek byl už od dětství přáním tvých rodičů. Vyrůstali jsme spolu jako bratr a sestra. Jenže bratr a sestra k sobě chovají hlubokou náklonost, aniž by toužili po důvěrnějším svazku. Nebude tomu tak i v našem případě? Pověz mi to, nejmilejší Viktore. Zapřísahám tě při našem společném štěstí, řekni mi pravdu. Nemiluješ jinou? Cestoval jsi. Několik let si strávil v Ingolštatu. A přiznám se, že když jsem tě minulý podzim viděla tak nešťastného, viděla, jak vyhledáváš samotu, straníš se společnosti, nemohla jsem se ubránit pomyšlení, že snad lituješ našeho svazku a pouze čest tě nutí splnit přání rodičů, i když jsou v rozporu s tvými city. Jenže takové úvahy jsou nesprávné. Doznávám se ti, že tě miluji a že si přeji právě tak tvé štěstí jako své, a proto ti prohlašuji, že kdybys naše manželství neuzavřel ze svobodné vůle, učinil bys mě navždy nešťastnou. Má láska k tobě je naprosto nesobecká. Ujišťuji tě, Viktore, že tě příliš upřímně miluji a že bych nechtěla, aby se tě můj dopis jakkoliv dotkl. Kdyby ti měl způsobit bolest, neodpovídej zítra ani pozítří, nebo vůbec neodpovídej. Jak se ti daří, se dozvím od strýčka. Až přijedeš a setkáme se, postačí mi ke štěstí jen úsměv na tvých rtech a budu-li já jeho příčinou, nebudu už víc potřebovat. Alžběta. V Ženevě 18. května 1769. Alžbětin dopis mi připomněl Netvorova slova, na která jsem už téměř zapomněl. O tvé svatební noci budu s tebou. Netvor se rozhodl, že oné noci dovrší své zločiny mým zavražděním. Tak zněl rozsudek. Dobrá, ať je tomu tedy tak. Jistě budeme bojovat na život a na smrt. A jestliže zvítězí, zemřu a jeho moc nade mnou skončí. A jestliže ho porazím, budu svoboden. Ale jaká bude míra mé svobody? Asi taková, jaká je dopřána rolníkovi, jemuž před očima pobíjí celou rodinu, spálí dům, spustoší pole a jeho vyženou z domova. Taková by byla má svoboda. Měl bych ovšem Alžbětu. A její láska by vyvážila strašné výčitky svědomí a pocit viny, které mě nepřestanou pronásledovat až do smrti. Sladká, milovaná Alžběta. Bez rozmýšlení položím život za její štěstí. Netvor splní svou výhrušku. Zemřu. Kdybych sňatek pro jeho hrozby odložil, jistě by našel jiný a snad i strašnější způsob pomsty. Zavraždil Clervala, aby mi dokázal, že se dosud nenasytil krve. Jestli můj okamžitý sňatek přispěje k Alžbětinu i otcovu štěstí, nesmí jej Netvorovi úklady o můj život oddálit ani o jedinou hodinu. Odpověď Alžbětě zobrazovala stav mé mysli. Dopis byl vyrovnaný a plný lásky.

0: Asi za týden jsem dorazil do Ženevy. Dohodl jsem se s otcem, že bude-li Alžběta souhlasit, dojde k obřadu za 10 dní. Tehdy se, jak jsem předpokládal, naplní můj osud. Když se blížil den sňatku, cítil jsem, že mě opouští všechna naděje. Skryl jsem své pocity pod masku veselí, jež vyvolalo radostný úsměv na otcově tváři, ale stěží oklamalo pozorný a mnohem vnímavější zrak Alžběty. Konali jsme přípravy na obřad, přijímali jsme gratulační návštěvy, ukazovali jsme usměvavé tváře. Dohodli jsme se, že i hned po sňatku odjedeme do severní Itálie a první šťastné dny strávíme u jezera Como. Štěstí, které svazek s Alžbětou sliboval, mi připadalo s přicházejícím dnem sňatku stále skutečnější. Alžběta vypadala šťastně. K její pohodě přispíval klid, který teď ze mě vyzařoval. Otec překypoval radostí. Po oddavkách se v domě sešla velká společnost, ale my s Alžbětou, jak bylo domluveno, jsme nasedli na loď a odcestovali. Měli jsme přenocovat v Evianu a druhý den pokračovat v cestě do Itálie. Den byl jasný, vítr příznivý, vše se usmívalo na naši svatební cestu. Byly to poslední chvíle mého života, kdy jsem prožíval štěstí. Vzal jsem svou ženu něžně za ruku. Jsi smutná, má lásko. Chtěla bych, abys byl šťasten, můj nejdražší. Doufám, že teď tu není nic, co by tě zarmucovalo. Něco mi však našeptává, že se nemám moc spoléhat na naději, která se před námi otevřela, ale nechci naslouchat tomuto hrozivému hlasu. Pohleď, jak rychle plujeme a jak mraky, které chvílemi zakrývají vrcholek Mont Blancu a chvílemi nad ním tvoří korunu, činí tuto krásnou krajinu ještě zajímavější. Jaký to nádherný den, jak příroda září štěstím. Tak jemně se Alžběta snažila odvrátit své i mé myšlenky od všech chmurných předtuch. Avšak její nálada se měnila. Radost zářící z jejich očí se neustále střídala s roztržitostí a zasněností. Slunce se sklánělo k obzoru. Věž Evianského kostela už čněla nad lesem a v pozadí se tyčil řetěz hor. Vítr, který nás až dosud hnal překvapující rychlostí, změnil se při západu slunce v lehký větřík a jeho vlahé závany jen slabě čeřily hladinu, když jsme se blížili ke břehu. Přistáli jsme a slunce zapadlo. V okamžiku, kdy jsme vkročili na břeh, pocítil jsem, jak ve mně opět ožívají obavy a strach. V příjemném soumraku jsme se chvíli procházeli po břehu a pak jsme se odebrali do hostince, odkud byl výhled na překrásné jezero, lemované lesy a horami, jejichž černé obrysy se dosud odrážely od večerní oblohy. Měsíc již dostoupil vrcholu své dráhy a začal se sklánět k obzoru. Mraky zastíraly jeho zář a v jezeře se odrážel neklidný obraz oblohy čeřený vzdouvajícími se vlnami. Jakmile noc vše zahalila tmou, vyvstaly ve mně nesčetné obavy. Zmocnila se mě úzkost. Byl jsem nepokojný a pravicí jsem svíral pistoli, kterou jsem měl ukrytu ve vnitřní kapse. Při sebe menším šelestu jsem sebou trhl. Byl jsem odhodlán nedat svůj život lacino a necouvnout před zápasem, dokud nepadne jeden z nás. Já nebo můj nepřítel. Proč jsi tak neklidný, Viktore? Čeho se bojíš? Ptala se mě Alžběta. Neznepokojuj se, má drahá. Jen ještě tato noc a pak už bude všechno v pořádku. Chmurné myšlenky se mi honily v hlavě a náhle jsem si uvědomil, jak hrozně by mohl můj zápas s netvorem působit na Alžbětu. Vyzval jsem ji proto, aby odešla do svého pokoje, rozhodnutý jít k ní teprve, až zjistím, kde je můj nepřítel. Alžběta odešla na lůžko a já jsem procházel chodbami hostince a pečlivě prohlížel každé místo, kde by se netvor mohl skrýt. Nenašel jsem žádnou stopu a už jsem začal doufat, že mu šťastná náhoda zabránila splnit výhrušku. Náhle jsem zaslechl pronikavý výkřik plný hrůzy. Ozval se z Alžběti na pokoje. Jakmile jsem ho uslyšel, uvědomil jsem si hroznou pravdu. Cítil jsem, jak mi tuhne krev v žilách a jak mi zmrtvěly údy. Za okamžik se ozval další výkřik a já se horem pádem rozběhl k Alžbětinu pokoji. Proč ještě žiji a líčím konec všech svých nadějí, smrt nejčistšího člověka na světě? Ležela přes lůžko mrtvá, hlava visela dolů a vlasy skrývaly synalé, hrůzou strhané rysy. Kamkoliv se od té chvíle obrátím, všude vidím ten obraz. Bledé paže a ochablé tělo odhozené vrahem na svatební máry. V globách jsem padl na zem.
1: No a zítra tu bude už závěrečná epizoda z románu Frankenstein od Mary Shelleyové. Posloucháme ho v překladu Tomáše Korbaře, rozhlasové úpravě Miroslava Staníka, režii Ivana Chrze a interpretaci Jiřího Hromady a Lukáše Hlavici z roku 2005. Od úterý nás pak čeká jako nová četba s hvězdičkou Tajný deník Lori Palmrové od americké autorky Jennifer Lynchové, což je dcera filmového režiséra Davida Lynche. A její Tajný deník Lori Palmrové podstatně souvisí s Lynchovým světoznámým seriálem Twin Peaks, či chcete-li městečko Twin Peaks. Ale tedy až v úterý večer poprvé otevřeme Tajný deník zavražděné Twin Peakské středoškolačky. Zítra od 23 budeme ještě dočítat Frankensteina. A teď ještě na půl hodiny zpátky do světa tónů.

Pěkný poslech pořadu Soudobá hudba na stanici Český rozhlas Vltava vám z brněnského studia Českého rozhlasu přeje Jan Hlaváč. Dnes se můžete zaposlouchat do komorního díla dvou skladatelů Petra Fialy a Dalibora Spilky. Petr Fiala se narodil v roce 1943. Vedle kompoziční činnosti vyvíjí do současnosti také rozsáhlou činnost sbormistra. Jeho tvorba je rozsáhlá a zasahuje téměř do všech kompozičních žánrů. Petr Fiala se zařadil mezi autory, kteří usilují o syntézu nových postupů, zejména zvukově barevných, s nejlepšími tradicemi klasiků 20. století. Z jeho díla si můžete poslechnout první dechový kvintet z počátku 80. let 20. století. Hraje soubor Kvé Moravy Julius Kessner flétna, Josef Bartoník hoboj, Lubomír Bartoník klarinet, Bohuslav Zoubek lesní roh a Vladimír Veleba flétna.

To byl první dechový kvintet od Petra Fialy. Hrál soubor Kvé Moravy. Julius Kessner flétna, Josef Bartoník hoboj, Lubomír Bartoň klarinet, Bohuslav Zoubek lesní roh a Vladimír Veleba fagot. Hudební skladatel a také pedagog Dalibor Spilka se narodil v Brně v roce 1931. Zemřel tamtéž v roce 1997. Východiskem jeho instrumentální tvorby je široce pojatý neoklasicismus syntetizujícího typu. Programově se vyhýbal ultraavantgardním směrům po druhé světové válce. Do svého stylu vnášel muzikantskou hravost, nechybí smysl pro humor. Základem je rozšířená tonalita, do níž pronikají prvky modální, okrajově též a tonalita druhé vídeňské školy. Psal skladby pro rozmanitá obsazení, solistické i ansámblové. Z jeho díla vybírám trio pro housle, violončelo a klavír. Hraje trio Martinů, Jiří Besperát housle, Miroslav Zicha violončelo a Eva Horáková klavír.

0: Z díla Dalibora Spilky jste slyšeli trio pro housle, violončelo a klavír. Hrálo trio Martinů, Jiří Besperát housle, Miroslav Zicha violončelo a Eva Horáková klavír. Na stanici Vltava končí pořad Soudobá hudba. Z brněnského studia Klidnou noc přeje Jan Hlaváč.
1: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.
2: Do nového dne v Českém rozhlase Vltava vstupujeme s hymnou České republiky.

0: Krásné nedělní ráno přeje posluchačům stanice D-dur Vanda Dobrovská. Dnes stejně jako včera jsme zváni na návštěvu k hudebnímu skladateli Martinu Smolkovi. Dobré ráno, Martine.
1: Dobré ráno.
0: Martine, zahájili jsme dnešní nedělní setkání koncertem pro fagot G-moll od Antonia Vivaldiho. Solistou byl Peter Whelan a jeho orchestrálním partnerem soubor Jupiter, francouzský soubor, s uměleckým vedoucím Thomasem Dunfordem. Takže zřejmě skočíme rovnou in medias res.
1: Je ráno a já jsem často v té situaci, že prostě vstanu první a pustím si v kuchyni potichu rádio. A dost mě štve, když nastoupí nějaký symfonismus 19. století nebo dokonce zpívání operní, protože to musím tlumit prostě a hrozí to, že to tady ostatní probudí. Jo? Takže mně se líbí, když rádio třeba, že já si pouštím tu Vltavu, snad se to tady smí říct, snad to není reklama nežádoucí.
0: Je to naše sesterská stanice.
1: Tak prostě mám rád, když hraje nějaký baroko a ne něco, co duní nebo křičí. Takže jsem si řekl, že tady taky po ránu prostě budem pouštět takovouhle jemnou hudbu, která neruší sousedy. A na to se ten Vivaldi hodí, i když teda tady je zvláštní zvuk toho barokního fagotu. To je skutečně fenomén. Ono to zní, já jsem si myslel, že fagot znám, ale tahle ta nahrávka mě úplně jako ještě posunula jinam. On je takovej jakoby zároveň drsnej a zároveň sametovej. A trochu hujatej, jako medvěd. Jednak to hraje na nějaký historický nástroj a jednak má tu specializaci ten člověk na starou hudbu, studoval starou hudbu, tak a možná má ještě nějaký svůj osobní taky způsob. Prostě to zní hodně zvláštně, trochu to místy může i připomínat saxofon, ne-li didgeridu. A dobrý je, že ten nástroj působí nemotorně, ale přitom ten hráč je naprosto brilantní. On to ovládá, on s tím žongluje úplně. Takže to je taková hudba, na kterou se nezasním. Jo, která není tak, jako mě dojímá třeba nebo rozněžňuje ta barokní flétna, tak to tady nenastoupí. Tady člověk zůstane jaksi při rozumu, chladnější, ale je to zážitek.
0: Tak je na místě, abychom zůstali bdělí, protože nás čeká ještě spousta krásné hudby, kterou má Martin Smolka pro nás přichystánu. A hned pokračujeme Luigi Legnani.
1: To jsem vybral hlavně kvůli interpretu. Pavel Štajdl, kytarista, je můj kamarád letitý.
0: Také jsme byli u něj na návštěvě.
1: Ano.
0: A mluvil o tobě.
1: A všechny jeho CDčka prostě mám a patří k těm mým nejoblíbenějším. To taky se nemusí poslouchat soustředně. To taky dělá dobrou náladu, když se to nechá v pozadí. Ale to soustředění se vyplatí. To pak ten zážitek je silnější. No a první setkání s Pavlem, to musím říct. Když mě bylo 19, tak jsem po maturitě nastoupil na konzervatoř a hned první zimu se stalo něco úplně výjimečného. Nevím proč, jsem prostě přišel do školy asi v 7:30. Strašně brzo. A jak byl prosinec, tak byla ještě tma. V každé třídě bylo piano. Tak jsem v nějaký té třídě, kde mělo pak začít vyučování dějin hudby nebo čeho, tak jsem si preludoval na piano, něco jako blues. No, pod mě ve zcela spustlé budově. A najednou se rozletěly dveře, dovnitř prostě vnikla rozesmátá blondětá hlava a ta hlava zpívala k tomu mýmu blues prostě fantastický, jak černoch, jo? Jak originál bluesovej, s takovým nakřáplým hlasem, se spoustou kudrlinek, dotahování, překrásně prostě, no. Ale hlavně z něj šla taková dobrá energie kamarádská, no. Tak brzo jsem zjistil, že Pavla Štajdla zná celá škola, i když jsme byli ve druhém ročníku, protože je to prostě člověk, který rozdává radost a je dobrosrdečný a přátelský. No a pak, když jsme se skamarádili, no tak jsem ho často slyšel hrát a zpívat i cvičit, ale on uměl úžasně, krom toho teda, že hodně cvičil na tu kytaru, jo, že on ji skoro neodkládal, tak taky, když byl mezi lidma, tak prostě hrál všelijaký blues a bluegrass a svý písničky měl na Kainarovi verše. A teď to jeho provedení, to je zcela jako unikátní. To má spoustu takových virtuózních ozdůbek, jak v tom zpěvu, tak v nakládání se slovy. Jo, všelijaký slabiky prostě zopakuje, třeba udělá z nich trilek. A na tu kytaru samozřejmě spoustu věcí, které nikdo jiný neumí. No a další věc, kterou o něm chci říct, je, že je to veliký znalec a milovník, a to máme společný, Hrabala. Bohumila Hrabala. A proč, čím, že jo? Hrabal, žili jsme prostě v hrozný době. Tam jsme pořád v nějakém tom roce 79. A všechno bylo pokroucený, oprýskaný, sfalšovaný. A Hrabal to všechno uměl vidět vlastně laskavým pohledem. Někdy je to drsný, ale měl velký smysl pro humor a pro takový absurdní trochu vidění toho světa, v kterém jsme žili. No a tohle to všecko. Pavel pak vyhrál soutěž v Paříži a pak emigroval do Holandska, aby mohl nějak svobodněji prostě se věnovat svojí profesi. Tam zažil dost těžký léta první, kdy prostě neměl hned to hraní a nesnadno se živil a strašně pořád cvičil a pracoval na sobě, kytaristicky i lidsky. No a nakonec se z toho vyloupl tak zvláštní způsob hraní na tu kytaru, že se z ní stal zcela jedinečný kytarista. A já to slyším tak, že on dokázal nějak vlastně až zázračně dostat do toho svého hraní na kytaru všechno to, o čem jsem mluvil. To blues, ten ochraptělej hlas, tu klopítavou rytmizaci nějakého bluegrassu a i tu atmosféru toho Hrabala a to všechno já tam nějak slyším v tom, jak on na to hraje.
0: I v té klasické hudbě.
1: Ano, o tom právě mluvím. Třeba tady, jak hraje toho Leňányho, ale i jak hraje Paganiniho a Merce a další skladatele, většinou jde tady o ten počátek 19. století, ta Beethovenova doba nebo Rossiniho, protože tenhle ten Leňány, který ho budeme poslouchat, to byl vrstevník a snad i kamarád Rossiniho. A napsal taky 630 kapričí, který třeba tím, jak jsou tam různý tóniny, mají něco společného s Bachovýma preludiama, je to taková jako komplexní skladba, ale ty skladbičky jsou krátké, takže si jich můžeme poslechnout celou hrst. No ale ještě bych měl trošku jako vysvětlit, jak to dělá teda, že tam tohle to všechno má, jak tvrdím. On totiž vytáhl na světlo různé věci, skladbičky, které se moc nehrály, anebo se hrály nudně. Jo, z toho raného romantismu nebo pozdního klasicismu takový vlastně jednoduchý osmitaktový skladbičky, kde nic moc nebylo. A on právě přišel na to, že asi ti doboví virtuozové, kteří pro tu kytaru psali, si tam ty svoje vyhrávky nepsali a že prostě to dozdobovali. A do tohohle toho se dal. A opravdu tam jako byl ze zaslechnout tu ochraptělost, tu určitou i klaunerii, takovou lehkou nesymetričnost. Jo? On má ruce úžasně brilantní, ale přesto třeba ty stupnice někdy nejdou úplně jako strojově, protože on zná tu geniální míru, jak do toho dostat člověčinu. Tak poslechněme si, jestli mám pravdu.

0: podání Pavla Štajdla jsme vyslechli několik kapričí od Luigiho Legnaniho. Vybírá hudbu pro dnešní nedělní dopoledne Martin Smolka.
1: Tak Scarlattiho jsem taky vybral vlastně kvůli interpretovi. Čembalista Jean Rondo. A řeknu, jak jsem ho vlastně objevil. Náhodou jsem narazil někde na video, někde na internetu, rozumí se, kde zpívala taková fascinující pěvkyně francouzská barokní hudby a kolem ní byl ensemble. A jak to bylo video, tak já jsem dřív to nesnášel, třeba v televizi se dívat na hudbu, jo. Mě to vyrušovalo, jak se furt nakukuje někomu do ucha a tak z těch muzikantů. Ale zjevně i v tomto svět pokročil a už umějí to nafilmovat překrásně, v tomhletom případě rozhodně. Takže úplně mě vtáhlo, jak ten ansámbl kolem té pěvkyně, s jakým nadšením, s jakým nasazením hrajou. A taky, jaký jsou to zajímavý lidský typy. Tam seděl violista, který vypadá jako Arvo Pärt. I včetně toho vyzařování takového. Loutenista, který pořád takhle naklání ucho nad tu loutnu, jako fakt se s ním mazlí. Jo. Loutna, připomínám, že tamto tělo trošku vypadá jako mamutí půlka ořechu vlašskýho, z té skořápky teda, tak on takhle ucho pořád na té skořápce lásky plně. No a pak tam prostě seděl čembalista, takový přikrčený, vlasy, vypadá trochu jako kapitán Nemo z té Verneovky. A ten prostě hraje něco velmi živýho, technicky těžkýho a přitom visí očima na té zpěvačce. Očima, který ji úplně jako probodávají. Ale určitě je to teda to soustředění, aby prostě to hrálo co nejlíp spolu. No a pak jsem teda pátral dál a zjistil jsem, že ten člověk se jmenuje Jean Rondo, ten čembalista, že je to vlastně excelentní solista, že je neuvěřitelně mladý, že mu ještě snad není 30. A že už před lety v Praze na soutěži Pražského jara měl nějaký úspěchy a že taky má krásný solový nahrávky, včetně takový mamutí nahrávky natočil pro holandskou Bach Society celý Goldbergovský variace. Strašně zajímavě, ale takhle jako efektní a na první pohled strhující je teda právě, jak hraje toho Scarlattiho. Tam totiž, když jsem pak našel to video, kde hraje Scarlattiho, tak je vidět, jak pracuje s prstama. Že s nima skoro nehýbe. Že má tak jako položený lehce na těch klávesách a dělá jenom ty nejnutnější pohyby. Jo? Žádný zbytečný frmoly. Takže člověk slyší virtuozní zatáčky, vidí chlapíka, který hází hřívou, ale ty ruce jsou úplně prostě ukázněný. A teď u čembala člověk neví, jak to dělají, že některý hlas je slyšet víc a některý míň. Když si na to sáhnu sám, tak to hraje všechno furt stejně. Nedá se s tím nic dělat. Jsem proto zkoušel komponovat a vylámal jsem si o to zuby. A tenhle ten čaroděj, zase z toho videa mám dojem, že tam je hodně důležitý, jak dlouho tu klávesu podrží. A že on některý tóny, kterými na piáně prostě nedržíme, protože máme jiný prostředky, takže on je podrží. A tím oni nějak přes něj a třeba to vynese tu melodii. Nebo kdo, je to fakt čaroděj. A vybral jsem dvě věci od toho Scarlattiho, kde by mělo být patrný, jak je to brilantní. Že? Tak Scarlatti je znám, jakože je to brilantní, že tam spousta ozdob, trilečků, takový jako pěny. No, tak si to poslechněme.

0: Jean Rondo hrál na čembalo samozřejmě, jak jsme slyšeli, dvě sonáty od Domenica Scarlattiho, sonátu A-mol a sonátu D-mol. Jsme na návštěvě u Martina Smolky a...
1: Budeme poslouchat árie od Vivaldiho v podání pěvkyně francouzské Léa Desandre a ona je mladinka, jí taky ještě není 30. A zpívá naprosto brilantně. To je vlastně to, jak jsem říkal, že jsem objevil ten ensemble. A teď ona je mezzosoprán, jo? Má takovou temnou barvu, ale přitom umí i do zcela sopránových výšek. Jo? Uslyšíme tam nějaký H2. No dokonale prostě. Koloratury tam jsou strašně těžké a ona precizně ladí. I v těch skocích Vivaldi někdy surově nechá ty pěvce skákat víc jak oktávu. No a k té vší technice, která je u toho mládí prostě neuvěřitelná, je tam ještě velmi sugestivní výraz, jak se to na toho Vivaldiho sluší, je tam ten italský temperament. Nevím, jestli už jsem říkal, že ta Léa Desandre je prý poloviční francouzská, poloviční italka. Takže tam prostě je ten italský vášnivý sugestivní výraz i výslovnost. Tam třeba tady v té první árii, co budeme poslouchat, je slyšet několikrát, jak zpívá barbary. Barbaři. Aj, tam ten výraz jasný. Takže teď budeme poslouchat dvě árie. Arma te face et aguibus a cum dederit. A to jsem si ještě nevypsal, z kterých je to oper.
0: Tak to já dodám, protože to výjimečně není z poličky s Martinovými CDčky, ale je to z našeho rozhlasového archivu. Arma te face et aguibus je z oratoria Judita Triumphans a cum dederit je z kantáty Nisi Dominus.

0: Takže to byly dvě árie z Vivaldiho hudebně dramatických děl v podání mezzosopranistky Leide Zandr.
1: A doprovází ten ansámbl Jupiter, který vede Thomas Dunford. A to je právě ten loutnista, co pokládá to ucho na tu loutnu. Dělá to i tady, předpokládám teda. A teď budeme poslouchat árii, která má přes 10 minut. Ta hudba začíná, může to trošku připomínat Vivaldiho z ročních dob. Je tam takový bohatý, barevný basso continuo, čembalo a loutna, to jsou ti naši dva hrdinové dnešní. A moc se mi líbilo, co jsem se dočetl v časopisu Harmonie v recenzi od Diny Schneiderové, že linka continua tu a tam

konci. Takže doporučuji to poslouchat, jako si prohlížíme třeba obraz v galerii. Opravdu poodstoupit, pak se jít podívat na nějaký detail. Stojí to za to. A v té druhé Agitata da due venti, tam jsou ty extrémně těžké koloratury. Ano, a ta předchozí, o které jsem mluvil, tam ty koloratury nejsou, ta je taková klidnější, pomalá, ale je tam fascinující to vypracování těch detailů v tom kontinuu a to úžasné dynamické rozpětí, dynamické i emocionální.

0: To bylo fenomenální umění mezzosopranistky Leide Zander a jejich spoluhráčů ze souboru Jupiter s uměleckým vedoucím Thomasem Danfordem. Martin Smolka je naším dnešním hostitelem a jak se nám včera Martin svěřil, tak rád postupuje chronologicky, respektive v tom výběru pro naše dvě víkendová dopoledne postupoval chronologicky, ale já teď vidím, že do 20. století jsme se tentokrát dostali velmi rychle, protože už tato chvíle nastává teď.
1: Tady jsem to seřadil jinak. Protože nejdřív jsem měl spoustu staré hudby, která je zpívaná a už by to bylo jednotvárné, už by to vlastně trochu kradlo pozornost, tak jsem mezi to vložil různá překvápka, tohle možná bude největší, protože to je skladba, která trvá celých 35 minut a je to americká minimal music, dokonce vlastně zakládající skladba tohohle toho stylu milého uchu a monotónního. Autor se jmenuje Terry Riley a skladba se jmenuje In C, míněno jako v C-dur. A hraje Veni Academy, což je slovenský ensemble a vede ho můj kamarád, od něhož mám to CDčko, jestli se nepletu, Daniel Matěj. A já jsem vlastně na ně pyšnej, protože tato skladba, ta opravdu se hraje hodně. Dokonce existují takové rituální jako představení, že jednou za rok mají výroční provedení In C. A ty skladby už je od roku 64 přes půl století. Takže opravdu je mnoho interpretací, mnoho nahrávek. A protože je to skladba pro volné obsazení, musí být nějaký počet nějakých nástrojů, ale ty pravidla jsou volný velice, tak vlastně ty nahrávky taky jsou velmi různý a je zajímavý je srovnávat. A řekl bych, že tato od nás, tady z Československa bývalýho, je velmi zdařilá. Ta skladba se hraje z jedné stránky not a je to 53 repetic. Některý jsou úplně kratičký, jedný kratší má 2/16, některý jsou dlouhý, jakože i třeba 4 celý noty. A hrajou všichni z těch stejných not, ale hraje se počet repetic každý té buňky, který není předem dáno, tam se rozhoduje ten hráč jako v průběhu a musí teda naslouchat ostatní, musí poslouchat, co to dělá dohromady a správně se rozhodnout, jak tam přiloží to svoje polínko a výsledek je takový anarchický kánon. Všichni hrajou za samý, ale v různých prostě rytmických posunech. No, já jsem tuhle tu skladbu vícekrát hrál a hodně teda rád a hodně s nasazením. V tom souboru Agon jsme to dělali už v letech 80., kdy to mělo i takovou jako trošku vůni nějaký události neoficiální. A můžu říct, že asi je to dostupné i pro posluchače, ale když to člověk hraje a ještě je tam to fyzické nasazení a soustředění veliký a to všechno, takže vlastně je to takový až na pokraji tranzu. Protože ta hudba je monotónní, pořád v jedné tónině opravdu, ale zároveň energický puls. Všichni hrajou v takovém společném driveu. Většinou se to dělá s nějakýma bubeníkama, který třeba ani nejsou z vážné hudby a dělají opravdu tam nějaký základ takový živoucí. A stává se, že to tempo trošku jako se zvyšuje a že to celý teda vyústí navzdory té monotónnosti do takového nějakého tranzu. No a tady na té nahrávce slovenské je ještě zajímavé to, že oni nezařadili žádné basové nástroje, takže to má takový světlejší zvuk. Určitě tam není nic pod malý C, možná dokonce ani ne pod C1.
0: Ona ta skladba taky může trvat různě dlouho. Tady říkáš, že má 35 minut, já jsem ji slyšela i hodinovou a vzpomínám si, že jsem ji slyšela ale i pod 20 minut a že mě to velmi zarmoutilo.
1: No, rozumím.
0: Takže si poslechneme teď od Terryho Rileyho In C v podání souboru Veni Academy.

0: Skladbu In C od Terryho Rileyho hráli členové souboru Veni Academy.
1: Další CDčko jsem dostal až ze Španělska od Adriana de Mochi a je to soubor staré hudby Malá Punika a oni zpívají a hrají hudbu zvláště krásně z období kolem roku 1400, z toho přelomu středověku renesance, kdy v Avignonu se pěstoval styl Ars Subtilior, což je hudba plná takových složitých rytmů, nezávislých hlasů. Je to jako, jak každá epocha hudební skončí něčím hodně složitým. Říká se tomu často manýrismus. Tak i tato, pak ta raná renesance zase byla jednodušší. No a já jsem si myslel, že to taky hrajou nějaký mladý, že to je nějaký objev. A pak jsem zjistil, že ty nahrávky jsou z 90. let. A vlastně nevím, nakolik tam je ten původní autor z toho období kolem roku 1400, Paolo da Firenze, a nakolik tam prostě vložil své ten umělecký vedoucí toho ansamblu Pedro Memelsdorf. Protože ono to v něčem připomíná zase 20. století. Jo? Oni jsou to docela dlouhý kusy. A nemá to tu monotónnost, která mě vždycky nudila na dostupných nahrávkách gotické hudby, ale vlastně to má takovou zvláštní jako klenbu, že třeba na počátku slyšíme jenom jeden nástroj tak jako brnkat a pak se přidá nějaký hlas, pak to tak jako všelijak nepravidelně graduje a na konci se to zase dlouze rozpadá. Jo, má to takovou stavbu, která jakoby jsem si myslel, že k té epoše nepatří, že to se dělalo až za našich časů. Tak je to pro mě takové poslechové dobrodružství s otázkami.
0: Však tak to asi i je při té dnešní interpretaci staré hudby, že ta hudba v těch zápisech historických dostupná různým úpravám. V té oblasti historicky poučené interpretace je tohle asi docela běžná záležitost. Takže Paolo da Firenze pravděpodobně v úpravách Pedra Memelsdorfa, tři skladby Un Pellegrin Lena Virtù a Non più infelice.